0: kolekcích jsou fotografické kopie rožmberského katalogu, který také byl odvezen do Švédska spolu s rožmberskou knihovnou jako válečná kořist. A někdy v 60. letech, kdy bylo takové úzké okénko, kdy do Švédska také vyjeli dva čeští vědci jenom na krátkou dobu a pátrali tam hlavně po humanistické literatuře a básních, tak nechali v tom okénku právě udělat tyto fotografie. Ty byly černobílé, hodně nekvalitní a špatně čitelné, ale mě už tenkrát fascinovalo, že někdo tady v 16. století byl vlastně schopen tak dobře skatalogizovat knihy. Ten katalog je naprosto jako výjimečný v celé střední, řekla bych i západní Evropě. Takže jsem se tak jako po chvílích tím katalogem jako probírala a když jsem pak po několika letech hledala téma na disertační práci, tak ta volba byla celkem jasná, byla to Rožmberská knihovna. A protože ta tedy patří k těm knižním celkům, které doputovaly do Švédska v roce 1648, tak začaly i moje cesty vlastně za dochovanými knihami. Ty moje první pokusy byly ještě hodně jako naivní a neměla jsem vlastně příliš mnoho zdrojů, ze kterých vycházet, kde hledat a jakým způsobem hledat ty knihy, ale přeci jen několik desítek knih se mi podařilo tenkrát najít. A při tom výzkumu jsem zase v Rožmberském archivu objevila nějaký soupis nějaké pro mě tehdy úplně neznámé knihovny a po několika letech, kdy jsem se k tomu pramenu vrátila, tak se ukázalo, že vlastně jde o knihovnu sice rakouskou, která ale skončila zase v 17. století v Ditrištinské knihovně a spolu s ní tedy zase znovu jako se stala válečnou kořistí a moje cesty do Švédska se opakovaly.
1: Takže všechny vaše cesty skončily vždycky ano. Ve Švédsku bez ohledu na to, jakému tématu jste se začala věnovat. Ostatně ta kniha, vaše švédská knižní kořist z českých zemí, která tady leží přede mnou, tak má takovou velice elegantní obálku a tam je mapa Evropy a jenom vlastně taková červená linie vedoucí od Mikulova jakožto nejjižnějšího bodu do Stockholmu vlastně ukazuje tu dlouhou cestu, kterou ty knihy urazily. Ještě než si tady budeme více povídat o tom vašem výzkumu, bychom asi měli připomenout tehdejší situaci v Evropě. Jsme tedy v letech 1618 až 1648.

0: Tohle je píseň švédské heavy metalové kapely Sabaton právě o bitvě o Karlův most v závěru té války v roce 1648. Celé to album je vlastně o tažení švédských vojsk Evropou. Můžeme si tady v hlavních obrysech připomenout tehdejší situaci v Evropě?
1: To 17. století je velmi jako složitým obdobím. Jednak na jedné straně vznikají ty moderní evropské státy, ale vznikají vlastně v prostoru jakoby mocenských bojů dynastického soupeření, kdy po relativně klidném 16. století dochází k celoevropskému konfliktu. Na jedné straně ta Evropa je v určitém jako rozvratu a rodí se Evropa jako úplně nová, ale zároveň je to i období, které nebylo úplně jenom jako negativní, protože zároveň některé knihovny například sice zanikají, ale nové vlastně vznikají. Kardinál Mazarin v době 30leté války vybudoval tu obrovskou knihovnu, která je v Paříži dodnes. Stejně tak i v českých zemích v té době vlastně teprve vzniká ta Dittrichštinská knihovna v té podobě sálové obrovské knihovny, kterou pak Švédové odvezli z Mikulovského zámku. Takže nelze mluvit o tom 17. století jenom jakoby negativně a dává to do souvislosti jenom s tím válečným tažením. My máme spojenou tu 30letou válku především s tím rokem 1618 až 1648, ale Švédsko bylo v bojích vlastně už s těmi severskými státy mnoho let předtím a ještě asi 10 let potom. Takže pro ně to české období, kdy relativně dlouho v některých městech pobývala švédská vojska, tak pro ně je to jen jedna z epizod toho válečného běsnění. Švédsko v té době se snažilo získat na evropském mocenském poli vlastně své místo. Ono vlastně už předtím, než vstoupilo do 30leté války, tak bylo na obrovském vzestupu ekonomickém a politickém, takže samozřejmě pak do toho vstupovala i ta vojenská část, ale zároveň se ve Švédsku vlastně v 17. století budují školy, je obnovena univerzita v Uppsale, jsou zakládány další univerzity, takže to byl takový jako komplexní proces pro Švédsko, kde vlastně i to kořistění knih, které se odehrávalo nejenom v českých zemích, ale i v Německu, v Polsku a v pobaltských státech, tak byla vlastně součást takové jakoby kulturní politiky švédských panovníků.
0: Jinak řečeno, švédská vojska nešla jenom po těch cennostech a knihách z českých zemí. Bylo to prostě svým způsobem běžný způsob kořistění nebo válečné praktiky a možná to leckoho překvapí, ale už i během 30leté války platilo válečné právo, které upravovalo podmínky konfiskace a kořistění protivníkova majetku. Co vlastně říkalo?
1: To právo na válečnou kořist je vlastně součástí už římského práva, ale je pravda, že právě 17. století a 30letá válka bylo prvním historickým obdobím, kdy docházelo k relativně masivním a systematickým přesunům těch kulturních památek, nejenom knih, ale také hodně archivů, kunstkomor a obrazových sbírek. Ale je vlastně paradoxní, že právě knihy a knihovny, které myslím, že v té době pro ty ukořistěné strany s výjimkou tedy Švédska byly spíše na prvním místě, vždycky byly ty cennosti a vlastně peníze a pro ty vojáky vlastně dost často oni kořistili i z důvodu, aby se vůbec obživili, takže měli vždycky po dobytí města 2-3 dny na to volné rabování. A to ale bylo opravdu součástí toho válečného práva a na začátku 30leté války došlo i k takové určité kodifikaci a k rozpracování tady toho tématu, které bylo v těch právních pramenech starších jako velmi stručné. Humanista a právník, také diplomat Hugo Grocius vydal několik knih o právu válečném. Nejznámější je jeho kniha z roku 1625, tři knihy o právu válečném, kde je právě celá kapitola věnovaná válečnému kořistění. On vytvořil celý takový velmi podrobný systém, který říkal, že právo na válečnou kořist vzniká v okamžiku, kdy jde o majetek, který nemá majitele. To znamenalo, že majetek ten majitel opustil, utekl vlastně třeba při dobytí města, nebo tam prostě nebyl přítomen v tu chvíli, anebo se pokusil ten majetek ukrýt. Tak v ten okamžik vznikalo právo tento majetek převzít jako válečnou kořist. On tam pracuje ještě s dalšími pojmy, rozpracovává, kdy je opravdu ta válečná kořist definitivně právoplatnou kořistí, třeba při odvozu těch knih z toho města za hranice. A stejně tak tam kodifikoval, že vlastně restituovat tyto majetky lze pouze v případě, že to tak zakotví mírová smlouva, která ukončuje ten konkrétní válečný konflikt. Nebo v případě, že město je dobyto a je sepsána předtím nějaká smlouva o dobytí toho města, kdy se to město vzdává, tak pokud té smlouvě je přímo napsáno, že majetek bude chráněn, tak tak mělo být a nemohlo se stát právoplatnou válečnou kořistí. A Švédové skutečně, a potvrdilo se to i při výzkumu těch knihoven z českých a moravských zemí, tak Švédové skutečně tento právní status celkem důsledně dodržovali, zvláště když šlo o kořist pro švédskou korunu, pro švédského panovníka.
0: Takže vlastně to slovo loupit nebo krást tím pádem není úplně přesné, ne, je to ne, tak? Ne. Máme spíše říkat kořistit nebo zabavovat, nebo co je tedy ten přesnější termín?
1: Já asi nejčastěji používám slovo konfiskace, protože v okamžiku, když šlo opravdu o ten legální způsob, tak si myslím, že konfiskace, i když to jako v českém prostředí je neradoslyšeno, tak podle mě ten termín konfiskace to vyjadřuje asi jako nejlépe, i když samozřejmě někdy ty násilné okolnosti a někdy je to tak jako na hraně, kdy jako považovat třeba ten klášter za opuštěný, neopuštěný, když tam ponechali třeba jednoho mnicha a podobně, tak je to jakoby na hraně, ale určitě jako konfiskace nebo kořistění prostě je asi v pořádku.
0: Říká Lenka Veselá z knihovny Akademie věd České republiky. Mluvíme dnes o knihách odvezených švédskými vojsky z českých zemí během 30leté války.
2: Posloucháte Leonardo Plus. Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Ještě bychom měli dodat vlastně, jak rozšířené byly tehdy knihy a jaký společenský status svým vlastníkům dávali, protože v případě některých těch skonfiskovaných knihoven se tady bavíme o stovkách titulů. V té knize píšete, že někdy vlastně konfiskacím neušly ani měšťanské domácnosti, kde také bylo třeba 100 a více knih. To znamená, jak rozšířená byla kniha tehdy v rukou obyčejných lidí anebo právě aristokraci, klášterů a podobně.
1: Pokud se budeme bavit o celé Evropě, tak v tom 16. 17. století je tam poměrně silná disproporce třeba mezi jižní Evropou, kde knihtisk, knižní obchod fungoval velmi dobře už od 15. století. Už vlastně i před vynálezem knihtisku, tam byl velký třeba obchod s rukopisy a podobně. Čím jdeme víc jakoby na sever, tak tím později se tam ten knižní obchod a knihy dostávají. Nicméně střední Evropa, české země, Německo vlastně patřili, zvlášť třeba u nás v době Rudolfa II., opravdu k místům, kde už knihy byly úplně běžnou součástí života českých obyvatel, samozřejmě s výjimkou venkovského obyvatelstva, kde ani čtení nebylo běžnou záležitostí, tam spíše se pořád učili lidé nasloucháním, ale třeba máme dobré výzkumy pro Prahu, kde i v měšťanských domácnostech řemeslníků typu řezník, pekař, tak v každé vlastně domácnosti už byly třeba 4, 6, někdy 10 knih. Byly to jazykově české knihy, hlavně z produkce veleslavínské nebo melantrišské tiskárny. Na Moravě zase ta situace byla trošku jiná, tam bylo víc jako toho třeba německého obyvatelstva v Olomouci, takže ta produkce zase byla třeba německá, ale ten knižní obchod byl opravdu u nás už tak velice rozvinutý, že máme doklady o tom, že knihy například vydané, nebo kniha Bible vydaná v Anglii, mluvím o 80. letech 16. století, tak už rok poté ta kniha byla vlastně na regále jedné rakouské knihovny. A takových dokladů je bezpočet. Vždycky záleželo, nakolik ten majitel věnoval téhle oblasti jako svůj zájem. Samozřejmě to nebyla úplně levná záležitost, ale už ani ne drahá. Opravdu tu knihu už si mohl dovolit středně bohatý měšťan úplně bez problému, ale většinou spíše šlo o ten zájem. A čím vlastně víc bychom šli ještě na sever té Evropy, tak mizí jak ten knižní obchod, tak i ty střediska knihtisku. Takže právě Švédsko a ty severské země v podstatě ještě v 17. století, v polovině 17. století, neměly téměř žádné knihovny. Knižní obchod tam nefungoval vůbec. Místní knihtisk byl takový opravdu na jako hodně nízké úrovni. Takže opravdu to Švédsko, které se dostalo jako hodně do popředí z hlediska té politické a vojenské moci, tak potřebovalo velice jako rychle a nějakým jednoduchým způsobem dohnat i tu kulturní stránku, aby se mohlo rovnat těm evropským státům typu Habsburská říše nebo Francie. Takže odvést ty knihy z těch okupovaných území vlastně pro ně byla velmi snadná cesta, jak zaplnit prázdné regály těch knihoven, ať už ve školách, v církevních institucích a později vlastně i na Královském dvoře.
0: To je jedna věc vlastně mít plné regály a druhá věc je rozumět tomu obsahu těch knih. Tak k čemu byly ve Švédsku tedy knihy psané v cizím jazyce a často pojednávající o domácích nějakých záležitostech nebo o katolických tématech? Švédsko tehdy nebylo katolické.
1: Tam musíme rozlišovat ve Švédsku několik fází vztahu k té válečné kořisti. Ještě předtím, než Švédové začali odvážet knihovny z českých zemí, tak ukořistili řadu knihoven v jednotlivých německých městech, pak také v Polsku a v Pobaltí, což Polsko bylo tenkrát jako součástí Polsko-Litevské unie, takže to byl jakoby jeden stát, se kterým Švédsko válčilo od začátku 17. století až do roku 1760. Takže oni odvezli už předtím řadu knihoven, ty byly ale téměř výlučně jako církevní, katolické knihovny. Gustav II. Adolf, otec královny Kristýny, se kterou máme spojenou tu českou kořist, tak jeho plán byl naprosto jako jasný a dodržel ho až do konce svého života. On tyto knihy směřoval bez výhrad do univerzitní knihovny v Uppsale. Tato univerzita sice měla středověký původ, ale vlastně v 16. století byla v velmi špatném stavu a on se snažil jako ji podporovat finančně a dalšími způsoby a založil také vlastně v roce 1621 a 22 univerzitní knihovnu a tam směřovaly všechny tyto knihy. Nikdo jako nepřemýšlel nad tím obsahem. Tam prostě směřovaly všechny ty sbírky a bylo už na univerzitě, co s těmi knihami udělá. Zároveň se objevovaly už takové hlasy i těch gymnázií, které vlastně Gustav II. Adolf ve velkém zakládal, že také potřebují knihy, ale za jeho života vlastně na nic takového nedošlo. Opravdu všechny knihy končily v té Uppsale. V Uppsale samozřejmě měli velmi těžkou hlavu z toho, že 70-80% těch knih jednak je teologie, což jako je v pořádku, protože to bylo ve všech i šlechtických knihovnách, víc jak polovina knih byla náboženská literatura, ale tady šlo vlastně dost často o knihy, tedy ty katolické, někdy často už i z toho potridentského katolického období, které byly hodně jako bojovné, hodně proti luteránství naměřené, takže oni vlastně trvalo to tam ale desítky let, než se vytvořili systém, kdy oni ty knihy rozdělili na ty méně užitečné a ty jako pro ně praktické a užitečné. Takže to rozdělili do dvou vlastně poschodí. V dalších desetiletích některé knihy zase, jak se změnil diskurs třeba i v teologii a ve vývoji té švédské společnosti, tak některé knihy zase přemístili do těch užitečných a naopak, ale i řada rukopisů v té době vlastně byla zničena, protože považovali za neužitečné a prostě také bojovali s místem. Neměli prostory, což je problém knihoven vlastně do dneška, tak už tenkrát to tak bylo. Když ale tam přišly knihy z těch českých zemí, tak situace už byla jako úplně jiná, hlavně se změnil panovník, královna Kristýna, trochu v rozporu s tím, co si přál vlastně kancléř Axel Oxenstierna, který dál sledoval tu linii jejího otce, že ty knihy by měly tedy jít buď do Uppsaly nebo do těch nově založených gymnázií, tak královna Kristýna, která sama byla velmi jako vzdělaná, byla to taková velice zajímavá osobnost, která my si někdy trošku idealizujeme jako sběratelku knih a člověka, který se zajímal
0: děl, ano,
1: který se zajímal o filozofii a o umění, tak určitě ano, ale Konkrétně s těmi knihami z českých zemí, ona si je tedy jako nechala vlastně na královském dvoře a budovala z nich tu knihovnu dvorskou, šlechtickou, tak, aby se vyrovnala vlastně evropským panovníkům. Ale zároveň ty knihy velice utilitárně používala například jako náhradu za nevyplacenou mzdu svým knihovníkům. Samozřejmě rozdávala také jako dary. Vyměnila třeba s Upsalou více jak 100-150 tisků z oboru historie za staré rukopisy, které tam byly z těch předchozích válečných kořistí. Takže nemůžeme si představovat, že královna Kristýna si celé dny a týdny probírala knihami z české kořisti. Určitě tam byly knihy, které ji zajímaly. Pro mě třeba bylo zajímavé zjištění, že protože vznikaly nějaké jakoby v té době už katalogy, takže víme, jak ty knihy třeba stály, jak se knihovníci museli vypořádat s tím, že se tam dostaly různorodé celky. Tam hrála velkou roli právě Ditrištinská knihovna, jejíž systém se stal vlastně tím vzorem pro nové uspořádání Královské knihovny ve Stockholmu hned po tom příjezdu. Ale vlastně ty české knihy velice brzy ztratily tenhle svůj jakoby zásadní význam i pro tu královnu, protože ona nejen ty knihy ukořistila v té střední Evropě, ale zároveň a krátce poté nakupovala ještě větší knižní celky významných humanistů, hlavně ve Francii a na severu Evropy, a ty už pro ně byly ještě jako zajímavější. Ale je zajímavé, že možná ty české knihy v těch prvních letech mohly mít i trochu vliv na skutečnost, že královna Kristýna v těch letech vlastně přecházela z té luteránské víry na katolictví. Tam vlastně hodně historiků jako hledá nějaké zdroje, jak se dostávala k těm informacím, že ji navštěvovali tajně jezuité a René Descartes, jestli na ní měla vliv v tomto smyslu. Ale nikdo se vůbec nezamyslel nad tím, že ona měla k dispozici v té dvorské knihovně stovky tisíce jako katolických knih. Takže tam si myslím, že nějakou roli právě i ta česká kořist mohla tak záškodnicky jako mít na další vývoj Švédska.
0: Připomíná Lenka Veselá z knihovny Akademie věd. V rozhovoru s ní budeme pokračovat i po zprávách, které se teď blíží. Budeme mluvit třeba o tom, jak švédská vojska knihy transportovala nebo v čem pátrání po odvezených knihách připomíná detektivní případ. Tak zůstaňte s námi.

0: Švédsko zažilo v 17. století nebývalý mocenský a vojenský vzestup a stalo se významným hráčem na mapě Evropy. Úspěchy v bojích na území dnešního Polska a Litvy, v Německé říši a následně v českých zemích korunovali švédští vojáci válečným kořistěním, ať už zlata a cenností nebo uměleckých děl a knih. Ty následně rychle doplňovaly prázdné regály ve švédských knihovnách. Kvůli razantnímu přijetí reformace v 16. století totiž ve Švédsku došlo k rušení klášterů, k útlumu katedrálních škol a Uppsalské univerzity, což zpomalilo tamní vzdělávací systém a literární produkci.
1: Leonardo Plus.
0: České země nebyly jediným územím, odkud během 30leté války odvezla švédská vojska na královský rozkaz celé knihovny, ale zdejší kořist patřila v tomto období k těm nejvýznamnějším. A právě okolnostmi konfiskování knih a jejich dalším životem v rukách švédských majitelů se zabývá náš dnešní host, kterým je Lenka Veselá z knihovny Akademie věd České republiky. A u poslechu vás vítá Daniela Vrbová.
2: Během 30leté války v 17. století Švédové v Praze naskládali knihy do sudu a po Vltavě a Labi poslali na přezimování do pevnosti Démic v Německu. Po zimě sudy naložili na loď ve Vízmaru a poslali do Stockholmu královně Kristýně. Švédové měli naspěch, protože se blížilo uzavření Vestfálského míru. Po jeho podpisu by nebylo možné válečnou kořist odvést.
0: Tohle je ukázka z krátkého filmu, který přibližuje vaše pátrání po knihách. Je dostupný na stránkách knižni.kořist.cz, což je vlastně taková databáze i přeložení do laického jazyka toho vašeho výzkumu a pátrání po knihách. A připomínám také tu vaši knihu Švédská knižní kořist z českých zemí, kterou v loni vydalo nakladatelství Skriptorium. Když člověk čte, tak je to skutečně taková detektivka. Byla to detektivka i pro vás, kde jste si říkala, že začnete při tom svém pátrání.
3: Určitě a každá ta cesta i v současné době je pro mě vždycky jako výzvou, protože vždycky v tom souboru knih, které se tam snažím zpracovat jako co nejrychleji a nejintenzivněji, tak se objeví něco jako zajímavého a překvapivého. Takže úplně ty moje první cesty za tou Rožumberskou knihovnou byly takové jako opravdu naivní, řekla bych, jako kdy jsem jen věděla, v jakých městech se ty knihy asi jako ty větší soubory knih nacházejí, ale vlastně to byl rok 2000-2001, kdy kromě snad Královské knihovny ještě ani knihovny neměly prostě webové stránky, takže se nedalo ani nikomu napsat e-mail a zjistit si třeba, kdy mají otevřeno. Takže já jsem tak jako opravdu, když řeknu na blind, jezdila do těch měst a snažila jsem se zjistit, kde ty české knihy jsou. Takže třeba jsem takhle přijela do krásného města Strängnäs, kde se vlastně nachází největší soubor českých knih, je jich tam více jak 1600.
0: Kde to je přesně?
3: Strängnäs leží asi 60 kilometrů od Stockholmu, je to kolem toho krásného jezera Malaren, vlakem krásná cesta a právě v 16. 17. století to bylo velmi jako významné město, je tam krásná katedrála už od středověku, bylo to biskupství a působil tam velmi významný biskup Johann Mathesius, který se přátelil s Komenským. Komenský tam byl, ale tady ještě před kořistí. A já, když jsem do toho města prostě přijela, tak jsem šla do tam městské knihovny, taková malinkatá, jako jinak je to malé město. A pátrala jsem, tedy ptala jsem se knihovnic, jako že bych chtěla vidět jako staré české knihy a paní byla z toho taková jako zmatená, řekla, tady máme jen jako věci, prostě moderní knížky, tady jako staré věci nemáme, ale možná bude vidět Ranghilda. A zrovna tam na návštěvě byla jejich bývalá kolegyně už v důchodu, která tam jako přišla tehdy už vlastně 60-70 letá paní a ona mi řekla, tak pojedeme domů pro klíč, já vám ukážu, asi to budou ty knihy, co hledáte. A my jsme pak přijeli ke katedrále, ona opravdu velkým klíčem otevřela jednu část té katedrály a tam opravdu těch téměř 400 let ty knihy stojí vlastně na stejné místě. Oni trošku putovali po té katedrále, ale jsou na stejném místě, jako je tam kdysi tedy umístil tady ten biskup, který je dostal darem právě od královny Kristýny. Takže to byly takové opravdu moje jakoby naivní začátky. Šla jsem vlastně jenom po těch rožmberských knihách. Nezajímaly mě ty ostatní knihovny, ale jak už jsem zmínila na začátku, tak vlastně jenom pár let poté jsem tam zase putovala za jednou částí té Dietrichštejnské knihovny. To byla knihovna Jeronýma Becka z Leopoldsdorfu. A tehdy už jsem byla jednak poučená, jednak už jsem tam měla ty kontakty. Knihovníci mi dávali, protože už mě znali trošku, už jsem vydala i nějakou knihu o té rožmberské knihovně, takže mi začali poskytovat i třeba nějaké interní pomůcky, lístkové katalogy proveniencí, ve Westeros je mají krásně zpracované interně, takže jsem se dostávala jako hloubš a hloubš. A v té době jsem také narazila v Uppsale na lístkový katalog z pozůstalosti jednoho švédského historika, který žil na začátku 20. století a ten se zabýval švédskou kořistí jako celek, nejenom z českých zemí, ale ze všech těch evropských zemí a vydal ve švédštině takovou dvousvazkovou velkou publikaci, ale zanechal v pozůstalosti i několik takových boxů s lístky a jeden ten box byl věnován jenom českým zemím. Bylo tam 500 prostě knih zaznamenaných po celém Švédsku a částečně i v Německu, které on i po vydání té své práce dál objevoval. Takže jsem už tenkrát tak nějak do budoucna mi to nedalo jako správnému historikovi a badateli, tak jsem všechno si nafotila s tím, že člověk nikdy neví, co bude v budoucnu, vše se vždycky hodí. A z toho jsem vlastně těžila jako ještě dalších mnoho let, protože sice ty knihy, které tam viděl ten pán před 100 lety, bylo potřeba vždycky všechno jako ověřit a ukázalo se, že třeba v Německu ty knihy, které on ještě viděl, tak dneska už dost často nejsou, bych řekla už tak ze 70% nejsou, protože zanikly, schořely hlavně při bombardování za druhé světové války. Některé knihy zase se třeba dostaly zase do Ruska, jakoby právě po druhé světové válce a podobně. Takže to opravdu je detektivní pátrání a úplně někdy takové jako wow efekty člověk zažívá, když čím déle se tím zabývá a zná ty jednotlivé knihovny i jednotlivé lidi, kteří je vlastnili, tak mně se stalo třeba před pár lety ve Vatikánské knihovně. Objednala jsem si rukopis, který nebyl označen jako by kniha z válečné kořisti, ale patřil do té sbírky královny Kristýny. A vztahoval se ten obsah ke střední Evropě. Tlustá kniha plná jako erbů, šlechty z Rakouska hodně, z Čech, ale také z Německa. No a já jsem prohlížela si tedy ten korpus, k tomu byla ještě nějaká rukopisná kronika a v té knize mezi stránkou asi 320 a 321 byl vložený lísteček, kde si ten majitel poznamenal, kolik zaplatil malíři za namalování těch erbů, kterých tam bylo několik set. A já vlastně podle toho rukopisu a pak ještě teda podle dalších ještě drobných znaků jsem dokázala určit, že je to kniha právě toho Jeronýma Becka z Leopoldsdorfu, kterým jsem se nedlouho předtím zabývala. Takže
0: to
3: jsme jako
0: být radostná to mezi stránkou 320 a 321.
1: Posloucháte Leonardo Plus. Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: S Lenkou Veselou z knihovny Akademie věd dnes mluvíme o knihách, které z Prahy, Olomouce a Mikulova odvezla během 30leté války švédská vojska do Stockholmu. Co jsou vlastně začty, značky a stopy v těch vítězcích knih, které vám pomáhají posouvat se dál a stotožňovat ty ukořistěné knihy?
3: No právě ty značky jsou to zásadní při celém výzkumu, protože jako archivních pramenů přímo ke konfiskacím, ale i k dějinám těch českých a moravských knihoven se dochovalo naprosto minimálně. Takže ty knihy, i pro mě to bylo obrovské překvapení, jak ty knihy jsou silným výpovědním pramenem. Člověk musí velmi jako dobře znát celou tu historii těch knihoven i vlastně jejich osudů ve Švédsku, protože opravdu na těch knihách se nacházejí různé staré signatury, když už je člověk zná, tak zjistí, že ta určitá signatura znamená, že ta knihovna v určitých letech byla třeba součástí královské knihovny ve Stockholmu. Další značka, červená, prostě tuškou, takovou jako neohrabaně napsaná i někdy na vazbu, někdy na předsádku, znamená, že ta kniha prošla aukcí knih ve Strängnäs v roce 1765. Samozřejmě mnohem jednoznačnější jsou pak ty výpovědní typy proveniencí, jako jsou exlibris a supralibros. Samozřejmě samozřejmě
0: to znamená ty značky, které si tam dávali sami majitele,
3: ano,
0: na
3: sami
0: ty
3: majitele,
0: knihy,
3: ano.
0: Buď dovnitř, anebo na
3: vazbu. Na vazbu. Někdy jsou to jako jenom rukopisné exlibris, jakoby, že si to podepsali, že ta kniha mi patřila. Pak je někdy, pokud nejde o známou osobnost, tak je potřeba jako dohledávat a dost často se to jako i podaří, že to byl třeba olomoucký měšťan, který tu knihu daroval třeba jezuitské koleji. Takže se dá jako dopátrávat někdy dost často hodně do hloubky, komu ta kniha patřila, jaké měla osudy a někdy je to opravdu jako hodně, hodně barvité. Ale pak tam máme vlastně vrstvu knih, které ty značky jako nemají. Buď je ztratili v průběhu dalších staletí, to je případ právě bohužel těch vatikánských rukopisů, které byly v baroku převázány do nových vazeb, takže ty provenience se jako z většiny úplně ztrácí a my musíme právě vycházet z nějakých vedlejších údajů, ale pak jsem vlastně došla k závěru, že i některé knihy už v těch českých knihovnách, a platí to třeba i pro tu Dittrichštinskou knihovnu, část knih prostě nebyla označena tím klasickým jakoby ex libris, jako všechny knihy třeba z Dittrichštinské knihovny. A tyhle knihy se trošku ztrácí jako z toho výzkumu, protože prostě můžeme mít i podezření, že je to kniha z českých zemí, ale někdy vůbec ne, protože jen malé procento těch knih bylo vydáno v českých zemích nebo jsou jazykově české, jak jste se ještě předtím ptala na ten jazyk, tak většina knih byla vlastně i u nás, i v zahraničí v těch knihovnách latinsky. Malá část německy a ještě menší část třeba česky, nebo ještě v jiných třeba orientálních jazycích, ale jako ta latina byla univerzálním jazykem vlastně knih, takže to jazyk nebyl ten problém ve Švédsku úplně.
0: A kdybychom to měli říct nějak početně, tak po kolika zhruba knihách se pátrá? Kolik knih se tak odhaduje, že švédská vojska odvezla tedy z českých zemí a kolik jste jich zatím našla a ztotožnila vy?
3: Tak dohromady asi ten můj odhad je, že se jednalo o tak přibližně 25 tisíc knih. Paradoxně ty knihovny z Prahy, z Olomouce a z Mikulova se na tom podílí tak zhruba vždy třetinou. Je to spíš jako shoda náhod, ale vychází to tak. My vlastně máme detailní informace především o knihách z Mikulova, kde vznikl...
0: Teta Dittrichštinská knihovna,
3: ano. A ten katalog vznikl vlastně v okamžiku té konfiskace. Ta knihovna byla uspořádaná velmi sofistikovaně, ale chyběl katalog. A švédský komisař, který to měl na starosti, Johannes Busso, byl neuvěřitelně asi jako pilný a vzdělaný člověk. My o něm víme velmi málo. Pouze to, že byl třeba nobilitován potom za ty své zásluhy o moravskou kořist královnou Kristýnou. Ale on během několika týdnů dokázal, zřejmě měl teda pomocníky, o nich nevíme už vůbec nic, ale během několika týdnů celou tu 8000 knihovnu jako skatalogizoval a to velmi jako kvalitně. A navíc ten katalog byl i takovým předávacím protokolem, protože on tam i zapsal, které knihy se nacházejí v jakých sudech, které vlastně pak ty knihy balily do obrovských sudů, protože do jednoho sudu se vešlo třeba i 150 jako knih, záleželo vždycky na rozměru. Ty knihy v té době byly, některé byly obrovské, foliové, prostě asi jako polovina kodexu, gigas i víc, ale byly tam i malinkaté knihy osmerkového rozměru, takže to vždycky záleželo. Takže tam opravdu došlo k velmi přesnému jako vymezení toho, co tady Švédové odvezli. Ale v těch jiných městech už ta situace byla jiná. V Olomouci, kde tady ten Johannes Busso pokračoval, vlastně jako ty knihy byly z Mikulova nejdříve odvezeny do Olomouce, kde čekali ještě několik let na odvoz. A došlo ke konfiskaci tady těch knihoven v Olomouci, tak tam sice víme, že soupis minimálně jezuitské knihovny, která jako jediná byla ukořistěna v Olomouci jako celek, soupis vznikl, ale nedochoval se. A nedochovaly se ani žádné starší katalogy tamních knihoven, ačkoliv víme, že ty katalogy existovaly, takže nevíme, jestli už zmizely už před příchodem Švédů nebo prostě během transportu nebo ve Švédsku. Já si osobně myslím, že vůbec nešly s těmi knihami, protože brzy poté, co ty knihy se ocitly ve Švédsku, v roce 1651 vznikl ve Švédsku soupis rukopisů a tam ty ostatní české katalogy archeology jsou, ale ty olomoucké nejsou, takže zmizely někde ve víru dějin mezi tím. No a v Praze byla situace ještě jako chaotičtější, tam šlo o čas, Švédové potřebovali odvést včas jak knihovny z Pražského hradu, tak kunstkomoru a obrazárnu, takže tam soupis žádný nevznikl. Mohli bychom říct, že podstatnou část té knižní kořisti zachycuje rožumberský katalog, ale tomu tak není, protože rožumberská knihovna, než přišla v roce 1647 do Prahy už jako majetek císaře Ferdinanda III., tak už několik tisíc knih bylo z té knihovny vyřazeno a vráceno vlastně k tým klášterům na jihu Čech a byly tam i velké ztráty, jakoby takové ty výpůjčky, které se už nikdy nevrátily.
0: To známe i do dneška, no.
3: Ano, ano. Takže vlastně o té pražské kořisti toho víme jakoby relativně málo. A k jedním z těch asi pro mě nejzajímavějších objevů z toho výzkumu byl právě objev katalogu Pražské hradní knihovny z roku 1636, o kterém se vědělo, že existoval, že ho odvezl jeden švédský velitel tady do Německa. A už pak po něm nebylo vyduslechu a vlastně badatelé, hlavně kunzistorici, kteří se zabývají Rudolfem II., tak si všichni mysleli, že jde o knihovnu jako Rudolfa II. A tak jako jsme všichni štkali, že až se objeví ten katalog, tak budeme vědět, jaké knihy měl Rudolf II. A vlastně mně se podařilo vlastně najít ne ten originál, ale vlastně pozdější edici. Ten příběh byl nakonec úplně jiný, ten originál zůstal v Praze a byl prodán až v 18. století. Ale byl vydán jako edičně v té době a ukázalo se, že jde o soukromou knihovnu císaře Ferdinanda III., což je pro nás úplně nová a zajímavá věc, že právě tento císař budoval právě na Pražském hradě sbírky, přestěhoval tam rožumberskou knihovnu a měl tam i osobní knihovnu, která obsahovala řadu jeho takových osobních memorábilí a knih, ze kterých se učil jakoby jako mladý student.
0: Teď jste tady popsala, že švédská vojska kořistila ty knihy hlavně v Mikulově, v Olomouci a v Praze, ale od různých vlastníků. Snažili se je tedy po uzavření Vestfálského míru nebo v těch následujících letech ti jejich vlastníci získat zpátky ze Švédska? Jak jste o tom mluvila v souvislosti s tím válečným právem?
3: Tak všechny knihovny z českých zemí byly odvezeny před uzavřením Vestfálského míru, takže na ně se restituční nároky nevztahovaly. V těch mírových smlouvách bylo ukotveno, že tedy císař Ferdinand III. Může restituovat archiválie a hmotné předměty, které byly odvezeny vlastně po uzavření toho míru, což opravdu byla ta kunstkomora, obrazárna a archiválie. Probíhala pak taková jakoby jednání, která trvala vlastně několik let a byla velmi jako složitá a asi vypjatá. Jednalo se tam ještě jako další, možná i důležitější věci z hlediska habsburského panovníka, ale tohle bylo také předmětem těch jednání. Ale vlastně sám císař a ti vyslanci vlastně ani nevěděli, co mají nárokovat, jako jaké archiválie byly odvezeny a podobně. Takže ta jednání nikam příliš nevedla a hlavně královna Kristýna odmítla v určité fázi už o těchto věcech dál jednat. A vyhrožovala dokonce, že tedy švédská vojska, která tady ještě pobývala, protože jim měl císař vyplatit jako docela velké reparace, v Olomouci byly třeba až do roku 1650, tak dokonce pohrozila, že ta švédská vojska tady mohou zůstat i navždy, pokud bude naléhat na vrácení těch věcí. Takže císař vlastně ta jednání vzdal a vlastně opravdu podpisem těch ještě dodatečných nějakých mírových jako ujednání vlastně s tím stavem souhlasil. Takže ten opravdu právní nárok tímto okamžikem úplně zanikl, i pokud jde o kunstkomoru a obrazovou sbírku z Pražského hradu. Sice se pak objevovaly na začátku 18. století takové jako dotazy z české strany, jestli by tedy archiv, a šlo především o ty archiválie, jestli by je nebylo možné nějak vrátit nebo nějaké jakoby zajímavé rukopisy, ale tam švédští panovníci vždy odpověděli, že opravdu je to válečná kořist jejich předchůdců a že je mohou zapůjčit k opisu a podobně, to, že tomu se nebrání, ale jako vrátit nikoli. Přesto tedy v 19. století k určitému návratu, nebo nedá se říct návratu, ale jako dár, jako projev vlastně osobního dáru sympatií král Oskar II. Věnoval vlastně 21 českých rukopisů habsburskému panovníkovi.
0: Co to bylo za knihy? Byly nějak důležité pro historii českých zemí? Nebo?
3: Určitě, jako každý rukopis, který je vždycky unikát, tak tohoto období, ať už ze středověku nebo i z toho raného novověku, je vždycky jako důležitý, ať už pro dějiny nebo pro vývoj českého jazyka. A tam vlastně měl obrovskou zásluhu moravský historik Béda Dudík, který v polovině 19. století pobýval ve Švédsku více jak 4 měsíce a zmapoval právě jako ty rukopisy. Pak i později v knihovně královny Kristýny ve Vatikánu pokračoval v tomhle výzkumu a on opravdu byl schopen popsat všechny ty jazykově české rukopisy, jichž je asi 21. A asi 3 desetiletí poté, co tam pobýval, tak on navázal velmi úzké vztahy se švédským královským knihovníkem Gustavem Klemingem a spolu dojednávali dlouhé roky jako tady tu možnost. Paradoxně zas to byla spíše česká strana, která jakoby české nebo moravské gubernium, které zdržovalo tady ta jednání, protože samozřejmě jako protiváhu toho daru, který byl nevyčíslitelné hodnoty, chtělo Švédsko symbolicky také nějaké jakoby aspoň dobové tisky a podobně a i na to to moravské gubernium příliš jako nechtělo slyšet, až se do toho vložil sám panovník na podnět toho Bédy Dudíka, takže se to v roce 1978 podařilo a ty knihy, ty rukopisy se vrátily zpět a jsou dneska v Moravském zemském archívu.
0: Ještě musíme asi připomenout, že část těch knih už se nikdy nevrátí, protože královská knihovna ve Stockholmu schořela, postihl jí velký požár, kde také skončilo tedy mnoho českých knih. Ale co byste tady vzkázala lidem, kteří dodnes píší na švédskou ambasádu po prohraném hokejovém zápase, kdy se vrátí ty knihy ze Švédska, má smysl o ně usilovat nebo vlastně ten právní nárok je jasný a říká, že teď už jsou součástí švédských knihoven?
3: Myslím, že v současné době i v době, kdy těch pokročilých metod a digitalizace a vlastně i takových projektů, jako je ten můj, kdy vlastně všechny ty knihy jsou dneska jakoby přístupné i široké veřejnosti právě prostřednictvím jako databází, fotodokumentace. Mně se vlastně podařilo, to jsem zapomněla v té minulé otázce zodpovědět, tak se mi podařilo do dnešních dnů zachytit více jak 4300 dochovaných knih, které se nacházejí v 60 institucích po celé Evropě, v 16 zemích, tak vlastně dneska ten materiál je už vlastně k dispozici pro to bádání nebo i zájem a prohlížení. Takže jako dnes bavit se o tom, jestli kde ty knihy jsou uloženy, vlastně není důležité. Dneska jsou ty knihovny zase virtuálně spojeny v tom databázovém prostředí, kde jedním dotazem si můžete prohlídnout všechny knihy Petra Voka z Rožumberka, na další dotaz knihy Rudolfa II. A podobně a můžete s nimi i jako odborně vědecky pracovat, tak vlastně opravdu už vůbec jakoby nehraje roli, kde ty knihy jsou a spíš naším úkolem je ty knihovny zkoumat a zařadit je, a to byl můj velký cíl, vrátit je vlastně zpátky do těch českých kulturních dějin a to doufám, že jak současným, tak ještě budoucím výzkumem se právě bude dít.
2: Staré knihy zrcadlí minulost a kulturu, na které stojí naše společnost. Knihověda zpřítomňuje příběhy a poselství knih. A knihovědec je historik, badatel, trochu lingvista, restaurátor, psycholog, kartograf, heraldik, genealog, cestovatel, knižní detektiv.
0: Tak to byla ještě jedna ukázka z krátkého filmu o švédské knižní kořisti, v níž jsme slyšeli shrnutí a cíle vaší práce. Co vlastně plánujete v tomto tématu dál? Zaměříte se třeba i na ukořistěná umělecká díla z této doby?
3: To bych nechala spíš kolegům kunsthistorikům, protože to je úplně jako jiná disciplína. Oni mají situaci horší v tom, že právě ty předměty a obrazy nemají ty značky vlastnické, které jako nám vypovídají o tom, kde ty knihy putovaly a odkud pocházejí. Takže oni mají tu práci mnohem složitější, ale právě kolegové z Ústavu dějin umění Akademie věd před několika lety takový projekt měli. Byl to projekt zaměřený na obrazárnu Rudolfa II. A součástí toho jejich výzkumu mělo být i zmapovat ty dochované obrazy. Ty výstupy ještě nejsou na světě, ale očekáváme je každou chvíli, takže to je určitě spíš záležitost pro ně.
0: No a váš směr
3: má dále? Já určitě chci pokračovat dál to mapování, protože asi zhruba tisícovka knih ještě čeká. Jsou v té databázi už jako zaznamenány bibliograficky, základně i komu patřili, ale ještě neprošli mýma jako rukama, takže mě ještě tisíc knih čeká. Ráda bych pronikla ještě, protože teď už nové knihy se objevují pouze vlastně přímým výzkumem na regálech těch knihoven, což se mi ve Švédsku daří hodně v Uppsale, kde je skvělý kolega Petr Hjekvist, který i sám hledá pro mě knihy, nebo spolu pak hledáme knihy, když tam jsem. Ale třeba ještě v Královské knihovně ve Stockholmu, byť tam tedy většina té knihovny schořela na konci 17. století, jak jste zmínila, tak si myslím, že ještě tam budou nějaké menší nálezy, ale už ne nějaké, jakoby nebudou to tisíce jako nových knih. Takže já se chci věnovat hlavně tomu výzkumu těch knihoven, tak aby opravdu jsme je dobře zařadili jakoby do těch českých kulturních dějin. A my vlastně jsme minulý rok v knihovně vytvořili nové centrum výzkumné pro dějiny knižní kultury právě rudolfinské doby, takže i tady ten výzkum švédské kořesti do toho krásně zapadá a určitě by tam chyběl, kdyby jsme se tomu nevěnovali.
0: Ano, a v této souvislosti musíme také dodat, že jste 11. května za své bádání a aktivity na tomto poli dostala čestnou oborovou medaili Františka Palackého, kterou uděluje Akademie věd České republiky, a to za zásluhy v historických vědách. Tak ať se vám daří ve vašem dalším knihovědném detektivním bátrání.
3: Děkuji moc.
0: Naším hostem byla Lenka Veselá z knihovny Akademie věd České republiky. Mluvili jsme především o vaší knize Švédská knižní kořist z českých zemí, kterou v roce 2025 vydalo nakladatelství Skriptorium, ale připomínám i ty stránky knižni-kořist.cz. Děkuji, že jste přišla do Leonarda Plus.
3: Také děkuji.
0: A od mikrofonu se loučí Daniela Vrbová.
2: Poslouchali jste reprízu pořadu Leonardo Plus na Rádiu Praha. Premiéru vysílá Český rozhlas Plus každou neděli po 10. hodině. Někdejší solista, baletní mistr a choreograf Jiří Bubeníček žije od svého dětství tancem. Už je zanedlouho uvede v Praze první ročník mezinárodního baletního festivalu Prague on Point. Proč je pro něj taneční umění důležité a proč si myslí, že se dnes vytrácí kumšt? I o tom bude mluvit v pořadu Až na dřeň. V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha.

Nelaďte se od pondělí do pátku na talkshow o životě v hlavním městě. Pražákům je hej. O lidech, kultuře i obyčejných věcech, které dělají Prahu Prahou. Pražákům je hej a Vojta Přívětivý. Po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Baví vás rock?
1: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rock je náš.
2: Rock je náš.
3: Rock je náš.
0: Každý pátek večer s Iljou Kučerou mladší.
2: Rock je náš.
1: Jedině na Rádiu Praha.

0: Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let.
1: Zóna 90.
0: Hodina hitů, která baví vás i nás.
1: To nejlepší.

každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: Je 6 hodin, přejeme krásné páteční ráno, s Mirkem Kasanem už jsme ve studiu a přinášíme zprávy v 6 hodin. Dobré jutro.
1: Přijímací zkoušky na vysoké školy nejsou podle ministerstva školství spravedlivé pro všechny uchazeče. Po včerejším útoku zůstane pardubická průmyslovka uzavřená, obětí je studentka. Spojené státy nabízejí Kubě humanitární pomoc výměnou za politické reformy. A většinou bude dnes slunečno s teplotami do 26 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Ministerstvo školství chce jednat o podobě přijímacích zkoušek na vysoké školy. Stávající systém podle úřadu vytváří nerovnosti v přístupu ke vzdělávání. Česká konference rektorů ale upozorňuje, že placené jednotné národní srovnávací zkoušky od společnosti SCIO mají pro uchazeče výhody. Můžou je totiž využít při přihláškách na více fakult. Jejich zajištění ale může převzít stát, podobně jako u maturit, říká předseda České konference rektorů Milan Pospíšil.
3: Třeba pro fyziku, chemii, matematiku, takže by to mohly být různé sady testů a kdyby to organizoval ten CERMAT, tak co se týká právě tady těch třeba přírodovědných a technických oborů, bylo by to že jednotný, ale by každý věděl, jestli na to má nebo nemá.
1: Střední průmyslová škola chemická v Pardubicích zůstane po včerejším útoku až do konce týdne uzavřená. Českému rozhlasu to potvrdil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický z uskupení 3PK. Policisté zasahovali nedaleko školy v Poděbradské ulici kvůli útoku.

0: Praha 1 nechá do měsíce opravit morový sloup nejsvětější trojice na Malostranském náměstí, který před 3 lety poškodil blesk. Úpravy by měla provést specializovaná restaurátorská firma za skoro 3 miliony korun. Pokračuje radní první městské části Richard Bureš z ODS.
1: Blesk tehdy poničil symbol Božího oka na vrcholu sloupu a následný otřes pak poškodil i sochu svatého Václava a další mramorové části stavby. Odborné ošetření památkově chráněného objektu zahrne jak očištění od nečistot, zajištění všech poškozených částí, tak hlavně barevné sjednocení celé památky.
0: Americký ministr zahraničí Marco Rubio tvrdí, že Kuba přijala nabídku humanitární pomoci v přepočtu asi za 2 miliardy korun výměnou za politické reformy. Spojené státy požadují například propuštění politických vězňů a svobodné volby. Kubánský ministr zahraničí Bruno Rodriguez reagoval, že jde o lži a provokace. Havada říká, že podmínky teprve posuzuje a o politickém systému vyjednávat odmítá.
2: Ministr zahraničí Rubio to oznámil novinářům na Floridě před odletem na zasedání NATO ve Švédsku. Spojené státy trvají na tom, aby pomoc distribuovaly neziskové organizace a nikoliv kubánská armáda. Washington zároveň stupňuje tlak. Americká porota obvinila bývalého prezidenta Raula Castra ze 4násobné vraždy v souvislosti se sestřelením civilních letadel v roce 1996. Kuba obvinění odmítá. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
0: Slovenští hokejisté zvítězili na mistrovství světa nad Dánskem 5-1. Ve skupině B ve Friburgu tak vyhráli i 4. zápas a posunuli se na 2. místo tabulky o bod před český tým, se kterým se utkají v sobotu. Skupinu vede o skóre Kanada po vítězství 6-5 v prodloužení nad Norskem. V čele skupiny A jsou domácí Švýcaři po výhře 4-1 nad Velkou Británií a Finsko porazilo Lotyšsko 7-1. Dnes bude v Praze jasno až polojasno, přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 26 stupňů Celsia. Vát bude jen slabý vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: No a nevynecháme ani aktuální dopravní informace, ty má pro nás právě teď, to znamená krátce po 6. hodině. Jarda Kuler, Jardo, zdravím tě.
5: Krásné ráno. Příjezdy do Prahy po dálnicích jsou bez hlášených komplikací, jezdí se plynule. V Praze je zatím klidno, hlavní tahy jsou dobře průjezdné, nehody hlášené nemáme. Šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Ahoj, dobré jitro. Víkend je doslova na dohled a tím narážím na skutečnost, že dnes máme poslední všední den tohoto týdne a je pátek 22. května. Teď je 5 minut po 6. hodině a taky dnes vám v ranní Praze přinášíme opravdu skvělé songy. Zásluhu na tom má taky Dua Lipa. The script. We said they would last, but how come it's the last time? Já jsem Vláďa Malošík a přeji vám úspěšný den a příjemný poslech.

0: 6 hodin 15,5 minuty, dnes si společně užíváme pátek a je před námi další víkend, ve kterém toho můžete opět hodně podniknout, třeba vyrazit na výlet. Na ty ostatně opět vyráží i cyklohráček a těšit se tak můžete na netradiční trasy, zajímavé cíle a jedinečnou atmosféru. Cyklohráček vyráží na své výlety vždy kolem 9. hodiny ráno z pražského hlavního nádraží, návrat do Prahy se očekává krátce po setmění. Rezervace míst k sezení není možná v předstihu a jízda je za tarif pražské integrované dopravy nebo tarif Českých drah. Trasy, termíny výjezdu i další podrobnosti najdete v odkazu na našem webu v tipech na víkend praha.rozhlas.cz.
1: Není obyčejný dům. Tohle je opravdový betonový kolos. Nejdelší panelák v Praze najdete v ulici Zelenohorská v pražských Bohnicích a měří přes 300 metrů. To jsou 3 fotbalová hřiště, 7 Karlových mostů nebo jeden Titanic. Panelák postavený v 70. letech dodnes působí jako symbol éry moderního bydlení pro tisíce Pražanů. Má celkem 18 samostatných vchodů a víc než 600 bytů. Celkem dokáže tenhle betonový obr pojmout takovou menší vesnici. Přestože jde o periferii města a sídliště, místní si nesmírně chválí třeba zdejší zeleň, která právě Bohnice obklopuje.
0: Dnes bude jasno až polojasno, přechodně až oblačno, nejvyšší teploty 24 až 26 stupňů Celsia. A povane slabý, proměnlivý, přes den severní vítr do 4 metrů za sekundu. A s Jardou Kolerem se vydáváme opět na silnice. Já bych si ten ranní provoz dovolil okomentovat hláškou ze 7 statečných. Zatím je to dobrý. Co říkáš, Jardo?
2: Souhlasím určitě. Krásné ráno. V ulici 5. května do centra u sjezdu na Pankrác řešili nehodu v prostředním pruhu. Jedno osobní auto teď už stojí pouze v odstavném pruhu. V Holešovičkách do centra se začíná tvořit kolona. Zdržíte se zatím krátce. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most je silnější provoz kolem sjezdu na Průmysl. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Festival Open House Praha vás zve od 18. do 24. května k objevování skrytých klenotů Prahy. Letos se zaměřuje na proměny města, památky v pohybu a péči o jejich budoucnost. Prozkoumejte palác poštovního šekového úřadu, ikonický stroj Import, barokní jízdárnu Savarin nebo naši karlínskou rozhlasovou budovu. O víkendu 23. a 24. května se zdarma otevře více než 100 nepřístupných budov. Více na www.openhousepraha.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Dejte si viny.
3: Každé pondělí jedině na Rádiu Praha.
4: Na Rádiu Praha.
1: Zpátky do devadesátek. R.E.M. Automatic for the people.
4: R.E.M.
1: Nebo 55 minut hitů Michaela Jacksona z alba Dangerous. Dáme si v pondělí R.E.M. nebo Michaela Jacksona. Hlasujte jako obvykle na Facebooku Rádia Praha.

0: Je půl sedmé, přejeme krásné páteční ráno. Teď pro vás máme na Rádiu Praha další zprávy s Mirkem Kasanem.
1: Dobré jitro. Pacient s podezřením na nákazu ebolou hospitalizovaný v pražské fakultní nemocnici Bulovka nemá žádné příznaky nemoci. Potvrdil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Americký občan byl v kontaktu s nakaženým v Ugandě. V izolaci bude minimálně 3 týdny. O jeho hospitalizaci v Česku požádala ambasáda Spojených států. Investigativní tým Českého rozhlasu získal nové detaily ke korupční a sázkařské kauze ve fotbale. Prvoligový rozhodčí Jan Petřík policii přiznal, že za ovlivnění zápasu převzal v parku před hlavním nádražím v Praze úplatek 200 tisíc korun. Kromě toho měl slíbený i postup na mezinárodní listinu rozhodčích. Vyplývá to z policejních dokumentů, do kterých Český rozhlas nahlédl. V Ralsku na Českolipsku začíná mezinárodní tábor skautů. Míří tam proto tisíce mladých lidí nejen z Česka, ale i ze zahraničí. Mezinárodní akce Intercamp se do Česka vrací po 10 letech. Organizátoři pro účastníky připravili program přímo na tábořišti i v okolní přírodě. Skupina mladíků v Kongu zapálila centrum pro léčbu eboly na východě země. Právě tamní provincie Ituri je hlavním ohniskem nákazy. Pachatelé nedostali povolení si z centra vyzvednout tělo zemřelého kamaráda. Chtěli ho pohřbít tradičním způsobem. Těla zemřelých jsou ale vysoce infekční a právě tradiční pohřby patří k hlavním rizikovým místům, kde se nákaza ebolou šíří. Pardubičtí basketbalisté zvítězili v Brně 82-72 a snížili stav semifinálové série NBL na 1-2 na zápasy. Už dnes se bude hrát čtvrtý zápas, a to znovu v Brně, které obhajuje loňské stříbro. Ve finále už je Nymburk, který ve 4 utkáních vyřadil Opavu. V Praze dnes bude jasno až polojasno, přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty vystoupí ke 24 až 26 stupňům Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A teď už opět Jarda Kuller a aktuální dopravní informace.
3: Hezké ráno, na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most se jede pomalu od sjezdu na Dolní Počernice ke sjezdu na Průmyslovou, zdržení kolem 5 minut. V Liberecké do centra se jede pomalu od sjezdu na Prosek k tunelu Blanka, tam začala regulace provozu na vjezdu do tunelu a celkově je to na 10 minut. Na ulici k Barandovu směrem na Zlíchov je kolona před omezením u teras, jede se levým pruhem zpoždění do 10 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha.
0: 6 hodin 32 minuty, krásné páteční ráno. Tvoje město, tvůj prostor. To je název nového projektu Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy, pomocí kterého chce obyvatele víc zapojit do debat o veřejných místech a jejich plánovaných úpravách. Víc si o něm řekneme už za pár minut. A svůj hit na Rádiu Praha nabídne Ella Henderson. A taky Alex Warren. Přeji vám dobrou náladu i poslech.

0: 6 hodin 45 minut, tohle byly Joel Corey a Emily Kay. Za chvíli přihodíme další várku skvělé muziky Alex Warren, Ella Henderson nebo třeba Deep Blue Something na Rádiu Praha. Přejeme krásné páteční ráno. Institut plánování a rozvoje hlavního města chce více zapojit obyvatele Prahy do debat o veřejném prostoru a jeho přeměně. Připravil projekt nazvaný Tvoje město, tvůj prostor. Pomocí her mohou lidé navrhnout vylepšení vybraných míst v metropoli. Vyzkoušet si je mohli zájemci například u Libeňského zámku.
1: Namalovala jsem na tabulku věci. Počítač, semafor a srdíčko diamant.
2: Popisuje malá Josefínka. Hru pro veřejný prostor si na stezku u Říčky Rokitky přišla vyzkoušet i paní Aka Stuchlíková, která bydlí v Hořicích v Královéhradeckém kraji.
3: Dneska jsem přišla přímo kvůli tady tomu projektu, protože bych se jim ráda inspirovala, aby jsme ho mohli použít pak třeba u nás ve městě. Těším se na to, že si to všechno vyzkouším, hlavně třeba vcítit se do role jiné osoby, která se mnou žije v tom městě.
2: Aka Stuchlíková se právě z kola štěstí vytočila roli, ke které musí přiřadit, co by takový člověk mohl ve veřejném prostoru potřebovat. Co jste si teď vytáhla?
3: Tatínek s kočárkem, zájemce o komunitní zahrádky, nějakou fontánku, no,
2: jasně,
3: s vodou.
2: Vůbec jako můžou jako místo vodin na to komunitní zahradničení, no. Cokoliv. Takhle vás vlastně jako napadne, přemýšlíte, zkuste dvě, tři věci. Vysvětluje princip hry Ondřej Uchytil z Institutu plánování a rozvoje. Lidé si u stánku mohli vyzkoušet také pexeso s významnými místy v Praze, anebo si prohlédnout takzvanou pocitovou mapu, kterou pomohli vytvořit žáci základní školy Hovorčovická, pokračuje Uchytil.
4: Ty žluté tečky, tam ty žáci zakreslovali na místa, která jsou pro ně orientační body významné, jako například škola, kostel, zastávka, křižovatka. A potom se pokračovali vlastně s červenými a zelenými body, kdy zelené body jsou místa, které vnímají pozitivně, takže místa, kde se třeba schází, kde tráví čas, a červená místa naopak, kde to vnímají negativně.
2: Institut chce pomocí projektu naučit žáky přemýšlet o svém okolí a upozorňovat na problémy ve veřejném prostoru.
4: Například v Kobylisích bylo vlastně, že na hlavní silnici mají problém s tím, že je krátká zelená, když přechází, a třeba takovéhle konkrétní typy, které potom vlastně my máme legendu k celé té mapě a předáváme ji na městskou část.
2: Podobné hry už si vyzkoušeli také třeba děti v Horních Měcholupech, ve Slivenci nebo v Hájích. Přibližuje vedoucí kanceláře participace Institutu plánování a rozvoje Tereza Fasurová.
5: Je vždycky vidět, jak najednou jim to jako nabídne trošku jiný pohled, že si řeknou, aha. Jo, tak já se teďka musím uvědomit, kam vlastně chodím. A proč tam chodím? Proč to tam mám rád? Proč to tam nemám rád? Že vlastně najednou začnou trochu jinak přemýšlet za těma otázkama, kterým dáváte, a třeba je napadají další věci a další problémy.
2: Zapojovat místní do plánování veřejného prostoru se institut snaží dlouhodobě, zdůrazňuje Fasurová.
5: Když jsou tam splněný ta podmínka, že to má třeba politickou podporu, tak potom má smysl je zapojovat. Protože lidi sami nejvíc to místě ví, jak by to místo mělo vypadat a co jim tam chybí, nebo případně co se jim tam líbí a co mělo být zachováno.
2: Hru pro veřejný prostor si budou moct lidé vyzkoušet ještě 28. května, kdy institut představí na festivalu Mikroklima 2026 na Proseku. Z pražské Libně, Josef Beneda, Český rozhlas.
0: Dnes bude jasno až polojasno, přechodně až oblačno, nejvyšší teploty 24 až 26 stupňů Celsia. A povane slabý, proměnlivý, přes den severní vítr do 4 metrů za sekundu. No a teď už opět dotaz na Jardu Kollera. Jardo, jak to vypadá na silnicích v Praze a okolí?
6: Hezké ráno, na jižní spojce směrem na Černý most zesílil provoz, pomaleji se jede od Spořilova za Lanový most, je to na necelých 10 minut. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most zpomalíte za sjezdem na Bychovice, pomaleji se jede ke sjezdu na Průmyslovou. Ve Kbelské směrem do Hloubětína se popojíždí v Klíčovském kopci k Poděbradské. V Liberecké zpomalíte za sjezdem na Prosek, k tunelu Blanka pojedete 10 minut a na Nuselském mostě směrem do centra se tvoří kolona. Zdržení do 10 minut. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
8: Přijďte v sobotu 23. května do areálu Nekonečná Vypich a přilehlou pláň oslavit Den dětí s Domy dětí a mládeže z celé Prahy. Užijete si tvořivé dílny, sportovní a freestyleové zóny, ukázky techniky IZS a armády, koncerty Bereniky Kohoutové a kapely Poetika, dětskou show, kouzelnické vystoupení nebo letní kino. Zapište si do diáře Den dětí s Domy dětí a mládeže, sobota 23. května, Nekonečná Vypich. Více na www.dendetipraha.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.

0: Praha, opět zprávy, které přináší Mirek Kasan. Mirku, vítám tě ve studiu.
1: Díky, dobré jitro. Stát vybral podobu mostu přes Vltavu na pražském okruhu v Suchdole. Praha 5 udělila 8 čestných občanství, ocenila třeba dirigenta, malířku nebo lékaře. Němečtí poslanci schválili záměr na stavbu vysokorychlostní tratě mezi Drážďany a Prahou. A dnes bude většinou slunečno a naměříme až 26 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Centrální komise ministerstva dopravy schválila výběr projektanta mostu přes Vltavu na plánovaném úseku severní části Pražského okruhu mezi Suchdolem a Březiněvsí. Z pětice, která vzešla z architektonické soutěže, vybrala komise konzorcium architektonických ateliérů Stráský, Hustý a partneři a Studio 8. V tiskové zprávě to oznámil mluvčí rezortu dopravy František Jemelka. Náklady na stavbu mostu se odhadují na 3,5 miliardy korun. Výsledná cena vzejde z výběrového řízení. Celkem 8 osobností získalo čestné občanství Prahy 5. Ocenění převzali například dirigent Jakub Hruša, akademická malířka Jaroslava Severová nebo lékař Ivan Karel. Vedení městské části také udělilo čestné občanství in memoriam herci a moderátorovi Vladimíru Dvořákovi. Oproti minulému roku radnice ocenila o 2 osobnosti

0: Zení lidic a ležáků.
1: Obecenstvu oznamují, že poprava bude vykonána veřejně dnes o 13. hodině na dvoře pankrácké věznice.
2: Předseda soudu Vladimír Kozák vyhlásil rozsudek už 21. května, ale odůvodnění četl až do 2. dne. Na veřejnou popravu rozdával vstupenky soud a podle historika Vojtěcha Kincla jich bylo téměř 6 tisíc.
3: Toto vyvrcholení, zúčtování s válečnými zločinci mělo mít i ten očistný dopad a následující volby měly být takovým novým startem té osvobozené Československé republiky.
2: Tělo K.H. Franka bylo pohřbeno anonymně do hromadného hrobu na pražském Ďáblickém hřbitově. Lubomír Smatana, Český rozhlas.
0: Němečtí poslanci včera jednomyslně schválili záměr na výstavbu vysokorychlostní tratě mezi Drážďany a Prahou, včetně takzvaného Krušnohorského tunelu. Ten bude s délkou kolem 30 kilometrů nejdelší podobnou stavbou ve střední Evropě. Výstavba tratě by měla začít za 6 let, s dokončením se počítá v roce 2044. Po jejím zprovoznění by měla cesta mezi Prahou a Drážďany trvat místo současných 2,5 hodiny jen hodinu. Cesta mezi Prahou a Berlínem pak 2,5 hodiny místo 4. Brankář Jakub Dobeš pomohl 25 zákroky hokejistů Montrealu k úspěšnému vstupu do finále východní konference NHL. Canadiens zvítězili na ledě Karoliny 6-2. Hokejisté Slovenska porazili na světovém šampionátu Dánsko 5-1 a Kanaďani si poradili s Nory 6-5 až v prodloužení. Oba vítězové tak předčili v tabulce skupiny B Česko. Ve skupině A Finové porazili Lotyše 7-1 a domácí Švýcaři vyhráli nad Brity 4-1. Dnes bude v Praze jasno až polojasno, přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 24 a 26 stupni Celsia. Povane jen slabý vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Máme po 7. Jak to vypadá na silnicích v Praze a okolí, to nám teď upřesní Jarda Koller. Jardo, zdravím tě.
6: Hezké ráno, na pražském okruhu směrem na letiště je silný provoz mezi sjezdy na Barrandov a Ořech, zpoždění kolem 5 minut. V Praze na Vespořilovské se před nájezdem na jižní spojku srazil kamion a osobní auto. Blokují pravý odbočovací pruh, kolona se tvoří a brzdí se už na konci Brněnské u Chodova a kolona rychle narůstá. V Liberecké do centra se popojíždí za sjezdem na Prosek, k tunelu Blanka je to na 15 minut, na Nuselském mostě do centra stojí kolona na 10 minut a v Bělohorské z centra je fronta před Vypichem také na 10 minut. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Hezké páteční ráno, dnes je 22. května, před námi v příštích chvílích ohlédnutí za tím nejzajímavějším z historie právě tohoto data s Petrem Jungmanem. A další muziku má pro vás v ranní Praze Ria Garvey. Nebo kapela Linkin Park. Je 7 hodin 6 minut, nerušený poslech vám přeje Vláďa Malošík.

0: Bernie Den, Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Pátek 22. května. Svátek mají soutěživí, horliví a pracovití chlapíci jménem Emil. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Bratři Wrightové sice poprvé vzlétli 17. prosince 1903, ale po pár letech došli k tomu, že by vůbec nebylo špatné svůj létající stroj patentovat. A to učinili přesně před 120 lety v roce 1906. Patent číslo 821-393 nese jméno Flying Machine, tedy létající stroj. Sjednocením svazu, družiny a jednoty československých legionářů byla přesně před 105 lety v roce 1921 založena Československá obec legionářská. První derby na dostihovém závodišti ve Velké Chuchli se konalo v roce 1921. Neslo název Cena československého hokejklubu. Německý státní ministr pro Čechy a Moravu Karl Hermann Frank byl v pankrácké věznici popraven přesně před 80 lety. Muž odpovědný za tisíce životů našich lidí si den předtím vyslechl rozsudek smrti. Ihned zažádal o milost ministra spravedlnosti Jaroslava Stránského. Ten mu však poslal místo odpovědi do celé Bibli. 22. května 1946 ve 13 hodin a 37 minut kat navlékl K.H. Frankovi před 5000 diváky oprátku.
3: Good morning, Mr. Phelps.
2: Tom Cruise jako Ethan Hunt se pustil do první nemožné mise s nulovou šancí před 30 lety.
3: Ethan Hunt will be your point man as usual.
2: V roce 1996 měl premiéru první film z řady Mission Impossible.
3: Good luck, Jim.
2: Ve filmu si zahráli velké role i naši herci Marek Vašut a Karel Dobrý. Ostatně Praha se stala kulisami nejenom jedničky. Kulatou osmdesátku má dneska skladatel, jazzový hudebník a podnikatel Martin Kratochvíl. A já přeju krásný pátek a skvělý víkend.
4: A dnes bude jasno až polojasno, přechodně až oblačno, nejvyšší teploty 24 až 26 stupňů Celsia. A povane slabý, proměnlivý, přes den severní vítr do 4 metrů za sekundu. A my se vracíme na silnice, jak to aktuálně vypadá, nám řekne Jarda Koller.
5: Hezké ráno, na Pražském okruhu směrem na letiště silný provoz mezi sjezdy na Barrandov a Ořech, zpoždění kolem 5 minut. Ve Spořilovské se před nájezdem na jižní spojku srazil kamion a osobní auto blokují pravý a odbočovací pruh. Tvoří se kolona, brzdí se už na konci Brněnské Uchodová, zdržení 20 minut. V ulici 5. května do centra se popojíždí před sjezdem na jižní spojku 10 minut od sjezdu do Spořilovské. Na Nuselském mostě do centra stojí kolona na 10 minut, podobně v Bělohorské z centra je fronta před Vypichem také na 10 minut. A na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most se jede v koloně od sjezdu na Dolní Počernice ke sjezdu na Průmyslovou. Šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Baví vás rok?
8: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
9: Rok je náš.
10: Rok je náš.
7: Každý pátek večer s Iljou Kučerou mladší.
9: Rok je náš.
8: Jedině na Rádiu Praha.

0: Je půl osmé, s vámi Rádio Praha, teď se zprávami, které přináší Mirek Kasan.
1: Hezké ráno. Současný systém přijímacího řízení na vysoké školy není podle ministerstva školství spravedlivý. Téměř polovina vysokých škol v Česku totiž využívá spoplatněné zkoušky od společnosti SCIO. To může podle rezortu vytvářet nerovné podmínky, třeba tím, že si děti z bohatších rodin můžou připlácet za přípravné kurzy. V Brně dnes pokračuje festival Meeting, jehož organizátoři tentokrát pozvali do města i sudetské Němce. Sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení se poprvé koná na českém území. Minulosti býval každoročně v Německu, výjimečně v Rakousku. Studentka střední průmyslové školy chemické v Pardubicích, těžce zraněná po čtvrtečním napadení před školou, po převozu do nemocnice zemřela. Policie to večer oznámila na síti X. Podezřelého útočníka policisté zadrželi po činu. Podle pardubického hejtmana Martina Netolického za 3PK byly důvodem útoku osobní problémy ve vztahu. Počet lidí nakažených pohlavně přenosnými nemocemi se v Evropě dostal na rekord. Na základě dat z roku 2024 to uvádí Evropské centrum pro prevenci a léčbu nemocí. Rozšířily se hlavně kapavka a syfilis. Nemocných je nejvíc za 10 let. Hokejisté Caroliny na úvod finále východní konference playoff NHL poprvé v letošních bojích o Stanley Cup prohráli. Vedení 1-0 na zápasy se ujal Montreal po výhře na ledě Hurricanes 6-2. Úspěch Canadiens podpořil 25 úspěšnými zákroky brankář Jakub Dobeš. V Praze má být dnes jasno až polojasno, přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty vystoupí ke 24 až 26 stupňům Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Ani v této chvíli nevynecháme aktuální dopravní informace, jak to na silnicích v Praze a okolí vypadá teď po půl osmé, nám řekne Jarda Koller.
3: Hezké ráno, v Brněnské na příjezdu do Prahy se zpomaluje na 3. kilometru u sjezdu na Opatov. Kolony pokračují do Spořilovské a také dál po ulici 5. května ke sjezdu na jižní spojku. Ve Spořilovské se po nehodě před jižní spojkou už jede rychleji, je tam už pouze osobní auto, blokuje pravý odbočovací pruh. Na jižní spojce je silnější provoz směrem na Lanový most před sjezdem na Vršovice. V Liberecké do centra se jede pomalu od sjezdu na Prosek k tunelu Blanka, je to na více než 10 minut a v Bělohorské směrem z centra je fronta před Vypichem na necelých 10 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Host Lenky Vahalové. Herec Josef Trojan se rozhodl zkusit štěstí v zahraničí. Našel si agentku a příští rok míří do Londýna. Jakou má angličtinu a jak těžké je uspět v zahraničí? Řeč bude o jeho výrazných postavách ve filmech Šarlatán nebo Franz i o působení v Davidském divadle. Host

0: Jsou 4 minuty po 7:30, pěkné páteční jitro. Praha otevřela akutní psychiatrickou ambulanci pro děti a dorost, je v poliklinice na Zeleném pruhu. Má zvýšit dostupnost psychiatrické péče v metropoli. Víc si k tomu řekneme už za pár minut. A na Rádio Praha nechybí kapela Činasky.
1: Mám v životě všechno, co jsem kdy chtěl mít, je to dobrý. Mám chuť zlobit.
0: A taky Leonia Callum Scott. Přeji vám ten nejlepší poslech.

0: To. Necelá minuta zbývá do 7:45, přejeme pěkné páteční ráno. V Praze začala fungovat první akutní psychiatrická ambulance pro děti a dorost. Zájemci najdou v poliklinice Zelený pruh v Praze 4. Má pomoci dětem i dospívajícím do 18 let s duševními problémy. Zároveň má zkrátit čekání na odbornou pomoc v hlavním městě.
1: Bílé stěny, šedá polstrovaná křesla a na skřínkách hračky. Tak vypadá nová psychiatrická ambulance, kterou tvoří několik místností, například sesterna a pokoj pro lékaře. Ambulance je v 5. patře. Provozuje ji organizace Zahrada pro duši. Podle její ředitelky Markéty Školoudové by se tu děti i jejich rodiče měli cítit pohodlně.
2: Poskytne pomoc rodičům, respektive jejich dětem, které potřebují akutní psychiatrickou pomoc. V současné době je tato pomoc hodně nedostupná. Jsou velmi dlouhé čekací doby na odborníky v oblasti dětské psychiatrie nebo dětské klinické psychologie.
1: A doplňuje, že pacienti se sem budou moct objednat telefonicky anebo e-mailem.
2: Denně je tady sestřička od 7 hodin, má 8-hodinovou pracovní dobu. Pan doktor je tady v tuto chvíli v pondělí od 12 hodin do 4 a čtvrtek, pátek celý den. Ale pokud by sem přišli rodiče, tak je pan primář na telefonu.
1: Ambulance má podle primáře Michala Považana řešit dlouhodobý nedostatek dětských psychiatrů v hlavním městě a nabídnout odbornou péči mladým lidem.
3: Jsou to samozřejmě děti, u kterých už je nějaká psychoterapeutická péče. Další skupina dětí je ta, která po propuštění z psychiatrické hospitalizace nemá dostatečně jako brzy možnost konzultace, případně jako vyšetření u dětského psychiatra.
1: Ambulance bude poskytovat neodkladnou psychiatrickou péči, krátkodobou lékovou a psychoterapeutickou podporu a intervence při sebepoškozování, říká náměstkyně primátora Alexandra Udženia z ODS.
4: Je to unikátní tím, že takového něco v České republice neexistuje v rámci své komplexnosti, v rámci zdravotně sociálních pracovnic. My tady umíme pracovat s celou rodinou, s rodiči, s blízkými, kteří vlastně potřebují vysvětlit, co třeba to dítě nebo ten mladý člověk potřebuje a to je taky velmi důležité.
1: Podle údajů magistrátu působí v Praze zhruba 180 dětských a dorostových psychiatrů. Téměř polovina je ve věku 60 a více let. Praha už dříve otevřela dvě psychiatrické ambulance pro dospělé, a to ve Vinohradské a Thomayerově nemocnici. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
0: Dnes bude jasno až polojasno, přechodně až oblačno, nejvyšší teploty 24 až 26 stupňů Celsia. A povane slabý proměnlivý, přes den severní vítr do 4 metrů za sekundu. A vracíme se na silnice s Jardou Kollerem. Jardo, jak to vypadá?
5: Hezké ráno. Na Pražském okruhu směrem na D1 se jede v koloně od dálnice D5 za Ořech. Je to provozem na 10 až 15 minut. V Brněnské na příjezdu do Prahy přibrzdíte na 3. kilometru u sjezdu na Opatov. Kolony pokračují k nájezdům na jižní spojku ulicí 5. května a také Spořilovskou. Ta je zcela plná, provoz brzdí omezení na spojce. Na jižní spojce směrem na Černý most za nájezdem ze Spořilovské se v pravém pruhu pohybují silničáři, zdržení 10 minut. Kolona začíná za magistrálou. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most se jde pomalu od sjezdu na Běchovice k Průmyslové, pojedete více než 10 minut. A na Nuselském mostě směrem do centra se zdržíte přes 10 minut. Šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Ve studiu Rádia Praha je už opět připravený Mirek Kasan, přináší nám zprávy v 8 hodin. Mirku, ahoj.
1: Hezké ráno. Praha by mohla mít novou velkokapacitní linku na třídění odpadu. Praha 8 připomene operaci Anthropoid, rekonstrukcí atentátu na Heydricha nebo výstavou. Donald Trump opět otočil, do Polska vyšle 5 000 amerických vojáků. Minulý týden přitom chtěl jejich počet naopak snížit. A většinou bude dnes slunečno s teplotami do 26 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Třídicí linka na odpad v Chrášťanech u Prahy už nestačí. Kritizuje ji předsedkyně Výboru pro životní prostředí pražského zastupitelstva Lucie Kubesa z ODS. Praha podle ní potřebuje novou velkokapacitní odpadovou linku a lokality, kde by mohla stát, už jsou vytipované.
3: Já bych nerada dopředu prozrazovala, na kterých místech uvažujeme o tom, že by tato třídička mohla stát, protože si myslím, že je vhodné to projednat nejprve s příslušnou městskou částí, tak abychom někoho nepřekvapili.
1: Víc se o tomto tématu dozvíte dnes v podvečer ve 6:45 v pořadu Štěpánky Duchkové k věci. V Praze 8 se bude dnes a zítra konat historická a vzdělávací akce Anthropoid a odboj. Společně ji pořádají Praha 8, Kulturní dům Ládví a pivovar Kobolis. Chtějí tak připomenout československý odboj za druhé světové války nebo tragické osudy obcí zničených nacistickým režimem. Program nabídne například veřejnou rekonstrukci atentátu na Reinharda Heydricha, výstavu dobových předmětů, filmové projekce, představení nových knih nebo tematické diskuze. V sobotu bude před Kulturním domem Ládví k vidění historický vůz Mercedes, který podle organizátorů patřil Heydrichovi, a replika britského stíhacího letounu Spitfire. Investigativní tým Českého rozhlasu získal nové detaily ke korupční a sázkařské kauze ve fotbale. Prvoligový rozhodčí Jan Petřík policii přiznal, že za ovlivnění zápasu převzal v parku před hlavním nádražím v Praze úplatek 200 000 korun. Kromě toho měl slíbený i postup na mezinárodní listinu rozhodčích. Vyplývá to z policejních dokumentů, do kterých redaktoři Českého rozhlasu nahlédli. Server Odkryto.cz nedávno informoval, že sudí Petřík usiluje o dohodu o vině a trestu. Na dotaz Českého rozhlasu uvedl, že po dohodě s advokátem nebude kauzu komentovat. Den po návštěvě svého hlavního generála Dana Kejna ve Varšavě prezident Donald Trump změnil názor. Místo odvolání 4 000 amerických vojáků, které ohlásil minulý týden, jich naopak do Polska 5 000 vyšle. Oznámil to v noci na svém sociálním účtu.
4: Donald Trump vyslání 5 000 vojáků do Polska vysvětlil zvolením konzervativního prezidenta Karola Nawrockého. Jehož kandidaturu v polských prezidentských volbách sám podpořil. Změně jeho postoje předcházela návštěva hlavního náčelníka amerických ozbrojených sil Dana Kejna ve Varšavě a polských zástupců ministerstva obrany ve Washingtonu. Američané mají v Evropě 80 000 vojáků, 10 000 z nich je rozmístěno v Polsku. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
1: V nominaci

0: A pro konstruktu rozhodla ta aktuální forma čísla, který má přístup, chování, řeč těla a zkušenost.
1: Dohromady je v předběžné nominaci fotbalové reprezentace 29 jmen. Po přípravném zápase s Kosovem, který Češi sehrají 31. května v Praze, budou tři fotbalisté z kádru ještě vyřazeni. Národní tým pak čeká generálka proti Guatemale, a to 4. června v americkém městě New Jersey. Šampionát začne o týden později. Češi se postupně utkají s Jižní Koreou, Jihoafrickou republikou a domácím Mexikem. A počasí dnes bude v Praze jasno až polojasno, přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty vystoupí ke 24 až 26 stupňům Celsia a povane jen slabý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: A náš kolega Jarda Koller, ten má jasno v tom, na co byste si měli dát pozor na silnicích teď po 8. hodině v Praze a okolí. Jardo, tak povídej.
4: Hezké ráno, na D5 z Plzně do Prahy od sjezdu na Rudnou po pojíždí kolona pokračuje na Pražský okruh za Ořech. Je to celkově na více než 20 minut v osobních autech. V Brněnské na příjezdu do Prahy přibrzdíte na 3. kilometru u sjezdu na Opatov. Kolony pokračují k nájezdům na jižní spojku ulicí 5. května a také s Pořelovskou. Ta je zcela plná, provoz brzdí omezení na spojce. Na jižní spojce směrem na Černý most za nájezdem ze Spořilovské se v Prahém pruhu pohybují silničáři. Zdržení přes 10 minut, kolona začíná za magistrálou. V Štěrboholské spojce směrem na Lanový most se jde pomalu od sjezdu na Běchovice, k Průmyslové pojedete více než 10 minut, na Nuselském mostě do centra se zdržíte také přes 10 minut a Kukulová ulice směrem na Vypich je zcela plná od přemostění Plzeňské. Šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
3: Pěkné ráno, dnešek se společně užíváme v pátečním rytmu a jsou před námi další skvělé hudební kousky. V ranní Praze už s nimi čeká třeba Tomáš Klus. Ty nezvedáš mi telefon. I Holly Humberstone. Máme 5,5 minuty po 8. hodině. Já jsem Vláďa Malošík a přeji vám hezký poslech.

0: 8 hodin 15,5 minuty, s vámi je Rádio Praha, přejeme krásný páteční den a připomínám, že hlasování do dalšího vinylu je stále v běhu. Budeme moc rádi, když připojíte i ten svůj hlas. Tentokrát o vaše hlasy usilují R.E.M. s deskou Automatic for the People a taky Michael Jackson s albem Dangerous. Hlasování končí v pondělí 25. května v poledne, ale do té doby můžete stále hlasovat na našem Facebooku facebook.com/radio.praha. Vítěznou desku vám v pořadu Vinyl na Rádio Praha pustíme v pondělí po zprávách v 21 hodin.
1: Praha žije hudbou.
0: Dnes bude jasno až polojasno, přechodně až oblačno, nejvyšší teploty 24 až 26 stupňů Celsia. A povane slabý proměnlivý, přes den severní vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu. A přidáme taky aktuální dopravní informace, jak to teď po 8:45 vypadá na silnicích v Praze a okolí, to nám přiblíží Jarda Koller.
2: Hezké ráno na D5 z Plzně do Prahy. Od sjezdu na Rudnou po pojíždí kolona pokračuje na Pražský okruh za Ořech. Je to celkově na více než 20 minut v osobních autech. Na Pražském okruhu je silný provoz i směrem na letiště. Pomaleji se jede od sjezdu na Lhkov ke sjezdu na Ořech, zdržení 10 minut. V Brněnské na příjezdu do Prahy přibrzdíte. Na prvním kilometru u sjezdu na Opatov kolony pokračují k nájezdům na jižní spojku ulicí 5. května a také s Pořilovskou. Ta je stále zcela plná, provoz brzdí omezení na spojce. Na jižní spojce směrem na Černý most za nájezdem ze Spořilovské se v pravém pruhu pohybují silničáři. Zdržení 10 minut, kolona začíná za magistrálou. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most se jde pomalu od sjezdu na Běchovice k Průmyslové, tam pojedete více než 10 minut. V ulici 5. května se zastavíte u Kongresového centra za Nuselský most, je to na 15 minut a před ohradou jsou kolony ze všech směrů, nejdéle se stojí v ulici pod Krejcárkem a to téměř 20 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Pražákům je hej na Rádio Praha.
4: Pražákům je hej.
3: Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta.
4: Pražákům je hej.
3: Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádio Praha.

0: Je půl deváté, ve studiu Rádia Praha je už se zprávami připravený Mirek Kasan.
1: Hezké ráno. Pacient s podezřením na nákazu ebolou, hospitalizovaný v pražské fakultní nemocnici Bulovka, nemá žádné příznaky nemoci. Potvrdil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Americký občan byl v kontaktu s nakaženým v Ugandě. V izolaci bude minimálně 3 týdny. O jeho hospitalizaci v Česku požádala ambasáda Spojených států. Novou výjezdovou základnu dnes otevře zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje v Suchdole nad Lužnicí. Jak uvedla mluvčí záchranářů Petra Kavková, moderní zázemí má zvýšit kvalitu i dostupnost zdravotní péče v oblasti Třeboňska. Nové prostory mají od začátku týdne taky záchranáři ve Volarech na Prachaticku. V Ralsku na Českolipsku začíná mezinárodní tábor skautů. Míří tam proto tisíce mladých lidí nejen z Česka, ale i ze zahraničí. Mezinárodní akce Intercamp se do Česka vrací po 10 letech. Organizátoři pro účastníky připravili program přímo na tábořišti i v okolní přírodě. Ve švédském Helsingborgu začíná 2denní zasedání ministrů zahraničí zemí NATO. Hlavním tématem jednání budou přípravy na nadcházející červencový summit Aliance v Ankaře. Česko bude v Helsingborgu zastupovat šéf diplomacie Petr Macinka z motoristů. Pardubičtí basketbalisté zvítězili v Brně 82-72 a snížili stav semifinálové série NBL na 1-2 na zápasy. Už dnes se bude hrát ten 4. a to znovu v Brně, které obhajuje loňské stříbro. Ve finále už je Nymburk, který ve 4 utkáních vyřadil Opavu. V Praze dnes bude jasno až polojasno, přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 24 a 26 stupni Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A doplníme ještě aktuální dopravní informace, ty má pro nás Jarda Koller.
3: Hezké ráno, na D5 z Plzně do Prahy odjezdu na Rudnou po pojíždí kolona pokračuje na pražský okruh za Ořech. Je to celkově na více než 20 minut v osobních autech. Na pražském okruhu je silný provoz i směrem na letiště. Pomaleji se stále jede odjezdu na Lochkov ke sjezdu na Ořech, zdržení 10 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most za nájezdem ze Spořilovské se v pravém pruhu pohybují silničáři, zdržení přes 10 minut. Kolona začíná za magistrálou. Ucpává se kvůli tomu Spořilovská směrem k jižní spojce, po pojíždí se z Brněnské odchodova ze 2. kilometru, spoždění 15 minut. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most se jede pomalu od sjezdu na Běchovice k Průmyslové, tam pojedete více než 10 minut. Na Nuselském mostě stojí kolona, pokračuje k muzeu a je na 20 minut. Před ohradou jsou kolony ze všech směrů, nejdéle se stojí v ulici pod Krejcárkem a Novovysočanské, postojíte 25 minut. A v Dobříšské směrem k tunelu Mrázovka se za Zlíchovským tunelem srazila 2 auta, blokují levý pruh. Kolonu čekejte z Barandovského mostu. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
4: Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Pohodové páteční jitro. Před námi jsou aktuální tipy pro volný čas, uslyšíte je už za okamžik. A o muziku se na Rádiu Praha postará kapela Eurythmics. Nebo Sia a Sean Paul. Přeji vám příjemný poslech.

0: Je 8:45, ranní Praha pokračuje a také v té páteční pro vás teď máme pražské tipy s Jirkou Šteflem.
1: Spartafest, tak se jmenuje první ročník festivalu, který spojí sportovní aktivity s hudbou pod širým nebem. Na Letné se můžete těšit na spartianské fotbalové hvězdy, prohodíte s nimi pár vět a dokonce si můžete zahrát i fotbalové miniturnaje. K tomu všemu tam zahrají činasky Tomáš Klus, Šimon Op nebo Rohony. Na Spartafest se vydejte v pátek a v sobotu. Ve stejné dny si můžete užít i open air koncert skupiny Tři sestry. Ten bude v Ledárnách Braník. Oslavit tam můžete 41 let na scéně téhle hudební legendy. A festival Pěstuj město promění Holešovickou tržnici v živé místo plné pěstování, kompostování a sousedského setkávání. Vyzkoušíte si tam, jak může fungovat město, které vrací bioodpad zpět do půdy a dává prostor zeleni i komunitě. V pátek se tam dozvíte, jak začít pěstovat i bez zahrady a jak jednoduše kompostovat v bytě. Jirka Šteffel, Rádio Praha.
0: Dnes bude jasno až polojasno, přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty 24 až 26 stupňů Celsia. A povane slabý proměnlivý přes den severní vítr do 4 metrů za sekundu. A máme pro vás taky aktuální dopravní informace. Vše důležité na silnicích v Praze a okolí pro nás sleduje Jarda Koller.
2: Hezké ráno. V Dobříšské směrem k tunelu Mrázovka se za Zlíchovským tunelem srazila dvě auta, blokují levý pruh, kolona se prodlužuje, brzdí se už na konci jižní spojky před Barandovským mostem. Na jižní spojce směrem na Černý most za nájezdem ze Spořilovské je uzavřený pravý pruh, pracují tam silničáři, kolona začíná za magistrálu a je na 10 minut. Ucpává se kvůli tomu Spořilovská směrem k jižní spojce, popojíždí se z Brněnské odchodova ze druhého kilometru, zpoždění 15 minut. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most se jde pomalu od sjezdu na Běchovice k Průmyslové pojedete více než 10 minut. Na Nuselském mostě stojí kolona, pokračuje k muzeu, 1 20 minut. Před ohradou jsou kolony ze všech směrů, nejdéle se stojí v ulici pod Krejcárkem a Novovysočanské, postojíte 25 minut. Řidiči se to snaží objet Malešickou, i tam zhoustl provoz směrem k ulici Jana Želivského. A Liberecká popojíždí od sjezdu na Prosek do Holešoviček. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Zajímá vás, jak se dělá rádio? Jak náročná je práce moderátora? Proč je na vysílacím pultu tolik tlačítek? Nebo co v rozhlasovém slovníku znamená palma a čuchák? Vše a mnohem víc se dozvíte o víkendu 23. a 24. května na dnech otevřených dveří Rádia Praha v rámci festivalu Open House Praha. Těšit se můžete na prohlídku budovy nahrávacího a vysílacího studia a na závěr si můžete odpočinout na naší zahradě s altánem. Zapište si do diáře. Víkend 23. a 24. května od 10 do 18 hodin, Hybešova 10, Praha 8.
4: Pražský update, to nejdůležitější.

0: Je tady 9:00, v ranní Praze vám přinášíme další zprávy, ve studiu už je připravený Mirek Kasan.
1: Hezký den. Přijímací zkoušky na vysoké školy nejsou podle ministerstva školství spravedlivé pro všechny uchazeče. Praha 3 chce do konce roku opravit povrchy na náměstí Winstona Churchilla. Americký ministr zahraničí Rubio poděkoval Česku za péči o Američana, který byl v kontaktu s ebolou. A dnes bude většinou slunečno a naměříme až 26 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Uchazeči o studium by v budoucnu možná nemuseli platit za přijímací testy na vysoké školy. Teď je to často nutné a podle ministerstva školství to vytváří nerovnosti v přístupu ke vzdělávání.
3: Podle ministerstva nemají přijímací zkoušky stěžovat přístup ke studiu žádné skupině uchazečů, vysvětluje jeho mluvčí Ondřej Macura.
4: Vysoké školy mají dostatek prostředků, tedy by měly být schopny si správně vybrat uchazeče pro jednotlivé obory tak, aby zde nebyla žádná sociální bariéra.
3: Téměř polovina fakult veřejných vysokých škol v Česku využívá placené zkoušky od společnosti SCIO. Podle České konference rektorů je to výhodné, protože uchazeči mohou jejich výsledky využít na více fakultách. Zajištění testů ale může převzít stát, říká předseda konference Milan Pospíšil.
5: By to mohly být různé sady testů a kdyby to organizoval ten Cermat, co se týká třeba přírodovědné a technické oboru, bylo by to že jednotný, ale by každý věděl, jestli na to má nebo nemá.
3: O podobě přijímacích zkoušek si vysoké školy rozhodují sami. Ministerstvo by muselo změnit zákon. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
1: Praha 3 upraví zpevněné povrchy na náměstí Winstona Churchilla a vybuduje tam retenční nádrž na dešťovou vodu. Na náměstí před Vysokou školou ekonomickou plánuje třetí městská část taky výsadbu nových stromů. Dělníci by měli práce za skoro 9 milionů korun dokončit nejpozději do letošního prosince, uvedl radní městské části Jan Bartko z Pirátu.
6: Rekonstruované povrchy zpevněných ploch budou provedeny v kopii stávajícího řešení a budou o něco navýšeny, tak aby se zde udělal prostor pro kořenový systém stromů.
1: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy uspořádal u Libeňského zámku hru pro veřejný prostor. Akce je součástí projektu Tvoje město, tvůj prostor. Organizátoři zábavnou formou učili děti i dospělé přemýšlet o svém okolí. Pokračuje Tereza Fasurová z Institutu plánování a rozvoje hlavního města.
7: Je vždycky vidět, jak najednou jim to jako nabídne trošku jiný pohled. Lidi sami nejvíc to místě ví, jak by to místo mělo vypadat a co jim tam chybí, nebo případně co se jim tam líbí a co mělo být zachováno.
1: Americký ministr zahraničí Marco Rubio poděkoval premiérovi a šéfovi hnutí ANO Andreji Babišovi i českým zdravotníkům za přijetí Američana, který byl v kontaktu s nakaženým ebolou. Šéf americké diplomacie na síti X napsal, že jsou Spojené státy Česku hluboce vděčné. Americký lékař přišel do kontaktu s virem v Africe. Od noci

0: 1-1 nad Velkou Británií a Finsko porazilo Lotyšsko 7-1. Dnes bude v Praze jasno až polojasno, přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 26 stupňů Celsia. Vát bude jen slabý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: A jak to vypadá na silnicích teď po 9. hodině, to nám řekne Jarda Koller.
3: Hezké ráno, na jižní spojce přibrzdíte před Barandovským mostem, v silném provozu se jede do Dobřížské, zdržíte se do 10 minut, vozidla po nehodě v Dobřížské za Zlíchovským tunelem už nepřekážejí. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most se jede pomalu od sjezdu na Běchovice k Průmyslové, pojedete více než 10 minut a v okolí ohrady jsou nadále potíže kvůli dopravnímu omezení, kolony stojí ze všech směrů v Novovysočanské, Hartigově, Jana Želivského, plná je i Malešická, od ulice na Jarově fronty jsou na desítky minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
2: Dobré ráno, dnes je pátek 22. května a za chvíli se do historie tohoto data ohlédneme s Petrem Jungmanem. A v ranní Praze svůj song přidá i Ravin Lenej. A taky Ellie Goulding. Je 5,5 minuty po 9. hodině a hezký poslech vám všem přeje Vláďa Malošík.

0: Bernie Den, Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Pátek 22. května. Svátek mají soutěživí, horliví a pracovití chlapíci jménem Emil. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Bratři Wrightové sice poprvé vzlétli 17. prosince 1903, ale po pár letech došli k tomu, že by vůbec nebylo špatné svůj létající stroj patentovat. A to učinili přesně před 120 lety v roce 1906. Patent číslo 821-393 nese jméno Flying Machine, tedy létající stroj. Sjednocením svazu, družiny a jednoty československých legionářů byla přesně před 105 lety v roce 1921 založena Československá obec legionářská. První derby na dostihovém závodišti ve Velké Chuchli se konalo v roce 1921. Neslo název Cena československého hokejklubu. Německý státní ministr pro Čechy a Moravu Karl Hermann Frank byl v pankrácké věznici popraven přesně před 80 lety. Muž odpovědný za tisíce životů našich lidí si den předtím vyslechl rozsudek smrti. Ihned zažádal o milost ministra spravedlnosti Jaroslava Stránského. Ten mu však poslal místo odpovědi do celé Bibli. 22. května 1946 ve 13 hodin a 37 minut kat navlékl K.H. Frankovi před 5000 diváky oprátku.
3: Good morning, Mr. Phelps.
2: Tom Cruise jako Ethan Hunt se pustil do první nemožné mise s nulovou šancí před 30 lety.
3: Ethan Hunt will be your point man as usual.
2: V roce 1996 měl premiéru první film z řady Mission Impossible.
3: Good luck, Jim.
2: Ve filmu si zahráli velké role i naši herci Marek Vašut a Karel Dobrý. Ostatně Praha se stala kulisami nejenom jedničky. Kulatou osmdesátku má dneska skladatel, jazzový hudebník a podnikatel Martin Kratochvíl. A já přeju krásný pátek a skvělý víkend.
4: Dnes bude jasno až polojasno, přechodně až oblačno, nejvyšší teploty 24 až 26 stupňů Celsia. A povane slabý proměnlivý přes den severní vítr do 4 metrů za sekundu. A teď už Jarda Koller a aktuální dopravní informace.
5: Hezké dopoledne na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Rudnou. Z 5. kilometru zůstává kolona provozem na pražský okruh za Ořech, tam pojedete necelou půl hodinu. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most se jede pomalu od sjezdu na Běchovice k Průmyslové, pojedete více než 10 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most se jede v silném provozu od Spořilova k Průmyslové, počítejte s 10 minutami navíc. V okolí ohrady jsou nadále potíže kvůli omezení, kolony stojí ze všech směrů, v Novovysočanské, Hartigově, Jana Želivského, plná je i Malešická, už od ulice na Jarově. Fronty jsou na desítky minut a v Bělohorské centra je fronta před Vypichem na 10 minut. Šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
0: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Je 9:30, Mirek Kasan už je ve studiu Rádia Praha, aby vám nabídl další zprávy.
1: Hezký den. Investigativní tým Českého rozhlasu získal nové detaily ke korupční a sázkařské kauze ve fotbale. Prvoligový rozhodčí Jan Petřík policii přiznal, že za ovlivnění zápasu převzal v parku před hlavním nádražím v Praze úplatek 200 000 korun. Kromě toho měl slíbený i postup na mezinárodní listinu rozhodčích. Vyplývá to z policejních dokumentů, do kterých redaktoři Českého rozhlasu nahlédli. Studentka střední průmyslové školy chemické v Pardubicích, těžce zraněná po včerejším napadení před školou, po převozu do nemocnice zemřela. Policie to večer oznámila na síti X. Podezřelého útočníka policisté zadrželi po činu. Podle pardubického hejtmana Martina Netolického byly důvodem útoku osobní problémy ve vztahu. Začínají dny soukromých hradů a zámků. Ode dneška do neděle se tak volně zpřístupní hrady, zámky a další objekty v soukromém vlastnictví. Návštěvníci se budou moci podívat i do prostor, které jsou normálně nepřístupné. Na programu jsou komentované prohlídky, koncerty nebo třeba výstavy. Skupina mladíků v Kongu vypálila centrum pro léčbu eboly na východě země. Právě tamní provincie Ituri je hlavním ohniskem nákazy. Pachatelé nedostali povolení si z centra vyzvednout tělo zemřelého kamaráda, kterého chtěli pohřbít tradičním způsobem. Těla zemřelých jsou ale vysoce infekční a právě tradiční pohřby patří k hlavním rizikovým místům, kde se nákaza šíří. Brankář Jakub Dobeš pomohl 25 úspěšnými zákroky hokejistům Montrealu k úspěšnému vstupu do finále východní konference NHL. Canadiens zvítězili na ledě Caroliny 6-2. V Praze dnes bude jasno až polojasno, přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty vystoupí ke 24 až 26 stupňům Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A taky pro vás máme aktuální dopravní informace, ty teď přináší Jarda Koller.
3: Hezké dopoledne na D5 z Plzně do Prahy, zase zdem na Rudnou. Z 5. kilometru popojíždí kolona provozem na Pražský okruh za Ořech, tam pojedete necelou půl hodinu. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most jede pomalu od sjezdu na Běchovice, k Průmyslové pojedete více než 10 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most jede v silném provozu od Spořilova k Průmyslové, počítejte s 10 minutami navíc. V okolí Ohrady jsou nadále kolony ze všech stran kvůli dopravnímu omezení, provoz zeslábl a fronty se mírně zkrátily. Nejdéle se stojí nadále v Hartigově z Vápenky a také pod Krejcárkem, je to vždy na 15 minut. A v Bělohorské z centra je fronta před Vypichem na 10 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Hostem pořadu K věci bude předsedkyně výboru pro životní prostředí, veřejný prostor a pohřebnictví zastupitelstva hlavního města Prahy Lucie Kubese. Štěpánka Duchová se jí zeptá, proč podle ní Praha v třídění odpadu zaostává za zbytkem republiky i na návrh na povinné kastrování toulavých koček. K věci Štěpánky Duchové dnes v 18:45 na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Je 9:30, dobré páteční ráno. V Holešovické tržnici se dnes koná festival Pěstuj město. Proč je dobré tam vyrazit, si řekneme už za chvíli. A na Rádiu Praha nechybí ani Bruno Mars. I kapela Coldplay. Příjemný poslech vám všem.

0: Rádio Praha rozpíval Calvin Harris 9:45. Komunita, kompost, zahrada. Slova, která vysvětlují zkratku kokoza. Společensky prospěšný podnik už 14 let podporuje pěstování ve městě a taky učí lidi i firmy, jak zpracovávat organický materiál, aby se nedostal na skládky, ale proměnil se v černý poklad kompost. O tom všem je dnešní festival s názvem Pěstuj město.
1: Pěstění a vzdělávání v oblasti udržitelnosti kokosa propojuje s pomocí lidem, kteří se vinou zdravotních handicapů ocitají na okraji společnosti.
2: Teď se nacházíme v Holešovické tržnici v hale číslo 13, kde působí naše integrační dílna, která zaměstnává lidi se zkušeností s duševním onemocněním už od našich prvopočátků.
1: Uvádí zakladatelka kokozy Lucie Lankašová a představuje náplň činnosti integrační dílny.
2: Kluci kompletují vyvýšené záhony a kromě těch vyvýšených záhonů, které jsou z modřínu nebo z dubu, to vznikají také kompostovací toaletní budky.
3: Kompostovací toaleta máme v principu dvě možnosti, separační anebo průsakovou. Nicméně výsledkem je, že můžeme využít jak moč na hnojení, tak i vlastně tu pevnou složku, kterou jsme schopni zkompostovat. A vlastně zhruba po roce máme poměrně kvalitní materiál na hnojení třeba křovin nebo stromů. Není to asi úplně vhodný pro jedlou produkci.
1: Vysvětluje Petr Ondruš, který má na starost obchodní vztahy. Vedle kompostovacích toalet finské výroby kokoza vytváří i svoje vlastní produkty, jako například žížalý čaj, což je výlu, který vzniká při vermikompostování. Jinou specialitou je bokashi směs.
2: To je směs pilin, kávové sedliny a otrub a potom dalších ingrediencí, která se přidává vlastně do bokashi kompostéru, což vlastně není kompostování jako takové, je to způsob fermentování bioodpadu.
1: Jak směsi a kompostéry nejlépe využít, jak funguje propojení komunit, kompostování a dalších činností s půdou spojených, přiblíží celodenní festival Pěstuj město.
2: Pozveme návštěvníky k tomu, aby s námi ponořili ruce do hlíny a podívali se, jak můžou sami začít pěstovat a kompostovat u sebe. I v obýváku můžou vermi kompostovat, takže tam budeme mít třeba vormáka, který lidem ukáže, jak je to jednoduché pořídit si vermi komposter a tisíc žížel k tomu.
1: Právě kompostování a městské pěstování mohou výrazně přispět k udržitelnějšímu fungování měst i k lepší kvalitě života jejich obyvatel. Festival můžete navštívit v pátek 22. května v Holešovické tržnici. Václav Miller, Český rozhlas.
0: Dnes bude jasno až polojasno, přechodně až oblačno, nejvyšší teploty 24 až 26 stupňů Celsia a povane slabý proměnlivý přes den severní vítr do 4 metrů za sekundu. A teď už opět aktuální dopravní informace, které přináší Jarda Koller.
4: Hezké dopoledne na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Rudnou. Z 5. kilometru popojíždí kolona provozem na Pražský okruh za Ořech, tam pojedete necelou půl hodinu. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most se jde pomalu od sjezdu na Bychovice, k Průmyslové je to na 10 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most za sjezdem do Krče stojí policie a osobní auto, blokují pravý pruh, je tam krátká kolona. Na jižní spojce dál na Černý most se jde v silném provozu od Spořilova k Průmyslové, počítejte s 10 minutami navíc. V Bělohorské z centra je fronta před Vypichem na 10 minut a v Patočkově do centra se popojíždí z Kajetánky ke vjezdu do tunelů. Šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
0: Z pátečního rána je to téměř vše, co pro vás máme dál, tak to už prozradí po zprávách v 10 hodin Vojta Přívětivý. Stále dobrý poslech vám přeje Vláďa Malošík.
5: Zóna 90. Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let. Hodina hitů, která baví vás i nás. To nejlepší.

0: Pátek 22. května, Praha vysílá zprávy ve studiu, s nimi kolega Míra Kasan. Hezké dopoledne.
1: Hezké dopoledne a je tu Vojta.
0: A je 10 hodin.
1: Stát vybral podobu mostu přes Vltavu na pražském okruhu v Suchdole. Sokol v pražské Troji zítra oslaví 130 let od zahájení činnosti. Spojené státy nabízejí Kubě humanitární pomoc výměnou za politické reformy. A většinou bude polojasno až oblačno s teplotami do 25 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Centrální komise ministerstva dopravy schválila výběr projektanta mostu přes Vltavu na plánovaném úseku severní části pražského okruhu mezi Suchdolem a Březiněvsí. Z pětice, která vzešla z architektonické soutěže, vybrala konzorcium architektonických ateliérů Stráský, Hustý a partneři a Studio 8. V tiskové zprávě to oznámil mluvčí rezortu dopravy František Jemelka. Náklady na stavbu mostu se odhadují na 3,5 miliardy korun. Výsledná cena vzejde z výběrového řízení. Nejstarší trojský spolek, tělocvičná jednota Sokol Troja, u nás působí nepřetržitě už 130 let. Oslavy tohoto kulatého výročí naplánovali na zítřek. V 1:30 odpoledne je na fotbalovém hřišti zahájí zápas mladších žáků nebo krátký orientační závod pro děti. V 15 hodin odtud vyjde průvod Sokolů Trojou. V 16 hodin se v tělocvičně základní školy uskuteční slavnostní akademie s ukázkami cvičení dětí, dospělých i seniorů a skladeb ze 17. všesokolského sletu 2024. Oslavy uzavře od 19 hodin společenské setkání v Trojské Sokolovně. Před 80 lety popravil kat v pankrácké věznici Karla Hermana Franka. Soud rozhodl o trestu smrti nad nejvýše postaveným nacistou v protektorátu Čechy a Morava za podíl na teroru proti českému obyvatelstvu a také za vyhlazení lidic a ležáků.
3: Obecenstvu oznamují, že poprava bude vykonána veřejně dnes o 13. hodině na dvoře pankrácké věznice.
4: Předseda soudu Vladimír Kozák vyhlásil rozsudek už 21. května, ale odůvodnění četl až do 2. dne. Na veřejnou popravu rozdával vstupenky soud a podle historika Vojtěcha Kincla jich bylo téměř 6 tisíc.
5: Toto vyvrcholení, zúčtování s válečnými zločinci mělo mít i ten očistný dopad a následující volby měly být takovým novým startem té osvobozené Československé republiky.
4: Tělo K.H. Franka bylo pohřbeno anonymně do hromadného hrobu na pražském Ďáblickém hřbitově. Lubomír Smatana, Český rozhlas.
1: Americký ministr zahraničí Marco Rubio tvrdí, že Kuba přijala nabídku humanitární pomoci v přepočtu asi za 2 miliardy korun výměnou za politické reformy. Spojené státy požadují například propuštění politických vězňů a svobodné volby. Kubánský ministr zahraničí Bruno Rodriguez reagoval, že jde o lži a provokace. Havana říká, že podmínky teprve posuzuje a o politickém systému vyjednávat odmítá.
6: Ministr zahraničí Rubio to oznámil novinářům na Floridě před odletem na zasedání NATO ve Švédsku. Spojené státy trvají na tom, aby pomoc distribuovaly neziskové organizace a nikoliv kubánská armáda. Washington zároveň stupňuje tlak. Americká porota obvinila bývalého prezidenta Raula Castra ze čtyřnásobné vraždy v souvislosti se sestřelením civilních letadel v roce 1996. Kuba obvinění odmítá. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
1: Kenten Cool dnes vylepšil vlastní rekord v počtu

0: Dnes bude v Praze polojasno až oblačno. K večeru bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 25 stupňů Celsia. Vát bude jen slabý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: No a pojďme taky na silnice. Situaci na nich sleduje Jarda Koller. Hezké dopoledne.
3: Hezké dopoledne na D5 z Plzně do Prahy. Za sjezdem na Loděnici ze 7. kilometru popojíždí kolona provozem na Pražský okruh za Ořech, tam pojedete necelou půl hodinu. Ve Strahovském tunelu ve směru na Břevnov stojí dvě auta v pravém pruhu za vjezdem z Anděla a tvoří se kolona. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most se jde pomalu od sjezdu na Běchovice, k Průmyslové pojedete více než 10 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most se jde v silném provozu od Spořilova k Průmyslové, počítejte s 10 minutami navíc. V Bělohorské směrem z centra je fronta před Vypichem na 10 minut a Wilsonova je tradičně plná od Florence k Václavskému náměstí. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
2: Dobrý den, 5 minut po 10. hodině ve vysílání Rádia Praha začíná dopolední Praha. Jsem rád, že nás posloucháte, děkujeme za to. Je pátek 22. května. No a po 10. hodině samozřejmě opět další muzika, zazní skupina One Republic. Taky zpěvačka Katy Perry. No a téma, které v této hodině probereme jako první, Praha bojuje s nedostatkem psychologů i psychiatrů. Pomoci má nová akutní ambulance na Praze 4. Podrobnosti už za chvíli. Hezký poslech vám přeje Vojtěch Přívětivý.

0: Zpěvačku Katy Perry jste poslouchali v dopoledním vysílání Rádia Praha. Dobrý den vám přejeme. Snažili jste se někdy vy a nebo někdo vám blízký objednat v metropoli k psychologovi či psychiatrovi? Čekací doby mohou být opravdu dlouhé, i několik měsíců, a v případě dětských psychologů nebo psychiatrů je ta situace ještě složitější. I proto teď Praha otevřela první akutní psychiatrickou ambulanci pro děti a dorost v Česku. Nové zařízení je v budově polikliniky Zelený pruh v Praze 4 a má pomoci dětem i dospívajícím s duševními problémy. Zároveň by mělo zkrátit právě čekání na odbornou péči v hlavním městě. Ambulance bude poskytovat neodkladnou psychiatrickou péči, krátkodobou lékovou a psychoterapeutickou podporu a intervence při sebepoškozování. Celou reportáž kolegy Mikuláše Vochosky si můžete poslechnout anebo přečíst na webu irozhlas.cz. No a jak to vypadá na pražských silnicích? Ve Strahovském tunelu směrem na Břevnov stálo auto s defektem, už se tam ale projíždí bez omezení. Na jižní spojce směrem na Černý most se jede v silném provozu od Spořilova k Průmyslové, počítejte s 10 minutami navíc. Vilzonova je tradičně plná od Florence k Václavskému náměstí a Vekbelské směrem do Hloubětína čekejte silnější provoz, výrazněji se nezdržíte. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Topíte se v reklamách.

0: James Bay nás dovedl ke krátkým zprávám. Minutu po půl jedenácté je pro vás na Rádiu Praha, máme Rek Kasan.
1: Hezké dopoledne. Současný systém přijímacího řízení na vysoké školy není podle ministerstva školství spravedlivý. Téměř polovina vysokých škol v Česku totiž využívá spoplatněné zkoušky od společnosti SCIO. To může podle rezortu vytvářet nerovné podmínky, třeba tím, že si děti z bohatších rodin můžou připlácet za přípravné kurzy. Asi 200 lidí přišli dnes dopoledne protestovat na výstaviště v Brně, kde se o víkendu uskuteční sjezd sudetských Němců. Na protest, který pořádá Komunistická strana Čech a Moravy s názvem Němá barikáda, si přinesli transparenty a vlajky. Z papírových krabic, polepených historickými fotografiemi, postavili symbolickou barikádu. Novou výjezdovou základnu dnes otevírá zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje v Suchdole nad Lužnicí. Jak uvedla mluvčí záchranářů Petra Kavková, moderní zázemí má zvýšit kvalitu i dostupnost zdravotní péče v oblasti Třeboňska. Nové prostory mají od začátku týdne taky záchranáři ve Volarech na Prachaticku. Počet lidí nakažených pohlavně přenosnými nemocemi se v Evropě dostal na rekord. Na základě dat z roku 2024 to uvádí Evropské centrum pro prevenci a léčbu nemocí. Rozšířily se hlavně kapavka a syfilis. Nemocných je nejvíce za 10 let. Hokejisté Slovenska porazili na světovém šampionátu Dánsko 5-1 a Kanaďané si poradili z Nory 6-5 až v prodloužení. Oba vítězové tak předčili v tabulce skupiny B Česko. Ve skupině A Finové porazili Lotyše 7-1 a domácí Švýcaři vyhráli nad Brity 4-1. Náš národní tým se zítra ve Friburgu utká se Slováky. V Praze dnes bude polojasno až oblačno, k večeru bude oblačnosti ubývat, nejvyšší teploty vystoupí ke 23 až 25 stupňům Celsia a povane jen slabý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jak to vypadá na silnicích, na to se ptám Jardy Kolera.
3: Hezké dopoledne na Pražském okruhu ve směru na letiště. Za sjezdem na Varandov máme hlášenou čerstvou nehodu. Na 17. kilometru blokovaný je levý pruh, je tam zatím krátká, zhruba kilometrová kolona. Na jižní spojce směrem na Černý most se jede v silném provozu od Spořilova k Průmyslové, počítejte s 10 minutami navíc. Ve Vilzonově tradičně kolona od Florence k Václavskému náměstí a ve Kbelské směrem do Hloubětína je silnější provoz. Výrazněji se ale nezdržíte. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Dnes večer v České televizi.
5: ČT 1. Zatímco Eva s Karlem míří do manželské poradny, operace Jany končí dramatickými komplikacemi. Seriál vyprávějí. ČT 2. Řidič kamionu v čele vzpoury proti skorumpovaným policistům. Akční komedie Konvoj. A ČT Art. Legenda české country v hudebně zábavném pořadu z pera scenáristy Oldřicha Dudka, který slaví významné životní jubileum. Stodola Michala Tučného. Páteční večer s Českou televizí.
2: Radio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Dobrý den, 5 minut po půl jedenácté pokračuje dopolední Praha. Děkujeme, že posloucháte. Lidé v Česku si stále více stěžují nemocničním ombudsmanům na zdravotníky, hlavně na komunikaci, o něco méně pak na péči. Zaznělo to na konferenci Asociace ombudsmanů ve zdravotnictví, která je v Benešově, a víc v našem vysílání už za chvíli. Hezký poslech.

0: Společně s One Republic jsme doběhli k času 10:45. Dobrý den, posloucháte dopolední vysílání Rádia Praha. Přibývá stížností na zdravotníky. Shodují se na tom nemocniční ombudsmani. Lidem podle nich nejčastěji vadí nedostatečná a nevhodná komunikace. Oprávněných stížností je přitom podle Asociace ombudsmanů ve zdravotnictví do 10%. Zaznělo to na konferenci nemocničních ombudsmanů v Benešově.
1: Setkala jste se někdy s tím, že se vám třeba nelíbila komunikace ve zdravotnickém zařízení nebo ta péče a že jste si říkala, to bych si mohla stěžovat?
2: To bylo, když ještě maminka byla v domově důchodců, tak tam. Jinak byli vždycky jako na mě hodný. No.
1: To byla Hana Tumová, kterou jsem potkala v nemocničním areálu v Benešově. Tak a tady teď před kavárnou sedí tři seniori, tak se taky zkusím zeptat.
3: Jmenuji se Drazdík, nemíním nikoho kritizovat, každého nás to vychytá v jiný náladě. Zatím jsem dostal, co potřebuju a jako nestěžuju si. Jo.
1: Ne všichni ale mají takový názor. Podle předsedy Asociace ombudsmanů ve zdravotnictví Petra Balka počty stížností meziročně vzrostly o 5 až 6%. Menší nemocnice jich řeší desítky, větší stovky.
4: Stížností přibývá, protože Češi jsou obecně takový stěžovatelský národ. Těch oprávněných stížností nebo stížností částečně oprávněných, kdybychom je sečetli, tak je to zhruba do 10%.
1: Vladimíra Dvořáková, nemocniční ombudsman nemocnice Motol a Homolka. Jak to vypadalo u vás třeba loni s počty stížností?
5: 360 důvodných či částečně důvodných se pohybují okolo 7-8%.
1: A platí to, co tady zaznívalo, že nejčastěji je to taky na tu komunikaci, ty stížnosti?
5: Ano, jednoznačně.
1: Pan doktor Marek Šetina, nemocniční ombudsman IKEM Praha.
6: Řada pacientů se stěžuje na non lege artis postup, to znamená na špatný medicínský postup, tak to je jedna otázka. A tam bych řekl, že těch stížností oprávněných je minimum. Na druhé straně řada stížností na komunikaci, tam bych řekl, že řada těch stížností bohužel oprávněných.
1: O tom, že rostou počty stížností, které řeší i lékařská komora, mluvil na konferenci taky ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO.
7: Ta komunikace mezi lékařem, zdravotníkem, pacientem, tak tam si myslím, že je ještě co zlepšovat a je to o vzdělávání lékařů. Ta empatie a ta komunikace zdravotníka je klíčová.
1: Ombudsmani působí už ve 40 nemocnic. Z Benešova, Věra Hájková, Český rozhlas.
0: No a pojďme ještě na silnice. Na Pražském okruhu ve směru na letiště za sjezdem na Barrandov na 17. kilometru řeší nehodu v levém pruhu, kolona od Lochkova z 15. kilometru je na čtvrt hodiny. Ucpává se kvůli tomu před okruhem i ulice k Barrandovu. Vozidlám za chvíli policie odstaví. Na jižní spojce směrem na Černý most se jede v silném provozu od Spořilova k Průmyslové, počítejte s 10 minutami navíc. Vilzonova je plná od Florence k Václavskému náměstí a na Štěrboholské spojce směrem na Lenový most zůstává kolona od sjezdu na Běchovice k Průmyslové. Dobře dojeďte.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
9: Dejte si vinyl.
8: Každé pondělí jedině na Rádio Praha. Na Rádio Praha.
9: Zpátky do 90. R.E.M. Automatic for the people. R.E.M. Nebo 55 minut hitů Michaela Jacksona z alba Dangerous. Dáme si v pondělí R.E.M. nebo Michaela Jacksona. Hlasujte jako obvykle na Facebooku Rádia Praha.

0: Posloucháte Rádio Praha, za minutu a 3 vteřiny bude 11 hodin a před námi jsou další aktuální zprávy. Mirek Kasany připravil, hezké dopoledne.
1: Hezké dopoledne, Vojto. Praha by mohla mít novou velkokapacitní linku na třídění odpadu. Morový sloup na Malostranském náměstí poškozený zásahem blesku čekají opravy. Mladíka, který u průmyslové školy v Pardubicích zaútočil na dívku, policie obvinila z vraždy. A většinou bude polojasno až oblačno s teplotami do 25 stupňů. Zítra se o 3 stupně oteplí a oblačnosti bude méně.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Třídicí linka na odpad v Chrášťanech u Prahy už nestačí, kritizuje ji předsedkyně výboru pro životní prostředí pražského zastupitelstva Lucie Kubesa z ODS. Praha podle ní potřebuje novou velkokapacitní odpadovou linku a lokality, kde by mohla stát, už jsou vytipované.
3: Já bych nerada dopředu prozrazovala, na kterých místech uvažujeme o tom, že by tato třídička mohla stát, protože si myslím, že je vhodné to projednat nejprve s příslušnou městskou částí, tak abychom někoho nepřekvapili.
1: Víc se o tomto tématu dozvíte dnes v podvečer ve 6:45 v pořadu Štěpánky Duchkové k věci. Praha 1 nechá do měsíce opravit morový sloup nejsvětější trojice na Malostranském náměstí, který před 3 lety poškodil blesk. Úpravy by měla provést specializovaná restaurátorská firma za skoro 3 miliony korun. Pokračuje radní první městské části Richard Bureš z ODS.
4: Blesk hry poničil symbol Božího oka na vrcholu sloupu a následný otřes pak poškodil i sochu svatého Václava a další mramorové části stavby. Odborné ošetření památkově chráněného objektu zahrne jak očištění od nečistot, zajištění všech poškozených částí, tak hlavně barevné sjednocení celé památky.
1: Kriminalisté obvinili z vraždy mladíka, který včera nožem napadl dívku u střední průmyslové školy chemické v Pardubicích. Policie to napsala na síti X s tím, že vzhledem k věku obou osob nebudou k případu poskytovat žádné další informace. Dívka po převezení do nemocnice zemřela. Podle hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického z uskupení 3PK mladík na dívku zaútočil kvůli osobním vztahovým problémům. Americký prezident Donald Trump vyšle do Polska dalších 5 000 vojáků. Jeho rozhodnutí přivítali ministr obrany Władysław Kosiniak-Kamysz i prezident Karol Nawrocki. Ten na síti X napsal, že polsko-americká aliance je důležitým pilířem pro bezpečnost Polska i celé Evropy.
5: Americký prezident Donald Trump oznámil, že navýšení počtu amerických vojáků v Polsku o dalších 5 000 je výsledkem vítězství Karola Nawrockého v loňských prezidentských volbách a dobrých vztahů s ním. Podle deníku New York Times ale toto rozhodnutí zaskočilo Pentagon. Ještě dříve totiž šéf Bílého domu oznámil pozastavení rotace 4 000 amerických vojáků v Polsku, což pobouřilo část republikánů. Nyní zatím není jisté, jací vojáci do Polska dorazí. Zda se jedná o dříve pozastavenou rotaci nebo jde o vojenskou podporu nad rámec dosavadní přítomnosti. O posílení přítomnosti spojeneckých vojsk usilují také prezidenti pobaltských států. Kvůli narušování vzdušného prostoru cizími drony také vybízejí k tomu, aby se mise pro dohled nad vzdušným prostorem proměnila na misi obranou. Z Rigy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
1: Český brankář Jakub Dobeš pomohl hokejistům Montrealu k úspěšnému vstupu do finále východní konference NHL 25 úspěšnými zákroky. Canadiens zvítězili po obratu na ledě do té doby neporažené Caroliny 6-2. Inkasovali sice už po 33 sekundách, ale za další půl minutu už bylo vyrovnáno a do konce první třetiny hráči Montrealu dali další 3 branky. Dnes bude v Praze polojasno až oblačno, k večeru bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 25 stupňů Celsia. Zítra se má oteplit až na 28 stupňů a bude jasno během dne až polojasno.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: No a pojďme ještě na pražské silnice. Jarda Koller sleduje tu situaci.
6: Hezké dopoledne na Pražském okruhu směrem z letiště na D1. Počítejte se silným provozem od dálnice D5 za Ořech. Je to na 15 až 20 minut. Kamiony se táhnou už z dálnice D5 z 8. kilometru. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most je silnější provoz. Fronta je na necelých 10 minut. Ve Vlzunově do centra se jede krokem od Florence a v Bělhorské z centra je před vypichem fronta na 10 minut. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Hezké dopoledne, 4 minuty po 11. hodině, posloucháte Rádio Praha. Děkujeme, že jste se pátek 22. května rozhodli strávit právě s námi. Po 11. hodině je připravená další muzika, zazní Felix Jan a Sophie Ellis Baxter. I'm ready for your love. Taky zpěvačka Emma Drobná. Máme všechno, co můžeme mít. Život to mě chá, se unáša. No a mluvit budeme třeba o tom,

0: Skupina Support Lesbians dozněla těsně před 11:15 ve vysílání Rádia Praha. Jaká je podle vás budoucnost bezpečné komunikace? Zdravotnická dokumentace, posílání peněz mezi bankami, policejní vyšetřování anebo tajné zprávy o vojenských operacích i o těch na Ukrajině. Například všechny tyto informace dnes chrání šifrování. S nástupem kvantových počítačů ale současné zabezpečení přestává být do budoucna jistotou. Podle odborníků nejsou problémem samotné šifry, ale bezpečné předávání jejich klíčů. Ostravští experti proto vyvinuli simulátor, který jejich množství, tedy množství těch klíčů, dokáže dopředu spočítat. O tématu točila kolegyně Eva Kézrová. Celou reportáž najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz v rubrice Věda. Máme ji pro vás psané i audiopodobě, stejně jako stovky dalších článků a reportáží. No a sledujeme pro vás i situaci na pražských silnicích. Na Pražském okruhu směrem z letiště na D1 počítejte se silným provozem od dálnice D5 za Ořech. Je to na 15 až 20 minut. Kamiony se táhnou už z dálnice D5 z 8. kilometru. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most je silnější provoz. Fronta je na necelých 10 minut. Ve Vilzonově ve směru do centra se jede krokem od Florence. V Bělohorské z centra je před vypichem fronta na 10 minut. A regulují provoz na vjezdu do Blanky z Nové Vltavském popojíždí se z Holešoviček. Dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Každou neděli v 9 večer na Rádio Praha.

0: Možná jste právě vzpomínali na jeho nedávný koncert ve Fóru Karlín. Sombr doznívá v dopoledním vysílání Rádia Praha. Za minutu bude 11:30 a tady jsou krátké zprávy s Mirkem Kasanem.
1: Hezké dopoledne. Praha 3 upraví zpevněné povrchy na náměstí Winstona Churchilla a vybuduje tam retenční nádrž na dešťovou vodu. Na náměstí před Vysokou školou ekonomickou plánuje třetí městská část také výsadbu nových stromů. Dělníci by měli práce za skoro 9 milionů korun dokončit nejpozději do letošního prosince, uvedl to radní městské části Jan Bartko z Pirátů. Soudy v Česku za první 4 měsíce letošního roku vyhlásily 255 firemních bankrotů. To je nejvíc od roku 2019. V porovnání s loňským rokem pak případů přibylo o 6%. Vyplývá to z údajů společnosti KRIF. Insolvenčních návrhů soudy od ledna do konce dubna přijali skoro 450. To je meziroční nárůst o 18%. A i to je nejvyšší počet od roku 2019. Začínají dny soukromých hradů a zámků. Ode dneška do neděle se tak volně zpřístupní hrady, zámky a další objekty v soukromém vlastnictví. Návštěvníci se budou moci podívat i do prostor, které jsou normálně nepřístupné. Na programu jsou komentované prohlídky, koncerty nebo třeba výstavy. Ve švédském Helsingborgu začíná dvoudenní zasedání ministrů zahraničí zemí NATO. Hlavním tématem jednání budou přípravy na nadcházející červencový summit Aliance v Ankaře. Česko bude v Helsingborgu zastupovat šéf diplomacie Petr Macinka z motoristů. Argentinský trenér Marcelo Bielsa po světovém šampionátu skončí u fotbalistů Uruguaje. 70-letý kouč působí v národním týmu této jihoamerické země od roku 2023. Po blížícím se šampionátu ale Bielsovi vyprší smlouva a další s vedením Uruguajského svazu neplánuje podepsat. V Praze bude dnes polojasno až oblačno, k večeru bude oblačnosti ubývat, nejvyšší teploty vystoupí ke 23 až 25 stupňům Celsia. Zítra naměříme až 28 stupňů a bude jasno během dne až polojasno.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Máme také informace pro řidiče, situaci na silnicích sleduje Jarda Koller.
3: Hezké ještě dopoledne na Pražském okruhu směrem z letiště na D1. Počítejte se silným provozem od dálnice D5 za Ořech. Je to na 15 až 20 minut. Kamiony se táhnou už z dálnice D5 a z 8. kilometru. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most je silnější provoz. Fronta je na necelých 10 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most přibrzdíte před Lanovým mostem. K Průmyslové je to na 10 minut. Ve Vilzonově do centra se jede krokem od Florence k muzeu. V Bělohorské centra je před Vypichem fronta na 10 minut a nadále regulují provoz na vjezdu do Blanky z Nové Povltavské, popojíždí se z Holešoviček a zdržíte se do 10 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Festival Open House Praha vás zve od 18. do 24. května k objevování skrytých klenotů Prahy. Letos se zaměřuje na proměny města, památky v pohybu a péči o jejich budoucnost. Prozkoumejte palác poštovního šekového úřadu, ikonický stroj Import, barokní jízdárnu Savarin nebo naši karlínskou rozhlasovou budovu. O víkendu 23. a 24. května se zdarma otevře více než 100 nepřístupných budov. Více na www.openhousepraha.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Někdejší solista, baletní mistr a choreograf Jiří Bubeníček žije od svého dětství tancem. Už je zanedlouho uvede v Praze první ročník mezinárodního baletního festivalu Prague on Point. Proč je pro něj taneční umění důležité a proč si myslí, že se dnes vytrácí kumšt? I o tom bude mluvit v pořadu Až na dřeň. V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: A dobrý den vám od mikrofonu dopolední Prahy přeje Vojtěch Přívětivý. V rámci festivalu Open House můžete navštívit známou stavbu Fragment v pražském Karlíně. Zašla se na ní podívat i naše létající redaktorka Monika. Za chvíli se nám ozve do vysílání. Teď Felix Jan. Hezký poslech.

0: Posloucháte vysílání Rádia Praha v pražském Karlíně, nemůžete přehlédnout nájemní dům Fragment, který na první pohled zaujme fasádou složenou ze stovek modulových bloků a obří ocelovou sochou. Tuto budovu šla prozkoumat taky naše létající redaktorka Monika Doležalová.
1: Budova Fragment Karlín byla otevřena před 3 lety. Jde o architektonicky unikátní projekt prémiového nájemního bydlení, zasazený do nejoriginálnější pražské čtvrti Karlín. Marcel Soural, předseda investiční skupiny Trigema, mi stavbu více představil.
2: Třeba tady stojíme uprostřed vlastně pod tím mostem, protože to je mostovka. A bylo pro nás důležité, aby tady byl zachován ten průhled. Průhled na tu starou invalidovnu. Tadyhle vlastně máme prostor a opravdu nad náma je most. V tom mostě jsou byty a bydlejí tam lidi, ale je to postavený technologií, jakou se staví mosty na dálnici.
3: Jsou teda ty byty nějak atypické?
2: Uvnitř nejsou moc atypické, uvnitř je to standardní, ale řekl bych nadstandardní bydlení, protože jsou velmi vkusně zařízené do posledního detailu.
1: Tato unikátní budova je složena z jednotlivých bloků, takzvaných fragmentů, a doplněna o sochy umělce Davida Černého.
2: A dominantní, ta hlavní, to je socha Lily, která je vysoká 26 metrů, je to nejvyšší socha vlastně v České republice. A podpírá jakoby ten dům. No, Lilit je vlastně mýtická postava a je to podle mytologie první žena Adamova. Ta noha je noha Adamova, která vykopla Lilit v ráje. Ta dláň, to je dláň archanděla Gabriela, kterého vyslal Hospodin k Rudému moři, kde Lilith pobývala s démony, a archanděl Gabriel jí měl přilákat zpět do ráje, ale bohužel se mu to nepovedlo. No a tamhle ta ruka vlastně zavěšená na toho, v tom výduchu z toho metra, jako kdyby z toho metra jakoby chtěl někdo vylíst, tak to je ruka satanová. Symbolizuje tady rovnováhu mezi dobrem a zlem.
1: Celá budova je umělecké dílo, které nejlépe uvidíte z Žižkova.
2: Ono vlastně nevíte, jaký to má tvar. Ono byste to poznala, kdybyste vylezla na žižkovský kopec a koukla se z něho dolů, tak byste viděla, že je to vlastně ležící postava. Tamhle je hlava, tady tohle to jsou dvě nohy. Tamhle, takhle jako vidíte, jak to jde nahoru, tak to jsou chodidla a vlastně jako by dá se to představit právě jenom pohledem z výšky.
1: Budova odkazuje na historii dané lokality invalidovny. Vy si ji můžete více prohlédnout v rámci Open House Praha. Monika Doležalová, Rádio Praha.
0: Na pražském okruhu směrem z letiště na D1 počítejte se silným provozem od dálnice D5 za Ořech. Je to na 15 až 20 minut, kamiony se táhnou už z dálnice D5 z 8. kilometru. Na pražském okruhu směrem na letiště opatrně při sjezdu na Plzeň na 23. kilometru stojí kamion a je tam uzavřený pravý pruh, brzdí se v zatáčce před krátkou kolonou. Ve Kbelské směrem do Hloubětína před sjezdem na Prosek řeší nehodu v levém pruhu, na místě jsou hasiči. Popojíždí se z Cínovecké od sjezdu na Ďáblicem zpoždění 15 minut. Na Štětboholské spojce směrem na Lanový most je silnější provoz, fronta na necelých 10 minut, ve Vilzonově ve směru do centra se jede krokem od Florence a v Bělohorské z centra je před vypichem fronta na 10 minut. Dobře dojeďte.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Nelaďte se od pondělí do pátku na talk show o životě.

0: V 11.59 posloucháte Radio Praha. Před námi jsou další aktuální zprávy, ty polední. Připravil je Mirek Kasan. Hezké poledne.
1: Hezké poledne přeji. Kriminalisté z GIPSu zabavili přes 10 litrů tekuté extáze. Část se našla u policisty z Prahy. Neočkovaný chlapec z Ostravska zemřel v pražském Motole na záškrt. Víc než 7 tisíc zájemců si zatím podalo přihlášku do druhého kola přijímacích zkoušek na střední školy. A většinou bude polojasno až oblačno s teplotami do 25 stupňů. Zítra naměříme až 28 a bude slunečno.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Vyšetřovatelé Generální inspekce bezpečnostních sborů zajistili více než 10 litrů tekuté extáze. Látku našli při domovních prohlídkách u dvou mužů. Jeden z nich pracuje v Praze jako policista. Podle GIPSu drogu sám užíval a podával ji i své bývalé partnerce. Druhý muž navíc nelegální látku podle kriminalistů přímo vyráběl. Pokračuje mluvčí GIPSu Jakub Augusta.
3: Jde o druhé nejvyšší zajištěné množství na území České republiky od doby zařazení GBL na seznam návykových látek. Proti oběma osobám již bylo zahájeno trestní stíhání.
1: Tekutá extáze je v Česku nelegální od roku 2025. Říká se jí taky predátorská droga. Násilníci ji totiž házejí do pití svým obětem. Ty jsou po požití bezvládné, ztrácejí zábrany a mívají výpadky paměti. Předškolák z Ostravy zemřel na záškrt, proti kterému nebyl očkovaný. O úmrtí informovala krajská hygienická stanice v Ostravě. Chlapce hospitalizovala Ostravská fakultní nemocnice. Po zhoršení stavu pacienta převezli zdravotníci do fakultní nemocnice v Praze Motole, kde v pondělí zemřel. Pokračuje mluvčí krajských hygieniků Aleš Kotrla.
4: Celá rodina byla hospitalizována na klinice infekčního lékařství fakultní nemocnice v Ostravě a přilečena antibiotiky. A ve školním kolektivu byla nařízena protiepidemická opatření. Rizika pro veřejnost jsou velmi nízká, hygienická služba zareagovala obratem, dotrasovala všechny kontakty a tím zajistila, aby se onemocnění nešířilo dále.
1: Přihlášku na střední školu si ve druhém kole přijímacího řízení podalo zatím víc než 7 tisíc uchazečů. Ukazují to data státní organizace Cermat. Na středních školách se čtyřletými a kratšími obory je podle Cermatu zhruba 24,5 tisíce volných míst. Osmiletá gymnázia nabízejí 200 míst a ta šestiletá zhruba 50. I ve druhém kole si můžou uchazeči podat až 2 přihlášky na obory s talentovou zkouškou a až 3 do oborů bez ní. Využít můžou elektronický systém DIPSY nebo papírovou formu. Na podání přihlášky mají žáci čas už jen do pondělí 25. května. Nálet ukrajinských dronů na budovu internátu ve městě Starobylsk v okupované Luhanské oblasti údajně zranil nejméně 35 lidí. Informovali o tom ruské úřady. Kyjev se k tomu nevyjádřil. Budova se podle Rusů po útoku částečně zřítila a záchranáři pátrají po lidech, kteří mohli zůstat pod troskami. Ukrajina hlásí celkem 17 zraněných po ruských útocích na Chersonskou a Sumskou oblast. Po volném dni se čeští hokejisté vrátili na světovém šampionátu ve Švýcarsku k tréninku. Připravují se na zítřejší souboj se Slovenskem. To má zatím v tabulce skupiny B na druhém místě o bod víc než naše mužstvo. Hrát se bude zítra od 16.20 v přímém přenosu radiožurnálu Sport. V dalších dnech národní tým nastoupí ještě proti Norsku a Kanadě. Odpoledne bude v Praze polojasno až oblačno, k večeru bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 25 stupňů Celsia. Zítra se o 3 stupně oteplí, naměříme až 28 stupňů a bude jasno, během dne až polojasno.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Pojďme ještě na pražské silnice, situaci na nich sleduje Jarda Koller. Hezké poledne. Na D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Pražský okruh se na 12. a půltém kilometru srazila dvě auta. Fronta z 10. kilometru je zatím na 10 minut. Na Pražském okruhu směrem z letiště na D1 je silný provoz a kolona od dálnice D5 za Ořech. Je to na 15 až 20 minut. Kamiony se táhnou už z dálnice D5 z 8. kilometru. Na okruhu směrem na letiště opatrně při sjezdu na Plzeň na 23. kilometru stojí kamion. Je tam uzavřený pravý pruh a brzdí se v zatáčce před krátkou kolonou. Ve Kbelské směrem do Hloubětína před sjezdem na prosek řeší nehodu v levém pruhu. Na místě jsou hasiči, teď už tedy ne. Popojíždí se z Cínovecké téměř od sjezdu na Zdiby, tedy z konce D8, zpoždění 25 minut. Ve Strakonické směrem na Smíchov se za Barandovským mostem srazila dvě auta, blokují připojovací a zcela levý pruh, počítejte s krátkou kolonou. Na jižní spojce směrem na Barandovský most se za sjezdem na Spořilov srazila dvě auta a dodávka a osobní auto blokují prostřední pruh. Je tam zatím kratší kolona. Ve Vilzonově do centra se jede krokem od Florence a v Bělohorské z centra je před vypichem fronta na 10 minut. Šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha. Na Rádio Praha.
7: Dobrý den, je pátek 22. května a jelikož odbylo pravé poledne přesně před 5 minutami, tak to znamená, že je před námi opět vzácná návštěva v našem studiu.

0: Rádio Praha. Na Rádio Praha.
1: Dobrý den, posloucháte vysílání Rádia Praha. Dnes budeme pochybovat o věcech, kterým věříme, protože zní chytře, o studiích, které někdo sdílí bez kontextu, o psychologických mýtech, které se tak dlouho opakují, až se začnou tvářit jako fakta. Mými dnešními hosty jsou šéfredaktorka časopisu Moje psychologie Brigita Zemen a komik Adam Balažovič. Brigito, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A Adame, dobrý den.
3: Dobrý den.
1: A společně vytváří podcast, který cituji: rozbíjí do nekonečna omílané mýty, polopravdy a zaručená fakta, na kterých není zaručeného vůbec nic. Konec citace.
0: Pražákům je hej na Rádio Praha.
1: Ten podcast se jmenuje Psychologika. Vychází už téměř půl roku a já jsem na něj vlastně narazil paradoxně přes epizodu o multitaskingu ve chvíli, kdy jsem si říkal, že uklidím u sebe doma a u toho si poslechnu podcast a budu u toho samozřejmě skvěle soustředěně uklízet a skvěle soustředěně poslouchat podcast. Jak jsem ovšem zjistil, tak je to vlastně úplná blbost, protože multitasking vlastně v podstatě nikdo z nás neumí. Vy jste psychologiku postavili na větě, že ne všechno, čemu věříme, je pravda. A který mýtus vás osobně zatím nejvíc překvapil tím, jak pevně se drží ve společnosti, anebo jak pevně jste se ho třeba drželi i vy sami?
3: No, máš?
2: No, takhle rychle z hlavy. Mě vlastně fascinuje, jak si pořád myslíme, že jedna půlka mozku je kreativní a druhá půlka mozku je jako ta racionální. A to je teda díl, který jsme ještě neudělali. Měli jsme čistě racionální lidi a emotivní lidi, na což nám do komentářů lidé psali, no ano, říká se jim muži a ženy, což bylo podle mě od těch lidí, kteří neposlouchali tu epizodu, ale to je možné. Takže mě baví tady tyhle ty, jako že to ratio a emoce jsou prostě uloženy v jiných částech mozku a vlastně spolu nemají nic společného a přitom je to úplná blbost, že my jsme hlavně emotivní lidé.
1: Co zatím nejvíc překvapilo vás, Adame?
3: Já jsem, to byl asi díl, co mě těšil nejvíc udělat, protože jsem dlouho věřil takovému tomu, že když pouštíte dítěti v děloze klasickou hudbu, ano, a po narození taky a necháváte, ano, ho mít ty knížky s Mozartem, do kterých si kliká, tak bude chytřejší. A já jsem tomu, jakoby neříkal jsem mu věřil, ale říkal jsem si, třeba na tom něco je a tohle. No a pak, když jsem to rešeršoval tady pro naší epizodu, tak člověk zjistí, že to je úplná pitomost. Od začátku do konce, nikdy to nebyla pravda, nikdy se to neskoušelo na dětech a je úplně celý vymyšlený a celý ten biznis prostě Mozart for babies je nesmysl. A ta skladba, která má zvyšovat tu inteligenci, je hrozně špatná, otravná.
1: Ještě k tomu, aby toho nebylo málo. Mě právě zajímá, jak vybíráte ty témata, co je pro vás zásadní signál. Jsou to věci, kterými se třeba vy sami dlouhodobě zabýváte, nebo zabýváte dlouhodobě, o nich třeba přemýšlíte. Jde třeba o to, že je ten mýtus opravdu hodně rozšířený, anebo že jste třeba tomu mýtu věřili vy sami. Podle čeho? Podle čeho? Jaký je ten klíč?
2: Je to asi kombinace všech těchto věcí a nám, protože jsme dobří kamarádi už strašně dlouho, tak se nám často stává, že se o něčem začneme bavit a plynule se dostáváme k různým a různým věcem a pak, když už to řešíme třeba 20 minut, tak si říkáme, hele, z toho bychom mohli udělat díl, to vlastně už o tom mluvíme tak dlouho, že to vystačí a strašně často se nám taky stává, že si řekneme, hele, mě by zajímalo tohle, zkusím si o tom něco najít, ale nevím, jestli to bude na celý díl, tak když tak udělám něco jiného. A pak si v průběhu píšeme, no, to by mohlo být na celou knížku. To je to v pohodě.
3: A taky velice často, když máme tyhle rozhovory, kde se dostáváme, no, tohle by bylo zajímavý do epizody. A věděla si o tom a Brigita pak říká, už mi to neříkej. Můžu přirozeně reagovat, až o tom budeme potom mluvit. Jo?
1: Ano, přirozená reakce, to je samozřejmě velmi důležité. Věřím tomu. Říkám si, dneska je strašně snadné říct, že vědci něco zjistili. Nicméně, co musí vlastně tvrzení splnit, aby ve vaší epizodě obstálo?
3: No, my se snažíme, já se tím hodně jako trápím, vlastně vždycky člověk musí si vzít opravdu ten výzkum, který mu došlo, a podívat se na tu jeho velikost a na to, protože když chceme tvrdit, že všechny děti jsou prostě po videohrách agresivní a dělalo se to na výzkumu v Norsku se 6 dětma, tak je jako něco špatně na tom výzkumu, to tam jako nemůžem říct. A většinou, když máme třeba výzkum, který je novej, třeba po roce 2020 obecně, tak na to vždycky upozorňujeme, že tohle je jako velice nový výzkum, ještě není pořádně jako ověřen, že hrozně důležitá je ta replikovatelnost těch výzkumů. Ano. A proto jsou strašně dobrý, a to je hrozně zajímavý, ale systematický studie, no. Takový ty, který vlastně, ty umbrella studies, který berou těch výzkumů třeba 50 a analyzují, metastudie se jim říká, a analyzují mezi sebou. To je třeba za mě kritérium toho, abych to tam použil. A když to nemá takový, když to nemá jaksi dostatečně velké N, neboli množství účastníků, tak na to vždycky se snažím upozornit v té epizodě, no.
1: Říkají Brigita Zeman a Adam Balažovič z podcastu Psychologika. Mí dnešní hosté, za chvíli pokračujeme. Teď se ale pojďme podívat ještě na pražské silnice, jak to na nich aktuálně vypadá. Na D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Pražský okruh se na 12,5 kilometru srazila dvě auta, fronta z 10. kilometru je zatím na 10 minut. Na Pražském okruhu směrem z letiště na D1 je silný provoz, kolona od dálnice D5 za Ořech, je to na 15 až 20 minut. Kamiony se táhnou už z dálnice D5 z 8. kilometru. V Ekbelské směrem do Hloubětína před sjezdem na Prosek řeší nehodu v levém pruhu, na místě jsou hasiči, popojíždí se z Cínovecké od sjezdu na Březiněve zpoždění 20 minut. Ve Strakonické směrem na Smíchov se za Barandovským mostem srazila dvě auta, blokují připojovací pruh a zcela levý pruh. Počítejte s krátkou kolonou. Na jižní spojce směrem na Barandovský most se za sjezdem na Spořilov srazila dodávka a osobní auto blokují prostřední pruh. Je tam zatím kratší kolona. Ve Vilzonově ve směru do centra se jede krokem od Florence a v Bělohorské z centra před Vypichem fronta na 10 minut. Dobře dojďte.
0: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Posloucháte Rádio Praha, mými dnešními poledními hosty jsou Brigita Zemen a Adam Balažovič z podcastu Psychologika. Moc za to děkuju, že tady jste. Já jenom v rychlosti navážu na předchozí vstup. My jsme vlastně naťukli to, že to je skoro až akademická práce. Ono, když si člověk ten podcast poslechne, tak vy to říkáte s takovou lehkostí a s humorem, o co podle mě vám jde. Nicméně je to vlastně trošku mravenčí job, to zjišťovat ty věci.
1: No, mravenčí job, tak ono naštěstí na internetu je spousta informací a je poměrně snadný je ověřit a my jsme vlastně poměrně dlouho pracujeme v médiích nebo prostě v různých oblastech, které jsou související s rešeršováním, takže protože to umíme, tak už to vlastně není tak dlouhý a hlavně já, a to radím úplně všem, je jedno, co děláte, ale když potřebujete něco napsat, tak si udělejte osnovu, odkud kam chcete jít. Je to ta nejotravnější, co vás vždycky na škole učili a taky to nejvíc funguje.
0: Takže Brigita Zemen s Adamem Balažovičem mají osnovu,
1: je to tak,
0: když zapínají mikrofony.
2: Aspoň půlka z nás, jo.
0: Jak vy jste se vlastně k tomu podcastu nebo k tomu nápadu jako takovému dostali?
2: To bylo tak.
0: Psal
2: se rok 2025, někdy se třeba v březnu nebo na brzkém jaře. Tady Brigita mi napsala, jestli se někde nesejdem, že má takový super nápad. Tak jsme kam zašli tady do podniku a říkala, že bych chtěla dělat podcast a že bych chtěla se mnou. A já jsem říkal, no, to je kromobyčejně špatný nápad určitě tohle. Ale pak jsme to právě probírali a vlastně čím víc jsme jako řešili, že to bylo jako o tomhle tom vyvracení těch psychologických mýtů, tak člověk toho jakoby hromadu nazbírá, že ho za život, co si jako přečte, že ho to zajímá aspoň trochu. A já jsem říkal, no a tohle bych tam mohl říct a tohle a tohle a tohle. A no a takhle se jako zrodila ta myšlenka sama. To, jak se zrodil ten podcast, to bylo trochu delší cesta potom.
1: No, my jsme tomu dali pracovní název Psychologika, který k tomu zůstal, protože jsme vlastně nepřišli na nic lepšího a už se to překlopilo do té fáze, kdy si říkám, to je dobrý název, to se jako povedlo. A rozhodli jsme se, že vyvrátíme mýtus o 10% mozku, že využíváme jenom prostě malou část svýho mozku a že až když odemkneme ten zbytek, ano, tak se otevře celý potenciál telepatie, telekineze, přesně tak.
2: A limitless.
1: Tak jsme si ho napsali, natočili jsme pilot, odešli jsme ze studia a říkali jsme si, to je hrozný. To je opravdu strašný. Tohle dělat nemůžeme. Zkusíme to příště jinak. Takže jsme to příště zkusili jinak a bylo to zase hrozný.
2: A bylo to hrozný.
1: A pak jsme najednou, jsme tak seděli a rozebírali to a říkali jsme, hele, mně vlastně přijde, že stejně to jako nejlíp funguje, když nemáme napsaný scénář, když máme jenom nějaký body a já vlastně nevím, o čem ty budeš mluvit a takže na to můžu reagovat a máme spolu tady tu dynamiku. To je vlastně to, co mě na tom baví a mohlo by to bavit i posluchače. Takže jsme to příště zkusili s úplně jiným scénářem, protože tenhle ten už jsme znali a najednou to nějak zafungovalo. Ale říkala jsem si u toho třetího natáčení, no, jestli to i teď bude hrozný, tak jdem od toho.
0: Tak jsem každopádně rád, že to dopadlo dobře, protože já jsem velký fanoušek Psychologiky. Zajímá mě ale ještě jedna triviální otázka. Vy jste sice, Brigito, říkala, že jste už dlouho kamarádi, že se znáte spoustu let, nicméně u vás vlastně to zaměření dává smysl, protože jste šéfredaktorka časopisu Moje psychologie, ale Adame, vy s psychologií nemáte nic společného.
2: Jakoby no, napřímo ne, ale tak...
0: Ale zajímá vás
2: to. Zajímá mě to, jako mě hlavně zajímají tyhle ty vědecké studie, které něco říkají. Jako já jsem na výšce jsem studoval antropologii částečně. Aha. V rámci estetiky.
0: Tak to je dost provázané.
2: No a tam jsem právě přičichnul tady k těm studiím, co se dělali v 60. letech na Papuji Nový Gvineji a všechny tyhle ty věci. Aha. A to mě jako začalo strašně bavit a vlastně mě to jako nepustilo, takže kdykoliv je někde na Guardianu nová studie a tadyhle tohle, tak si ji vždycky jako najdu a snažím se jí přečíst a tak. A takže mě to jako zajímalo vždycky a já se rád jakoby, takhle, já vyrábím počítačové hry pro děti, takže...
0: Vy jste vlastně game designer pro Českou televizi.
2: Tak, no. Ano. A tam psychologie jako člověk aspoň malinko taky jakoby využije a taky samozřejmě máme spoustu výzkumů a snažíme se číst takový to přesně agresivita dětí u her a tady tyhle ty věci, takže je to trochu součástí mý práce taky, ale samozřejmě ne tak ne tak přímo jako tady u Brigity.
0: A když vás to napadlo, že byste chtěla psychologiku dělat, tak Adam byl první volba?
1: No rozhodně.
0: Jo?
1: Jo, jo. Já, to je totiž hrozný, my se vždycky si řekneme, že se někde potkáme a na chvilku a pak tam sedíme 4 hodiny a odcházíme do úplně bod neprobádaných a my opravdu, jak dlouho se známe, tak dlouho spolu mluvíme a je to vždycky super.
0: Tak to je pravda, že tohle je asi dobrý základ pro podcast. Mými hosty jsou Brigita Zeman a Adam Balažovič z podcastu Psychologika. Za chvíli pokračujeme.

0: Posloucháte vysílání Rádia Praha. Mými dnešními poledními hosty jsou autoři podcastu Psychologika. Je tady Brigita Zeman, dobrý den.
1: Dobrý den, děkujeme za pozvání.
0: A Adam Balažovič, dobrý den.
2: Dobrý den všem.
0: Brigito, vy jste na letní filmové škole říkala, že humor má hranice v kontextu. Psychologika je humorně vzdělávací formát. Kdy jste vy dva narazili na to, že vtip ke konkrétnímu nějakému mýtu moc nesedí a proto jste třeba ten mýtus do toho podcastu nedali? Stalo se někdy něco takového? Že jste si třeba říkali, že o tom prostě nemůžete vtipkovat? A proto jste po tom tématu nesáhli.
1: To se nám asi ještě nestalo.
0: Nestalo.
1: Já si hlavně myslím, že ono vtipkovat se dá o čemkoliv, pokud si děláte legraci z těch lidí, kteří páchají zlo, a ne z těch obětí. Pak se dá vlastně udělat legraci téměř z čehokoliv. Je to těžký, je to trošku jako slon v porcelánu a musíte našlapovat opatrně, ale myslím si, že to jde vždycky, pokud jste na té dobré straně prostě.
2: Se říká ve stand-upu, no, že člověk by měl vždycky s těm vtipem jako punching up. Jakože je třeba přesně tlouct do těch lidí nahoře a ne jako chudí lidi jsou hrozní, ne? Víte jak?
0: Víte co?
2: Bezdomovci, příšerný.
0: rozumím. Přiznám se, že jsem se vás na začátku trošku zaškatulkoval, že vlastně vás jsem si, Brigito, zaškatulkoval do toho, že asi děláte tu redakční práci v rámci toho podcastu, a vás jsem si, Adame, zaškatulkoval jako toho, který dělá vlastně primárně ten humor. Tak to na mě vlastně působilo, když jsem se o vás zjišťoval hnedka potom po té první epizodě nějaké informace, ale ono to tak asi není, pokud správně chápu, protože vy se prostě báječně doplňujete. Jak to vnímáte? Máte vy.
2: Mně se líbí, že to v podstatě říká, Adame, vy jste o dost nudnější, než jsem si myslel, že budete.
0: to jsem v žádném případě neřekl.
1: Brigito, vy jste dostala vtipná na ženskou.
2: Jo, no. Takže my vám děkujem.
0: Mluvím o těch škatulkách. Vím, že to je špatně, jasně, ale prostě můj mozek to takhle vykonstruoval.
2: No, podle mě Brigita je jedna z nejvtipnějších osob, co znám obecně, takže jako to, ale já totiž, mě to, jako kdybych chtěl jenom dělat humor, tak nedělám tohle, no. Vlastně jako nenaplňuje úplně, jenom to nemá plný fóru, že? To má jako taky informovat a máte si něco dozvědět, ale chtěla něco říct, vej?
1: No ne, já jsem jenom chtěla říct, že ono to tak vlastně může působit, protože my ty díly, my vždycky točíme dva díly v jeden den. Aha. A jedno téma má vlastně Adam a druhý téma mám já. A vždycky jeden je tam víc jako vypravěč a ten druhý se ho doptává a pak se vyměníme prostě. A proto vlastně záleží, kde do toho podcastu vstoupíte. Jo? Možná tam uslyšíte víc mluvit mě, nebo tam uslyšíte víc mluvit Adama. A prostě pokud vás baví víc jenom jeden z nás, tak si vždycky pouštíte jenom ty lichý, nebo jenom ty sudý díly. Je to ne, takhle jednoduché.
0: Já jsem jednoduchý. Právě pochopil jsem to tak, že vždycky, kdo to téma na začátku vykopává, tak je to ten, který s tím tématem přišel?
1: Tak.
2: Jo.
0: Jasně. Přemýšlím nad tím, jestli se vás vlastně můžu vůbec zeptat, co teďka máte v plánu za další epizody. Nebo je to tajné?
2: To si můžete.
0: Jo.
1: To určitě
0: co teďka nejde. Zpracováváte?
2: Kéž by to bylo tajné. Teď jsme se o tom bavili, jsme se měli. Teď jsme o tom mluvili a byl to ten, chtěli jsme se podívat na Stockholmský syndrom. A na to, jak jakoby málo je na něm pravdy a že vlastně už ten první incident není tak jednoznačný, jak se velmi často podává. A už tam vlastně dochází k popkulturnímu zkreslení. Tak to je něco, na co se chystám asi já pravděpodobně, protože mě to fakt zajímá. A je to miliardkrát zmiňovaný a každý toho má plnou pusu, no, takže tohle,
1: no. No a já vlastně mám docela v plánu teďka rozebrat, že to, že je někdo obézní nebo má nadváhu, nemá souvislost s tím, jakou má vůli, protože se tak obecně říká, že vlastně tlustí lidé nemají žádnou vůli a proto mají nadváhu, ale je to výrazně komplexnější a prostě není to tak, taky proto, že tady máme velký nárůst obezity od 70. let a v 70. letech se zcela jistě nestalo nic, co by způsobilo masovou epidemii ztráty vůle, takže se na tohle bych se docela ráda podívala.
0: Není tam ta korelace s tou kauzalitou, které by to vysvětlovaly. Brigita Zeman a Adam Balažovič jsou dnes hosté Rádia Praha.
3: Pražákům je hej na Rádio Praha.
0: A pojďme ještě na pražské silnice. Situaci na nich sleduje kolega Lukáš Miller. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, jsem tady a ta situace není moc veselá. V Praze je teď při pátku velmi silný provoz a také nehody na řadě míst. Bouralo se na Barrandovském mostě směrem na Smíchov, na výjezdu z mostu tam stojí dvě auta, v levém pruhu po kolizi kolona od sjezdu na Pankráci asi na 15 minut. Na jižní spojce je pak nehoda směr Barrandovský most, také kousek před tou první, a to konkrétně za sjezdem na Vršovice a Spořilov, kolona od Lanového mostu je na 10 minut. Nehodu řeší také Vekbelské směr Hloubětín u sjezdu na Prosek, tam se srazila dvě auta v levém pruhu, překáží a kolona je už zde osmičky od sjezdu na Zdiby. Uspává se pak příjezd do Prahy po dálnici D5 směrem z Plzně, kolona se táhne od Lodinice z 8. kilometru a přes půl hodiny i osobním autem pojedete až na pražský okruh Ořechu. A plní se i třeba magistrála, konkrétně Vilzonova ulice od Florence k muzeu, nebo také Ječná, případně i Radlická ulice od metra Radlická až k vjezdu do tunelu. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.

0: Posloucháte Rádio Praha, mými dnešními hosty jsou Brigita Zeman a Adam Balažoveč, autoři podcastu Psychologika. My jsme tady teďka měli mimo mikrofony vášnivou debatu o pračkách. Já jsem v přímém přenosu viděl, jak vzniká nápad na epizodu podcastu Psychologika. Takže se máme těšit pravděpodobně, nebo můžeme těšit brzy na nějakou takovou epizodu, která bude obsahovat pračky a uvažování o nich.
1: To zní mnohem tajemněji, než ta debata ve skutečnosti vypadala.
0: Je to tak.
2: A podle většiny výzkumů.
0: Brigito, jako šéfredaktorka časopisu Moje psychologie vidíte, co lidi asi nejvíc zajímá, nebo snažíte se to zkoumat. Která psychologická témata teď podle vás nejvíc rezonují? Co teďka lidi nejvíce řeší, když to hodně zobecním?
1: No, úzkosti, deprese, hlavně u dětí. Je to prostě vůbec úplně z toho veselého tématu o našem podcastu spadneme tady do toho tíživého, protože je nedostatek dětských psychologů, nedostatek dětských psychiatrů a současně ta doba nějaké psychické pohodě příliš neprospívá. No. Je to rychlý, jsme závislí na rychlém dopaminu a je to tohle. No.
0: To je jenom pro kontext. Dnes vlastně v Praze 4 byla spuštěna akutní ambulance pro děti a dorost. První v Česku. První v Česku, tak to je jenom taková zajímavost, že právě dneska k tomu otevření došlo, nebo minimálně dneska jsme o tom informovali. Říkám si, vy si tedy vybíráte primárně témata do psychologiky, kde vlastně vyvracíte ty mýty. Máte třeba v plánu se věnovat i nějakým vážnějším tématům, anebo od toho jsou v mojí psychologii jiné formáty?
2: To je výborná otázka na mě zcela očivně, podle toho, že na mě Brigita kouká, tak já se vyjádřím k tomu, co plánuje moje psychologika psát.
0: Prosím, Adame.
2: Ne, já si myslím, že se nebráníme ani těm závažným tématům. V podstatě máme tam rozplánované věci o ADHD, poruchách, právě o depresích, i o kompulzivní,
0: obsedantní poruše
2: a tak, takže jako není to tak, že bychom se vyhejbali těmhletěm věcem. A ono jako i kolem toho je spousta mýtů, že jo, protože ano, zhruba 10 lety se rozjelo to, že všichni mají OCD a všichni mají ADHD a tady ty věci, tomu jsme se vlastně teď trošku věnovali v jednom dílu, co jsme točili včera, který je o lenosti.
0: Že zdaleka ne... A dílu, který jde v pondělí?
1: To bude až nějaké další pondělí. My točíme trošku do zásoby, protože pak se stane to, že Adam někam jede, já někam jedu a najednou bychom neměli 2 týdny nic, takže jsme teď točili 3 týdny za sebou, pak jsme měli pauzu. Ale nějaký pondělí to určitě vyjde.
2: No, a tam právě se přesně omlouváme do toho, že málo co lidi označují za nudu, ne, za lenost, je jako lenost opravdu. No. Takže myslím, že se dostaneme i k těm vážným tématům. Bohužel Blue Mondays není moc.
0: Já právě Blue Monday, nejdepresivnější den v roce, to je hodně rozšířený mýtus, ale přitom to je marketingový konstrukt.
1: No jasně, a tak to funguje nejlíp, že jo? Nejlíp rozšířené jsou věci, které vykonstruovali marketéři z pochopitelných důvodů, protože jim o to jde. A za mě je to jeden z nejlepších dílů našich, protože ten vzoreček, který dohledal Adam, je prostě jako fenomenální.
0: Připomenul byste ho, Adam?
2: Prosím vás, je to vzoreček, kde se, to já se pamatuju z hlavy, kde se dělí počet dnů uběhlých od Vánoc s počtem vašich nedodržených předsevzetí, vynásobený výší vašeho dluhu na vašich kreditních kartách a počtem koček, které jste viděli včera, ale ne předevčírem. Zhruba takhle.
0: Tak podrobnosti samozřejmě v epizodě podcastu Psychologika s názvem Nejdepresivnější den v roce neexistuje, přesto na něm někdo vydělává miliony. Pokud se nepletu.
2: Hezky.
0: Mými dnešními hosty jsou Brigita Zeman a Adam Balažoveč z podcastu Psychologika. Za chvíli se budeme ještě povídat dál.
3: Pražákům je hej na Rádio Praha.
0: Pojďme se ještě podívat na pražské silnice, jak to na nich aktuálně vypadá. V Praze je velmi silný provoz a také nehody. Bouralo se na Barandovském mostě směrem na Smíchov. Na výjezdu z mostu stojí 2 auta v levém pruhu. Kolona je od sjezdu na Pankrác asi na 15 minut. Na jižní spojce je nehoda směr Barandovský most, také za sjezdem na Vršovice a Spořilov, a kolona od Lanového mostu na 10 minut. Nehodu řeší i Vekbelské směr Hloubětín u sjezdu na Prosek. 2 auta v levém pruhu a odklon je už zde 8 od sjezdu na Zdiby. Na dálnici D5 D5 jsou kolony na příjezdu do Prahy z Plzně, kolona je od sjezdu na Loděnici z 8. kilometru až na Pražský okruh k Ořechou s držením přes půl hodiny. Regulují průjezd tunely Blanka a kolony jsou třeba v Radlické nebo v Povltavské a kolona je i na magistrále ve Vilzonově od Florence k muzeu na asi 15 minut. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Baví vás rok? Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
4: Rok je náš.
5: Rok je náš.
3: Každý pátek večer s Iljou Kučerou mladší.
4: Rok je náš.
3: Jedině na Rádiu Praha.

0: Posloucháte Rádio Praha, Brigita Zeman a Adam Balažovič, autoři podcastu Psychologika, jsou dnes mými hosty. Už jsme téměř ve finále, ale ještě mě zajímá, je to samozřejmě velká škoda, klidně bych se zvládl povídat i dál. Nicméně čas je neúprosný, ještě mě ale zajímá, co podle vás, nebo jinak, co chcete, aby si posluchač Psychologiky z toho podcastu odnesl?
1: Já bych vlastně chtěla, aby si z toho odnesli to, co nevěděli. Nějakou prostě zajímavost a já si úplně tak jako představuju občas teda, ne, že bych tím žila 24/7, ale občas si tak říkám, že by třeba někdo mohl dělat to, co dělám já potom, když jsem s přáteli někde a říkám taky to. Hele, já jsem teďka slyšela v jednom podcastu, jo, věděl jsi to, že, a teď to jako začne říkat blbost, ne, oni tam fakt říkali a teď se o tom začnou ti lidé povídat a nebudou třeba hnedka rovnou tahat telefony a googlit, jestli to je
0: nebo není pravda. Tak já vás potěším, Brigito, protože já to dělám. Já už se mi několikrát stalo, že jsem se s někým bavil právě třeba o tom multitaskingu a nebo o tom, že ne všechny vzpomínky, které máme, tak jim můžeme věřit. Já to teda zároveň i studuju ve škole, na vysoké škole, ale je pravda, že často zmiňuji, že jsem to právě slyšel i v tom podcastu, protože to je samozřejmě skvělé konverzační téma, skvělý icebreaker a je tam zároveň i ten krásný sociální moment, kdy někomu můžu doporučit nějaký podcast. Vy jste mluvili o podcastu roku a pro koho budete letos hlasovat?
2: No, to je dobrá otázka. Jakoby samozřejmě neřeknu, že budu hlasovat pro Psychologiku.
1: Já jsem hlasovala pro nás. Na prvním místě jsem nás měla a pak jsem tam měla kamarády a kolegy. No. Já mám strašně ráda podcasty Honzy Studničky a Terezy Kujové, oba dva, ať už je to Hysterip nebo Stanice hrůzy. A pak se mi taky moc líbí Šťastný podcast mých kolegů a Padni komu padni zase jiných mých kolegů. Tak to jsou moje favoritní podcasty.
2: Já jsem hlasoval ještě pro Nesem vám noviny, kde se taky vyskytuju občas a mrzí mě, že ty ne, Brigito.
1: Já bych hlasovala, ale musela jsem hlasovat pro nás.
2: Ale samozřejmě jsem hlasoval i pro nás a pro Honzu Studničku taky, pro oba ty podcasty.
0: Ten váš podcast je, jak už jsme zmínili na začátku, poměrně čerstvá věc. Vy ho vydáváte od ledna 2026, má teď, pokud se nepletu, 19 epizod. A co vás na tom projektu po půl roce baví a co byste třeba chtěli udělat, nebo co si říkáte, že byste na začátku měli udělat jinak, jestli něco takového je?
2: No, mě třeba osobně hrozně baví, že mám daleko víc výmluv se potkávat s Brigitou a bavit se s ní o zajímavých věcech.
0: To je super.
2: Ať už v rámci toho natáčení, nebo jako před ním a po něm. Aha. To je jako super za mě. No a hrozně se mi třeba líbilo naše živý vystoupení na Comic-Conu.
0: Ano, vystoupení na Comic-Conu, to je vlastně pravda.
2: Což bylo o psychologii hráčů počítačových her a o tom, co vás říká, jaký si vybíráte postavy ve hrách a takhle, to bylo jako super.
1: No, já asi souhlasím, mě ten podcast baví jednak protože ta témata jsou opravdu zajímavá a je to často legrace a hlavně mě baví se o tom bavit s Adamem. A co bychom chtěli udělat jinak? Jinak asi nic. Já si myslím, že se to tak jako vyvinulo těma pokusama, takže jsem docela ráda, že jsme ten pilot natáčeli na třikrát, ale taky doufám, že se nám podaří mít víc živých vystoupení, protože ono si to vykládat takhle před sebou a smát se tomu vzájemně super, ale když potom vidíte, jak se smějou ty lidi, kteří na to přišli a jich víc a smějí se tam, kde jsme doufali, že se budou smát, tak to je hrozně jako příjemný.
0: Tak vám přeju, aby to vyšlo, ostatně můžete manifestovat. Třeba teďka možná taky takový mýtus, že vlastně pokud to řekneš nahlas, tak se to stane, ale vlastně samozřejmě jako logicky vzato není možné, aby to mělo na cokoliv
2: vliv. Vesmír poslouchá.
0: Ale vesmír poslouchá přesně tak, já věřím tomu, že nějaká živá akce zase brzy přijde. Moc vám děkuju, mými dnešními hosty byli Brigita Zeman a Adam Balažovič, autoři podcastu Psychologika. Ať se vám daří, těším se na další díl.
2: My taky děkujeme za pozvání.
1: Děkujeme.

0: Lenka Filipová nás přivedla ke zprávám ve 13 hodin na rádiu Praha. Je tu s nimi Mirek Kasan.
1: A přivedla taky Oldu Burdu. Hezké odpoledne. Stát vybral podobu nového mostu v Suchdole, bude součástí severní části Pražského okruhu. Přijímací zkoušky na vysoké školy nejsou podle ministerstva školství spravedlivé pro všechny uchazeče. Na Hradčanech se budou zítra konat středověké slavnosti. A většinou bude polojasno až oblačno s teplotami do 25 stupňů. Zítra se o 3 stupně oteplí a oblačnosti bude méně.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Ministerstvo dopravy vybralo podobu dálničního mostu přes Vltavu v pražském Suchdole. Centrální komise rezortu schválila vítězný návrh Sdružení architektonických ateliérů Stráský, Hustý a partneři a Studia 8. Nový most by měl stát podle odhadů zhruba 3,5 miliardy korun. Bude součástí severní části Pražského okruhu. Pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
3: Plánovaná délka Suchdolského mostu, který bude umístěn mezi levým břehem Vltavy v Sedlci a pravým břehem řeky v Zámcích, bude přesně 606 metrů. Bude mít 6 jízdních pruhů plus odstavný a z obou stran na něj budou navazovat přiléhající tunely.
1: Uchazeči o studium by v budoucnu možná nemuseli platit za přijímací testy na vysoké školy. Teď je to často nutné a podle ministerstva školství to vytváří nerovnosti v přístupu ke vzdělávání.
4: Podle ministerstva nemají přijímací zkoušky stěžovat přístup ke studiu žádné skupině uchazečů, vysvětluje jeho mluvčí Ondřej Macura.
5: Vysoké školy mají dostatek prostředků, tedy by měly být schopny si správně vybrat uchazeče pro jednotlivé obory tak, aby zde nebyla žádná sociální bariéra.
4: Téměř polovina fakult veřejných vysokých škol v Česku využívá placené zkoušky od společnosti SCIO. Podle České konference rektorů je to výhodné, protože uchazeči mohou jejich výsledky využít na více fakultách. Zajištění testů ale může převzít stát, říká předseda konference Milan Pospíšil.
6: By to mohly být různé sady testů a kdyby to odvědělo ten CERMAT, co se týká třeba přírodovědného technického oboru, bylo by to že jednotný, ale by každý věděl, jestli na to má nebo nemá.
4: O podobě přijímacích zkoušek si vysoké školy rozhodují sami. Ministerstvo by muselo změnit zákon. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
1: Středověké slavnosti plné dobových turnajů se zítra uskuteční na pražských Hradčanech. Centrem dění bude park Maxe van der Stula. Program začne v 9:30 dopoledne a potrvá do 19:00 večer, řekl za organizátory Daniel Buben.
7: Vraťte se o staletí zpět a zažijte atmosféru rytířských turnajů, udatných soubojů a dobové hudby. Těšit se můžete na rytířská klání, šermířská vystoupení skupiny Algor, dobové tanečnice, soutěže pro děti, projížďky na koních, tržiště z řemesly i mnohé další rodinné atrakce.
1: Při výbuchu v petrochemickém závodu společnosti MOL na východě Maďarska zemřel jeden člověk a dalších 7 utrpělo vážné popáleniny. Uvedl to premiér Peter Maďar, podle kterého je na místě poškozené potrubí, které zachvátil silný požár. Z místa nehody stoupá hustý černý dým. Podle maďarských úřadů ale do ovzduší neuniklo velké množství nebezpečných látek. Kenton Cool dnes vylepšil vlastní rekord v počtu výstupů zahraničních horolezců na Mount Everest. 52-letý Brit zdolal nejvyšší horu světa, tyčící se do výšky 8849 metrů nad mořem už po 20. Poprvé na Mount Everest vylezl v roce 2004 a od té doby tento výkon opakuje každý rok, s výjimkou let, kdy úřady horu z různých důvodů uzavřely. Podle Coola jsou ale skutečnými rekordmany nepalští šerpové. Absolutní rekord drží šerpa Kami Rita, který má za sebou už 32 výstupů na Mount Everest. Odpoledne bude v Praze polojasno až oblačno, k večeru bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí ke 23 až 25 stupňům Celsia. Zítra se má oteplit až na 28 stupňů a bude jasno během dne až polojasno.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Je po 13. hodině a je tu také aktuální páteční doprava s Lukášem Millerem. Vítej, Lukáši.
8: Je to tak, hezké odpoledne, tak v Praze je páteční odpolední špička. Komplikace zůstávají na Barrandovském mostě směrem na Smíchov. Na výjezdu z mostu do Dobříšské ulice stojí dvě auta po nehodě v levém pruhu. Kolona je tak od jižní spojky, to zdržení ale není moc dlouhé, asi 5 minut. Lepší situace je ve Kbelské ulici směrem do Hloubětína. U sjezdu na prosek u

0: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
1: Příjemné odpoledne po 13. hodině. Je tady pátek, čas volný a pro někoho až za chvíli, po někoho už teď. Ať je to tak nebo tak, zpříjemňovat čas nám budou Nico Santos. Leonie Kolumsko. A taky Milky. Příjemné odpoledne, ať už děláte cokoliv.
2: Rádio Praha,

0: Sheryl Crow, If It Makes You Happy, s vámi je Rádio Praha, 13 hodin 18 minut, protože je pátek, pojďme se podívat na to, co se bude o víkendu dít v Praze. Začnu akcí Open House, která přináší možnost navštívit víc než stovku běžně nepřístupných budov, do kterých je zahrnuta i naše karlínská rozhlasová budova. Takže 23. a 24. května od 10 do 18 hodin, adresa je Hybešova 10, Praha 8, Karlín. No a u nás uvidíte vysílací komplex Rádia Praha a Českého rozhlasu Střední Čechy, Newsroom, Studio A, Studio B nebo zahradu s altánem. V sobotu můžete nahlédnout také v Zoo Praha do fascinujícího světa ta želv od jejich pradávné historie až po současné výzvy v ochraně, a to v rámci Světového dne želv. Degustační akce jsou připravené, pokud vím, tak tři. Festival létajících a malých pivovarů je v sobotu od 11 do 22 hodin na venkovním prostranství před klubem Kros v Holešovicích. Rumfest, ten má také v akci sobotu od 12 do 21 ve vnitrobloku v Holešovicích. No a pivo a burgerfest je v neděli v 10.30 až 20.30 na Karlínském náměstí. Pokud byste zavítali do Žlutých lázní, tam se koná další ročník akce Bezpečně u vody. To jsou ukázky zásahu složek integrovaného zásahového systému, prezentace techniky a záchranářských typů a dovedností. Ještě pozveme na Pražský hrad, tam je největší letošní výstava, která propojuje středověké artefakty se současným uměním. K viděním je přes 140 středověkých a renesančních relikviářů, obrazů, sošek i vzácných textilních památek ze svatovického pokladu a k tomu obrazy současných výtvarníků. Pokud byste chtěli vědět víc, podívejte se na naše stránky praha.rozhlas.cz. A my se zatím podíváme také na aktuální dopravu. Začneme tím, že je páteční odpolední špička, přišla trošku dřív a komplikace jsou na Barandovském mostě směrem na Smíchov. Na výjezdu z mostu stojí dvě auta po nehodě v levém pruhu a kolona je od jižní spojky na 5 minut. Lepší situace je ve Kbelské, směr Hloubětín u sjezdu na Prosek už nehoda nepřekáží, ale kolona z Ústecké D8 se bude rozjíždět delší dobu, zdržení je od Zdib na 25 minut. Na D5 jsou kolony na příjezdu do Prahy, z Plzně kolona od sjezdu na Loděnici z 8. kilometru až na Pražský okruh, k Ořechu zdržení přes půl hodiny. Regulují také průjezd tunely Blanka a kolony jsou třeba v Radlické z Jinonic, i v Plzeňské od Klamovky nebo i po Vltavské v Holešovičkách od Bulovky. Kolona je na magistrále i ve Vilzonově od Florence k muzeu na 15 minut a 15 minut se jede v koloně i v Bělohorské z centra před Vypichem. Šťastnou cestu!
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Zajímá vás, jak se dělá rádio? Jak náročná je práce moderátora? Proč je na vysílacím pultu tolik tlačítek? Nebo co v rozhlasovém slovníku znamená palma a čuchák? Vše a mnohem víc se dozvíte o víkendu 23. a 24. května na dnech otevřených dveří Rádia Praha v rámci festivalu Open House Praha. Těšit se můžete na prohlídku budovy nahrávacího a vysílacího studia a na závěr si můžete odpočinout na naší zahradě s altánem. Zapište si do diáře. Víkend 23. a 24. května od 10 do 18 hodin, Hybešova 10, Praha 8.
2: Zóna 90. Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let.
3: Zóna 90.
2: Hodina hitů, která baví vás i nás.
3: To nejlepší.

0: Rádio Praha.
1: Hity, doprava, informace.
2: Hello, darkness, my own.

0: The Sound of Silence a Disturbed. S vámi Rádio Praha, 13 hodin, téměř 30 minut, je tu Mirek Kasan a zprávy.
1: Hezké odpoledne. Přihlášku na střední školu si ve druhém kole přijímacího řízení podalo zatím víc než 7 000 uchazečů. Ukazují to data státní organizace Cermat. Na středních školách se čtyřletými a kratšími obory je podle Cermatu zhruba 24,5 tisíce volných míst. Osmiletá gymnázia nabízejí 200 míst, ta šestiletá zhruba 50. Petřínská rozhledna se v pondělí večer rozsvítí modře na podporu Mezinárodního dne pohřešovaných dětí jako symbol naděje a solidarity. Cílem mezinárodní kampaně je posílit prevenci násilí na dětech a zvýšit povědomí o problematice pohřešovaných a sexuálně zneužívaných dětí, informoval o tom mluvčí magistrátu Vít Hofman. Historický motorový vůz přezdívaný Hydra dnes poprvé vyjíždí na nostalgickou jízdu z Tanvaldu do Kořenova v Jizerských horách. Jde o poslední dochovaný vůz tohoto typu z roku 1969. Spolek Zubačka ho nechal opravit a vrátit mu původní červeno-krémové barvy. S Hydrou je možné se svést při dnešní muzejní noci. Polský prezident Karol Navrocky poděkoval americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi za plán na vyslání 5 000 vojáků do Polska. Trump o posílení americké posádky v zemi napsal včera na své sociální síti. Minulý týden přitom zrušil vyslání tankové brigády do Polska a ohlásil stažení 4 000 vojáků ze země. Zástupci fanouškovské skupiny Tribuna Sever se sešli s vedením Slávie kvůli výtržnostem během nedohraného derby proti Spartě. Na síti X uvedli, že obě strany chtějí situaci vyřešit tak, aby se momentálně uzavřený kotel na stadionu v Edenu co nejrychleji znovu otevřel. Odpoledne bude v Praze polojasno až oblačno, k večeru se bude postupně vyjasňovat. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 25 stupňů Celsia. Zítra se má oteplit až na 28 stupňů a bude jasno během dne až polojasno.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Pojďme na dopravu. V Praze je špička, Lukáš Miller ví, čemu se vyhnout.
3: Hezké odpoledne, tak v Praze je silný odpolední provoz. Komplikace navíc stále zůstávají na konci Barrandovského mostu směrem na Smíchov. Na výjezdu z mostu překáží nehoda v levém pruhu. Kolona je kvůli tomu z jižní spojky od sjezdu na Krč zdržení okolo 10 minut. Kolony asi na 15 minut jsou pak na jižní a Štěrboholské spojice také obou směrně před Průmyslovou, před Europarkem. Pomalu se jede od Spořilovské a respektive od Běchovic. Regulován je průjezd tunely Blanka, kolony před vjezdy do tunelu, tak čekejte třeba v Radlické ulici. To skoro z Jinonic, také v Plzeňské od Kavalírky, plní se i Patočkova na Břevnově, nebo také Povltavská a ulice v Holešovičkách už od Bulovky. Kolony pak čekejte i na magistrále, největší zdržení je tam ve Vilzonově od Florence k muzeu asi na 15 minut, 15 minut naberete i v Bělohorské z centra před Vypichem. A kolony jsou i na příjezdech do Prahy, na D8 s Ústí nad Labem kolona začíná už na 3. kilometru a pokračuje do Kbelské, je to na 20 minut a na D5 z Plzně kolona od Loděnice z 10. až na Pražský okruh Ořechů. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
6: Host Lenky Vahalové. Herec Josef Trojan se rozhodl zkusit štěstí v zahraničí. Našel si agentku a příští rok míří do Londýna. Jakou má angličtinu a jak těžké je uspět v zahraničí? Řeč bude o jeho výrazných postavách ve filmech Šarlatán nebo Franz i o působení v Davidském divadle. Host

Pěkné odpoledne a dobrý den. S vámi Rádio Praha na 107.1 FM a také v DAB+. Je chvilku po půl druhé. No a my si zítra budeme připomínat atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha. Máte možnost vidět například historický Mercedes, ve kterém protektor jel, a rekonstrukci samotného útoku. No a my vám o tom řekneme víc už za 10 minut. Teď je tu tedy Svins.

0: Teenage Dirtbag vítá s námi na rádiu Praha 13 hodin 44 minut. Praha si o víkendu připomene výročí operace Anthropoid, atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Organizátoři připravili přednášky, výstavy a historické ukázky. Uvidíte i unikátní předměty spojené s československým odbojem. Víc zjišťoval náš kolega Mikuláš Vochoska, který je teď se mnou ve studiu. Vítej, Mikuláši.
1: Dobrý den. Tak například lidé uvidí historický Mercedes, ve kterém Reinhard Heydrich údajně seděl při útoku a ve kterém ho smrtelně zranili českoslovenští parašutisté. Poprvé bude vystavený přímo v Praze, a to před kulturním domem Ládví. Vedle něj lidé uvidí i repliku slavného britského stíhacího letounu Spitfire nebo ukázky dobového vojenského zázemí, oblečení a zbraní. Celá akce je pojatá tak, aby přiblížila atmosféru protektorátu i fungování domácího a zahraničního odboje. Součástí programu budou přednášky historiků, promítání dokumentů nebo třeba taky koncert dobové hudby.
0: Organizátoři připravili i rekonstrukci samotného atentátu. Víš k tomu víc informací?
1: Tak tu připravili filmaři, kteří o atentátu a o vypálení obce Ležáky natáčí film. Půjde o speciální ukázku u tramvajové vozovny v Loubětíně, při které lidé uvidí útok tak, jak s největší pravděpodobností skutečně vypadal. Připravený bude i historický komentář, který popíše, v jak složité situaci tehdy parašutisté byli a k jakým chybám tehdy došlo. Připomenu, že Heydrich byl zasažen v Libni granátem po tom, co Gabčíkovi selhala zbraně. Ve středu uplyne od atentátu 84 let.
0: No a Heydrich jel do Prahy ze svého sídla v Panenských Břežanech. Tam organizátoři připravili Den Jana Kubiše. Co máme možnost vidět tam?
1: Centrem připomínek bude památník národního útlaku a odboje, který je v Horním zámku. Lidé například uvidí originální dopis Jana Kubiše. Ten adresoval necelé dva týdny před atentátem Marii Želanové, která byla součástí druhého československého odboje. Lidé tam také budou moct projít zámek, kde Heydrich žil. Tam jde o dolní zámek, který dnes patří soukromým majitelům. Prostory tak budou otevřené veřejnosti zcela výjimečně.
0: Mikuláš Vochoska, díky za informace a naslyšenou, Mikuláši.
1: Díky, naslyšenou.
0: A pojďme teď na dopravu. V Praze je odpolední špička. Komplikace zůstávají na Barandovském mostě směrem na Smíchov. Na výjezdu z mostu stojí dvě auta po nehodě. V levém pruhu a kolona je z jižní spojky od sjezdu na Krčasy na 10 minut. Kolony na 15 minut jsou i na jižní spojce směrem Černý most, a to od Spořilovské až na Štěvrholskou spojku za Průmyslovou. Regulují se průjezdy tunely Blanka a kolony jsou třeba v Radlické z Jinonic, taky v Plzeňské od Klamovky nebo i v Povltavské v Holešovičkách od Bulovky. Kolona je také na magistrále ve Vilzonově od Florence k muzeu na 15 minut. 15 minut se jede v koloně i v Bělohorské z centra před Vytychem. Na D5 jsou kolony na příjezdu do Prahy z Plzně. Kolona je od sjezdu na Loděnici z 8. kilometru až na Pražský okruh. K Ořechu zdržení je přes půl hodiny. Kolony jsou i na D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem od sjezdu na Kralupy ze 4. kilometru až do Kbelské ulice. Zdrží vás to přes 20 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Topíte se v reklamách.

0: All This Time Sting, s vámi Rádio Praha. Dostali jsme se ke 14. hodině a ke zprávám, které pro nás teď už připravuje Denisa Žižková. A je ve studiu. Deniso, vítej.
1: Děkuju, hezké odpoledne.
0: Jdeme na to.

0: stát vybral podobu nového mostu v Suchdole, bude součástí Pražského okruhu. Televizní film Máma získal ve finském Tampere ocenění v kategorii dramat. Přesun odborů z vlády na ministerstva je podle ředitelky kabinetu Bárty definitivní. Čekáme polojasno až oblačno, během večera se bude vyjasňovat, teploty 23 až 25 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Ministerstvo dopravy vybralo podobu dálničního mostu přes Vltavu v Pražském Suchdole. Centrální komise rezortu schválila vítězný návrh Sdružení architektonických ateliérů Stráský, Hustý a partneři a Studia Acht. Nový most by měl stát podle odhadů zhruba 3,5 miliardy korun. Bude součástí Pražského okruhu, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
2: Plánovaná délka Suchdolského mostu, který bude umístěn mezi levým břehem Vltavy v Sedlci a pravým břehem řeky v Zámcích, bude přesně 606 metrů. Bude mít 6 jízdních pruhů plus odstavný a z obou stran na něj budou navazovat přiléhající tunely.
0: Stát možná prodá pardubickou explozii. Dnes to po návštěvě firmy připustil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. O státního výrobce výbušnin a střelivin podle něj projevila zájem Francie a další evropské firmy. Výnosy z prodeje by se podle Babiše mohly použít třeba na splnění závazků NATO. Řekl to České televizi a ČTK.
3: Pokud by došlo k tomu, že by jsme explozii prodali, tak to musí být za extrémně dobrých podmínek pro stát a samozřejmě zachování si nějaké pozice i z toho titulu vztahu explozie a České armády.
0: Televizní film Máma režiséra Jiřího Stracha získal ve finském Tampere prestižní evropské ocenění Prix Circom Regional v kategorii dramat. Snímek vznikl v brněnském studiu České televize a vypráví příběh intelektově handicapované mladé ženy a její malé dcery, které se po smrti blízkého člověka dají na útěk. Hlavní roli stvárnila Elizaveta Maximová. Rozhodnutí vlády o přesunu některých agend týkajících se lidských práv, duševního zdraví nebo protidrogové politiky je definitivní. Potvrdila to pro Český rozhlas šéfka úřadu vlády Tine Bárta. Změnu kritizují někteří odborníci, třeba ombudsman Stanislav Křeček nebo Asociace poskytovatelů adiktologických služeb. Podle nich se oslabí koordinování a prosazování změn. Bárta to odmítá. Rozhodnutí má podle ní zefektivnit práci a odstranit duplicity.
4: Za naši vládu 100% zůstává předsedou všech poradních orgánů, všech rad premiér, kde zastupují ministři, tím se zachová ta nadrezortnost. A na těch odborech je už jenom ta administrativa a taková ta exekuce.
0: Šéfka úřadu vlády Bárta také řekla, že se s kritiky plánuje setkat a vše vysvětlit. Brankář Jakub Dobeš pomohl hokejistu Montrealu k úspěšnému vstupu do finále východní konference playoff NHL 25 zákroky. Canadiens zvítězili po obratu na ledě do té doby neporažené Caroline 6-2 i díky dvěma gólům a asistenci slovenského útočníka Slavkovského. Počasí čekáme polojasné až oblačné, k večeru se bude vyjasňovat, teploty 23 až 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Pěkné odpoledne po 14. všem řidičům, varování pro nás má Lukáš Miller.
6: Hezké odpoledne, tak v Praze je páteční odpolední špička, silný provoz na hlavních tazích, třeba na Barandovském mostě, tam stále čekejte komplikace směr Smíchov, na výjezdu z mostu, na výjezdu do Strakonické ulice překáží nehoda, dvě auta v levém pruhu, v koloně se jede z jižní spojky od sjezdu na Krče, to asi na 10 minut. Kolony asi na 15 minut jsou pak i na jižní spojce směr Černý most a to se jede pomalu od Spořilovské až na Štěrboholskou spojku do omezení za Průmyslovou. Regulován je průjezd tunely Blanka, kolony jsou tak stále ale třeba v Radlické Zinonic, v Plzeňské od Klamovky nebo i v Povltavské a Holešovičkách od Bulovky. Kolona je pak čekejte i na magistrále ve Vlzenově od Florence k muzeu, to je na 15 minut. 15 minut se jede v koloně i v Bělohorské z centra před Vypichem. Na dálnici D5 je pak velké zdržení na příjezdu do Prahy z Plzně, kolona od Lodinice z 8. kilometru až na okruh k Ořechu, zdržení přes půl hodiny a 20 minut naberete i na příjezdu do Prahy po dálnici D8 z Ústí nad Labem od sjezdu na Kralupy ze 4. kilometru až do Kbelské ulice. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: krásné slunečné, můžeme říci i letní odpoledne, i když je teprve 22. května. Teploty skutečně atakovaly 20 a jdou výš a výš a ještě o víkendu půjdou. No a my se přiblížíme k víkendu se skvělou muzikou. Tu přinesou Miles Smith a Neil Horan. Taky Marshmello a Khalid. A bude i 80-ková legenda norští Aha. Ať máte báječné páteční odpoledne.
1: Rádio Praha a Olda Burda.

0: Hity, doprava, informace. S vámi Rádio Praha, teď je 14 hodin a 15 minut. Už jste hlasovali pro vinyl na pondělní večer. Hlasování teď jsou dvě zásadní alba 90. let, buď R.E.M. Automatic for the People, anebo Dangerous od Michaela Jacksona. Obě dvě desky jsou přímo napěchované hity. No a když se podívám na aktuální pořadí, tak je to právě teď nerozhodně, takzvaná plichta. Takže kdo vyhraje, Michael Jackson nebo R.E.M. v pondělí, to se uvidí, ale každopádně hlasujte na našem Facebooku, protože teď je to opravdu nerozhodně. A jak je to s aktuální dopravou? Páteční odpolední špička jasně kraluje, komplikace zůstávají na Barandovském mostě směrem na Smíchov, na výjezdu z mostu stojí dvě auta po nehodě v levém pruhu a kolona je z jižní spojky od sjezdu na Krč asi na 10 minut. Kolony na 15 minut jsou i na jižní spojce směr Černý most, a to od Spořilovské až na Štěrbolovskou spojku za Průmyslovou. Regulují průjezdy tunely Blanka, kolony jsou třeba v Radlické z Jinonic, taky v Plzeňské od Klamovky nebo i v Povltavské v Holešovičkách od Bulovky. Kolona je na magistrále ve Vilzonově od Florence k muzeu na 15 minut a 15 minut se jede v koloně v Bělohorské z centra před Vypichem. Na D5 jsou kolony na příjezdu do Prahy z Plzně, kolona je od sjezdu na Loděnici z 8. kilometru až na Pražský okruh k Ořechu, zdržení přes půl hodiny. Kolony jsou na D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem, od sjezdu na Kralupy ze 4. kilometru až do Kbelské, zdržení přes 20 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Rádio Praha. Rádio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.

0: Rasmus, tady je Rádio Praha. Máme pro vás zprávy ve 14.30 s Denisou Žižkovou.
1: Dobré odpoledne. Ve výběhu pražské zoo v Dolních Počernicích se narodila samička zubra evropského. Jde o první narozené mládě tohoto zvířete od loňského přesunu stáda z trojské zahrady do tamního areálu. Zoo Praha o tom dnes informovala v tiskové zprávě. Další přírůstky zaznamenala zoo také u koní Převalského na Dívčích hradech a v trojské expozici Goby. Pražští zubři obývají výběh v Dolních Počernicích od loňského října, kdy je tam zoo umístila kvůli obnově místní lesostepy přirozenou pastvou. Maximální ceny pohonných hmot, které denně stanovuje stát, o víkendu mírně klesnou. Litr benzínu v Česku oproti dnešku zlevní o 12 haléřů na 45 korun 11 haléřů. Naftu pak čerpací stanice budou moci prodávat nejvýše za 42 korun 8 haléřů, což je o 23 haléřů méně než dnes. Vyplývá to z cenového věstníku, který dnes odpoledne zveřejnilo ministerstvo financí. Jde o ceny pro nadcházející tři dny, tedy víkend i pondělí. Počet podezřelých případů nákazy ebolou vzrostl v Kongu na téměř 750. Zemřelo 177 lidí a skutečný počet nakažených je podle Světové zdravotnické organizace pravděpodobně vyšší. Závěrečným pátým kolem nadstavbové části vyvrcholí o víkendu fotbalová liga. Největší pozornost se bude soustředit v sobotu na vyprodanou pražskou Julisku, kde Dukla v přímém souboji o účast baráži a odvrácení sestupu přivítá Ostravu. Slavia zakončí sezónu v neděli doma proti Plzni. Po utkání převezme pohár pro mistra ligy. Dnes má být polojasno až oblačno, během večera se bude ještě více vyjasňovat a teploty 23 až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A s čím se potýkají teď řidiči na silnicích, to nám řekne Lukáš Miller.
3: Hezké odpoledne, tak hlavně s kolonami. V Praze je páteční odpolední špička a je to znát i teď po půl třetí. Komplikace stále čekejte na Barrandovském mostě směrem od jižní spojky na Smíchov. Na výjezdu z mostu překáží dvě auta po dřívější nehodě v levém pruhu. V koloně se jede z jižní spojky od sjezdu na Krče, to asi na 15 minut. Hodně ucpaná je pak jižní spojka, také směr Černý most, a to od Spořilovské až na Štěrboholskou spojku za Průmyslovou. Čekejte zdržení 20 minut. Regulují průjezd tunely Blanka, kolony jsou tak stále třeba v Radlické Zinonice, v Plzeňské od Klamovky nebo i v Povltavské a v Holešovičkách vždy od Bulovky. Kolonu čekejte i na magistrále, jak ve Vilzenově od Florence k muzeu, tak také na Nusilském mostě do centra. 15 minut se pak jede v koloně i v Bělohorské a následně Karlovarské z centra. Kolony jsou od Kláštera přes Vypich až na Bílou horu, tam je navíc hlášená nehoda. Kolony na 15 minut jsou pak i ve Kbelské z Letňan do Hloubětína a na Pražském okruhu více než půlhodinová fronta směrem z letiště k dálnici D1 a to od plzeňské D5 ke sjezdu na Ořech. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Krásné skoro letní odpoledne ve 14 hodin 35 minut. Je sice teprve pátek 22. května, ale počasí je přímo báječně letní. Eva Farna s Mirajem už za chviličku s námi a také Petr Jungmann, který nás provede historií dnešního dne.

0: Perný den, Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Pátek 22. května. Svátek mají soutěživí, horliví a pracovití chlapíci jménem Emil. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Bratři Wrightové sice poprvé vzlétli 17. prosince 1903, ale po pár letech došli k tomu, že by vůbec nebylo špatné svůj létající stroj patentovat. A to učinili přesně před 120 lety v roce 1906. Patent číslo 821-393 nese jméno Flying Machine, tedy létající stroj. Sjednocením svazu, družiny a jednoty československých legionářů byla přesně před 105 lety v roce 1921 založena Československá obec legionářská. První derby na dostihovém závodišti ve Velké Chuchli se konalo v roce 1921. Neslo název Cena československého hokejklubu. Německý státní ministr pro Čechy a Moravu Karl Hermann Frank byl v pankrácké věznici popraven přesně před 80 lety. Muž odpovědný za tisíce životů našich lidí si den předtím vyslechl rozsudek smrti. Ihned zažádal o milost ministra spravedlnosti Jaroslava Stránského. Ten mu však poslal místo odpovědi doceli Bibli. 22. května 1946 ve 13 hodin a 37 minut kat navlékl K.H. Frankovi před 5000 diváky oprátku.
4: Good morning, Mr. Phelps.
3: Tom Cruise jako Ethan Hunt se pustil do první nemožné mise s nulovou šancí před 30 lety.
4: Ethan Hunt will be your point man as usual.
3: V roce 1996 měl premiéru první film z řady Mission Impossible.
4: Good luck, Jim.
3: Ve filmu si zahráli velké role i naši herci Marek Vašut a Karel Dobrý. Ostatně Praha se stala kulisami nejenom jedničky. Kulatou osmdesátku má dneska skladatel, jazzový hudebník a podnikatel Martin Kratochvíl. A já přeju krásný pátek a skvělý víkend.
5: Pojďme se podívat také na předvíkendové silnice. Komplikace zůstávají na Barandovském mostě na Smíchov. Na výjezdu z mostu stojí dvě auta po nehodě v levém pruhu a kolona je z jižní spojky od sjezdu na Krčasy na 15 minut. Hodně ucpaná je i jižní spojka směrem na Černý most, a to od Spořilovské až na Štěrboholskou spojku za Průmyslovou. Čekejte zdržení 20 minut. Regulují průjezd tunely Blanka a kolony jsou třeba v Radlické z Jinonic, taky v Plzeňské od Klamovky nebo i v Povltavské i v Holešovičkách od Bulovky. Kolona je také na magistrále ve Vilzonově od Florence k muzeu na 15 minut. A 15 minut se jede v koloně v Bělohorské, následně i Karlovarské z centra. Kolony jsou od Kláštera přes Vypich až za Bílou horu. A kolony na 15 minut jsou i ve Kbelské z Letňan do Hloubětína. Na Pražském okruhu je velká kolona směrem z letiště k D1, a to od plzeňské dálnice D5 k Ořechu. Zdržení je tam přes půl hodiny navíc. Šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Přijďte v sobotu 23. května do areálu Nekonečná Vypich a přilehlou pláň oslavit Den dětí z Domy dětí a mládeže z celé Prahy. Užijete si tvořivé dílny, sportovní a freestyleové zóny, ukázky techniky IZS a armády, koncerty Bereniky Kohoutové a kapely Poetika, dětskou show, kouzelnické vystoupení nebo letní kino. Zapište si do diáře Den dětí z Domy dětí a mládeže, sobota 23. května, Nekonečná Vypich. Více na www.dendetipraha.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
8: Dejte si viny.
6: Každé pondělí jedině na Rádio Praha.
9: Rádio Praha.
8: Zpátky do devadesátek. R.E.M. Automatic for the people.
9: R.E.M.
8: Nebo 55 minut hitů Michaela Jacksona z alba Dangerous. Dáme si v pondělí R.E.M. nebo Michaela Jacksona. Hlasujte jako obvykle na Facebooku Rádia Praha.

0: Selena Gomez a Benny Blanco s námi na rádiu Praha. Je 15 hodin, ve studiu už je Denisa Žižková. Tento víkend bude i na koupání. Voda je čistá, to vám ostatně Denisa řekne. Deniso, ty se asi koupat nebudeš, ty budeš tady v rádiu.
1: Já
0: zřejmě.
1: Budu na Open House, ano.
0: Tak se na vás těšíme i na Open House, ale teď na zprávy v 15 hodin.
1: Festival Open House Praha zpřístupní o víkendu víc než stovku běžně nepřístupných budov. Kvalita vody je na přírodních koupalištích ve středních Čechách až na výjimku výborná. Výbuch rafinérie na východě Maďarska nepřežil jeden člověk, dalších 7 lidí utrpělo popáleniny. Bude polojasno až oblačno, k večeru i jasno a teploty až 25 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Víc než stovka běžně nepřístupných budov se o tomto víkendu otevře zdarma veřejnosti. 12. ročník festivalu Open House Praha zve na komentované prohlídky, které navazují na doprovodný program. Přístupné budou historické budovy a další instituce, včetně naší budovy Českého rozhlasu v Karlíně a také třeba loděnice v Pražském Podolí nebo vodárenská věž na Letné.
3: Jedním z hlavních témat letošního ročníku jsou proměny města. Program nabídne taky řadu novinek.
4: Například letos otevíráme poprvé stodůlky a dvě zajímavé budovy, které mají velmi silný historický příběh, Hajčí dvůr a Soukupovský statek.
3: Popisuje za festival Michaela Pánková.
4: Taky určitě palác poštovního šikového úřadu na Václavském náměstí, který vlastně postavil architekt slavící letos výročí František Rojt. Je tam nádherná hala, jsou tam nádherné zachované ale části interiéru.
3: Součástí festivalu budou i prohlídky rozhlasových studií budovy Národního domu v Praze Karlíně. Sabina Vosecká, Český rozhlas.
1: Středočeští hygienici začali tento týden pravidelně testovat kvalitu vody v přírodních koupalištích. Podle rozborů je voda na většině míst výborná, mírně zhoršenou kvalitu má pouze voda v Písníku v Bakově nad Jizerou na Mladoboleslavsku. Podle mluvčí krajské hygienické stanice Středočeského kraje Dany Šalamunové je výborná kvalita vody i ve vodních nádržích Slapy a Orlík.
5: Kvalita vody je kontrolována jedenkrát za 14 dní a pouze v případě, že je zjištěna zhoršená jakost vody, tedy od stupně 3, je kontrolní odběr prováděn již po týdnu. Prozatímní výsledky měření kontroly vody jsou velmi uspokojivé.
1: Předškolák z Ostravska zemřel po onemocnění záškrtem, nebyl očkovaný. Českému rozhlasu to potvrdila krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, podle které dítě zemřelo v pražské nemocnici Motol. Vakcinace proti záškrtu je povinná. Podle hygieniků by proto rodiče měli zkontrolovat, jestli je jejich dítě naočkované. Výskyt záškrtu je v Česku vzácný, jde o závažné infekční onemocnění, které napadá dýchací cesty. Při výbuchu v petrochemickém závodu společnosti MOL na východě Maďarska zemřel jeden člověk a dalších 7 utrpělo vážné popáleniny, uvedl to premiér Péter Maďar, podle kterého je na místě poškozené potrubí, které zachvátil silný požár. Z místa nehody stoupá hustý černý dým. Podle maďarských úřadů do ovzduší ale neuniklo velké množství nebezpečných látek. Brankář Jakub Dobeš pomohl hokejistům Montrealu k úspěšnému vstupu do finále východní konference playoff NHL 25 zákroky. Canadiens zvítězili po obratu na ledě do té doby neporažené Caroliny 6-2 i díky dvěma gólům a asistenci slovenského útočníka Slavkovského. Dnes čekáme polojasno až oblačno, během dne se bude vyjasňovat, teploty 23 až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A my se teď podíváme na silnice, zjistíme, co vidí Lukáš Miller. Kde se nejdýl zdržíte? Vidím tady nějaké 20 minutovky, ale zatím nic dalšího.
6: Hezké odpoledne, ano, tak v Praze je hodně silný provoz a komplikace na řadě míst, třeba stále na Barrandovském mostě směrem na Smíchov, na výjezdu z mostu stojí už třetí hodinu auto po nehodě v levém pruhu, čeká na odtahovou službu a kolona je z jižní spojky od sjezdu na Krč asi na 15 minut. Nehoda komplikuje nově provoz také v ulici k Barrandovu z centra u křižovatky k Austisu, tam se srazilo celkově 6 aut, kolona je od akvaparku na Barrandově asi na 20 minut. Hodně ucpaná je pak jižní spojka směr Černý most, a to od Spořilovské až na Štěrboholskou spojku za Průmyslovou, čekejte 20 minut navíc. Regulován je průjezd tunely Blanka, kolony jsou stále třeba v Radlické, Zinonic, v Plzeňské od Klamovky, v Povltavské i v Holešovičkách, tam se stojí od Bulovky. 15 minut naberete v koloně ve Vilzorově ulici od Florence k muzeu nebo na Nuselské mostě do centra. A na Pražském okruhu je velká kolona směrem z letiště k dálnici D1, a to od plzeňské D5 k Ořechu, zdržení půl hodiny navíc. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Pěkné odpoledne a dobrý den, je po 15. hodině a s vámi Rádio Praha. S námi v tomhle báječném počasí je také Imagine Dragons. Nebo Sabrina Carpenter. A do třetice třeba i Fifth Harmony.

0: Love Generation a francouzský DJ a producent Bob Sinclair ani se nechce věřit, že letos téhleté písni bude 21 let. Skutečně vydaná byla 19. září 2005 a tady u nás to bylo například obrovský hit, v našich hitparádách to bylo na prvním místě a co se týče světa, tak na jedničce například to bylo i v Austrálii, v Maďarsku a dokonce i v americké taneční hitparádě. Tomuhle singlu určitě pomohlo i fotbalové mistrovství v roce 2006 v Německu, protože se právě tahle píseň stala jednou z oficiálních hymen tohoto německého mistrovství. No a když se podívám na tvorbu Boba Sinclaira, tak momentálně má tvůrčí pauzu a to už od roku 2013, kdy vyšel poslední jeho počin, který se jmenoval Paris by Night. Teď se ale pojďme podívat také na aktuální dopravu. Začneme určitě komplikacemi na Barrandovském mostě a začne s nimi Lukáš Müller.
1: Hezké odpoledne, tak na Barrandovském mostě stále komplikace směrem na Smíchov. Na výjezdu z mostu ještě stojí osobní auto po nehodě, čeká na odtahovou službu, je v levém pruhu a kolona je kvůli tomu od jižní spojky od sjezdu na Krč. Je to asi na 15 minut. Nehoda komplikuje provoz také v ulici k Barrandovu z centra na Pražský okruh. U křižovatky k Austisu se srazilo celkově 6 osobních aut. Kolona je tam od akvaparku asi na 20 minut. Hodně ucpaná zůstává jižní spojka na Černý most, a to tradičně od Spořilovské k Průmyslové k Europarku, je to asi na 20 minut. Regulují také průjezdy tunely Blanka Kolony, kvůli tomu tak čekejte de facto na všech vjezdech, třeba v Radlické, tam se stojí Zinonic, v Plzeňské, v Patočkově na Břevnově, ucpaná třeba i oblast Davids, Letné nebo Troje směr tunely Blanka. Kolonu pak čekejte i na magistrále ve Vlzunově od Florence k muzeu, to je asi na 15 minut. 15 minut naberete v koloně i v Bělohorské z centra před křižovatkou Vypich. A na Pražském okruhu více než půlhodinová fronta z letiště na D1 od Karlovarské D6 ke sjezdu na Ořech. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Hity, doprava, informace, s vámi je Rádio Praha, 15, téměř 30, máme pro vás zprávy s Denisou Žižkovou.
1: Dobré odpoledne. Pražský magistrát vypsal tender s předpokládanou hodnotou 49 milionů 300 tisíc korun bez DPH na rekonstrukci a rozšíření malého atletického stadionu na Strahově. Vyplývá to z informací zveřejněných ve Věstníku veřejných zakázek. Areál je podle magistrátu ve špatném technickém stavu, v plánu je výměna trávníku a povrchu a vybudování nového atletického oválu. Petřínská rozhledna v Praze se v pondělí večer rozsvítí modře na podporu Mezinárodního dne pohřešovaných dětí. Modré nasvícení jako symbol naděje a solidarity začne ve 21 hodin 15 minut a potrvá po celou noc. Cílem mezinárodní kampaně je posílit prevenci násilí na dětech a zvýšit povědomí o problematice pohřešovaných a sexuálně zneužívaných dětí. Na železničním přejezdu v Dobřichovicích u Prahy se dnes odpoledne srazil vlak s autem. Nehoda se obešla bez zranění, provoz na trati mezi Berounem a Prahou musel být ale v úseku Řevnice Radotín zastaven. Informoval o tom mluvčí zprávy železnic Martin Kavka. Nehoda byla hlášena ve 3:45, podle webu Českých drah by měl být provoz přerušen asi do 17. hodiny. České hokejisty čeká v sobotu na mistrovství světa pátý zápas v utkání skupiny B. Nastoupí ve Friburgu proti dosud neporaženému Slovensku. Oba týmy na sebe na mistrovství světa narazí po 3 letech a ve hře budou důležité body. V případě výhry budou svěřenci kouče Radima Roulíka blízko postupu do čtvrtfinále. Utkání začne zítra v 16 hodin 20 minut. Dnes má být polojasno až oblačno, během večera se má vyjasňovat a teploty 23 až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Je tady také Lukáš Müller a aktuální doprava.
3: Hezké odpoledne, tak v Praze stále je hodně silný provoz na hlavních tazích. Komplikace i nadále na Barandovském mostě směr Smíchov. Na výjezdu z mostu překáží auto po nehodě v levém pruhu, čeká na odtahovou službu. Kolona se stále prodlužuje, teď z jižní spojky od sjezdu na magistrálu asi na 25 minut. Nehoda stále komplikuje provoz také v ulici k Barandovu z centra. U křižovatky z Autisu se srazilo celkově 6 osobních aut. V koloně od akvaparku strávíte asi 20 minut. Stále hodně ucpaná je jižní spojka, tam ta největší koloné směrem na Černý most, toto od Spořilovské na Štěrboholskou spojku za Průmyslovou. Čekejte v koloně asi 25 minut navíc. Regulují průjezd tunely Blanka, poměrně dlouhé kolony jsou třeba v Radlické Zinonic, v Plzeňské od Klamovky, ucpaná je i Povltavská a v Holešovičkách od Bulovky a ucpaná je před tunely také oblast Davids nebo Letné. Kolonu čekejte i na magistrále ve Velzonově od Florence k muzeu na 15 minut, stejně tak na Nuselském mostě od Kongresového centra do Legerovy a na Pražském okruhu velká kolona z letiště na D1 35 minut ztratíte od Karlovarské dálnice D6 ke sjezdu na Ořech. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Dnes večer v České televizi.
5: ČT1. Zatímco Eva s Karlem míří do manželské poradny, operace Jany končí dramatickými komplikacemi. Seriál vyprávěj. ČT2. Řidič kamionu v čele vzpoury proti skorumpovaným policistům. Akční komedie Konvoj. A ČT Art. Legenda české country v hudebně zábavném pořadu z pera scenáristy Oldřicha Dudka, který slaví významné životní jubileum. Stodola Michala Tučného. Páteční večer s Českou televizí.
2: Někdejší solista, baletní mistr a choreograf Jiří Bubeníček žije od svého dětství tancem. Už je zanedlouho uvede v Praze první ročník mezinárodního baletního festivalu Prague on Point. Proč je pro něj taneční umění důležité a proč si myslí, že se dnes vytrácí kumšt? I o tom bude mluvit v pořadu Až na dřeň. V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Pěkné odpoledne a dobrý den. Už ze zpráv víme, že nás čeká opravdu horký víkend. Teploty by měly atakovat i 30, a to v neděli. Budeme pro vás mít informace o kvalitě vody ve středočeských přírodních koupalištích. Už za 10 minut se jim budeme věnovat.

0: Cranberries s námi na rádiu Praha 15 hodin 44 minut. Meteorologové předpovídají na tenhle víkend letní teploty. První otužilci určitě vyrazí k vodě. Středočeští hygienici začali zjišťovat její kvalitu v přírodních koupalištích. No a jak ty odběry dopadly, to ví redaktor Radek Duchoň, který to sledoval a kterého vítám ve studiu. Vítej, Radku.
1: Hezký den.
0: Tak jaká je kvalita vody ve Středočeském kraji? Povídej.
1: Kvalita vody ve středočeských vodních plochách a v otevřených koupalištích je výborná. Stejná situace je i na jedněch z nejoblíbenějších míst ve středních Čechách, ve vodní nádrži Slapy a ve vodní nádrži Orlík. Letos začali hygienici měřit kvalitu vody 18. května. Hygiena rozeznává 5 stupňů kvality vody, pokračuje mluvčí krajské hygienické stanice Středočeského kraje Dana Šalamunová.
2: Kvalita vody je kontrolována jedenkrát za 14 dní a pouze v případě, že je zjištěna zhoršená jakost vody, tedy od stupně 3, je kontrolní odběr prováděn již po týdnu. Prozatímní výsledky měření kontroly vody jsou velmi uspokojivé. Kvalita vody ve středočeských koupalištích je výborná a hodnocena stupněm 1.
1: Jedinou výjimkou na dosud o vzorkovaných vodních plochách a přírodních koupalištích je Písník v Bakově nad Jizerou na Mladoboleslavsku. Kvalita vody je tam poznamenaná vyšším obsahem chlorofilu, to souvisí se zvýšeným výskytem fytoplanktonu. Voda má pouze sníženou průhlednost a pro koupající se lidi žádné zdravotní riziko nepředstavuje.
0: Kolik vodních ploch hygienici ve středních Čechách vůbec kontrolují?
1: V letošní sezóně bude ve Středočeském kraji sledovaných a kontrolovaných celkem 44 přírodních koupališť, z toho u 11 zajišťuje odběry včetně financování hygienická stanice, ostatní platí provozovatelé. V Praze je pak snížená průhlednost vody na koupališti Džbán a v Hostivaři.
0: Někteří lidé o víkendu určitě vyrazí i na vodu, jak jsou na tom středočeské řeky ze Sýzností.
1: Tak třeba oblíbená Sázava je podle vodáků a informací z webu Sýzna a ve své střední i dolní části toku. To samé platí pro Berounku, dá se sjíždět horní úsek z Plzně i dolní úsek z Roztok. Dostupná je i řeka Jizera, web hlásí dost vody u Malé Skály i u Bakova nad Jizerou. A ještě připomenu pro vodáky i návštěvníky pláží na Slapech, kvůli opravě hráze i silnice nejde přejet autem hráz na Slapech, takže pozor při cestě, na podrobnosti upozorňují dopravní značky.
0: O splavnosti středočeských řek a kvalitě vody v přírodních koupalištích v okolí Prahy jsme mluvili s kolegou Radkem Duchoněm. Radku, díky a naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
0: Teď budeme mluvit o sjízdnosti našich silnic tady v Praze, a to s Lukášem Millerem.
3: Hezké odpoledne, ta sjízdnost je taková typicky páteční odpolední, v metropoli je velmi silný provoz, nicméně lepší situace je na Barrandovském mostě směrem na Smíchov, na výjezdu z mostu už nepojízdné auto odtáhly z levého pruhu, kolona ve špičce se ale rozjíždí pomalu, teď je ta fronta od sjezdu na Krč z jižní spojky až ke sjezdu do Strakonické za takzvanou myší díru. Komplikace zůstávají v ulici k Barrandovu z centra na okruh u křižovatky s ulicí k Austisu, tam řeší nehodu 6 osobních aut, blokují pravý pruh, v koloně od Aqua Parku naberete 20 minut. 20 minut se pojíždí po jižní spojice směr Černý most, a to k Průmyslové od Spořilovské, jsou to hlavně osobní auta, regulován je stále průjezd tunely Blanka, ty kolony před vjezdy do nich jsou stále poměrně výrazné, třeba v Radlické Zidonic, v Plzeňské se stojí, také v Povltavské i v Holešovičkách od Bulovky, ucpaná je třeba i Patočková na Břevnově, anebo oblast Davids a Letné, vždy směrem k tunelům. Kolonu pak čekejte i na Pražském okruhu směrem z letiště na D1, více než půl hodiny naberete od Karlovarské dálnice D6 až ke sjezdu na Ořech. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Festival Open House Praha vás zve od 18. do 24. května k objevování skrytých klenotů Prahy. Letos se zaměřuje na proměny města, památky v pohybu a péči o jejich budoucnost. Prozkoumejte palác poštovního šekového úřadu, ikonický stroj Import, barokní jízdárnu Savarin nebo naši karlínskou rozhlasovou budovu. O víkendu 23. a 24. května se zdarma otevře více než 100 nepřístupných budov. Více na www.openhousepraha.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
4: Baví vás rok?
5: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
6: Rok je náš.
7: Rok je náš.
4: Každý pátek večer s Iljou Kučerou mladší.
6: Rok je náš.

0: Hity, doprava, informace, s vámi Rádio Praha. Dostali jsme se k 16. hodině. Denisa Žižková už teď ve studiu a to znamená, že jsou připravené zprávy.
1: Hezké odpoledne. Strážka vlaku a auta na železničním přejezdu v Dobřichovicích omezuje dopravu. Praha 3 chce do letošního prosince opravit povrchy na náměstí Winstona Churchilla. Evropská komise řeší možný střet zájmu Andreje Babiše z ANO. Do Česka poslala další dopis. Zítra bude jasno nebo polojasno a teploty 26 až 28 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Na železničním přejezdu v Dobřichovicích u Prahy se dnes odpoledne srazil vlak s autem. Nehoda je podle zprávy železnic i záchranářů bez zranění. Provoz na trati mezi Berounem a Prahou je v úseku omezený. Vlaky projíždějí po jedné koleji. Praha 3 upraví zpevněné povrchy na náměstí Winstona Churchilla a vybuduje tam retenční nádrž na dešťovou vodu. Na náměstí plánuje městská část také výsadbu nových stromů. Dělníci by měli práce za téměř 9 milionů korun dokončit nejpozději do letošního prosince, říká radní městské části Jan Bartko z Pirátů.
3: Rekonstruované povrchy zpevněných ploch budou provedeny v kopii stávajícího řešení a budou o něco navýšeny, tak aby se zde udělal prostor pro kořenový systém stromů.
1: Evropská komise poslala do Česka druhý dopis kvůli možnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z ANO. Upozornil na to server iRozhlas. Informaci webu potvrdilo stále zastoupení při Evropské komisi, obsah ale komentovat nechtělo. Ministerstvo pro místní rozvoj na dotazy ohledně sdělení dopisu zatím nereagovalo. Evropská komise v únoru žádala o potvrzení, že Česko dodržuje všechny zákony týkající se střetu zájmů. Úřady pak v březnu odpověděly, že prevence je podle nich dlouhodobě dobře nastavená. Na Mount Everestu dnes zemřeli dva Indové. Podle agentury AFP podlehli při sestupu výškové nemoci. Další informace nejsou zatím známé. Nepálská strana hory čelí silnému náporu horolezců. Od začátku jarní sezóny vystoupalo na nejvyšší horu světa přibližně 600 lidí. Pět z nich za tu dobu zemřelo. Odborníci dlouhodobě upozorňují na nadměrný počet horolezců na Mount Everestu. To vede k častému čekání a tím se zkracuje doba pro bezpečný výstup i sestup. Letošní fotbalové mistrovství světa, konající se ve třech státech Severní Ameriky, vyprodukuje nejvíc emisí CO2 ze všech sportovních akcí v historii, upozornil na to server německého týdeníku Der Spiegel. Jedním z problémů je, že se akce bude konat v 16 městech Kanady, Spojených států a Mexika, která jsou od sebe vzdálená tisíce kilometrů. Podle výpočtu badatelů z univerzity ve švýcarském Lausanne letošní turnaj vyprodukuje mezi 5 až 9 miliony tun CO2. Oproti tomu olympijské hry v Paříži v roce 2024 vypustily do atmosféry v uvozovkách jen 1 750 000 tun tohoto skleníkového plynu. Zítra bude jasno nebo polojasno a teploty 26 až 28 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jak je to teď v Praze? Jaký je provoz? Jdeme zjistit s Lukášem Millerem.
4: Hezké odpoledne, tak v Praze stále je silný provoz, komplikace stále v ulici Barrandovu směrem z centra, u křižovatky s ulicí k Austisu dořešují hromadnou nehodu, teď už jsou tam 4 osobní auta, čekají na odtah, kolona je teď od akvaparku asi na 20 minut. Kolony popojíždí také po jižní spojce, a to jak směr Smíchov, tam je to od sjezdu na Krč za Barrandovský most zdržení do Strakonické asi 15 minut, ucpaná je pak jižní spojka i na Černý most, tam je to od Spořilovské až na Štěrboholskou spojku za Průmyslovou, čekejte 20 minut navíc. Regulovány stále průjezd tunely Blanka, kolony před vjezdy do tunelů jsou stále poměrně výrazné, třeba v Radlické, tam to zůstává ta kolona z Jinonic, hodně plná třeba také Plzeňská, teď od Kavalírky, nebo také Patočkova na Břevnově, ucpaná je třeba i oblast Davids nebo Letné směr tunely a po kolony jsou třeba také v Troji, tam je ucpaná jak Povltavská, tak také Liberecká od sjezdu na Prosek. Komplikace jsou i ve Kbelské ulici. Kolona začíná na vjezdu z Cínoveckého, cjezdu na Čakovice a tož dolů do Hloubětína. Zdržení asi 20 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Pěkné poledne, pěkné odpoledne, teď už pohodové, protože je 4 hodiny popolední, je 16.05 a to znamená, že mnozí už jsou na cestě za víkendovou, dalo by se říct až letní pohodou. Kdo nás bude provázet? Green Day. A taky další skvělá kapela Coldplay. No a pokud zůstáváte v Praze, podíváme se na to, co se tady bude dít. Teď je tu Ed Sheeran, ať se vám líbí, přeje od mikrofonu Olda Burda.

0: Hity, doprava, informace, s vámi Rádio Praha, 16 hodin a 15 minut, čas na to podívat se, co se o víkendu v Praze bude dít. Začnu Open Housem Praha, to je možnost navštívit víc než stovku běžně nepřístupných budov, do kterých je zahrnuta i Karlínská rozhlasová budova. 23. a 24. května od 10 do 18 hodin, adresa je Hybešova 10, Praha 8 Karlín, uvidíte vysílací komplex Rádia Praha a Českého rozhlasu Střední Čechy, Newsroom, Studio A, Studio B nebo zahrnout. S altánem. V sobotu můžete také nahlédnout v Zoo Praha do fascinujícího světa želv od jejich pradávné historie až po současné výzvy v ochraně v rámci Světového dne želv. Degustační akce, festival lákající létajících a malých pivovarů vás přivítá v sobotu 11 až 22. Venkovní prostranství před klubem Cross v Holešovicích. Roomfest ten proběhne v sobotu od 12 do 21 ve vnitrobloku v Holešovicích a pivo a burger festival proběhne v neděli v 10.30 až 20.30 na Karlínském náměstí. Pozveme i do Žlutých lázní, kde se koná další ročník akce Bezpečně u vody, to jsou ukázky zásahu složek integrovaného záchranného systému, prezentaci techniky, záchranářských typů a dovedností. Pražský hrad zve na největší letošní výstavu, která propojuje středověké artefakty se současným uměním. K vidění je přes 140 středověkých a renesančních relikviářů, obrazů, sošek i vzácných textilí, památek ze svatovíckého pokladu a k tomu obrazy současných výtvarníků. Pokud chcete další informace, najdete je na našich stránkách praha.rozhlas.cz.
1: Praha je nej. Víte, který pražský rybník je ten největší? Ten v Dolních Počernicích. Rybník vzniknul v roce 1848 a sloužil hlavně k zadržování vody pro mlýny ležící pod ním. Rybami z něj zásobovaly pražské trhy. Třeba v zimě se rybník využíval jako zásobárna ledu pro hostince, kdy se z jeho zamrzlé hladiny museli vysekávat ledové kusy. Umíte si dnes vůbec představit domácnost bez lednice? Dnes je rybník přírodní památkou a jsou tu vzácné druhy rostlin a živočichů. Praha je nej. Praha je nej. Rádio Praha.
0: Čas na aktuální dopravu a společně s ní je tady také Lukáš Miller.
2: Hezko odpoledne, to dopravy je poměrně hodně. Nové komplikace jsou v Praze v tunelu Blanka směr Troja. Před vjezdem do Povltavské ulice stojí v pravém pruhu nepojízdné auto. Průjezd tunely tak musí výrazně regulovat. Hodně ucpaný je jak tunel od Letné, tak kolony jsou i před vjezdy do tunelů třeba v Radlické, v Plzeňské, Povltavské, také třeba v oblasti Davids nebo i v Letné nebo na Letné. Právě před vjezdy do tunelů jsou poměrně výrazné kolony. Problémy zůstávají v ulici k Barandovu z centra na okruh u křižovatky s ulicí k Austisu. Dořešují hromadnou nehodu. Teď už 4 aut, kolona od akvaparku na čtvrt hodiny. Čtvrt hodiny se zdržíte na jižní spojice a to od sjezdu na Krč za Barandovský most do Strakonické ulice. Hodně ucpaná je pak jižní spojka také v úseku od Spořilovské na Štěrboholskou spojku za Průmyslovou. Tam čekejte 20 minut navíc. Ucpává se k Belská ulice z Cínovecké do Hloubětína, je to asi na 15 minut. Navíc komplikace jsou i na výjezdu z Prahy do Ústí nad Labem po D8 u sjezdu na Březiněve zhlášená nehoda. Kolona z Belské z Letňany na čtvrt hodiny. A na pražském okruhu připomínáme půlhodinovou kolonu z letiště na D1 od Karlovarské D6 ke sjezdu na Ořech. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Zajímá vás, jak se dělá rádio? Jak náročná je práce moderátora? Proč je na vysílacím pultu tolik tlačítek? Nebo co v rozhlasovém slovníku znamená palma a čuchák? Vše a mnohem víc se dozvíte o víkendu 23. a 24. května na dnech otevřených dveří Rádia Praha v rámci festivalu Open House Praha. Těšit se můžete na prohlídku budovy nahrávacího a vysílacího studia a na závěr si můžete odpočinout na naší zahradě s altánem. Zapište si do diáře. Víkend 23. a 24. května od 10 do 18 hodin, Hybešova 10, Praha 8.
1: Pražský update, to nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.

0: Hity, doprava, informace. S vámi je teď Rádio Praha. Máte tady zprávy v 16.30 s Denisou Žižkovou.
1: Dobré odpoledne. V Praze 8 se dnes a zítra koná historická a vzdělávací akce Antropoid a odboj. Program nabídne například veřejnou rekonstrukci atentátu na Reinharda Heydricha, výstavu dobových předmětů, filmové projekce, představení nových knih nebo tematické diskuze. V sobotu bude před kulturním domem Ládví k vidění historický vůz Mercedes, který podle organizátorů patřil Heydrichovi, a replika britského stíhacího letounu Spitfire. Americký lékař, který byl v kontaktu s nakaženým ebolou, je dál bez příznaků a cítí se dobře. Na sociální síti X to dnes odpoledne uvedla fakultní nemocnice Bulovka, kde je muž v izolaci po dobu inkubační doby, kdy se u něj mohou objevit první příznaky nemoci. Dva lidé v osobním autě, do kterého narazilo kolo jiného auta, zemřeli dnes odpoledne při nehodě na dálnici D6 u Nového Strašecí na Rakovnicku. Záchranáři mají v péči ještě zraněnou ženu. Dálnice ve směru na Karlovy Vary je mezi exity Nové Strašecí a Řevničov uzavřená. U nehody zasahují složky integrovaného záchranného systému. Americké ministerstvo obrany dnes zveřejnilo další část dosud utajovaných složek o pozorování neidentifikovaných letajících objektů. Informovala o tom stanice CBS News, která poznamenala, že mezi nově dostupnými daty je i 51 videí a 7 zvukových nahrávek. O postupném zveřejnění složek rozhodl prezident Spojených států Donald Trump, podle kterého předchozí vlády nejednaly v této věci transparentně. První soubor informací zveřejnil Pentagon na začátku května, nyní dal veřejnosti na svém webu k dispozici další materiál. Počasí bude zítra jasné nebo polojasné s teplotami 26 až 28 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: 16 hodin a 34 minuty se pojďme podívat na aktuální dopravu. Mají pro nás Lukáš Miller.
3: Hezké odpoledne, tak v Praze stále je hodně silný provoz, v tunelu Blanka je nicméně lepší situace směr Troja, před vjezdem do Povltavské ulice už nepojízdné auto přesunuli mimo jízdní pruhy, probíhá ale stále regulace, tunelu Blanka kolony zůstávají v Radlické, v Plzeňské, Povltavské, v Holešovičkách, ucpaná stále i oblast Davids, Letné nebo také Patočkova na Břevnově směr tunely. Problémy zůstávají v ulici k Barandovu směrem z centra u Austisu, dořešují nehodu, kolona od akvaparku asi na 15 minut, kolony jsou pak na jižní spojice obou směrně před Průmyslovou, a to jak od Spořilovské, tak teď je také od Běchovic. Směr Černý Most je to delší asi na 20 minut. 15 minut naberete na jižní spojice také směr Smíchova, to od Vídeňské ulice do Strakonické za Barandovský most. Ucpává se Kbelská ulice směrem z centra, je to kvůli nehodě, která je v Cínovecké před začátkem dálnice D8 u Březněvsi. Kolona z Hloubětína je asi na 20 minut. A 15 minut naberete ve Kbelské také do Hloubětína, a to z Letňan. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Krásné odpoledne a dobrý den, 16.35, to je aktuální čas a my se za chviličku podíváme na pražské typy Jirky Štefla. Teď si můžeme užít Rolling Stones.

0: Water Under the Bridge, Adele s námi na rádiu Praha. No a teď si dáme pražské tipy s Jirkou Štefflem.
1: O víkendu se můžete podívat do běžně nepřístupných budov, a to díky festivalu Open House. Ten vám letos otevře třeba kancelářský komplex Port 7, zákulisí divadla Image, Palác Dunaj nebo rezidenční projekt Fragment. Vydat se můžete i k nám do Českého rozhlasu. Podíváte se do historické budovy v Karlíně, odkud vysílá právě Rádio Praha. Těšíme se na vás v sobotu i v neděli. Na Pražském hradě zase bude dětský den. Po celý den vás budou provázet desítky dětských a neziskových organizací pestrým programem. Budou tam soutěže, kvízy i vzdělávací aktivity. V malebném prostředí Horního Jeleního příkopu se můžete setkat tváří v tvář s vojáky hradní stráže, vyzkoušet si pravé zálesácké aktivity a prohloubit své tábornické znalosti. A program pro celou rodinu společně se záchranáři si pro vás na sobotu připravili ve Žlutých lázních. Dáte si tam něco dobrého k jídlu a těšit se můžete i na živou muziku. A tipů z Prahy pro vás máme mnohem víc. Najdete je na našem webu praha.rozhlas.cz. Jirka Štefl, Rádio Praha.
0: Je to také Lukáš Miller a jeho pohled na silnice, Lukáši.
2: Hezké odpoledne, ten pohled není nijak veselý, protože v Praze je hodně silný provoz a nově komplikace v Dobříšské ulici na trase od tunelů Blanka na Barandovský most před vjezdem do Zdíchovského tunelu je teď nově hromadná nehoda v levém pruhu, celkově 4 osobní auta. Průjezd tunely tak musí být regulován, no a kolony kvůli tomu opět výrazné v Radlické, stále se stojí Vinonic v Plzeňské od Klamovky. Hodně ucpaná je třeba i Povltavská nebo Holešovičky od Bulovky, respektive od sjezdu na Prosek. Stále ucpaná třeba také oblast Davids nebo Letné nebo i Patočkova na Břevnově. Problémy zůstávají v ulici k Barandovu z centra u Austisu, také hromadná nehoda, dříve 6 aut, teď už 4 auta čekají na odtah kolona od akvaparku na 20 minut. Kolony jsou na spojkách, tedy na Jižní, Štěrboholské, směr Černý most a fronta od Spořilovské za Průmyslovou na 20 minut, 15 minut naberete na Jižní spojce, také směr Barandovský most od sjezdu na Krč do Vídeňské. Ucpává se k Belská obousměrně mezi Letňany a Hloubětínem, je to na 15 minut. A ještě Pražský okruh, ten je hodně ucpaný z letiště na D1, kolona na více než půl hodiny od Karlovarské D6 až ke sjezdu na Ořech. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Každou neděli v 9 večer na Rádio Praha.

0: Tak to byly Jonas Brothers na Rádio Praha. Je 17 hodin, další zprávy jsou připravené a Denisa Žižková, hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne. GIBS zabavila přes 10 litrů tekuté extáze, část našla u policisty z Prahy. Němečtí poslanci včera jednomyslně schválili záměr na výstavbu vysokorychlostní trati mezi Drážďany a Prahou, včetně takzvaného Krušnohorského tunelu. Francouzská vláda ohlásila miliardy korun na pomoc profesím nejvíc zasaženým vysokými cenami benzínu a nafty. Bude jasno nebo polojasno a teploty zítra až 28 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Vyšetřovatelé Generální inspekce bezpečnostních sborů zajistili víc než 10 litrů tekuté extáze. Látku našli při domovních prohlídkách u dvou mužů. Jeden z nich pracuje v Praze jako policista. Podle GIBSu drogu sám užíval a podával ji i své bývalé partnerce. Druhý muž měl navíc nelegální látku přímo vyrábět. Pokračuje mluvčí GIBSu Jakub Augusta.
3: Jde o druhé nejvyšší zajištěné množství na území České republiky od doby zařazení GBL na seznam návykových látek. Proti oběma osobám již bylo zahájeno trestní stíhání.
1: Tekutá extáze je v Česku nelegální od roku 2025, říká se jí také predátorská droga. Násilníci totiž házejí do pití svým obětem, ty jsou po požití bezvládné, ztrácejí zábrany a mívají výpadky paměti. Němečtí poslanci včera jednomyslně schválili záměr na výstavbu vysokorychlostní trati mezi Drážďany a Prahou, včetně takzvaného Krušnohorského tunelu. Ten bude s délkou kolem 30 kilometrů nejdelší podobnou stavbou ve střední Evropě. Výstavba trati by měla začít za 6 let, s dokončením se počítá v roce 2044. Po jejím zprovoznění by měla cesta mezi Prahou a Drážďany trvat místo současných 2,5 hodiny jen hodinu. Cesta mezi Prahou a Berlínem pak 2,5 hodiny místo 4. Evropská unie odsouhlasila finanční pomoc francouzského státu rybářům v boji s vysokými cenami pohonných hmot. Podle Evropské komise jde o přiměřené opatření, které nepoškodí konkurenční podmínky. Francouzská vláda v uplynulých hodinách ohlásila dalších v přepočtu víc než 17 miliard korun na pomoc některým profesím, které nejvíc doplácejí na vysoké ceny benzínu a nafty.
4: Francouzská vláda o 3 měsíce prodloužila slevy na pohonné hmoty pro rybáře, zemědělce a dopravce. Kabinet zároveň dvojnásobně navýšil náhrady pro víc než 3 miliony chudších obyvatel, kteří využívají auto k práci. Nově budou mít nárok v přepočtu na 2400 korun. Podle premiéra konflikt na Blízkém východě v nějaké formě potrvá.
5: Ať už ve studené formě, ve které je teď, nebo bohužel také ve formě obnovených bojů a dalších konfliktů.
4: Premiér Sebastian Lecornu chce zároveň urychlit elektrifikaci Francie. Zdůrazňuje, že fosilní paliva jsou vodítkem, které Francouze škrtí, zatímco elektřina představuje svobodu. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
1: Závěrečným pátým kolem nadstavbové části vyvrcholí o víkendu fotbalová liga. Největší pozornost se bude soustředit v sobotu na vyprodanou pražskou Julisku, kde Dukla v přímém souboji o účast v baráži a odvrácení sestupu přivítá Ostravu. Slavia zakončí sezonu v neděli doma proti Plzni. Po utkání převezme pohár pro mistra ligy. Zítra bude v Praze jasno nebo polojasno, teploty 26 až 28 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A páteční pražský provoz sleduje Lukáš Miller.
6: Hezké odpoledne a je opravdu hodně co sledovat. Komplikace jsou stále v Dobřížské ulici směrem od tunelu na Barandovský most před Zlíchovským tunelem. Řeší hromadnou nehodu v levém pruhu. Na místě jsou policisté, také dvě sanitky záchranné služby a musí regulovat poměrně výrazně průjezd tunely. Kolony jsou kvůli tomu třeba v Radlické, Zinonic, stále i v Plzeňské od Klamovky, také v Povltavské i v Holešovičkách se stojí od Bulovky, respektive od sjezdu na Prosek a stále je ucpaná rovněž i oblast Davids nebo Letné směr tunely Blanka. Bouralo se v Liberec Ostravské z centra k dálnici D8 před sjezdem do Kbelské a na Letňany stojí osobní auto s dodávkou v pravém pruhu, kolona je od Bulovky na 15 minut. Problémy zůstávají v ulici. K Barandovu z centra na okruhu křižovatky k Austisu nehoda celkově 4 aut, kolona je od Aquaparku asi na 20 minut. A kolony provozem stále čekejte na jižní spojce od sjezdu na Krč za Barandovský most zdržení 15 minut. Kolony jsou pak také na jižní a Štěrboholské spojce k Průmyslové od Běchovic Jelenového mostu v obou směrech na 4 hodiny. A na pražském okruhu velká kolona z letiště na D1 35 minut naberete od Karlovarské dálnice D6 ke sjezdu na Ořech. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: A to už je nabídka muziky po páté odpolední Tata Boys. Pak třeba Chapel Ron. A nebo Beyoncé. A já jsem Petr Zajíček a přeji vám příjemné 22. květnové odpoledne.

0: Tak tolik Chapel Roan na rádiu Praha. Je pátek, tak pro vás budeme mít dnes po 21. hodině pravidelný hudební speciál Rok je náš. Ilja Kučera mladší u mikrofonu a bude to necelých 60 minut skvělé rockové muziky z domova i ze světa. A teď aktuální pražská doprava a Lukáš Miller.
1: Hezké odpoledne, tak v Praze stále čekejte silný provoz a velké komplikace v Dobřížské ulici směrem od tunelu na Brandovský most před vjezdem do Zdíchovského tunelu řeší hromadnou nehodu v levém a teď i prostředním pruhu a kolony jsou tak jak od Smíchova přímo před nehodou, tak také kvůli regulaci tunelu Blanka i v Radlické z Jinonic, v Plzeňské od Klamovky, v Poltavské i v Holešovičkách, tam se stojí od Bulovky, respektive od sjezdu na Prosek a stále ucpaná také oblast Davic a Letné před vjezdy do tunelu. Nehoda překáží také v Liberecké z centra k dálnici D8, dvě auta tam stojí před sjezdem do Kbelské, zdržení od Bulovky asi čtvrt hodiny. Problémy jsou pak na jižní spojce směrem na Černý most, za Průmyslovou u Europarku, také nehoda, osobní auto s dodávkou v levém pruhu, kolona aktuálně je od Spořilovské asi na 20 minut. Nehodu dořešují také v ulici k Barandovu z centra, u křižovatky s Austisem, tam je ta nehoda celkově 4 osobních aut, kolona od Aquaparku na 15 minut a připomínáme i velkou kolonu na Pražském okruhu z letiště na D1 přes půl hodiny se stojí provozem od Karlovarské D6 ke sjezdu na Ořech. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
2: Rádio Praha. Novinka.

take it to the floor now. Ooh.

0: Tak to byla Nirvana, vzpomínka na Kurta Cobaina. Je přesně 17:30, čas na krátké zprávy s Denisou.
1: Dobré odpoledne. Pražský magistrát vypsal tendr s předpokládanou hodnotou 49 300 000 korun bez DPH na rekonstrukci a rozšíření malého atletického stadionu na Strahově. Vyplývá to z informací zveřejněných ve Věstníku veřejných zakázek. Areál je podle magistrátu ve špatném technickém stavu. V plánu je výměna trávníků a povrchů a vybudování nového atletického oválu. Ve výběhu pražské zoo v Dolních Počernicích se narodila samička zubra evropského. Jde o první narozené mládě tohoto zvířete od loňského přesunu stáda z Trojské zahrady do tamního areálu. Zoo Praha o tom dnes informovala v tiskové zprávě. Další přírůstky zaznamenala zoo také u koní Převalského na Dívčích hradech a v trojské expozici Goby. Česko bude usilovat o přímé letecké linky mezi Prahou a například Šanghají či Dílí. V tiskové zprávě k obnovení přímé linky mezi Prahou a americkou Filadelfií to uvedla ministryně financí Alena Schillerová. První letadlo linky z Filadelfie dnes přistálo na letišti Václava Havla. Dopravce American Airlines obnovil přímé lety po více než 6leté přestávce, která začala s koronavirovou krizí. Provoz linky je zatím naplánován do 5. října. Policie na jihu Čech zadržela 6 lidí, kteří podle ní prodali za pět let 10 kilogramů kokainu. Vydělali si tím 15 milionů korun. Zadržení skončili ve vazbě. Policie dnes o případu informovala na svém webu. Zítra bude jasno, během dne polojasno a teploty 26 až 28 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A teď doprava a Lukáš Miller.
3: Hezké odpoledne, tak v Praze stále komplikovaný provoz na řadě míst, třeba v Dobříšské ulici směrem od tunelu na Barandovský most před vjezdem do Zlíchovského tunelu stále řeší hromadnou nehodu v levém pruhu. Na místě policie, záchranná služba, průjezd tunely tak musí regulovat. Kolony kvůli tomu jsou před vjezdy do tunelu Blanka Vradlické, Zinonic, v Plzeňské od Klamovky, také v Povltavské nebo i v Holešovičkách se stojí od Bulovky. Hodně ucpaná je i oblast Davids a Letné právě před vjezdy do tunely Blanka. Bouralo se na jižní spojice směrem na Černý most, kousek za Průmyslovou u Europarku, tam se srazilo osobní auto s dodávkou, kolona od Spořilovské na 20 minut. Nová nehoda je hlášena na jižní spojice, také směr Smíchov, kousek před Barandovským mostem. Kolona je kvůli tomu teď od sjezdu na Krč asi na 10 minut. Problémy zůstávají v ulici k Barandovu z centra u křižovatky s ulicí k Austisu, tam se srazilo celkově 6 aut, auta postupně odtahují, od akvaparku pojedete asi 20 minut. A na pražském okruhu půlhodinové zdržení směrem z letiště na D1. Kolona je od Karlovarské D6 ke sjezdu na Ořech. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Hostem pořadu K věci bude předsedkyně výboru pro životní prostředí, veřejný prostor a pohřebnictví zastupitelstva hlavního města Prahy Lucie Kubese. Štěpánka Duchová se jí zeptá, proč podle ní Praha v třídění odpadu zaostává za zbytkem republiky i na návrh na povinné kastrování toulavých koček. K věci Štěpánky Duchové dnes v 18.45 na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Začal festival Open House Praha, ten i letos nabízí prohlídky desítek budov po celé Praze. Na další z míst se vypravíme už za chvíli.

0: Až 100 budov napříč hlavním městem se znovu o tomto víkendu otevře pro veřejnost. V rámci 12. ročníku festivalu Open House Praha se tak lidé mohou vydat na prohlídku industriálních i historických budov. Jednou z nich je třeba Vila Lana v pražské Bubenči, kde natáčela naše letající redaktorka Sabina Vosecká.
1: Dilo, my se spolu teď nacházíme v salonku, který vlastně je zároveň kavárnou a kolem nás jsou tady úžasné fresky na zdech. Jsou to původní fresky tohle, co tu vidíme?
2: Ano, přesně tak. Všechno, co vlastně návštěvníci budou moct během Open House Praha ve vile navštívit, je původní.
1: Vilou mě provází její ředitelka Vendula Sýkorová.
2: Snažíme se, abychom v posledních letech Vilu Lana navrátili, já tomu říkám, do takzvaného lanovského stylu, tedy do toho stavu, kterém si to Vojtěch Lana nechal v roce 1872 postavit.
1: Vy jste zmiňovala Vojtěcha Lanu, protože to byl ten, který vlastně zapříčinil to, že teda tady tahle vila stojí.
2: Vila Lana byla původně postavena jako takový rodinný, řekněme, zámeček, letohrádek, aby rodina měla kde trávit volné, hezké letní dny. A sloužila k návštěvám různých jejich příbuzných, přátel.
1: Když se podíváme na ty fresky, tak tam jsou vyobrazené nějaké hory, pohoří.
2: Ona, rodina Lanu, původně pocházela z Rakouska a tady tenhle salonek, který teda slouží jako kavárnička, byl vyloženě připravený proto, aby ukázal historii rodiny, aby se mohli pochlubit, s čím začínali, a právě tady vidíte na těch freskách to, čím vlastně rodina zbohatla, to znamená těžba solí, těžba dřeva.
1: Pojďme se ještě podívat do jiného prostoru. Jdeme tady spolu teď chodbou kolem kuchyně.
2: Rozhodně nesmíme minout Apollonův sál, což je hlavní reprezentativní prostor vily. A určitě bych vás vzala do prvního patra, kde už jsou ty prostory pro rodinu. Nejsou tolik zdobené jako ty spodní reprezentativní sály, nicméně je to rozhodně místo, které stojí za návštěvu.
1: Tohle tady byla jakási společenská místnost, kde se tady rodina scházela, obědvala, možná večeřila nebo přijímala návštěvy?
2: Přijímala návštěvy. Přiznám se, že ta kavárnička, ve které jsme byli předtím, tak to byla opravdu jídelna původně, kde rodina teda jedla společné rodinné obědy. Ten Apollonův sál už opravdu sloužil pro návštěvy přátel a rodiny, je to opravdu větší prostor a jde tady krásně vidět to, jak byl Vojtěch Lana ovlivněný antikou.
1: Vila se dnes využívá jako konferenční centrum Akademie věd České republiky. K budově taky přiléhá velkorysá zahrada, do které je vidět z terasy zdejší restaurace a kavárny. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
0: Pražské informace. A ještě dopravní informace a Lukáš Miller.
3: Hezký podvečer, tak v Praze stále čekejte komplikace na řadě míst. Největší asi přetrvávají v Dobříšské ulici směrem od tunelu k Barandovskému mostu před vjezdem do Zlíchovského tunelu. Dořešují hromadnou nehodu v levém pruhu, stále tam je blokován tedy ten levý průjezdní prostřední a pravý a musí kvůli tomu regulovat průjezd tunely Blanka, takže kolony jsou třeba v Radlické, Plzeňské, také v Povltavské, v Holešovičkách nebo třeba i v Patočkově na Břevnově a stále poměrně zaplněná je i oblast Davids a Letné právě před vjezdem do tunelu. Nehoda stále překáží na jižní spojce směrem na Černý most, tam se bouralo za Průmyslovou ulicí u Europarku, kolona je od Spořilovské asi na 15 minut. Lepší situace je na jižní spojce před Barandovským mostem směr Smíchov, tam už nehodu odklidili, kolona, která byla tak od Vídeňské, se začíná rozjíždět. Stále ale čekejte hodně ucpaný Pražský okruh, a to směrem z letiště na D1, ty kolony jsou od Karlovarské D6 ke sjezdu na Ořech, zdržení přes půl hodiny. A výrazné zdržení je i na D1 za výjezdem z Prahy do Brna před omezením na mostě Šmejkalka, kolona od Popovic 15. kilometru na 25 minut. Šťastnou cestu.
0: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
4: Dejte si viny.
0: Každé pondělí jedině na Rádiu Praha.
4: Zpátky do devadesátek. R.E.M. Automatic for the people. R.E.M. Nebo 55 minut hitů Michaela Jacksona z alba Dangerous. Dáme si v pondělí R.E.M. nebo Michaela Jacksona. Hlasujte jako obvykle na Facebooku Rádia Praha.

0: Tak to byl Phil Collins na Rádiu Praha. Máme tady 18. hodinu, takže také další dnešní zprávy. A Denisa Žižková už je se mnou ve studiu. Hezký podvečer.
1: Ahoj, hezké odpoledne, hezký podvečer. Stát vybral podobu nového mostu v Suchdole, bude součástí Pražského okruhu. V Brně se na sousedské slavnosti sešli sudečtí Němci i Češi. Přišli také protestující. Ukrajinský prezident Zelensky se zúčastní nadcházejícího červencového summitu NATO v Ankaře. Zítra bude jasno nebo polojasno, teploty až 28 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Ministerstvo dopravy vybralo podobu dálničního mostu přes Vltavu v Pražském Suchdole. Centrální komise rezortu schválila vítězný návrh sdružení architektonických ateliérů Strázký, Hustý a partneři a Studia Acht. Nový most by měl stát podle odhadů zhruba 3,5 miliardy korun. Bude součástí Pražského okruhu, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
3: Plánovaná délka Suchdolského mostu, který bude umístěn mezi levým břehem Vltavy v Sedlci a pravým břehem řeky v Zámcích, bude přesně 606 metrů. Bude mít 6 jízdních pruhů plus odstavný a z obou stran na něj budou navazovat přiléhající tunely.
1: Dva lidé v osobním autě, do kterého narazilo kolo uvolněné z jiného vozu, zemřeli dnes odpoledne při nehodě na dálnici D6 u Nového Strašecí na Rakovnicku. Záchranáři převezli do nemocnice k dalšímu vyšetření ještě ženu ze zasaženého auta. Dálnice ve směru na Karlovy Vary byla zhruba 4 hodiny uzavřená. Provoz byl obnoven krátce po 17. hodině. Několik stovek lidí, Němců i Čechů, dnes zasedlo u stolů na Moravském náměstí v Brně. Sousedská slavnost byla součástí festivalu Meeting Brno a zároveň sudetoněmeckého krajanského sdružení. Přišli i odpůrci, diskuze byla ale převážně klidná.
4: Zítra jdu na ten pochod, pouť smíření. Pocházím z Bavorska od českých hranic. Pro mě je to velmi důležité.
5: Svěřil se Heinz Stoldrajer v rozhovoru s Janem a Vojtou.
6: Jako mladí lidi už bychom chtěli se soustředit v té Evropě na budování společné budoucnosti.
5: Nesouhlas se sjezdem sudeckých Němců přišlo vyjádřit několik desítek lidí.
7: Jsou tady vlastenci, kterým jde o to, aby se takové věci neděly.
5: Řekl za protestující krajský zastupitel z KSČM Martin Říha.
8: Zatím velká vděčnost.
5: Zhodnotil dosavadní průběh festivalu jeho spoluzakladatel David Macek. Protestujícímu nevadí.
8: Aspoň můžou vidět na vlastní oči, kdo jsou sudečtí Němci, jak to vypadá, když se někde sejnou.
5: Na pořádek dohlíželi desítky strážníků, policistů a antikonfliktní tým. Z Brna Vlasta Gajdošíková, Český rozhlas.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky se v červenci zúčastní summitu Severoatlantické aliance v Ankaře. Dnes to po zasedání ministrů zahraničí NATO ve Švédsku oznámil generální tajemník aliance Mark Rutte. Nadcházející summit by se podle něj měl zaměřit hlavně na Ukrajinu. Zelensky už minulý týden řekl, že by na jednání rád osobně dorazil. Zároveň dodal, že NATO musí v Turecku dokázat, že je silné a že se nerozpadne, neoslabí a nezůstane pozadu. Zástupci fanouškovské skupiny Tribuna Sever se sešli s vedením Slávie kvůli výtržnostem během nedohraného derby proti Spartě. Na sociální síti X uvedli, že obě strany chtějí situaci vyřešit tak, aby se momentálně uzavřený kotel na stadionu v Edenu co nejrychleji znovu otevřel. Zítra bude jasno nebo polojasno a teploty 26 až 28 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jak to vypadá v pražské dopravě, to už nám přiblíží Lukáš Miller.
9: Hezký podvečer, tak v Praze jsou komplikace stále hlavně v Dobřížské ulici směrem od tunelu Blanka k Barandovskému mostu před vjezdem do Zlíchovského tunelu. Tam řeší hromadnou nehodu v levém pruhu, průjezd tunely stále musí regulovat a čekejte poměrně výrazné kolony před vjezdy do tunelů, třeba v Radlické Zinonic, Plzeňské od Klamovky, ucpaná stále i Povltavská, také v Holešovičkách od Bulovky a hodně plná je třeba oblast Dejvic nebo Letné před vjezdy do tunelů. Lepší situace je na jižní spojice směr Černý most, nehoda za Průmyslovou už nepřekáží. stáží, kolony od Lanového mostu se rozjíždí, zdržení 10 minut. 10 minut naberete i na Štěrboholské spojice od Běchovic k Průmyslové. Ucpává se na magistrále Vilzenová od Florence k muzeu, zdržení 10 minut a výrazné kolony jsou na Pražském okruhu z letiště na D1, 40 minut se popojíždí od Karlovarské D6 k Ořechu a na D1 pak velké zdržení za výjezdem z Prahy směr Brno. V omezení na mostě Šmejkalka na 23. kilometru se jezdí zúženými pruhy a kolony jsou od Pražského okruhu z 13. kilometru na 40 minut. Šťastnou cestu.
10: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
2: Pražský update.
11: Pražští hasiči. Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
12: Praze nepojede o víkendu metro.
11: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
2: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
0: V dnešním pražském updateu uslyšíte pravidelný páteční pořad K věci. Štěpánka Duchková si tentokrát pozvala předsedkyni výboru pro životní prostředí, veřejný prostor a pohřebnictví zastupitelstva hlavního města Prahy, kterou je Lucie Kubesa z ODS. Dále prozradíme více o novém projektu Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy, pomocí kterého chce obyvatele více zapojit do debat o veřejných místech. A konečně Praha otevřela akutní psychiatrickou ambulanci pro děti a dorost. Kde se nachází, řekneme už za chvíli. Já jsem Petr Zajíček a přeji vám hezký páteční večer.
2: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města.
12: Pražský update.
2: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.
12: Pražský update.

0: Pražský update. V Praze začala fungovat první akutní psychiatrická ambulance pro děti a dorost. Zájemci ji najdou v poliklinice Zelený pruh v Praze 4. Má pomoci dětem i dospívajícím do 18 let s duševními problémy. Zároveň má zkrátit čekání na odbornou péči v hlavním městě.
1: Bílé stěny, šedá polstrovaná křesla a na skřínkách hračky. Tak vypadá nová psychiatrická ambulance, kterou tvoří několik místností. Například sesterna a pokoj pro lékaře. Ambulance je v 5. patře. Provozuje ji organizace Zahrada pro duši. Podle její ředitelky Markéty Školoudové by se tu děti

0: jejich rodiče měli cítit pohodlně.
1: Poskytne pomoc rodičům, respektive jejich dětem, které potřebují akutní psychiatrickou pomoc. V současné době je tato pomoc hodně nedostupná. Jsou velmi dlouhé čekací doby na odborníky v oblasti dětské psychiatrie nebo dětské klinické psychologie.
0: Ambulance má podle primáře Michala Považana řešit dlouhodobý nedostatek dětských psychiatrů v hlavním městě a nabídnout odbornou péči mladým lidem.
2: Jsou to samozřejmě děti, u kterých už je nějaká psychoterapeutická péče. Další skupina dětí je ta, která po propuštění z psychiatrické hospitalizace nemá dostatečně jako brzy možnost konzultace, případně jako vyšetření u dětského psychiatra.
0: Ambulance bude poskytovat neodkladnou psychiatrickou péči, krátkodobou lékovou a psychoterapeutickou podporu a intervence při sebepoškozování, říká náměstkyně primátora Alexandra Udženia z ODS.
3: Je to unikátní tím, že takového něco v České republice neexistuje v rámci své komplexnosti, v rámci zdravotně sociálních pracovnic. My tady umíme pracovat s celou rodinou, s rodiči, s blízkými, kteří vlastně potřebují vysvětlit, co třeba to dítě nebo ten mladý člověk potřebuje, a to je taky velmi důležité.
0: Podle údajů magistrátu působí v Praze zhruba 180 dětských a dorostových psychiatrů. Téměř polovina je ve věku 60 a více let. Praha už dříve otevřela dvě psychiatrické ambulance pro dospělé, a to ve Vinohradské a Thomayerově nemocnici. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
4: Pražský update na rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
5: A teď pražská doprava a Lukáš Miller. Lukáši, slyšíme se? Tak zřejmě nám nějak selhalo spojení. V Praze jsou komplikace hlavně v Dobříšské ulici směrem od tunelu Blanka k Barandovskému mostu. Před vjezdem do Zlíchovského tunelu řeší hromadnou nehodu v levém pruhu a průjezd tunely tak stále regulují. Kolony jsou třeba v Radlické, Zinonic, také v Plzeňské od Klamovky nebo v Povltavské i v Holešovičkách od Bulovky. Ucpaná je oblast Davids a Letné před vjezdy do tunelu. Potom třeba se ucpává magistrála Vilznova od Florence k muzeu, klasické zdržení 10 minut. Na pražském okruhu je velká kolona z letiště na D1 asi 40 minut od karlovarské dálnice k Ořechu. D1, poměrně velké zdržení na výjezdu z Prahy do Brna, v omezení na mostě Šmejkalka na 23. kilometru se jezdí s užinými pruhy a kolony jsou od pražského okruhu, to znamená od 13. kilometru, je to zhruba na 40 minut. Šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha.

0: Prahy.
1: Pražský update. Co dnes hýbalo Prahou? Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
2: Více zapojit obyvatele Prahy do debat o veřejném prostoru a jeho přeměně chce Institut plánování a rozvoje hlavního města. Připravil proto projekt nazvaný Tvoje město, tvůj prostor. Pomocí her mohou lidé navrhnout vylepšení vybraných míst metropoly. Vyzkoušet si je mohli zájemci třeba u Libeňského zámku.
3: Namalovala jsem na tabulku počítač, semafor a srdíčko.
4: Popisuje malá Josefínka. Hru pro veřejný prostor si na stezku u říčky Rokytky přišla vyzkoušet i paní Aka Stuchlíková, která bydlí v Hořicích v Královéhradeckém kraji.
5: Těším se na to, že si to všechno vyzkouším, hlavně třeba vcítit se do role jiné osoby, která se mnou žije v tom městě.
6: Aka Stuchlíková se právě z kola štěstí vytočila roli, ke které musí přiřadit, co by takový člověk mohl ve veřejném prostoru potřebovat, co se si tady vytáhla.
5: Tatínek s kočárkem, zájemce o komunitní zahrádky, nějakou fontánku, no, jasně, s vodou.
6: Vůbec jako můžou jako místo vodní. Na to komunitní zahradničení, no. Cokoliv, takhle vás asi jako napadne, přemýšlíte, zkuste dvě, tři věci.
4: Vysvětluje princip hry Ondřej Uchytil z Institutu plánování a rozvoje. Lidé si u stánku mohli vyzkoušet také pexeso s významnými místy v Praze, anebo si prohlédnout takzvanou pocitovou mapu, kterou pomohli vytvořit žáci základní školy Hovorčovická, pokračuje Uchytil.
6: Tam ty žáci zakreslovali místa, která jsou pro ně orientační body významné, jako například škola, kostel, zastávka, křižovatka.
4: Institut chce pomocí projektu naučit žáky přemýšlet o svém okolí a upozorňovat na problémy ve veřejném prostoru. Podobné hry už si vyzkoušeli také třeba děti v Horních Měcholupech, ve Slivenci nebo v Hájích. Přibližuje vedoucí kanceláře participace Institutu plánování a rozvoje Tereza Fasurová.
7: Je vždycky vidět, jak najednou jim to jako nabídne trošku jiný pohled. Lidi sami nejvíc to místě ví, jak by to místo mělo vypadat a co jim tam chybí, nebo případně co se jim tam líbí a co mělo být zachováno.
4: Hru pro veřejný prostor si budou moct lidé vyzkoušet ještě 28. května, kdy institut představí na festivalu Mikroklima 2026 na Proseku. Z pražské Libně, Josef Beneda, Český rozhlas.
1: Pražský update.
0: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
8: Praze nepojede o víkendu metro.
0: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
1: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update.

0: Posloucháte Pražský update a je tady pravidelný souhrn zpráv za dnešní den, tedy za 22. květen ho připravila Denisa Žešková.
1: Dobrý podvečer. Centrální komise ministerstva dopravy schválila výběr projektanta mostu přes Vltavu na plánovaném úseku severní části Pražského okruhu mezi Suchdolem a Březiněvsí. Náklady na stavbu mostu se odhadují na 3,5 miliardy korun. Výsledná cena vzejde z výběrového řízení. Praha 1 nechá do měsíce opravit morový sloup Nejsvětější trojice na Malostranském náměstí, který před 3 lety poškodil blesk. Úpravy by měla provést specializovaná restaurátorská firma za skoro 3 miliony korun. Praha 3 upraví zpevněné povrchy na náměstí Vincna Churchilla a vybuduje tam retenční nádrž na dešťovou vodu. Na náměstí před Vysokou školou ekonomickou plánuje třetí městská část také výsadbu nových stromů. Dělníci by měli práce za skoro 9 milionů korun dokončit nejpozději do letošního prosince. Uvedl to radní třetí městské části Jan Bartko z Pirátů. V Praze 8 se bude i zítra konat historická a vzdělávací akce Antropoid a Odboj. Společně ji tam pořádají Praha 8, Kulturní dům Ládví a pivovar Kobolis. Chtějí tak připomenout československý odboj za druhé světové války nebo tragické osudy obcí zničených nacistickým režimem. Zítra bude před Kulturním domem Ládví k vidění historický vůz Mercedes, který podle organizátorů patřil Heydrichovi, a také replika britského stíhacího letounu Spitfire. Nejstarší trojský spolek Tělocvičná jednota Sokol Troja u nás působí nepřetržitě už 130 let. Oslavy tohoto kulatého výročí naplánovali na zítřek. Začnou odpoledne na fotbalovém hřišti, odkud v 15 hodin vyjde průvod Sokolů Trojou. V 16 hodin se v tělocvičně základní školy uskuteční slavnostní akademie a oslavy uzavře od 19 hodin společenské setkání v Trojské Sokolovně. Zítra by mělo být v Praze jasno nebo polojasno s teplotami 26 až 28 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A teď dopravní informace a Lukáš Miller.
3: Hezký podvečer, tak v Praze stále komplikuje provoz nehoda v Dobřížské ulici směrem od tunelu Blanka k Barandovskému mostu. Před vjezdem do Zlíchovského tunelu postupně odtahují auta po odpolední nehodě z levého pruhu. Průjezd tunely ale tak stále musí být regulován, takže stále čekejte poměrně výrazné kolony. Třeba v Radlické se stojí z Jidonic, v Plzeňské kolona od Klamovky, v Patočkově na Břevnově, tam se stojí od Kláštera, a kolony jsou i v Povltavské nebo v Holešovičkách od Bulovky vždy směr k tuneli. Kolony čekejte také na jižní a Štěrboholské spojice obou směrně před Průmyslovou, 10 minut naberete od Běchovic a také od Lanového mostu, 15 minut se stojí v koloně i ve Vilzenově, to je na magistrále od Florence k muzeu. Na Pražském okruhu je pak velká kolona z letiště k dálnici D1, 40 minut se jede krokem od plzeňské dálnice D5 ke sjezdu na Ořech. A stále poměrně velké zdržení je za výjezdem z Prahy do Brna po dálnici D1 v omezení na mostě Šmejkalka. Na 23. kilometru tam se projíždí zúženými pruhy dlouhodobě a kolona kvůli tomu je od Pražského okruhu z 13. kilometru asi na 35 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Festival Open House Praha vás zve od 18. do 24. května k objevování skrytých klenotů Prahy. Letos se zaměřuje na proměny města, památky v pohybu a péči o jejich budoucnost. Prozkoumejte palác poštovního šekového úřadu, ikonický stroj Import, barokní jízdárnu Savarin nebo naši karlínskou rozhlasovou budovu. O víkendu 23. a 24. května se zdarma otevře více než 100 nepřístupných budov. Více na www.openhousepraha.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
4: Zóna 90. Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let.
5: Zóna 90.
4: Hodina hitů, která baví vás i nás.
5: To nej-

0: Máme 22. května a na Rádiu Praha je čas na Perný den Petra Jungmana.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
3: can. Pátek 22. května. Svátek mají soutěživí, horliví a pracovití chlapíci jménem Emil. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Bratři Wrightové sice poprvé vzlétli 17. prosince 1903, ale po pár letech došli k tomu, že by vůbec nebylo špatné svůj létající stroj patentovat. A to učinili přesně před 120 lety v roce 1906. Patent číslo 821-393 nese jméno Flying Machine, tedy létající stroj. Sjednocením svazu, družiny a jednoty československých legionářů byla přesně před 105 lety v roce 1921 založena Československá obec legionářská. První derby na dostihovém závodišti ve Velké Chuchli se konalo v roce 1921. Neslo název Cena československého hokejklubu. Německý státní ministr pro Čechy a Moravu Karl Hermann Frank byl v pankrácké věznici popraven přesně před 80 lety. Muž odpovědný za tisíce životů našich lidí si den předtím vyslechl rozsudek smrti. Ihned zažádal o milost ministra spravedlnosti Jaroslava Stránského. Ten mu však poslal místo odpovědi do celé Bibli. 22. května 1946 ve 13 hodin a 37 minut kat navlékl K.H. Frankovi před 5000 diváky o prátku.
4: Good morning, Mr. Phelps.
3: Tom Cruise jako Ethan Hunt se pustil do první nemožné mise s nulovou šancí před 30 lety.
4: Ethan Hunt will be your point man as usual.
3: V roce 1996 měl premiéru první film z řady Mission Impossible.
4: Good luck, Jim.
3: Ve filmu si zahráli velké role i naši herci Marek Vašut a Karel Dobrý. Ostatně Praha se stala kulisami nejenom jedničky. Kulatou osmdesátku má dneska skladatel, jazzový hudebník a podnikatel Martin Kratochvíl. A já přeju krásný pátek a skvělý víkend.
1: Radio Praha 107,1 FM.

0: Už za chvilku na Rádiu Praha pravidelný páteční podvečerní pořad K věci. Štěpánka Ruchková a její host, tak se ještě podíváme předtím na dopravu. A informace má Lukáš Miller. Tak Lukáši, slyšíme se. Tak v Praze jsou komplikace v Dobřížské ulici směrem od tunelu Blanka k Barandovskému mostu. Před vjezdem do Zlíchovského tunelu postupně odtahují auta po nehodě z levého pruhu a průjezd tunely tak stále regulují. Klony jsou třeba v Radlické z Jenonic, také v Plzeňské od Klamovky, v Patočkově, na Břevnově nebo v Poltavské i v Holešovičkách od Bulovky. 15 minut postojíte v koloně ve Vilznově ulici na magistrále od Florence k muzeu. Na Pražském okruhu je velká kolona z letiště na D1, je to asi na 40 minut, stojí se v koloně od plzeňské dálnice D5 k Ořechu. A D1, pokud vyjíždíte z Prahy na Brno, tady se postojíte v omezení na mostě Šmejkalka, to je 23. kilometr, se jezdí zúženými pruhy, takže kolona je od Pražského okruhu od 13. kilometru a celé to je zhruba na 35 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. K věci. Štěpánky Duchové.
2: Dobrý den, vítejte u pořadu K věci. Naším dnešním hostem je předsedkyně výboru pro životní prostředí, veřejný prostor a pohřebnictví zastupitelstva hlavního města Prahy, Lucie Kubesa z ODS. Dobrý den.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: K věci.
2: Vy dlouhodobě kritizujete skutečnost, že Praha zaostává za zbytkem republiky v třídění odpadu. Proč nestačí třídící linka na odpad v Chrášťanech u Prahy, kterou provozují pražské služby?
3: Bohužel opravdu zaostáváme za celou republikou. Třídící linka, kterou provozují pražské služby v Chrášťanech, jak jste říkala, už bohužel kapacitě nedostačuje. Samozřejmě pražské služby toto nezanedbaly, pořídili novou linku, ale bohužel tato linka není v provozu, protože dodavatel nedodržel podmínky, nedodal to, co si pražské služby objednaly. A linka v podstatě stojí a nedělá to, co by dělat chtěla, čili netřídí odpad.
2: Jaké konkrétní kroky prosazujete pro modernizaci, ne tedy opravu, ale modernizaci té linky, aby dokázala efektivně zpracovávat ty kombinované odpady?
3: My když jsme měli minulý měsíc jednání našeho výboru, byl přítomen zástupce pražských služeb, jeden z managementu, pan ředitel Pike, který nás podrobně seznámil s tím, kde je vlastně problém. Kromě toho, že ta linka v tuto chvíli už je zastaralá, nesplňuje ty požadavky, které by v tuto chvíli měla splňovat, tak je potřeba ji nějakým způsobem modernizovat. Samozřejmě pražské služby velice dobře vědí, jakým způsobem se mají modernizovat, ale bohužel naráží na problém, který bych definovala jako nepodpora nebo nespolupráce ze strany gesční náměstkyně pro životní prostředí. V podstatě za tu dobu, kdy ta linka stojí, bohužel nemůže pracovat, nemůže zpracovávat ty odpady, tak se vyčerpává paní náměstkyně bojem s managementem, místo aby je podpořila jako zřizovatel a pomohla jim tu situaci vyřešit.
2: My tady bohužel paní Komrskovou nemáme, tak jí nemůžeme teď dát prostor, aby reagovala. Pokud by tedy měla Praha novou velkokapacitní třídičku, kde by mohla stát?
3: Těch lokalit, kde by ta třídička mohla být, máme vytipováno několik. A já bych asi nerada prozrazovala konkrétní místa, protože bych nerada způsobila dopředu nějaký odpor proti něčemu, co ještě nemáme ani pořízené. Takže místa jsou v souladu s územním plánem, v souladu s metropolitním plánem, protože to je teďka velice moderní říkat, takže já to také řeknu, protože to tak opravdu je a já věřím, že se nám ji podaří pořídit a určitě to bude v lokalitě, která nebude vadit občanům, protože chápu, že samozřejmě mít třídičku za domem není nic příjemného, ačkoliv ta třídička nespůsobuje nic špatného, nějaké vibrace nebo hluk, zápach podobně, ale samozřejmě je to věc, která je ještě k jednání, ale lokality vytipované máme.
2: Já vás budu citovat. Ztratili jsme roky zcela zbytečnými debatami o povinném zálohování nápojových obalů a plechovek. Jakou alternativu tedy nabízíte, aby se zvýšila recyklace cenných surovin?
3: Já v první chvíli musím poděkovat všem občanům České republiky, kteří opravdu třídí jak diví. tak bych to asi nazvala. Je ale zase také potřeba říct, že co se týče například recyklace plechovek, tam trošku pokulháváme, úplně nejsme na špici, jako jsme vstříděním plastu. Nicméně jednou z těch zásadních věcí, která by pomohla v Praze, a já se budu bavit hlavně o Praze, protože jsme zastupitelstvo hlavního města Prahy, umožnění multikomoditního sběru všem občanům. To znamená, že do těch žlutých nádob, do kterých normálně házíme plasty, je potřeba začít také házet plechovky. Ale protože nemáme tu třídičku, tak bohužel tohle to nejsme schopni v tuto chvíli provozovat. Není to tak možné. Je to jenom v omezeném množství v těch soukromých hnízdech, která jsou například v nových bytových domech, kde jsou ty barevné popelnice schované a ty občané vědí, co mají dělat. Ale bohužel je to velice omezené množství lidí.
4: A když tedy srovnáme třeba Prahu a Ostravu, tak čím je to Ostravě jiné?
3: V Ostravě je to jiné v tom, že Ostrava má opravdu Mercedes mezi třídičkami. Já jsem se byla v Ostravě podívat, děkuju za pozvání, které jsem obdržela, aby jsem se podívala, jak to funguje v reálu. A tam skutečně přijede svozové vozidlo a vysype na ten pás pohyblivý to, co všechno nazbíralo, vysypalo z těch nádob, z těch kontejnerů. A ta třídička v podstatě je schopná rozstřídit to, co tam je, úplně dokonalým způsobem na plasty, které umí třídit i na, podle barev, rozstřídí plechovky, rozstřídí vlastně obecně veškerý plech na lehčí, těžší a dohlíží na to v podstatě poměrně malé množství zaměstnanců, asi 20, jestli se nepletu, a skutečně na konci vypadne takový jako drobný balíček věcí, které se opravdu vytřídit nedají. Takže můžeme Ostravě v tomto směru jenom závidět. A podobně je na tom upřímně řečeno i Brno. Takže hlavní město Praha tady teda ostudně zaspalo. A myslím si, že to není vina samozřejmě jenom jednoho člověka, je to vina asi napříč celého zastupitelstva, že jsme nebyli velice důslední a nepomohli jsme, nepodpořili jsme naší společnost, kterou vlastníme 100%, čili Pražské služby.
4: Co byste udělala jinak, kdyby měl váš výbor pro životní prostředí, veřejný prostor a pohřebnictví pravomoc nad svozem odpadu?
3: Určitě bych velice podpořila Pražské služby v tom, abychom konečně spustili tu třídičku a abychom umožnili Pražanům třídit ještě víc právě v tom multikomoditním sběru. Čili aby mohli do těch žlutých nádob házet i plechovky a ta třídička už by se o to postarala. Kvěci.
4: Naším hostem je předsedkyně výboru pro životní prostředí zastupitelstva hlavního města Prahy Lucie Kubesa z ODS. Praha si dala za cíl snížit emise CO2 o 45% do roku 2030. Co se úspěšně dotáhlo a kde to vázne naopak?
3: Cíl je zcela jistě ambiciozní, ale obávám se, že mu chybí taková ta základní důležitá věc. Měl by být také splnitelný. Já se obávám, že už v dnešní době nejsme schopni naplnit ty cíle, které jsme si stanovili. A upřímně řečeno, máme velké nedostatky, co se týče dopravy. Ta opravdu tady působí nejvyšší emise. Ale na druhou stranu nechceme určitě jako ODS omezovat vlastníky aut, řidiče, protože samozřejmě velice dobře chápeme, že oni se potřebují přemístěvat, jsou to řemeslníci a další, takže tam je ta problematika složitá, ten cíl by se měl podle mého názoru přenastavit a hlavně by se měl celý ten klimatický plán aktualizovat, aby se přizpůsobil nejenom ekonomicky, ale také efektivně a hospodárně. To je pro mě velice důležité. Samozřejmě je fajn, že sázíme dřeviny, sázíme stromy, vykupujeme pozemky, rozšiřujeme parky. To se nám určitě daří.
4: Jaké konkrétní úsporné alternativy pro snížení emisí navrhujete vy osobně?
3: Složitá otázka, na kterou asi neumím odpovědět doslova do písmene. Já si myslím, že hodně by bylo zajímavé, kdyby hodně lidí přesedlo do MHD, protože pražská MHD je jedna z nejlepších na světě. Já osobně se po Praze autem nepohybuju, využívám MHD nebo chodím pěšky. Chápu, že pro někoho je to nekomfortní, nepříjemné, ale myslím si, že racionalizace spojů a jejich využívání, které máme, tak určitě povede ke snížení emisí. Určitě jsem o tom přesvědčena.
4: Jak ale může Praha naplnit tedy ten klimatický plán, i když vy jste naznačila, že ho asi nenaplní, když se zastavují zelené oázy v komerčních zónách na hranicích Prahy, například uvedu Čestlice?
3: Je to určitě problém, protože zeleně v Praze, i přesto, že ji stále vysazujeme, ubývá. A kromě toho, že zeleň tedy zadržuje prach, který potom všichni dýcháme, jeho menší množství potom samozřejmě přitahuje přirozeně i vodu. Jsou to zelené plíce, těch oáz máme v Praze poměrně hodně. Myslím si, že tady bychom měli postupovat s velkou opatrností a ty zelené plochy, které jsou takto veliké, by se určitě zastavovat neměly. Ale to je samozřejmě záležitost územního plánu, respektive budoucího metropolitního plánu, který přesně vymezil místa, která jsou určená pro oddech, zeleň, tak aby se nám opravdu v Praze dobře žilo a dobře dýchalo.
2: Ještě jedno téma. Vy kritizujete novelu, která ukládá obcím povinnost kastrovat toulavé kočky na vlastní náklady bez finanční podpory státu. Jaký má Praha konkrétní plán na pokrytí těch nákladů na povinné kastrace toulavých koček?
3: Ona celá ta novela je taková velice nešťastně řešená. Já jsem trošku zaujatá, protože sama mám kočičku, ale protože bydlím v bytě, tak kočka není toulavá, toulá se maximálně po tom bytě. Ale když vidíte venku kočku, tak jak můžete vědět, jestli je toulavá, nebo jenom jestli někomu utekla. Jo, já si myslím, že nějakým způsobem by samozřejmě se měla vést evidence, jako se vede u pejsků, jsou čipovaní, jsou pravidelně chodí k veterináři, mají nějaká povinná očkování. U těch koček je to složitější, samozřejmě, ale já mám spíš problém s tím, jak je v té novele naznačováno, jakým způsobem budou, řekněme, označeny ty kočky, které už kastrovány jsou. A to si myslím, pokud jste ten návrh četla, já jsem ho teda viděla, respektive slyšela jsem i další názory ostatních lidí, myslím si, že není úplně dobrý nápad to, jak v návrhu se uvádí, jak by měly být označeny kočky, které už teda čipované a kastrovány byly.
2: No a řekněte jak? No, ani se vám to vidím nechce vyslovit.
3: Nechce se mi to ani vyslovit právě z toho důvodu, že prostě sama kočku mám.
2: Tak ale vyslovte, aby naši diváci, posluchači i diváci věděli.
3: Týká se to, řekněme, zakrácení uší a já bych to opravdu dál nechtěla rozvádět, protože se mi z toho dělá opravdu jako fyzicky špatně. Je to pro mě je to týrání zvířat tohleto.
2: Já vám rozumím a proto se vrátím k těm nákladům. Má tedy Praha nějaké konkrétní plány na pokrytí těch zvýšených nákladů, protože pokud tedy se to zrealizuje, tak z čeho to Praha zaplatí?
3: Je to jedna z obvyklých bolestí. Zákonodárce určí nějakou povinnost, přenese ji na obec, ať už je to Praha nebo jakákoliv jiná obec, ale už k ní zapomene poslat finanční prostředky. Takže v tuto chvíli samozřejmě bychom si museli nějak poradit. Je to spíš tady otázka pro radního pro finance, který to asi nebude slyšet v tuto chvíli úplně rád, že je to otázka na něj, ale samozřejmě se s tím vyrovnáme, jako jsme se vyrovnali se všemi povinnostmi, které na nás stát neustále přesouvá.
2: Já vám děkuji za to, že jste přišla do pořadu K věci. Naschledanou.
3: Naschledanou, ještě jednou děkuji za pozvání.
2: Naším dnešním hostem byla předsedkyně výboru pro životní prostředí, veřejný prostor a pohřebnictví zastupitelstva hlavního města Prahy, Lucie Kubesa z ODS. Těším se za týden opět naslyšenou.
1: K věci. Přijďte v sobotu 23. května do areálu Nekonečná Vypich a přilehlou pláň oslavit Den dětí s Domy dětí a mládeže z celé Prahy. Užijete si tvořivé dílny, sportovní a freestyleové zóny, ukázky techniky IZS a armády, koncerty Bereniky Kohoutové a kapely Poetika, dětskou show, kouzelnické vystoupení nebo letní kino. Zapište si do diáře Den dětí s Domy dětí a mládeže v sobota 23. května Nekonečná Vypich. Více na www.dendetipraha.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
5: Baví vás rok?
6: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
7: Rok je náš.
8: Rok je náš.
5: Každý pátek večer s Iljou Kučerou mladší.
7: Rok je náš.
6: Jedině na Rádiu Praha.

0: Tak to byly němečtí klok-klok na rádiu Praha. Je tady 19. hodina a také další dnešní zpravodajská relace, kterou připravila Denisa Žižková. Hezký večer.
1: Dobrý večer. Festival Open House Praha zpřístupní o víkendu víc než stovku běžně nepřístupných budov. Na Hradčanech v Praze budou zítra středověké slavnosti. U Příbramy zasahují hasiči kvůli požáru vlaku. Nikdo se nezranil. Zítra bude jasno nebo polojasno, teploty až 28 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Víc než stovka běžně nepřístupných budov se o tomto víkendu otevře zdarma veřejnosti. 12. ročník festivalu Open House Praha zve na komentované prohlídky, které navazují na doprovodný program. Přístupné budou historické budovy a další instituce, třeba loděnice v Pražském Podolí nebo vodárenská věž na Letné.
3: Jedním z hlavních témat letošního ročníku jsou proměny města. Program nabídne taky řadu novinek.
4: Například letos otevíráme poprvé stodůlky a dvě zajímavé budovy, které mají velmi silný historický příběh, Hajčí dvůr a Soukupovský statek.
3: Popisuje za festival Michaela Pánková.
4: Taky určitě palác poštovního šikového úřadu na Václavském náměstí, který vlastně postavil architekt slavící letos výročí, František Rojt. Je tam nádherná hala, jsou tam nádherné zachované části interiéru.
3: Součástí festivalu budou i prohlídky rozhlasových studií budovy Národního domu v Praze Karlíně. Sabina Vosecká, Český rozhlas.
1: A středověké slavnosti plné dobových turnajů se zítra uskuteční na pražských Hradčanech. Centrem dění bude park Maxe van der Stula. Program začne podle pořadatele Daniela Bubna v 9:30 ráno a potrvá do 7 hodiny večer.
5: Vraťte se o staletí zpět a zažijte atmosféru rytířských turnajů, udatných soubojů a dobové hudby. Těšit se můžete na rytířská klání, šermířská vystoupení skupiny Algor, dobové tanečnice, soutěže pro děti, projížďky na koních, tržiště z řemesly i mnohé další rodinné atrakce.
1: Hasiči zasahují u Příbramy kvůli požáru vlakové soupravy Regionova. Z vlaku se evakuovalo 30 cestujících, nikdo z nich není zraněný, informovalo to mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Souprava už nehoří, hasiči se ale na místě zůstávají kvůli dohašování. Provoz na trati v úseku Příbram Březnice je zatím uzavřený, může se to dotknout některých regionálních spojů a osobních vlaků. Omezení na trati podle zprávy železnic potrvá až do večera. Hokejisté Kanady porazili na mistrovství světa Slovinsko 3-1 a upevnili si první místo ve skupině. Němci zvítězili nad Maďarskem 6-2. Ve večerních zápasech nastoupí Finsko proti Velké Británii a Švédové proti Itálii. Zítra bude jasno nebo polojasno a teploty 26 až 28 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jsou tady ještě dopravní informace a Lukáš Miller.
6: Hezký večer, tak v Praze zůstávají komplikace v Dobřížské ulici směrem k Barandovskému mostu před vjezdem do Zdíchovského tunelu. Stále odklízí auta po odpolední hromadné nehodě a kolony jsou jak v tunelu od Anděla, tak také před vjezdy do tunelu kvůli regulaci, tedy v Radlické od Motorletu na 15 minut, 10 minut naberete i v Povltavské v Troji od Bulovky do Blanky. Zdržení je pak na Štěrboholské spojice směr Lanový most a toho sjezdu na Štěrboholy k Průmyslové, je to na 5 minut, 10 minut se stojí v koloně i v Bělohorské z centra před křižovatkou Vypy. Na Pražském okruhu jsou velké kolony, z letiště směrem na D1 je silný provoz před víkendem a asi půl hodiny se tak stojí v koloně od plzeňské dálnice D5 k Ořechu na 19. kilometr. A na D1 stále poměrně velké zdržení na výjezdu z Prahy do Brna, pomalu se jede od sjezdu na Velké Popovice z 15. kilometru až do omezení na mostě Šmejkalka na 23. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: A to už je hudební jmény po 19. hodině. Bude tady Sombr. Skupina Miraj. A třeba Gracie Abrams. No a básník s harmonikou a nositel Nobelovy ceny za literaturu Bob Dylan oslaví v neděli 85 let. My ho připomeneme v našem vysílání už za chvíli, počkejte si na to. Já jsem Petr Zajíček, hezký večer.

0: zpíval o měnícím se světě, ale sám se nikdy nezastavil. Bob Dylan slaví v neděli 85. narozeniny a stále vyráží na turné, mění aranže svých nejslavnějších písní a zůstává jednou z největších osobností moderní hudby.
1: Když na začátku 60. let přicházel do newyorských klubů mladý muzikant jménem Robert Allen Zimmerman, jen málo kdo tušil, že si brzy začne říkat Bob Dylan a zásadně promění populární hudbu. Syn židovských rodičů z kořeny v dnešní Litvě a na Ukrajině tehdy vystupoval jen s kytarou a foukací harmonikou. Během pár let ale ukázal, že texty písní můžou fungovat jako poezie.
2: Dylan je notoricky obtížný autor, se surrealistickým viděním světa hází ve svých textech různé volné asociace, obrazy, má nesmírně bohatý jazyk, který odkazuje k letčemu, takže i obsahově ho překládat je nesmírně těžké.
1: Říká odpovědný redaktor souborného vydání Dylanových textů, které vyšly před 8 lety, Petr Onufer.
2: Troufám si říct, že Dylana znám poměrně naspaměť, respektive Dylanovy originály, tak stejně mě i při tisícím čtení lecos překvapovalo. Stejně mě nad tím napadaly nové a nové věci, což je myslím vždycky známkou skvělého textu.
1: Jenže Dylan nikdy nebyl jen folkařem protestních písní. Neustále měnil styl, fanoušky provokoval a odmítal být tím, koho z něj chtěli mít ostatní. A dodnes své staré písně na koncertech přearanžovává tak radikálně, že je publikum někdy pozná až po několika minutách. Vedle koncertování se v posledních letech znovu připomněl i filmově. Velkou pozornost vzbudil před 2 lety životopisný snímek Bob Dylan úplně neznámý, kde ho hraje i zpívá Timothée Chalamet. Snímek získal 8 nominací na Oscara, ale neproměnil ani jednu.
3: You're kind of an asshole, Bob.
1: Další velký mezník přišel před 10 lety, kdy získal Nobelovu cenu za literaturu. Dylan tehdy dostal své pověsti komplikované osobnosti a cenu si převzal s několika měsíčním zpožděním při soukromém setkání. Do Česka se Bob Dylan vrací pravidelně už více než 30 let. Poprvé vystoupil v roce 1994 v pražské sportovní hale na výstavišti. Od té doby se u nás objevil nejméně 13krát. Od koncertů v tehdejším Paláci kultury přes O2 arénu až po komornější večery v Lucerně. Naposledy přijel předloni v říjnu, kdy v pražském O2 univerzu odehrál 3 koncerty za sebou a zároveň tím zahájil evropskou část svého turné. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
4: Praha žije kulturou.
5: Každou neděli v 9 večer na rádiu Praha.

To byla skvělá kapela Faith No More, která za svoji kariéru hodně často byla i v České republice, hodně měla v oblibě české fanoušky, třeba na festivalu Rock for People. Faith No More letos oznámili definitivní konec. Škoda. My vás ale zveme sem k nám do Karlína, do Hybešovy 10, zítra a pozítří, tedy sobota 23., neděle 24. května v rámci akce Open House, festivalu Open House Praha. Otevíráme tedy i naši budovu v pražském Karlíně, budovu Českého rozhlasu. Odtud vysíláme my, tedy Rádio Praha, a vedle mají studio kolegové Český rozhlas Střední Čechy, takže do obou studií zítra i pozítří bude volný vstup. Navíc se můžete podívat v budově do legendárního studia A, no a činoherního studia B. Případně zajít i na naší zahradu, která bude zpřístupněná, je krásně revitalizovaná a v rámci celých kajzlových sadů teďka to vytváří jednu takovou nádhernou zelenou plochu. Takže se přijďte zítra nebo pozítří přesvědčit sem k nám v rámci Open House Praha. Bude otevřená i naše budova Českého rozhlasu v pražském Karlíně.

0: Tak to byly skočtí Texas, teď už pražské tipy, které připravuje pravidelně Jirka Štefl.
1: O víkendu se můžete podívat do běžně nepřístupných budov, a to díky festivalu Open House. Ten vám letos otevře třeba kancelářský komplex Sport 7, zákulisí divadla Image, palác Dunaj nebo rezidenční projekt Fragment. Vydat se můžete i k nám do Českého rozhlasu. Podíváte se do historické budovy v Karlíně, odkud vysílá právě Rádio Praha. Těšíme se na vás v sobotu i v neděli. Na Pražském hradě zase bude dětský den. Po celý den vás budou provázet desítky dětských a neziskových organizací pestrým programem. Budou tam soutěže, kvízy i vzdělávací aktivity. V malebném prostředí Horního Jeleního příkopu se můžete setkat tváří v tvář s vojáky hradní stráže, vyzkoušet si pravé zálesácké aktivity a prohloubit své tábornické znalosti. A program pro celou rodinu společně se záchranáři si pro vás na sobotu připravili ve Žlutých lázních. Dáte si tam něco dobrého k jídlu a těšit se můžete i na živou muziku. A tipů z Prahy pro vás máme mnohem víc, najdete je na našem webu praha.rozhlas.cz. Jirka Štefl, Rádio Praha.
2: Zajímá vás, jak se dělá rádio? Jak náročná je práce moderátora? Proč je na vysílacím pultu tolik tlačítek? Nebo co v rozhlasovém slovníku znamená palma a čuchák? Vše a mnohem víc se dozvíte o víkendu 23. a 24. května na dnech otevřených dveří Rádia Praha v rámci festivalu Open House Praha. Těšit se můžete na prohlídku budovy nahrávacího a vysílacího studia a na závěr si můžete odpočinout na naší zahradě s altánem. Zapište si do diáře. Víkend 23. a 24. května od 10 do 18 hodin, Hybešova 10, Praha 8.
3: Někdejší solista, baletní mistr a choreograf Jiří Bubeníček žije od svého dětství tancem. Už je zanedlouho uvede v Praze první ročník mezinárodního baletního festivalu Prague on Point. Proč je pro něj taneční umění důležité a proč si myslí, že se dnes vytrácí kumšt? I o tom bude mluvit v pořadu Až na dřeň. V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha.
4: Kudy půjdeš, až ti zasnou světla?

0: Tak to byl na rádiu Praha Moby, který bude jednou z hlavních hvězd letošního Colors of Ostrava. Český rozhlas je jedním z hlavních mediálních partnerů. Teď už zprávy na 20. hodinu. Ve studiu je Denisa Žižková. Hezký večer.
1: Dobrý večer. Předškolák z Ostravska zemřel po onemocnění záškrtem. Nová výstava Umělecko-průmyslového muzea v Praze mapuje fenomén chataření. Čeští hokejisté se na světovém šampionátu chystají na Slováky. A zítra bude jasno nebo polojasno a teploty až 28 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Petřínská rozhledna v Praze se v pondělí večer rozsvítí modře na podporu Mezinárodního dne pohřešovaných dětí. Modré nasvícení jako symbol naděje a solidarity začne ve 21 hodin 15 minut a potrvá po celou noc. Cílem mezinárodní kampaně je posílit prevenci násilí na dětech a zvýšit povědomí o problematice pohřešovaných a sexuálně zneužívaných dětí. Po nákaze záškrtem zemřel předškolák z Ostravska, potvrdili to krajští hygienici. Výskyt této infekční nemoci je v Česku vzácný díky povinné vakcinaci. Dítě ale očkované nebylo. Od konce dubna se léčilo v pražském Motole.
3: Hygienici záškrt potvrdili u 3 z 5 sourozenců. Očkovaný byl jen jeden, říká mluvčí moravskoslezských hygieniků Aleš Kotrla.
4: Celá rodina byla hospitalizována a přilečena antibiotiky. Ve školním kolektivu byla nařízena protiepidemická opatření.
3: Šíření nákazy tak podle Kotrly nehrozí. Rodiče by ale u dětí měli překontrolovat očkování. Pokračuje hlavní hygienička Barbora Macková.
5: Zmírňuje ty příznaky, zůstane to u toho nachlazení a ta proočkovanost měla být relativně vysoká, kolem 96%.
3: Záškrt se do Česka vrátil v roce 2022 po necelých 30 letech. Očkování je v dětství povinné, nechrání ale celoživotně. Státní zdravotní ústav proto doporučuje přeočkování. Vakcínu pro dospělé české pojišťovny nehradí. Josef Číš, Český rozhlas.
1: Umělecko-průmyslové muzeum v Praze otevírá novou výstavu. Ukazuje, jak se v průběhu 20. století proměnila architektura chat a rekreačních letních domků. Součástí expozice je i originální nábytek a vybavení.
6: Návštěvník se ocitne v krajině. Vytvořili jsme vlastně takové dřevěné panely, které připomínají siluety kopců.
7: Říká kurátor výstavy Adam Štěch. My tady na té výstavě ale nevidíme jenom fotky chat z Česka, ale i ze zahraničí.
6: U nás to chataření se stalo takovým tím opravdu společenským fenoménem, ale třeba já bych zmínil alpské regiony a ty zase vycházejí, řekněme, z té tradice v podstatě přežití v přírodě. A ty chaty jsou většinou koncipovány jako horské útulny.
7: Nová výstava v Umělecko-průmyslovém muzeu v Praze bude otevřená do 13. září. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
1: Po volném dni se čeští hokejisté vrátili na mistrovství světa ve Švýcarsku k tréninku a připravují se na zítřejší souboj se Slovenskem. To má zatím v tabulce skupiny o bod víc než třetí Česko. Hrát se bude v sobotu od 16 hodin 20 minut v přímém přenosu Českého rozhlasu. Souboj se Slováky je podle útočníka Dominika Kubalíka ideální před závěrem skupiny.
8: Já už se s nima dlouho nehrál, popravdě. Já si moc nepamatuju, když se s nima hrál naposled a těším se samozřejmě, že takový ten bratrský souboj a ty zápasy jsou taky vypětější. Prostě teď ty Slováci pro nás. Myslím, že skvělý soupeř, ta atmosféra a ten prostě pojem musíme podat fantastický výkon, aby jsme porazili, takže bylo by dobré to nastartovat. Teď ty zápasy půjdou rychle za sebou a není moc čas tady hledět, čím přemýšlet.
1: V české skupině hrané ve Friburgu porazili Kanaďané Slovinsko 3-1 a v Curychu zvítězili Němci nad Maďarskem 6-2. Ve 20 hodin 20 minut nastoupí Švédové proti Itálii a ve stejný čas začne i souboj Finsko-Velká Británie. Počasí bude jasné nebo polojasné a teploty 26 až 28 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Na dálnici D1 z Prahy na Brno vyšetřují nehodu za sjezdem na Velké Popovice, kilometr 15,5 střed nákladního auta a zřejmě autobusu. Prostřední jízdní pruh je uzavřený, jede se tedy pravým a levým pruhem a čekejte tady zdržení. A ještě hradecká dálnice hlásí problémy směrem do Prahy, je uzavřená úplně za nájezdem od Kolína a Poděbrad na kilometru 38,5 je nehoda se zraněním, na místě i přistával vrtulník, takže poslední volný exit je sjezd vjezd na Jičín 42. kilometr, objížděte tedy možné přes Poděbrady, tak s tím počítejte. Připomínám ještě jednou, hradecká dálnice D11 směrem do Prahy 38,5. kilometr, vážnější nebo vážná dopravní nehoda. Šťastnou cestu.
9: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: A to je hudební menu po 20. hodině. Nico Santos, Dean Lewis, a třeba David Guetta, tedy Swims a Tones and I. A já jsem Petr Zajíček a přeji vám příjemný páteční večer.

0: Nanoplasty narušují ochranu vrstvu plic, zjistili vědci z Akademie věd. To, že ultrajemné částečky umělé hmoty škodí zdraví, už nějakou dobu víme. Teď se ale podařilo pomocí speciálního mikroskopu odhalit, jak přesně pronikají do plicních sklípků.
1: Nádobka je tady.
2: To je taková plastová kostka, je tam takový důlek.
1: Do toho dáme vodu a na povrch té vody ten surfaktant.
3: Katarína Vazdarová v Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Hejrovského ukazuje pokusný model plicního.

0: sklípku. Surfaktant je jakýsi hraniční přechod mezi vzduchem v plicích a plicní tkání, popisuje vedoucí výzkumného týmu Lukáš Cviklik.
1: Cestou vzduchu do našeho těla ten vzduch proniká surfaktantem a naopak ty látky, které chceme vyloučovat, pronikají zpátky a pak je vydýcháme.
0: Společně se vzduchem ale vdechujeme i nečistoty, včetně těch nanorozměrových.
1: Hodně těch nanoplastů vzniká v našich podmínkách domácích, v uzavřených místnostech a ani si to neuvědomujeme. Jejich zdrojem jsou třeba koberce, nádoby, domácí vybavení.
0: Vědce zajímalo, jak si plicní strážce hranic, surfaktant, poradí s částicemi umělé hmoty asi tisíckrát tenčími než vlas.
1: Z Jagiellonské univerzity v Krakově jsou schopni vytvořit nějakým mlýnkem nanočastice o různých velikostích.
2: My jsme měli roztok nanočastic v chloroformu.
0: Velice tenká injekční stříkačka.
2: Několik kapek dáváme do povrchu surfaktantu.
0: Experimenty ukázaly, že plastové nanočástice se můžou zabudovat do tukových neboli lipidových útvarů v surfaktantu. A proto mohou projít přes hraniční kontrolu plic až do vnitrozemí organismu.
1: Když dýcháme, ty lipidy se dostávají tam a zpátky. A když tady je zabudovaná nějaká částice, která má ráda lipidy, je schopna se taky dostat dále.
0: Nanočástice plastů ovšem nejsou jen tak vidět v mikroskopu. Vědci je pozorují nepřímo. Když proniknou do surfaktantu, změní se povrchové napětí a vzorek potom jinak láme světlo. Ukazuje Agněška Olzinská.
3: Laser tady máme.
4: Z jedné strany nasvěcuje ten vzorek.
3: Zprava nasvěcuje, to světlo se může absorbovat nebo se může odrazit.
0: Vědce by zajímalo, jak se lidský organismus může proti pronikání nanoplastů bránit. Ze vzduchu je totiž neodstraníme a z věcí kolem nás se obrušují další a další. Kromě plic se nám dostávají také do očí a právě to by chtěli odborníci z Hejrovského ústavu v budoucnu prozkoumat. Martin Srb, Český rozhlas.
5: Praha žije vědou.
6: Praha žije vědou.
5: Dejte si viny.
7: Každé pondělí jedině na Rádiu Praha.
6: Na Rádiu Praha.
5: Zpátky do 90. R.E.M. Automatic for the people.
6: R.E.M.
5: Nebo 55 minut hitů Michaela Jacksona z alba Dangerous. Dáme si v pondělí R.E.M. nebo Michaela Jacksona. Hlasujte jako obvykle na Facebooku Rádia Praha.

Tak to byly Britští Muse na rádiu Praha. Je 9:30, blíží se nám 21. hodina a při pátečním večeru, to znamená jediné, po zprávách v 9, tady bude pravidelný hudební speciál Rock je náš, tedy přesně 55 minut rockové muziky. Za mikrofonem bude kolega Ilja Kučera mladší a musím tedy říct, když se koukám do dnešního playlistu tohoto hudebního speciálu, že si na vás Ilja nachystal opravdu samé neskutečné perly. Ty formace, které tady zazní po 21. hodině, posuďte sami, jsou neskutečné. R.E.M. například, Deep Purple, absolutní legendy hardrockové muziky. Když už jsme u hardrocku, tak tady bude i zpěvák Led Zeppelin, tedy Robert Plant, už solově tedy v tomto případě. Na Joe Cockera zazpomínáme, Pink Floydy si dáme, Learning to Fly od nich, skvělá věc. Aerosmith nebudou chybět, Alice Cooper a za českou scénu například legendární Olympic s Petrem Jandou. Co víc si přát, prostě dneska to je opravdu vyšperkované, takže poslouchejte určitě, pokud máte rádi tuto muziku, po 9. večer po zprávách, Rock je náš.

0: Přesně před 80 lety utáhl kat v pankrácké věznici oprátku kolem krku Karla Hermana Franka. Nejmocnější nacista v protektorátu Čechy a Morava a vyšší velitel SS a policie byl mimořádným lidovým soudem odsouzen k trestu smrti za válečné zločiny, podíl na teroru proti českému obyvatelstvu a také za vyhlazení lidic a ležáků. Poprava byla veřejná a přihlíželo jí skoro 6 tisíc lidí. Podle úředního záznamu zemřel K.H. Frank 22. května roku 1946 ve 13 hodin a 35 minut.
1: Chce obžalovaný Frank k rozsudku něco říci?
2: K.H. Frank neřekl nic. Rozsudek vynesl Lidový soud ráno 21. května 1946. Ovšem čtení odůvodnění trvalo do druhého dne. Poprava následovala téměř okamžitě po ukončení soudu, přesně jak to ukládal zákon. Odsouzený mohl požádat o milost, ale žádost neměla odkladný účinek.
1: Prosím, aby rozhlas nebyl ještě vypínán. Odveďte Franka.
2: Ze soudní síně odvedli dva strážní K.H. Franka zpátky do cely v pankrácké věznici, kde napsal závěť, dopis rodině a se svým obhájcem čekal na popravu.
1: Obecenstvu oznamují, že poprava bude vykonána veřejně dnes o 13. hodině na dvoře pankrácké věznice.
2: Na veřejnou popravu vydával soud vstupenky, a to maximální možný počet s ohledem na kapacitu nádvoří pankrácké věznice, říká Vojtěch Kincl z Historického ústavu Akademie věd.
3: Z dnešního pohledu je to strašlivé, protože těch zájemců, více jich tam nevyšlo, bylo skoro 6 tisíc. Dokonce několik dní dopředu už volali potom, že by chtěli ten závěrečný rozsudek, aniž by byl ještě vůbec vyhlášen.
2: Popravu snímali kamery i mikrofony. Ze záběrů vznikly dva filmy. Na jednom je exekuce dobře vidět a slyšet a tento snímek putoval do Národního archivu. Druhý film byl záměrně rozostřený a promítal se jako filmový týdeník ve všech kinech, připomíná Vojtěch Kincl.
3: Toto vyvrcholení, zúčtování s válečnými zločinci mělo mít i ten očistný dopad a následující volby měly být takovým novým startem té osvobozené Československé republiky.
2: Tělo K.H. Franka bylo pohřbeno anonymně bez přítomnosti veřejnosti do hromadného hrobu na pražském Ďáblickém hřbitově. Lubomír Smatana, Český rozhlas.
4: Pražákům je hej na Rádio Praha. Pražákům je hej. Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta. Pražákům je hej. Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádio Praha.

0: Tak to byl Miles Smith na rádiu Praha. Teď už jsou tady zprávy na 21. hodinu, která se nám přiblížila. Ve studiu už je Denisa Žižková. Deny, příjemný páteční večer.
1: Hezký večer. Letecká společnost American Airlines obnovila linku mezi Filadelfií a Prahou. V pražském kulturním domě Ládví začala připomínka vojenské operace Anthropoid. U Příbrami zasahovali hasiči kvůli požáru vlaku. Provoz na místě je dál zastavený. Zítra bude v Praze jasno nebo polojasno, teploty až 28 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Praha má nově druhou přímou leteckou linku do Spojených států. Letecká společnost American Airlines po více než 6leté přestávce obnovila každodenní spoj s Filadelfií. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO zároveň oznámila, že vláda bude usilovat o přímá letecká spojení také s Šanghají a Dýlí.
3: U příletu prvního letadla z Filadelfie byl také americký velvyslanec v Praze Nicholas Merrick, který řekl, že není lepšího mostu mezi dvěma zeměmi než přímý letecký spoj. Linka z Filadelfie do Prahy poletí každý den až do začátku října. Zpáteční letenka v základní třídě stojí od 18 do 20 tisíc korun. Letos by linkou mělo proletět přes 57 tisíc cestujících, a to v obou směrech. Těm spoj výrazně ušetří čas i komplikace s přestupem. Ze Spojených států tu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
1: V pražském kulturním domě Ládví dnes začala připomínka vojenské operace Anthropoid, která vyvrcholila atentátem na zastupujícího říšského protektora v Čechách a na Moravě Reinharda Heydricha. Hlavní část akce pokračuje zítra od 13 hodin před kulturním domem Ládví. Bude nejen replika letounu Spitfire, ale i Mercedes, se kterým jel Reinhard Heydrich na svoji poslední cestu. U Příbrami dál nejezdí vlaky kvůli požáru soupravy Regionova. Ta už nehoří, hasiči ale na místě zůstávají. Omezení podle mluvčího zprávy železnic pro mimořádnosti Martina Kavky může trvat několik hodin. Některé regionální spoje nebo osobní vlaky v úseku Příbram Březnice tak můžou nabírat zpoždění. Pokračuje Kavka.
4: Toho zastavení provozu asi bude na delší dobu, tam opravdu záleží na tom, jak moc je ten vlak poškozen. Po dohašení se zjistí, jestli ten podvozek schopný nějakého pohybu, anebo se bude muset povolat třeba nehodový vlak. Tuhle chvíli nemám takovou informaci.
1: Z vlaku se evakuovalo 30 cestujících, nikdo z nich není zraněný. Záchranáři na místě ošetřili strojvůdce. Lehce se zranil, když se pokoušel uhasit podvozek. Policie obvinila z vraždy mladíka, který ve čtvrtek odpoledne u střední průmyslové školy chemické v Pardubicích napadl dívku těžkým zraněním, které jí způsobil. Dívka podlehla po převozu do nemocnice. Policie dnes o obvinění informovala na síti X. Oběť i podezřelí byli podle médií studenti průmyslovky. Vzhledem k tomu, že oba byli mladiství, tedy ještě jim nebylo 18 let, policie nebude k případu poskytovat další informace. Italský cyklista Alberto Bettiol vyhrál po samostatném úniku 13. etapu Giro d'Italia a po 5 letech se dočkal druhého etapového vavřínu na domácím závodu Grand Tours. Růžový dres lídra uhájil portugalský jezdec Afonso Eulálio, který přijel do cíle 189 km dlouhé trasy v hlavním pelotonu s odstupem víc než 13 minut. Zítra bude v Praze jasno nebo polojasno a teploty 26 až 28 stupňů.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Rádio Praha. Rádio Praha. Rok je náš.

0: Svou novinkou Hot Tubs otevřela tuzemská kapela Midnight Swimmers naše 150. setkání ve vysílání Rádia Praha v pořadu Rok je náš. Pročež vás jako obvykle vítá a dobrý poslech přeje Ilje Kučera mladší a slibuje 55 minut bytostně rokové muziky, domácí i zahraniční, archivní i aktuální. Tak tedy teď pro změnu do minulosti. Tady je Robert Plant a jeho píseň Road to Sun.
1: Rok je náš.

Robert Plant, někdejší frontman kapely Led Zeppelin. No a tady už je další velký rockový hlas. Lou Gramm, pro změnu někdejší frontman americké skupiny Foreigner. My si ho ovšem poslechneme v jeho solové nahrávce z jara roku 2026, a to v písni Long Gun.

se skladbou What the Frequency Kenneth, to byla vzpomínka na kapelu R.E.M. A teď je před námi jedna ze skutečných světových rockových jistot, britská kapela Deep Purple. Ta v posledních letech ohlásila několikrát svůj konec, svůj odchod ze scény, ale k velké radosti rockových fanoušků se tak nikdy nestalo. Konec konců 7. října se chystá kapela Deep Purple opět koncertovat v Praze, pražské O2 aréně. Tak tady jsou Deep Purple se svým současným

0: Pod názvem Sticky Ricky vyšlo nové studiové album brněnské bluesové nebo možná spíše blues rockové kapely Band of Hasek. Tak jako obvykle na něm kapela vycházela z dřevních kořenů mississippského blues a tak jako obvykle odjela svou novou desku nahrávat právě do studií v okolí Mississippi, a to jak s tamními techniky a znalci bluesové muziky, tak s řadou velmi zvučných hostů. No a my si z téhleté nové desky poslechneme skladbu Learning Your Ways.
1: Rádio Praha, rok

byla vzpomínka na Joe Cockera, zpěváka s nezaměnitelným a neopakovatelným hlasem. No a teď zásadním způsobem změníme styl a žánr a dopřejeme si trochu klasiky britského art roku, a to v podání skupiny Pink Floyd. Z jejího pozdějšího období tu bude skladba

mixtures bridge.

nadšené hudbě kapely Pink Floyd si teď pojďme dopřát pro změnu trochu přímočařejšího a zemitějšího roku. A to v podání skupiny Aerosmith. Připomeneme si její dávný velký hit Lovin' and Elevator. Píseň, která kromě jiného na přelomu 80. a 90. let měla lví podíl na návratu na špičku světové popularity po poněkud hubených

z písní Rock and Roll, to byl Alice Cooper, který se mimochodem v dohledné době chystá přijet zase sem k nám koncertovat do České republiky. Vystoupí 30. června v Plzni. A my tím pádem v České republice ještě chviličku zůstaneme, samozřejmě hudebně. A připomeneme si českou bigbeatovou legendu, kapelu Olympic a její dávný obrovský hit Okno mé lásky, ale živě.

0: Kapela Olivu Pěkná s písničkou Okno mé lásky doprovodila až k okamžiku, kdy je na čase se loučit. Proč za poslech upřímně děkuje Ilja Kučera mladší a těší se na shledanou opět za týden, kdy rok bude opět náš.
1: Rádio Praha, rok je náš.

0: je 22 hodin.
1: Celníci při akci Servác zabavili v Praze 500 kusů elektroniky za více než 3 miliony korun. Knihovna Václava Havla není v ohrožení, řekl člen její správní rady. Dál bez příznaků je v nemocnici Bulovka americký lékař, který byl v kontaktu s nakaženými ebolou. Zítra bude v Praze jasno nebo polojasno a teploty až 28 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Přes 500 kusů mobilních telefonů, hodinek a sluchátek zabavili celníci společně s úředníky finanční správy v Praze. Zboží v hodnotě přes 3 miliony korun patří firmě, která neplatila státu daň z přidané hodnoty. Výši dluhu ani jméno společnosti mluvčí finančního úřadu Patrik Madle neuvedl.
3: Rizikový subjekt v průběhu několika měsíců uskutečnil dovozy spotřební elektroniky značek Apple, Garmin a Google ze Spojených arabských emirátů a Hongkongu. V případě, že dlužník svůj daňový nedoplatek plně neuhradí, bude zabavené zboží prodáno v dražbě.
1: Fungování knihovny Václava Havla není podle člena její správní rady Davida Duška ohroženo. Řekl to v Českém rozhlase. Instituce je ve vážné personální i finanční krizi. Opouští většina zaměstnanců a důležitý sponzor Zdeněk Bakala. Zachování podpory zvažuje i miliardář Karel Komárek. Kritice čelí hlavně ředitel knihovny Tomáš Sedláček. Odchod sponzorů ale podle Duška problém není, protože knihovna má nové nabídky.
4: Samozřejmě hrozí odchod kohokoliv v rámci této mediálně velmi složité kauzy. Zároveň mám dobré zprávy a mně se ozývá relativně zajímavý počet lidí.
1: Dušek je jediným členem správní rady, který na post zatím nerezignoval. Podle Dagmar Havlové by výměna ředitele v roce 90. výročí narození Václava Havla nebyla šťastná. Americký lékař, který byl v kontaktu s nakaženým ebolou, je dál bez příznaků. Na sociální síti X to napsala fakultní nemocnice Bulovka. Muž je tam v izolaci po dobu inkubační doby, kdy se u něj můžou objevit první příznaky nemoci. Pro veřejnost ani běžný provoz nemocnice hospitalizace lékaře nepředstavuje riziko. Američan přiletěl do Česka ve středu, v Africe léčil nakažené ebolou. O jeho přijetí do Česka požádala americká ambasáda. České hokejisty čeká v sobotu na mistrovství světa 5. zápas. V utkání skupiny B nastoupí ve Friburgu proti dosud neporaženému Slovensku. Oba týmy na sebe na mistrovství světa narazí po 3 letech a ve hře budou důležité body. V případě výhry budou svěřenci kouče Radima Rulíka blízko postupu do čtvrtfinále. Utkání začne v 16 hodin 20 minut. Zítra bude v Praze jasno nebo polojasno a teploty 26 až 28 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu.

0: Když vstoupíte do chrámu svatého Mikuláše na Malé Straně, stačí jen zvednout hlavu. Nad vámi se totiž rozprostře největší barokní freska v Praze. Má neuvěřitelných 1500 metrů čtverečních. Víte, že tahle freska neměla jen zdobit, ale taky vyprávět příběh a učit? Barokní umělci pomocí iluzí a symbolů doslova otevřeli strop do nebe. A právě proto je tenhle chrám pro mnoho lidí jedním z nejpůsobivějších míst v Praze. Praha je nej. Dejte si viny.
1: Každé pondělí jedině na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
0: Zpátky do devadesátek. R.E.M. Automatic for the people. R.E.M. Nebo 55 minut hitů Michaela Jacksona z alba Dangerous. Dáme si v pondělí R.E.M. nebo Michaela Jacksona. Hlasujte jako obvykle na Facebooku Rádia Praha.

Nalaďte se od pondělí do pátku na talkshow o životě v hlavním městě. Pražákům je hej. O lidech, kultuře i obyčejných věcech, které dělají Prahu Prahou. Pražákům je hej a Vojta Přívětivý. Po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Rabování švédských vojsk během 30leté války v 17. století postihlo řadu českých a moravských měst a obcí. Obraz vojáků loupících cennosti, umělecká díla a knihy následně připomínaly ve svých pracích historikové, jazykovědci, hudebníci nebo malíři. K čemu ale švédským vojákům byly ukořistěné knihy psané v cizím jazyce a často pojednávající o katolických tématech? Co se s těmito knihami dělo po převozu do Švédska? A proč není přesné mluvit o uloupených knihách? Za jakých podmínek švédská armáda zabavovala cennosti a artefakty zcela v souladu s tehdejším právem? O tom budeme mluvit v následujících minutách s Lenkou Veselou z knihovny Akademie věd České republiky. Vítejte ve studiu.
1: Děkuji za pozvání, dobrý den.
0: A u poslechu vás vítá Daniela Vrbová.
2: Leonardo Plus.
0: Základem pro dnešní rozhovor bude vaše kniha Švédská knižní kořist z českých zemí, která vám v loni vyšla v nakladatelství Skriptorium a kterou jste letos v březnu představila veřejnosti na švédské ambasádě v Praze. Nebránili se tomu tématu?
1: Naopak, jak na švédské ambasádě, tak vlastně i při mých výzkumech ve Švédsku se setkávám s otevřenou náručí, takže to byla krásná možnost, jak ukázat a propojit vlastně to české kulturní dědictví s tím švédským, protože ty knihy vlastně už další život prožili ve Švédsku i v jiných zemích, takže my vlastně je dnes vyzdvihujeme z těch depozitářů a je to vlastně naše společné jakoby badatelské a kulturní téma, takže naprosto jako otevřená náruč.
0: Na té přednášce bylo plno a švédský velvyslanec Håkon Jevrell mi potom říkal, že vždy, když Česko prohraje se Švédskem v hokeji, tak do pošty velvyslanectví přicházejí dotazy, co ty knihy ukořistěné v 17. století, jestli Švédsko nehodlá vracet. To směřuje asi hlavně na ta nejznámější díla, tedy Kodex Gigas, tu takzvanou ďáblovou Bibli a stříbrnou Bibli. Čím vy si vysvětlujete, že to téma je dodnes tak živé a Češi se zajímají o knihy ukradené v 17. století?
1: Já se obávám, že se nedá úplně říct, že by se Češi jako intenzivně zajímali opravdu o celé ty ukradené nebo ukořistěné, skonfiskované knihovny. Ale je to prostě pořád takové jako citlivé téma, protože přeci jen knihy a knihovny na rozdíl třeba od ukradených cenností, možná i obrazů, jako mají takový symbolický ráz. Je to vlastně část nějaké kulturní paměti. A z českých zemí, na rozdíl třeba od jiných zemí, jako z Polska a z Německé říše, byly odvezeny spíše tedy shodou jako náhod a okolností, než nějakým záměrem ty nejvýznamnější české knihovny. Takže v té české paměti zhruba od toho 19. století to téma jako začíná být takové lehce traumatické, protože se očekávalo, že ty ukradené knihovny budou obsahovat nebo obsahovaly cenné nějaké historické prameny, ať už k dějinám nebo k dějinám českého jazyka a podobně. Takže ta očekávání byla taková jako velmi nerealistická, nadhodnocená a já vlastně, když jsem se tím tématem začala zabývat, tak mě samotnou překvapilo na to, jak to téma je pořád živé a bylo živé už od konce 18. století v tom českém prostředí, tak se vlastně dosud nikdo ani nepokusil zmapovat ty dochované knihy a vůbec celý ten kulturně historický fenomén nějakým způsobem vyhodnotit, analyzovat a podobně. Takže myslím, že i v tom širším českém jako prostředí ten odvoz těch knihoven je tak trošku zúžen a minimalizován právě na ty známé zajímavé knihy, jako je Kodex Gigas, ale úplně o celek těch knihoven se vlastně dosud nikdo jako nezajímal.
0: A proto je tady dnešní Leonardo Plus, ve kterém bude prostor snad něco více vysvětlit, přiblížit ten váš výzkum. Jak jste se vlastně k tomu tématu dostala vy? Co je na něm pro vás to nejzajímavější?
1: Já jsem se k tomu tématu dostala už vlastně poměrně záhy. Jako student oboru historie a archivnictví, tak jsem začala už asi ve 20 letech pracovat v knihovně Akademie věd, která má také svůj vlastní, sice menší, ale zajímavý historický fond. A v tom fondu byly i takové 4 jako objemné svazky a pak se ukázalo, že v těch svazcích jsou fotografické kopie Rožmberského katalogu, který také byl odvezen do Švédska spolu s Rožmberskou knihovnou jako válečná kořist. A někdy v 60. letech, kdy bylo takové úzké okénko, kdy do Švédska také vyjeli 2 čeští vědci jenom na krátkou dobu a pátrali tam hlavně po humanistické literatuře a básních, tak nechali v tom okénku terénku právě udělat tyto fotografie. Ty byly černobílé, hodně nekvalitní a špatně čitelné, ale mě už tenkrát fascinovalo, že někdo tady v 16. století byl vlastně schopen tak dobře skatalogizovat knihy. Ten katalog je naprosto jako výjimečný v celé střední, řekla bych i západní Evropě. Takže jsem se tak jako po chvílích tím katalogem jako probírala a když jsem pak po několika letech hledala téma na disertační práci, tak ta volba byla celkem jasná, byla to Rožmberská knihovna. A protože ta tedy patří k těm knižním celkům, které doputovaly do Švédska v roce 1648, tak začaly i moje cesty vlastně za dochovanými knihami. Ty moje první pokusy byly ještě hodně jako naivní a neměla jsem vlastně příliš mnoho zdrojů, ze kterých vycházet, kde hledat a jakým způsobem hledat ty knihy, ale přeci jen několik desítek knih se mi podařilo tenkrát najít. A při tom výzkumu jsem zase v Rožmberském archivu objevila nějaký soupis nějaké pro mě tehdy úplně neznámé knihovny a po několika letech, kdy jsem se k tomu pramenu vrátila, tak se ukázalo, že vlastně jde o knihovnu sice rakouskou, která ale skončila zase v 17. století v Ditrštinské knihovně a spolu s ní tedy zase znovu jako se stala válečnou kořistí a moje cesty do Švédska se opakovaly.
0: Takže všechny vaše cesty skončily vždycky ano. Ve Švédsku bez ohledu na to, jakému tématu jste se začala věnovat. Ostatně ta kniha, vaše švédská knižní kořist z českých zemí, která tady leží přede mnou, tak má takovou velice elegantní obálku a tam je mapa Evropy a jenom vlastně taková červená linie vedoucí od Mikulova jakožto nejjižnějšího bodu do Stockholmu vlastně ukazuje tu dlouhou cestu, kterou ty knihy urazily. Ještě než si tady budeme více povídat o tom vašem výzkumu, bychom asi měli připomenout tehdejší situaci v Evropě. Jsme tedy v letech 1618 až 1648.

0: Tohle je píseň švédské heavy metalové kapely Sabaton právě o bitvě o Karlův most v závěru té války v roce 1648. Celé to album je vlastně o tažení švédských vojsk Evropou. Můžeme si tady v hlavních obrysech připomenout tehdejší situaci v Evropě?
1: To 17. století je velmi jako složitým obdobím. Jednak na jedné straně vznikají ty moderní evropské státy, ale vznikají vlastně v prostoru jakoby mocenských bojů dynastického soupeření, kdy po relativně klidném 16. století dochází k celoevropskému konfliktu. Na jedné straně ta Evropa je v určitém jako rozvratu a rodí se Evropa jako úplně nová, ale zároveň je to i období, které nebylo úplně jenom jako negativní, protože zároveň některé knihovny například sice zanikají, ale nové vlastně vznikají. Kardinál Mazarin v době 30leté války vybudoval tu obrovskou knihovnu, která je v Paříži dodnes. Stejně tak i v českých zemích v té době vlastně teprve vzniká ta Dittrichštinská knihovna v té podobě sálové obrovské knihovny, kterou pak Švédové odvezli z Mikulovského zámku. Takže nelze mluvit o tom 17. století jenom jakoby negativně a dává to do souvislosti jenom s tím válečným tažením. My máme spojenou tu 30letou válku především s tím rokem 1618 až 1648, ale Švédsko bylo v bojích vlastně už s těmi severskými státy mnoho let předtím a ještě asi 10 let potom. Takže pro ně to české období, kdy relativně dlouho v některých městech pobývala švédská vojska, tak pro ně je to jen jedna z epizod toho válečného běsnění. Švédsko v té době se snažilo získat na evropském mocenském poli vlastně své místo. Ono vlastně už předtím, než vstoupilo do 30leté války, tak bylo na obrovském vzestupu ekonomickém a politickém, takže samozřejmě pak do toho vstupovala i ta vojenská část, ale zároveň se ve Švédsku vlastně v 17. století budují školy, je obnovena univerzita v Uppsale, jsou zakládány další univerzity, takže to byl takový jako komplexní proces pro Švédsko, kde vlastně i to kořistění knih, které se odehrávalo nejenom v českých zemích, ale i v Německu, v Polsku a v pobaltských státech, tak byla vlastně součást takové jakoby kulturní politiky švédských panovníků.
0: Jinak řečeno, švédská vojska nešla jenom po těch cennostech a knihách z českých zemí. Bylo to prostě svým způsobem běžný způsob kořistění nebo válečné praktiky a možná to leckoho překvapí, ale už i během 30leté války platilo válečné právo, které upravovalo podmínky konfiskace a kořistění protivníkova majetku. Co vlastně říkalo?
1: To právo na válečnou kořist je vlastně součástí už římského práva, ale je pravda, že právě 17. století a 30letá válka bylo prvním historickým obdobím, kdy docházelo k relativně masivním a systematickým přesunům těch kulturních památek, nejenom knih, ale také hodně archivů, kunstkomor a obrazových sbírek. Ale je vlastně paradoxní, že právě knihy a knihovny, které myslím, že v té době pro ty ukořistěné strany s výjimkou tedy Švédska byly spíše na prvním místě, vždycky byly ty cennosti a vlastně peníze a pro ty vojáky vlastně dost často oni kořistili i z důvodu, aby se vůbec obživili, takže měli vždycky po dobytí města 2-3 dny na to volné rabování. A to ale bylo opravdu součástí toho válečného práva a

0: ten majitel opustil, utekl vlastně třeba při dobytí města, nebo tam prostě nebyl přítomen v tu chvíli, anebo se pokusil ten majetek ukrýt, tak v ten okamžik vznikalo právo tento majetek převzít jako válečnou kořist. On tam pracuje ještě s dalšími pojmy, rozpracovává, kdy je opravdu ta válečná kořist definitivně právoplatnou kořistí, třeba při odvozu těch knih z toho města za hranice. A stejně tak tam kodifikoval, že vlastně restituovat tyto majetky lze pouze v případě, že to tak zakotví mírová smlouva, která ukončuje ten konkrétní válečný konflikt. Nebo v případě, že město je dobyto a je sepsána předtím nějaká smlouva o dobytí toho města, kdy se to město vzdává, tak pokud té smlouvě je přímo napsáno, že majetek bude chráněn, tak tak mělo být a nemohlo se stát právoplatnou válečnou kořistí. A Švédové skutečně, a potvrdilo se to i při výzkumu těch knihoven z českých a moravských zemí, tak Švédové skutečně tento právní status celkem důsledně dodržovali, zvláště když šlo o kořist pro švédskou korunu, pro švédského panovníka.
1: Takže vlastně to slovo loupit nebo krást tím pádem není úplně přesné, ne, je to ne, tak? Ne. Máme spíše říkat kořistit nebo zabavovat, nebo co je tedy ten přesnější termín?
0: Já asi nejčastěji používám slovo konfiskace, protože v okamžiku, kdy šlo opravdu o ten legální způsob, tak si myslím, že konfiskace, i když to jako v českém prostředí je nerado slyšeno, tak podle mě ten termín konfiskace to vyjadřuje asi jako nejlépe, i když samozřejmě někdy ty násilné okolnosti a někdy je to tak jako na hraně, kdy jako považovat třeba ten klášter za opuštěný, neopuštěný, když tam ponechali třeba jednoho mnicha a podobně, tak je to jakoby na hraně, ale určitě jako konfiskace nebo kořistění prostě je asi v pořádku.
1: Říká Lenka Veselá z knihovny Akademie věd České republiky. Mluvíme dnes o knihách odvezených švédskými vojsky z českých zemí během 30leté války.
2: Posloucháte Leonardo Plus. Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Ještě bychom měli dodat vlastně, jak rozšířené byly tehdy knihy a jaký společenský status svým vlastníkům dávali, protože v případě některých těch zkonfiskovaných knihoven se tady bavíme o stovkách titulů. V té knize píšete, že někdy vlastně konfiskacím neušly ani měšťanské domácnosti, kde také bylo třeba 100 a více knih. To znamená, jak rozšířená byla kniha tehdy v rukou obyčejných lidí anebo právě aristokracie, klášterů a podobně.
0: Pokud se budeme bavit o celé Evropě, tak v tom 16. 17. století je tam poměrně silná disproporce třeba mezi jižní Evropou, kde knihtisk, knižní obchod fungoval velmi dobře už od 15. století. Už vlastně i před vynálezem knihtisku, tam byl velký třeba obchod s rukopisy a podobně. Čím jdeme víc jakoby na sever, tak tím později se tam ten knižní obchod a knihy dostávají. Nicméně střední Evropa, české země, Německo vlastně patřili, zvlášť třeba u nás v době Rudolfa II., opravdu k místům, kde už knihy byly úplně běžnou součástí života českých obyvatel, samozřejmě s výjimkou venkovského obyvatelstva, kde ani čtení nebylo běžnou záležitostí, tam spíše se pořád učili lidé nasloucháním, ale třeba máme dobré výzkumy pro Prahu, kde i v měšťanských domácnostech řemeslníků typu řezník, pekař, tak v každé vlastně domácnosti už byly třeba 4, 6, někdy 10 knih. Byly to jazykově české knihy, hlavně z produkce veleslavínské nebo melantrižské tiskárny. Na Moravě zase ta situace byla trošku jiná, tam bylo víc jako toho třeba německého obyvatelstva v Olomouci, takže ta produkce zase byla třeba německá, ale ten knižní obchod byl opravdu u nás už tak velice rozvinutý, že máme doklady o tom, že knihy například vydané nebo kniha Bible vydaná v Anglii, mluvím o 80. letech 16. století, tak už rok poté ta kniha byla vlastně na regále jedné rakouské knihovny. A takových dokladů je bezpočet. Vždycky záleželo, nakolik ten majitel věnoval téhle oblasti jako svůj zájem. Samozřejmě to nebyla úplně levná záležitost, ale už ani ne drahá. Opravdu tu knihu už si mohl dovolit středně bohatý měšťan úplně bez problému, ale většinou spíše šlo o ten zájem. A čím vlastně víc bychom šli ještě

0: na sever té Evropy, tak mizí jak ten knižní obchod, tak i ty střediska knihtisku. Takže právě Švédsko a ty severské země v podstatě ještě v 17. století, v polovině 17. století, neměly téměř žádné knihovny. Knižní obchod tam nefungoval vůbec. Místní knihtisk byl takový opravdu na jako hodně nízké úrovni. Takže opravdu to Švédsko, které se dostalo jako hodně do popředí z hlediska té politické a vojenské moci, tak potřebovalo velice jako rychle a nějakým jednoduchým způsobem dohnat i tu kulturní stránku, aby se mohlo rovnat těm evropským státům typu Habsburská říše nebo Francie. Takže odvést ty knihy z těch okupovaných území vlastně pro ně byla velmi snadná cesta, jak zaplnit prázdné regály těch knihoven, ať už ve školách, v církevních institucích a později vlastně i na Královském dvoře.
1: To je jedna věc vlastně mít plné regály a druhá věc je rozumět tomu obsahu těch knih. Tak k čemu byly ve Švédsku tedy knihy psané v cizím jazyce a často pojednávající o domácích nějakých záležitostech nebo o katolických tématech? Švédsko tehdy nebylo katolické.
0: Tam musíme rozlišovat ve Švédsku několik fází vztahu k té válečné kořisti. Ještě předtím, než Švédové začali odvážet knihovny z českých zemí, tak ukořistili řadu knihoven v jednotlivých německých městech, pak také v Polsku a v Pobaltí, což Polsko bylo tenkrát jako součástí Polsko-Litevské unie, takže to byl jakoby jeden stát, se kterým Švédsko válčilo od začátku 17. století až do roku 1760. Takže oni odvezli už předtím řadu knihoven, ty byly ale téměř výlučně jako církevní, katolické knihovny. Gustav II. Adolf, otec královny Kristýny, se kterou máme spojenou tu českou kořist, tak jeho plán byl naprosto jako jasný a dodržel ho až do konce svého života. On tyto knihy směřoval bez výhrad do univerzitní knihovny v Uppsale. Tato univerzita sice měla středověký původ, ale vlastně v 16. století byla v velmi špatném stavu a on se snažil jako ji podporovat finančně a dalšími způsoby a založil také vlastně v roce 1621 a 22 univerzitní knihovnu a tam směřovaly všechny tyto knihy. Nikdo jako nepřemýšlel nad tím obsahem, tam prostě směřovaly všechny ty sbírky a bylo už na univerzitě, co s těmi knihami udělá. Zároveň se objevovaly už takové hlasy i těch gymnázií, které vlastně Gustav II. Adolf ve Velkém zakládal, že také potřebují knihy, ale za jeho života vlastně na nic takového nedošlo. Opravdu všechny knihy končily v té Uppsale. V Uppsale samozřejmě měli velmi těžkou hlavu z toho, že 70-80% těch knih jednak je teologie, což jako je v pořádku, protože to bylo ve všech i šlechtických knihovnách, víc jak polovina knih byla náboženská literatura, ale tady šlo vlastně dost často o knihy, tedy ty katolické, někdy často už i z toho potridentského katolického období, které byly hodně jako bojovné, hodně proti luteránství naměřené, takže oni vlastně trvalo to tam ale desítky let, než se vytvořili systém, kdy oni ty knihy rozdělili na ty méně užitečné a ty jako pro ně praktické a užitečné. Takže to rozdělili do dvou vlastně poschodí. V dalších desetiletích některé knihy zase, jak se změnil diskurs třeba i v teologii a ve vývoji té švédské společnosti, tak některé knihy zase přemístili do těch užitečných a naopak, ale i řada rukopisů v té době vlastně byla zničena, protože považovali za neužitečné a prostě také bojovali s místem. Neměli prostory, což je problém knihoven vlastně do dneška, tak už tenkrát to tak bylo. Když ale tam přišly knihy z těch českých zemí, tak situace už byla jako úplně jiná, hlavně se změnil panovník a královna Kristýna trochu v rozporu s tím, co si přál vlastně kancléř Axel Oxenstierna, který dál sledoval tu linii jejího otce, že ty knihy by měly tedy jít buď do Uppsaly nebo do těch nově založených gymnázií, tak královna Kristýna, která sama byla velmi jako vzdělaná, byla to taková velice zajímavá osobnost, která my si ji někdy trošku idealizujeme jako sběratelku knih a člověka, který se zajímal
1: děl,
0: který se zajímal o filozofii a o umění, tak určitě ano, ale Konkrétně s těmi knihami z českých zemí, ona si je tedy jako nechala vlastně na Královském dvoře a budovala z nich tu knihovnu dvorskou, šlechtickou, tak, aby se vyrovnala vlastně evropským panovníkům. Ale zároveň ty knihy velice utilitárně používala například jako náhradu za nevyplacenou mzdu svým knihovníkům. Samozřejmě rozdávala také jako dary. Vyměnila třeba s Upsalou více jak 100-150 tisků z oboru historie za staré rukopisy, které tam byly z těch předchozích válečných kořistí. Takže nemůžeme si představovat, že královna Kristýna si celé dny a týdny probírala knihami z české kořisti. Určitě tam byly knihy, které ji zajímaly. Pro mě třeba bylo zajímavé zjištění, že protože vznikaly nějaké jakoby v té době už katalogy, takže víme, jak ty knihy třeba stály, jak se knihovníci museli vypořádat s tím, že se tam dostaly různorodé celky. Tam hrála velkou roli právě Ditrištinská knihovna, jejíž systém se stal vlastně tím vzorem pro nové uspořádání Královské knihovny ve Stockholmu hned po tom příjezdu. Ale vlastně ty české knihy velice brzy ztratily tenhle svůj jakoby zásadní význam i pro tu královnu, protože ona nejen ty knihy ukořistila v té střední Evropě, ale zároveň a krátce poté nakupovala ještě větší knižní celky významných humanistů, hlavně ve Francii a na severu Evropy. A ty už pro ně byly ještě jako zajímavější. Ale je zajímavé, že možná ty české knihy v těch prvních letech mohly mít i trochu vliv na skutečnost, že královna Kristýna v těch letech vlastně přecházela z té luteránské víry na katolictví. Tam vlastně hodně historiků jako hledá nějaké zdroje, jak se dostávala k těm informacím, že ji navštivovali tajně jezuité a René Descartes, jestli na ní měl vliv v tomto smyslu, ale nikdo se vůbec nezamyslel nad tím, že ona měla k dispozici v té dvorské knihovně stovky tisíce jako katolických knih. Takže tam si myslím, že nějakou roli právě i ta česká kořist mohla tak záškodnicky jako mít na další vývoj Švédska.
1: Připomíná Lenka Veselá z knihovny Akademie věd. V rozhovoru s ní budeme pokračovat i po zprávách, které se teď blíží. Budeme mluvit třeba o tom, jak švédská vojska knihy transportovala nebo v čem pátrání po odvezených knihách připomíná detektivní případ. Tak zůstaňte s námi.

0: Švédsko zažilo v 17. století nebývalý mocenský a vojenský vzestup a stalo se významným hráčem na mapě Evropy. Úspěchy v bojích na území dnešního Polska a Litvy, v Německé říši a následně v českých zemích korunovali švédští vojáci válečným kořistěním, ať už zlata a cenností nebo uměleckých děl a knih. Ty následně rychle doplňovaly prázdné regály ve švédských knihovnách. Kvůli razantnímu přijetí reformace v 16. století totiž ve Švédsku došlo k rušení klášterů, k útlumu katedrálních škol a Uppsalské univerzity, což zpomalilo tamní vzdělávací systém a literární produkci.
1: Leonardo Plus.
0: České země nebyly jediným územím, odkud během 30leté války odvezla švédská vojska na královský rozkaz celé knihovny, ale zdejší kořist patřila v tomto období k těm nejvýznamnějším. A právě okolnostmi konfiskování knih a jejich dalším životem v rukách švédských majitelů se zabývá náš dnešní host, kterým je Lenka Veselá z knihovny Akademie věd České republiky. A u poslechu vás vítá Daniela Vrbová.
2: Během 30leté války v 17. století Švédové v Praze naskládali knihy do sudů a po Vltavě a Labi poslali na přezimování do pevnosti Démic v Německu. Po zimě sudy naložili na loď ve Vízmaru a poslali do Stockholmu královně Kristýně. Švédové měli naspěch, protože se blížilo uzavření Vestfálského míru. Po jeho podpisu by nebylo možné válečnou kořist odvést.
0: Tohle je ukázka z krátkého filmu, který přibližuje vaše pátrání po knihách. Je dostupný na stránkách knižni-kořist.cz, což je vlastně taková databáze i přeložení do laického jazyka toho vašeho výzkumu a pátrání po knihách. A připomínám také tu vaši knihu Švédská knižní kořist z českých zemí, kterou vloni vydalo nakladatelství Skriptorium. Když člověk čte, tak je to skutečně taková detektivka. Byla to detektivka i pro vás, kde jste si říkala, že začnete při tom svém pátrání.
3: Určitě a každá ta cesta i v současné době je pro mě vždycky jako výzvou, protože vždycky v tom souboru knih, které se tam snažím zpracovat jako co nejrychleji a nejintenzivněji, tak se objeví něco jako zajímavého a překvapivého. Takže úplně ty moje první cesty za tou Rožumberskou knihovnou byly takové jako opravdu naivní, řekla bych, jako kdy jsem jen věděla, v jakých městech se ty knihy asi jako ty větší soubory knih nacházejí, ale vlastně to byl rok 2000-2001, kdy kromě snad Královské knihovny ještě ani knihovny neměly prostě webové stránky, takže se nedalo ani nikomu napsat e-mail a zjistit si třeba, kdy mají otevřeno. Takže já jsem tak jako opravdu, když řeknu na blind, jezdila do těch měst a snažila jsem se zjistit, kde ty české knihy jsou. Takže třeba jsem takhle přijela do krásného města Strängnäs, kde se vlastně nachází největší soubor českých knih, je jich tam více jak 1600.
0: Kde to je přesně?
3: Strängnäs leží asi 60 kilometrů od Stockholmu, je to kolem toho krásného jezera Malaren, vlakem krásná cesta a právě v 16. 17. století to bylo velmi jako významné město, je tam krásná katedrála už od středověku, bylo to biskupství a působil tam velmi významný biskup Johann Mathesius, který se přátelil s Komenským. Komenský tam byl ale tady ještě před kořistí. A já, když jsem do toho města prostě přijela, tak jsem šla do tam městské knihovny, taková malinkatá, jako jinak je to malé město. A pátrala jsem, tedy ptala jsem se knihovnic, jako že bych chtěla vidět jako staré české knihy a paní byla z toho taková jako zmatená, řekla, tady máme jen jako věci, prostě moderní knížky, tady jako staré věci nemáme, ale možná bude vidět Ranghilda. A zrovna tam na návštěvě byla jejich bývalá kolegyně už v důchodu, která tam jako přišla tehdy už vlastně 60-70 letá paní a ona mi řekla, tak pojedeme domů pro klíč, já vám ukážu, asi to budou ty knihy, co hledáte. A my jsme pak přijeli ke katedrále, ona opravdu velkým klíčem otevřela jednu část té katedrály a tam opravdu těch téměř 400 let ty knihy stojí vlastně na stejném místě. Oni trošku putovali po té katedrále, ale jsou na stejném místě, jako je tam kdysi tedy umístil tady ten biskup, který je dostal darem právě od královny Kristýny. Takže to byly takové opravdu moje jakoby naivní začátky. Šla jsem vlastně jenom po těch rožmberských knihách, nezajímaly mě ty ostatní knihovny, ale jak už jsem zmínila na začátku, tak vlastně jenom pár let poté jsem tam zase putovala za jednou částí té Dittrichštejnské knihovny, to byla knihovna Jeronýma Becka z Leopoldsdorfu, a tehdy už jsem byla jednak poučená, jednak už jsem tam měla ty kontakty, knihovníci mi dávali, protože už mě znali trošku, už jsem vydala i nějakou knihu o té rožmberské knihovně, takže mi začali poskytovat i třeba nějaké interní pomůcky, lístkové katalogy, proveniencí, ve Westeros je mají krásně zpracované interně, takže jsem se dostávala jako hloubš a hloubš. A v té době jsem také narazila v Uppsale na lístkový katalog z pozůstalosti jednoho švédského historika, který žil na začátku 20. století, a ten se zabýval švédskou kořistí jako celek, nejenom z českých zemí, ale ze všech těch evropských zemí, a vydal ve švédštině takovou dvousvazkovou velkou publikaci, ale zanechal v pozůstalosti i několik takových boxů s lístky, a jeden ten box byl věnován jenom českým zemím. Bylo tam 500 prostě knih zaznamenaných po celém Švédsku a částečně i v Německu, které on i po vydání té své práce dál objevoval. Takže jsem už tenkrát tak nějak do budoucna, mi to nedalo jako správnému historikovi a badateli, tak jsem všechno si nafotila s tím, že člověk nikdy neví, co vše bude v budoucnu, vše se vždycky hodí. A z toho jsem vlastně těžila jako ještě dalších mnoho let, protože sice ty knihy, které tam viděl ten pán před 100 lety, bylo potřeba vždycky všechno jako ověřit, a ukázalo se, že třeba v Německu ty knihy, které on ještě viděl, tak dneska už dost často nejsou. Bych řekla už tak ze 70% nejsou, protože zanikly, schořely hlavně při bombardování za druhé světové války. Některé knihy zase se třeba dostaly zase do Ruska, jakoby právě po druhé světové válce a podobně. Takže to opravdu je detektivní pátrání a úplně někdy takové jako wow efekty člověk zažívá, když čím déle se tím zabývá a zná ty jednotlivé knihovny i jednotlivé lidi, kteří je vlastnili, tak mně se stalo třeba před pár lety ve Vatikánské knihovně. Objednala jsem si rukopis, který nebyl označen jako by kniha z válečné kořisti, ale patřil do té sbírky královny Kristýny. A vztahoval se ten obsah ke střední Evropě. Tlustá kniha plná jako erbů, šlechty z Rakouska hodně, z Čech, ale také z Německa. No a já jsem prohlížela si tedy ten korpus, k tomu byla ještě nějaká rukopisná kronika, a v té knize mezi stránkou asi 320 a 321 byl vložený lísteček, kde si ten majitel poznamenal, kolik zaplatil malíři za namalování těch erbů, kterých tam bylo několik set. A já vlastně podle toho rukopisu a pak ještě teda podle dalších ještě drobných znaků jsem dokázala určit, že je to kniha právě toho Jeronýma Becka z Leopoldsdorfu, kterým jsem se nedlouho předtím zabývala. Takže
4: to
3: jsme jako
4: být radostná to mezi stranou 320 a 321.
1: Posloucháte Leonardo Plus. Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: S Lenkou Veselou z knihovny Akademie věd dnes mluvíme o knihách, které z Prahy, Olomouce a Mikulova odvezla během 30leté války švédská vojska do Stockholmu. Co jsou vlastně začty, značky a stopy v těch výtiscích knih, které vám pomáhají posouvat se dál a stotožňovat ty ukořistěné knihy?
3: No právě ty značky jsou to zásadní při celém výzkumu, protože jako archivních pramenů přímo ke konfiskacím, ale i k dějinám těch českých a moravských knihoven se dochovalo naprosto minimálně. Takže ty knihy, i pro mě to bylo obrovské překvapení, jak ty knihy jsou silným výpovědním pramenem. Člověk musí velmi jako dobře znát celou tu historii těch knihoven i vlastně jejich osudů ve Švédsku, protože opravdu na těch knihách se nacházejí různé staré signatury, když už je člověk zná, tak zjistí, že ta určitá signatura znamená, že ta knihovna v určitých letech byla třeba součástí královské knihovny ve Stockholmu. Další značka, červená, prostě tuškou, takovou jako neohrabaně napsaná i někdy na vazbu, někdy na předsádku, znamená, že ta kniha prošla aukcí knih ve Strängnäs v roce 1765. Samozřejmě mnohem jednoznačnější jsou pak ty výpovědní typy proveniencí, jako jsou ex libris a supra libros. Samozřejmě
0: to znamená ty značky, které si tam dávali sami majitele,
3: ano,
0: na
3: sami
0: ty
3: majitele,
0: knihy,
3: ano.
0: Buď dovnitř, anebo na vazbu.
3: Někdy jsou to jako jenom rukopisné ex libris, jakoby, že si to podepsali, že ta kniha mi patřila. Pak je někdy, pokud nejde o známou osobnost, tak je potřeba jako dohledávat, a dost často se to jako i podaří, že to byl třeba olomoucký měšťan, který tu knihu daroval třeba jezuitské koleji. Takže se dá jako dopátrávat někdy dost často hodně do hloubky, komu ta kniha patřila, jaké měla osudy, a někdy je to opravdu jako hodně, hodně barvité. Ale pak tam máme vlastně vrstvu knih, které ty značky jako nemají. Buď je ztratili v průběhu dalších staletí, to je případ právě bohužel těch vatikánských rukopisů, které byly v baroku převázány do nových vazeb, takže ty provenience se jako z většiny úplně ztrácí a my musíme právě vycházet z nějakých vedlejších údajů, ale pak jsem vlastně došla k závěru, že i některé knihy už v těch českých knihovnách, a platí to třeba i pro tu Dittrichštinskou knihovnu, část knih prostě nebyla označena tím klasickým jakoby ex libris, jako všechny knihy třeba z Dittrichštinské knihovny. A tyhle knihy se trošku ztrácí jako z toho výzkumu, protože prostě můžeme mít i podezření, že je to kniha z českých zemí, ale někdy vůbec ne, protože jen malé procento těch knih bylo vydáno v českých zemích nebo jsou jazykově české, jak jste se ještě předtím ptala na ten jazyk, tak většina knih byla vlastně i u nás, i v zahraničí v těch knihovnách latinsky. Malá část německy a ještě menší část třeba česky, nebo ještě v jiných třeba orientálních jazycích, ale jako ta latina byla univerzálním jazykem vlastně knih, takže to jazyk nebyl ten problém ve Švédsku úplně.
0: A kdybychom to měli říct nějak početně, tak po kolika zhruba knihách se pátrá? Kolik knih se tak odhaduje, že švédská vojska odvezla tedy z českých zemí a kolik jste jich zatím našla a ztotožnila vy?
3: Tak dohromady asi ten můj odhad je, že se jednalo o tak přibližně 25 tisíc knih. Paradoxně ty knihovny z Prahy, z Olomouce a z Mikulova se na tom podílí tak zhruba vždy třetinou. Je to spíš jako shoda náhod, ale vychází to tak. My vlastně máme detailní informace především o knihách z Mikulova, kde vznikl...
0: Teta Dittrichštinská knihovna.
3: A ten katalog vznikl vlastně v okamžiku té konfiskace. Ta knihovna byla uspořádaná velmi sofistikovaně, ale chyběl katalog. A švédský komisař, který to měl na starosti, Johannes Busso, byl neuvěřitelně asi jako pilný a vzdělaný člověk. My o něm víme velmi málo. Pouze to, že byl třeba nobilitován potom za ty své zásluhy o moravskou kořist královnou Kristýnou, ale on během několika týdnů dokázal, zřejmě měl teda pomocníky, o nich nevíme už vůbec nic, ale během několika týdnů celou tu 8000 knihovnu jako skatalogizoval, a to velmi jako kvalitně. A navíc ten katalog byl i takovým předávacím protokolem, protože on tam i zapsal, které knihy se nacházejí v jakých sudech, které vlastně pak ty knihy balily do obrovských sudů, protože do jednoho sudu se vešlo třeba i 150 jako knih, záleželo vždycky na rozměru. Ty knihy v té době byly, některé byly obrovské, foliové, prostě asi jako polovina kodexu Gigas i víc, ale byly tam i malinkaté knihy osmerkového rozměru, takže to vždycky záleželo. Takže tam opravdu došlo k velmi přesnému jako vymezení toho, co tady Švédové odvezli. Ale v těch jiných městech už ta situace byla jiná. V Olomouci, kde tady ten Johannes Busso pokračoval, vlastně jako ty knihy byly z Mikulova nejdříve odvezeny do Olomouce, kde čekali ještě několik let na odvoz. A došlo ke konfiskaci tady těch knihoven v Olomouci, tak tam sice víme, že soupis minimálně jezuitské knihovny, která jako jediná byla ukořistěna v Olomouci jako celek, soupis vznikl, ale nedochovala se. A nedochovaly se ani žádné starší katalogy tamních knihoven, ačkoliv víme, že ty katalogy existovaly, takže nevíme, jestli už zmizely už před příchodem Švédů nebo prostě během transportu nebo ve Švédsku. Já si osobně myslím, že vůbec nešly s těmi knihami, protože brzy poté, co ty knihy se ocitly ve Švédsku, v roce 1651 vznikl ve Švédsku soupis rukopisů a tam ty ostatní české katalogy jsou, ale ty Olomouci olomoucké nejsou, takže zmizely někde ve víru dějin mezi tím. No a v Praze byla situace ještě jako chaotičtější. Tam šlo o čas, Švédové potřebovali odvést včas jak knihovny z Pražského hradu, tak kunstkomoru a obrazárnu. Takže tam soupis žádný nevznikl. Mohli bychom říct, že podstatnou část té knižní kořisti zachycuje rožumberský katalog, ale tomu tak není, protože rožumberská knihovna, než přišla v roce 1647 do Prahy už jako majetek císaře Ferdinanda III., tak už několik tisíc knih bylo z té knihovny vyřazeno a vráceno vlastně k tým klášterům na jihu Čech a byly tam i velké ztráty, jakoby takové ty výpůjčky, které se už nikdy nevrátily.
5: To známe i do dneška, no.
3: Ano, ano. Takže vlastně o té pražské kořisti toho víme jakoby relativně málo. A k jedním z těch asi pro mě nejzajímavějších objevů z toho výzkumu byl právě objev katalogu Pražské hradní knihovny z roku 1636, o kterém se vědělo, že existoval, že ho odvezl jeden švédský velitel tady do Německa. A už pak po něm nebylo vyduslechu a vlastně badatelé, hlavně kunzistorici, kteří se zabývají Rudolfem II., tak si všichni mysleli, že jde o knihovnu jako Rudolfa II. A tak jako jsme všichni štkali, že až se objeví ten katalog, tak budeme vědět, jaké knihy měl Rudolf II. A vlastně mně se podařilo vlastně najít ne ten originál, ale vlastně pozdější edici. Ten příběh byl nakonec úplně jiný, ten originál zůstal v Praze a byl prodán až v 18. století. Ale byl vydán jako edičně v té době a ukázalo se, že jde o soukromou knihovnu císaře Ferdinanda III., což je pro nás úplně nová a zajímavá věc, že právě tento císař budoval právě na Pražském hradě sbírky, přestěhoval tam rožumberskou knihovnu a měl tam i osobní knihovnu, která obsahovala řadu jeho takových osobních memorábilí a knih, ze kterých se učil jakoby jako mladý student.
5: Teď jste tady popsala, že švédská vojska kořistila ty knihy hlavně v Mikulově, v Olomouci a v Praze, ale od různých vlastníků. Snažili se je tedy po uzavření Vestfálského míru nebo v těch následujících letech ti jejich vlastníci získat zpátky ze Švédska? Jak jste o tom mluvila v souvislosti s tím válečným právem?
3: Tak všechny knihovny z českých zemí byly odvezeny před uzavřením Vestfálského míru, takže na ně se restituční nároky nevztahovaly. V těch mírových smlouvách bylo ukotveno, že tedy císař Ferdinand III. Může restituovat archiválie a hmotné předměty, které byly odvezeny vlastně po uzavření toho míru, což opravdu byla ta kunstkomora, obrazárna a archiválie. Probíhala pak taková jakoby jednání, která trvala vlastně několik let a byla velmi jako složitá a asi vypjatá. Jednalo se tam ještě jako další, možná i důležitější věci z hlediska habsburského panovníka, ale tohle bylo také předmětem těch jednání. Ale vlastně sám císař a ti vyslanci vlastně ani nevěděli, co mají nárokovat, jako jaké archiválie byly odvezeny a podobně. Takže ta jednání nikam příliš nevedla a hlavně královna Kristýna odmítla v určité fázi už o těchto věcech dál jednat. A vyhrožovala dokonce, že tedy švédská vojska, která tady ještě pobývala, protože jim měl císař vyplatit jako docela velké reparace, v Olomouci byly třeba až do roku 1650, tak dokonce pohrozila, že ta švédská vojska tady mohou zůstat i navždy, pokud bude naléhat na vrácení těch věcí. Takže císař vlastně ta jednání vzdal a vlastně opravdu podpisem těch ještě dodatečných nějakých mírových jako ujednání vlastně s tím stavem souhlasil. Takže ten opravdu právní nárok tímto okamžikem úplně zanikl, i pokud jde o kunstkomoru a obrazovou sbírku z Pražského hradu. Sice se pak objevovaly na začátku 18. století takové jako dotazy z české strany, jestli by tedy archiv, ale šlo především o ty archiválie, jestli by je nebylo možné nějak vrátit nebo nějaké jakoby zajímavé rukopisy, ale tam švédští panovníci vždy odpověděli, že opravdu je to válečná kořist jejich předchůdců a že je mohou zapůjčit k opisu a podobně, to, že tomu se nebrání, ale jako vrátit nikoli. Přesto tedy v 19. století k určitému návratu, nebo nedá se říct návratu, ale jako dár, jako projev vlastně osobního daru sympatií král Oskar II. Věnoval vlastně 21 českých rukopisů habsburskému panovníkovi.
5: Co to bylo za knihy? Byly nějak důležité pro historii českých zemí? Nebo?
3: Určitě, jako každý rukopis, který je vždycky unikát, tak tohoto období, ať už ze středověku nebo i z toho raného novověku, je vždycky jako důležitý, ať už pro dějiny nebo pro vývoj českého jazyka. A tam vlastně měl obrovskou zásluhu moravský historik Béda Dudík, který v polovině 19. století pobýval ve Švédsku více jak 4 měsíce a zmapoval právě jako ty rukopisy. Pak i později v knihovně královny Kristýny ve Vatikánu pokračoval v tomhle výzkumu a on opravdu byl schopen popsat všechny ty jazykově české rukopisy, jich je asi 21. A asi 3 desetiletí poté, co tam pobýval, tak on navázal velmi úzké vztahy se švédským královským knihovníkem Gustavem Klemingem a spolu dojednávali dlouhé roky jako tady tu možnost. Paradoxně zase to byla spíše česká strana, která jakoby české nebo moravské gubernium, které zdržovalo tady ta jednání, protože samozřejmě jako protiváhou toho daru, který byl nevyčíslitelné hodnoty, chtělo Švédsko symbolicky také nějaké jakoby aspoň dobové tisky a podobně a i na to to moravské gubernium příliš jako nechtělo slyšet, až se do toho vložil sám panovník na podnět toho Bédy Dudíka, takže se to v roce 1978 podařilo a ty knihy, ty rukopisy se vrátily zpět a jsou dneska v Moravském zemském archívu.
5: Ještě musíme asi připomenout, že část těch knih už se nikdy nevrátí, protože královská knihovna ve Stockholmu schořela, postihl jí velký požár, kde také skončilo tedy mnoho českých knih. Ale co byste tady vzkázala lidem, kteří dodnes píší na švédskou ambasádu po prohraném hokejovém zápase, kdy se vrátí ty knihy ze Švédska? Má smysl o ně usilovat nebo vlastně ten právní nárok je jasný a říká, že teď už jsou součástí švédských knihoven?
3: Myslím, že v současné době i v době, kdy těch pokročilých metod a digitalizace a vlastně i takových projektů, jako je ten můj, kdy vlastně všechny ty knihy jsou dneska jakoby přístupné i široké veřejnosti právě prostřednictvím jako databází, fotodokumentace. Mně se vlastně podařilo, to jsem zapomněla v té minulé otázce zodpovědět, tak se mi podařilo do dnešních dnů zachytit více jak 4300 dochovaných knih, které se nacházejí v 60 institucích po celé Evropě, v 16 zemích, tak vlastně dneska ten materiál je už vlastně k dispozici pro to bádání nebo i zájem a prohlížení. Takže jako dnes bavit se o tom, jestli kde ty knihy jsou uloženy, vlastně není důležité. Dneska jsou ty knihovny zase virtuálně spojeny v tom databázovém prostředí, kde jedním dotazem si můžete prohlídnout všechny knihy Petra Voka z Rožumberka, na další dotaz knihy Rudolfa II. A podobně a můžete s nimi i jako odborně vědecky pracovat, tak vlastně opravdu už vůbec jakoby nehraje roli, kde ty knihy jsou a spíš naším úkolem je ty knihovny zkoumat a zařadit je, a to byl můj velký cíl, vrátit je vlastně zpátky do těch českých kulturních dějin a to doufám, že jak současným, tak ještě budoucím výzkumem se právě bude dít.
2: Staré knihy zrcadlí minulost a kulturu, na které stojí naše společnost. Knihověda zpřítomňuje příběhy a poselství knih. A knihovědec je historik, badatel, trochu lingvista, restaurátor, psycholog, kartograf, heraldik, genealog, cestovatel, knižní detektiv.
5: Tak to byla ještě jedna ukázka z krátkého filmu o švédské knižní kořisti, v níž jsme slyšeli shrnutí a cíle vaší práce. Co vlastně plánujete v tomto tématu dál? Zaměříte se třeba i na ukořistěná umělecká díla z této doby?
3: To bych nechala spíš kolegům kunzhistorikům, protože to je úplně jako jiná disciplína. Oni mají situaci horší v tom, že právě ty předměty a obrazy nemají ty značky vlastnické, které jako nám vypovídají o tom, kde ty knihy putovaly a odkud pocházejí. Takže oni mají tu práci mnohem složitější, ale právě kolegové z Ústavu dějin umění Akademie věd před několika lety takový projekt měli. Byl to projekt zaměřený na obrazárnu Rudolfa II. A součástí toho jejich výzkumu mělo být i zmapovat ty dochované obrazy. Ty výstupy ještě nejsou na světě, ale očekáváme je každou chvíli, takže to je určitě spíš záležitost pro ně.
5: No a váš směr
3: pro mě. Já určitě chci pokračovat dál to mapování, protože asi zhruba 1000 knih ještě čeká. Jsou v té databázi už jako zaznamenány bibliograficky, základně i komu patřili, ale ještě neprošli mýma jako rukama, takže mě ještě 1000 knih čeká. Ráda bych pronikla ještě, protože teď už nové knihy se objevují pouze vlastně přímým výzkumem na regálech těch knihoven, což se mi ve Švédsku daří hodně v Uppsale, kde je skvělý kolega Petr Chekvist, který i sám hledá pro mě knihy, nebo spolu pak hledáme knihy, když tam jsem. Ale třeba ještě v Královské knihovně ve Stockholmu, byť tam tedy většina té knihovny schořela na konci 17. století, jak jste zmínila, tak si myslím, že ještě tam budou nějaké menší nálezy, ale už ne nějaké, jakoby nebudou to tisíce jako nových knih. Takže já se chci věnovat hlavně tomu výzkumu těch knihoven, tak aby opravdu jsme je dobře zařadili jakoby do těch českých kulturních dějin. A my vlastně jsme minulý rok v knihovně vytvořili nové centrum výzkumné pro dějiny knižní kultury právě rudolfinské doby, takže i tady ten výzkum švédské kořesti do toho krásně zapadá a určitě by tam chyběl, kdyby jsme se tomu nevěnovali.
5: Ano, a v této souvislosti musíme také dodat, že jste 11. května za své bádání a aktivity na tomto poli dostala čestnou oborovou medaili Františka Palackého, kterou uděluje Akademie věd České republiky, a to za zásluhy v historických vědách. Tak ať se vám daří ve vašem dalším knihovědném detektivním bátrání.
3: Děkuji moc.
5: Naším hostem byla Lenka Veselá z knihovny Akademie věd České republiky. Mluvili jsme především o vaší knize Švédská knižní kořist z českých zemí, kterou v roce 2025 vydalo nakladatelství Skriptorium, ale připomínám i ty stránky knižni-kořist.cz. Děkuji, že jste přišla do Leonarda Plus.
3: Také děkuji.
5: A od mikrofonu se loučí Daniela Vrbová.
1: Poslouchali jste reprízu pořadu Leonardo Plus
2: na Rádiu Praha.
1: Premiéru vysílá Český rozhlas Plus každou neděli po 10. hodině.
6: Užijte si pohodové víkendové vysílání s Lenkou Vahalovou.
7: Mám pro vás dobrou muziku, rozhovory s osobnostmi, ale samozřejmě spoustu zajímavých reportáží a pozvánek na víkendové akce.
6: S Lenkou Vahalovou.
1: Rádio Praha. Hity doprava. Informace.

0: 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let.
1: Summer 90.
0: Hodina hitů, která baví vás i nás.
1: To nejlepší.

0: Co budete dělat v sobotu, pane politologu?
1: Nevím.
0: Vychází nám další díl naší série Kati. Možná za to dostaneme i nějakou cenu.
1: Na poličku dobrý, jinak asi nepoužitelný.
0: Kati, diktátoři s krví na rukou. Každou sobotu ve Vinohradské 12. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
2: Téměř 12 hodin trvalo veřejné projednání návrhu akceleračních zón.
3: Ty mají usnadnit výstavbu větrných a solárních elektráren.
4: Na setkání nechyběly emoce.
5: Navrhované změny územního rozvojového plánu se dotýkají víc než stovky obcí a měst.
4: Plánované větrné a solární elektrárny, ale řada lidí ani samospráv nechce.
2: Legislativa má být hotová do konce srpna.
0: Boj o větrníky v Česku. Co jsou to akcelerační zóny a proč s nimi tolik lidí nesouhlasí? Hrozí nám, že bez nich přijdeme o unijní peníze? A jaké změny v tom chce dělat Filip Turek? Ptám se na to Viktora Votruby z Hospodářských novin, který se věnuje obnovitelným zdrojům a taky životnímu prostředí. Dnes je pátek, 22. května.
6: Dobrý den, díky, že jste dorazil k nám do Vinohradské 12.
7: Dobrý den, děkuju za pozvání.
6: Tu a tam výkřiky, docela dost velký hluk, místy.
8: Tady chceme něco měnit.
6: Občas trošku chaos mi přišlo, že jsem zaznamenal na veřejném projednávání větrníků, problematiky větrníků v Pražském radiopaláci. Taky transparenty tam lidi měli a přinesli. Třeba braňte svou obec, nebo příroda, ticho a klid pomáhá léčit. Jaká tam byla atmosféra, protože vy jste tam byl taky.
7: Venku, když jsem přišel, tak už bylo vidět, že to bude jiné než jiná veřejná projednávání, protože tam bylo několik městských policistů, byla tam připravená záchranka, byli tam už i demonstranti s transparenty, které teda byly proti větrným elektrárnám.
6: To je jako chystání se na fotbalové utkání.
7: Tak, tak. To dobře zmiňujete, protože já vlastně kolegům, když jsem říkal, kam jdu, tak jsem v nadsázce říkal, že to možná bude něco jako derby Slavie Sparta. I organizátoři si byli vědomi toho, že to téma je třaskavé.
6: Že to může být vřava.
7: Že to může být vřava, přesně tak.
6: Takže byla to vřava?
7: Byla to taková verbální vřava.
6: Kdo tam vůbec byl? Kolik lidí přišlo?
7: Ten sál měl kapacitu pro 1000 lidí. S tím, že teda ještě celé to veřejné projednání bylo přenášeno na YouTube online a online se pak v té odpolední části, kde byly prostory pro dotazy, mohli lidé i připojovat a klást dotazy. Takže bylo vidět, že je opravdu snaha Ministerstva pro místní rozvoj, které to celé organizovalo, o to, aby dala šanci opravdu všem se zeptat na to, co potřebují. Když jsem se ptal, kolik přišlo lidí, jak mi říkali, že cirka 500.
6: A co se teda řešilo? Řešily se ty větrné elektrárny. Lidi tam přišli, protože se jich bojí. A Ministerstvo pro místní rozvoj vysvětlovalo, že tu budou určité zákonné úpravy, které umožní jejich snadnější výstavbu. Rozumím tomu správně?
7: Tak, řešily se akcelerační oblasti, nejenom větrné elektrárny, ale máte pravdu, že to téma sklouzlo hlavně k větrným elektrárnám. Ti lidé, kteří tam přišli, tak vesměs byli, a myslím tím lidé ze strany veřejnosti, byli vesměs odpůrci větrných elektráren. A co se týče těch akceleračních oblastí, což jsou teda oblasti, kde má být snažší výstavba obnovitelných zdrojů energie, tak z těch 94 akceleračních oblastí, které byly vymezeny v rámci České republiky, tak 80 je vymezeno pro větrné elektrárny. Takže ano, to téma bylo dominantně o větrných elektrárnách, ale netýká se pouze jich, týká se také fotovoltaických elektráren, ale ty zjevně teďka tolik neiritují a nejsou tak jako velkým tématem.
6: Ale ta interakce mezi teda zástupci ministerstev a lidí probíhala konfliktně. Lidé říkali, proč to chcete takto udělat a ministerští úředníci říkali, ono to jinak nejde, protože my jsme to už slíbili, respektive ta minulá vláda a ta to zase slíbila, protože to chce Evropská unie.
7: Tak, ten začátek, zejména ten začátek byl velmi konfliktní, správně říkáte ministerstev, protože
6: nejenom ministerstvo pro životní prostředí.
7: Byli tam zástupci, vlastně na pódiu tam byl takový panel 11 odborníků, což byli vesměs úředníci z ministerstev. Bylo to pojato celé tak, jakože to má být nepolitické, takže tam úmyslně nebyli politici. Tady to setkání nebylo o žádném rozhodování. vysvětlování. To setkání bylo o vysvětlování toho, jakým způsobem vlastně ty akcelerační zóny byly vymezeny a co to znamená, když to takhle jako zkratce shrnu. Byli tam zástupci teda Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva životního prostředí a Ministerstva průmyslu a obchodu, s tím, že pak ještě tam byli i další odborníci přítomní, kteří případně jako se k tomu mohli vyjádřit k těm dotazům lidí, které tam byly.
9: Je důležité zmínit i náležitosti připomínek, protože...
7: Jak, ano, ta atmosféra byla vyhrocená, zejména na začátku tam proběhla i řada urážek, vulgarismů, křiků. Tam spousta lidí vlastně už evidentně přišla s hotovým názorem a spíš někteří se tam přišli evidentně jenom vykřičet, jo.
10: Takže přestaňte se takhle chovat.
11: Víte vůbec, o čem je to rozhodování?
10: Vím, o čem je
11: to. Víte, kde se dělají peníze?
7: To bylo dost nepříjemné, protože tam byla spousta naštvaných lidí, jo. Tam ten hněv opravdu byl velmi znát.
12: Z mojeho pohledu toto je lumpárna a zlodějství.
13: To, co předvádějí a přednášejí, jsou lži.
12: Všady to bude vidět. Všady.
6: A ten hněv pramení právě z toho, že ti lidé se bojí toho, že jim někdo postaví za barákem 150-metrový kus prostě kovu, který se bude nahoře točit.
7: Těch 150 metrů to by bylo ještě málo. Teď v současné době je v podstatě standard 200 až 250 metrů těch větrných elektráren, které se teďka vyrábí.
6: Je to ta obava.
7: Je to tak. Je to ta obava, je tam ta naštvanost. Těm lidem, když bych to shrnul, tak se vesměs nelíbí to, že je to tady nařízeno nějakým způsobem ze zhora. Tam je několik štěpících linií, jedna z nich je určitě i jako Praha a venkov, že tady vzniklo něco jako v Praze, nějaká direktiva, a nejenom v Praze, ale potažmo v Evropské unii, což je taky takový jako červený hadr pro spoustu lidí, která jako říká, že tady musí vzniknout nějaké akcelerační oblasti a větrníky. A těm lidem se to přirozeně nelíbí, když to má vzniknout blízko jejich vesnic, měst a obydlí.
6: A má a bude vznikat, protože já, když se podívám tu a tam do servisu ČTK, tak vidím zprávy jako Bruntál odmítá akcelerační zóny. Víc než čtvrtina lidí ze Starých Heřminov nechce větrníky v okolí obce. Zlínští zastupitelé nesouhlasí s návrhem akcelerační zóny v Malenovicích. To vypadá, že s tím nikdo moc nesouhlasí. Tak přesto to bude?
7: Bude. Současná vláda, byť je vůči akceleračním zónám dost kritická, tak myslím si, že má jasno v tom, že je chce zavést. A to z toho důvodu, že je na ně navázána spousta peněz.
6: Národní plán obnovy, že?
7: Přesně tak. Národní plán obnovy, to je několik miliard korun, které dostaneme na základě toho, že ty akcelerační oblasti vymezíme. A pak je tam ještě nějakých několik miliard korun vůbec v rámci směrnice RED 3, která nás tomu taky vede, což je evropská směrnice, která právě vznikla proto, protože když se Evropská komise podívala na to, z jakého důvodu v Evropě nevznikají v takové množství a tak rychle obnovitelné zdroje energie, tak došla k tomu, že dost často jsou to byrokratické překážky. A přišla s tím jako dobrým nápadem, jako na tom není nic špatného, prostě pojďme si říct, v jakých oblastech to teda nebude problematické a v těch oblastech pojďme usnadnit výstavbu obnovitelných zdrojů energie. To si myslím, že tam jako proti tomu logicky nemůžeme nic moc namítat, jo? Je to dobrá úvaha, nicméně výsledek je takový, že já když jsem pak jako psal do Hospodářských novin tady z toho setkání článek, tak jsem si říkal, tak co se tady odehrálo, a došel jsem k tomu, že ty akcelerační oblasti spíš jako zatím akcelerovali, a to jednání akcelerovali jenom emoce v rámci té výstavy obnovitelných zdrojů energie.
6: To jsou teda skutečně místa, ty akcelerační zóny, kde, já už jsem to říkal na začátku, vy jste to teď potvrdil, kde má být snazší byrokraticky ten větrník postavit, nebo tu větrnou elektrárnu, já to zkracuji. To znamená, že třeba stavební povolení nemá trvat 10 let, ale má to být kratší.
7: To stavební povolení tam proběhne tak jako tak, tam se to možná zas tak moc nezmění. Hlavní změna tam bude v posuzování vlivu na životní prostředí, takzvaná EIA, která tam vlastně odpadne, protože už v rámci vymezení těch akceleračních oblastí se dělá takzvaná SEA, což je něco jednoduššího než EIA. A v rámci toho probíhá biologický monitoring a právě to posuzování vlivu na životní prostředí. A vlastně proběhne to pro celou tu oblast, takže pak ty jednotlivé záměry, které by měly vzniknout v té oblasti, tak to budou mít jednodušší tady o to. Ale co se právě týká stavebního povolení, tak to bude muset mít každý záměr. Neznamená to, že když někde vznikne akcelerační oblast, takže automaticky tam budou moct vznikat jednotlivé záměry. Vždycky ten záměr bude potřebovat stavební povolení. Mm-hmm. Akcelerační zóna nerovná se vlastně stavební povolení pro výstavbu větrných elektráren nebo fotovoltaický. Stejně tak tam bude muset probíhat posouzení hluku. Mm. Každý ten záměr bude muset mít hlukovou studii. To neodpadá. A to říkám teďka úmyslně proto, protože téma hluku je nejčastěji vlastně zmiňovaným tématem ze strany odpůrců větrných elektráren. Jestli teďka můžu třeba říct ty jejich argumenty, co nejčastěji vadí, tak je to nějaký vliv na krajinný rást, prostě estetika. Hmm. Nelíbí se jim to, že by to v té malebné české krajině měly vzniknout větrníky. Někomu se to dokonce líbí, jo? Je to nějaký jako dynamický prvek v krajině.
6: Pak asi vadí to, že je to vysoké. To je argument, ne?
7: To, že je to vysoké, to se prolíná do toho dopadu na ráz krajiny. Hmm. Že čím vyšší to je, tak tím víc je to samozřejmě vidět a z větší vzdálenosti. Ale zase čím vyšší jsou ty větrníky, tak tím jich méně můžeme stavět, jo? Protože vyšší větrník znamená vyšší výkon. Tam se můžeme dostat u jednoho větrníku na nějakých třeba 7 MW a nemusíme jich potom mít tolik v té krajině.
6: A ten hluk nebo ty dopady na zdraví, to je prokázané?
7: No právě, že není. Jo? Tam je spousta

0: blíž ne.
1: Máte obci, poslední dům, tak, 500 tak. metrů za ním.
0: A to ještě neznamená, že těch 500 metrů, že to je jako vymezení té akcelerační oblasti, ale to neznamená, že těch 500 metrů bude ten větrník. Mm-hmm, jo. Stejně u toho větrníku se bude posuzovat právě v rámci té hlukové studie ta vzdálenost, takže myslím si, že zpravidla bude o něco dál. Jo.
1: Protože ta zóna může být velká, jo? To může být x hektarů.
0: Přesně, přesně tak. Ale i těch 500 metrů je jako dostatečných pro to, aby to člověk prakticky neslyšel, když se podíváme na to, co jako vytváří hluk v našem okolí, tak v podstatě jako ten větrník není za normálních podmínek slyšet, protože když fouká, tak to přehluší jiný vlivy, které vytváří zvuk. Když fouká, tak vám vytváří zvuk i listí na stromech.
1: Já tomu rozumím, jenom si tak představuji si ten domeček někde na kraji lesa, kde ten člověk asi chce právě slyšet to listí, než ty velké listy toho větrníku.
0: Samozřejmě je to relevantní postoj a i proto se dělají takováhle veřejná projednání a já mám radost z toho, že žijeme v zemi, kde vlastně můžeme o tom otevřeně diskutovat. Celá ta akce trvala jako 12 hodin, jo. Oni odpovídali na dotazy, dokud prostě bylo potřeba.
1: Dokud byli. Vy už jste zmiňoval, že se to týká kolika, skoro stovky akceleračních zón po celé republice.
0: 94 nakonec.
1: Kde by teda mohly snadněji vznikat větrné elektrárny. Poměrně teda ze zásadního důvodu totiž je toto snižování závislosti na fosilních palivech, což prosazuje Evropská unie.
0: Mimo jiné.
1: Jako zásadní to zmiňuje třeba Zdeněk Hřib z Pirátů.
2: Je jasné, že větrná energie neobsáhne zdaleka potřeby Česka, ale je zásadní součástí bezpečného a soběstačného energetického mixu. A ten nutně potřebujeme.
1: Já jsem zaznamenal, že třeba podmínky té akcelerační zóny, které teda jsou pro větrníky i pro soláry, tak splňuje areál letiště v Milovicích vlastního Středočeský kraj. Ten bude žádat o jeho vymazání. Proti je i zastupitelstvo v Milovicích. Prý je ten areál určený pro jinou výstavbu.
3: Lokalita se z velké části překrývá s územím, které má Středočeský kraj ve svých strategických plánech vyhrazené pro rozvoj vědy, výzkumu a inovací.
1: Mluvil o tom tak náměstek hejtmanky Jan Skopeček z ODS.
3: U dalších navržených lokalit kraj v této fázi neuplatňuje zásadní nesouhlas. Zároveň však
1: znamená to, že se tam ještě budou dít nějaké úpravy? Protože vymezení akceleračních zón jde za vládou, ale ty změny parametrů výstavby, ty se dotknou stavebního zákona. Já jsem zaznamenal celou řadu pozměňovacích návrhů.
4: I vy byste měli promluvit do toho, jestli větrné elektrárny ve vaší úplné blízkosti chcete nebo ne. A
1: jeden z nich má Filip Turek, vládní zmocněnec pro Green Deal z motoristů.
4: V akceleračních zónách pomocí zastupitelstev ve vašich obcí umožní tu vzdálenost výstavby větrných elektráren posunout až nad 900 metrů.
1: Další má podané Marie Pošárová z SPD, další měl minimálně připravit podle Reflexu Ivan Adamec z ODS.
0: Určitě tam bude spousta změn, proto se vlastně taky dělá tohle to připomínkové řízení. Politicky bylo rozhodnuto, že akcelerační oblasti chceme a teď probíhá tedy ta změna číslo 2 územního rozvojového plánu, která má svůj proces. Proběhlo minulý týden v pátek to veřejné projednání, což je ze zákona. A teďka vlastně je do 1. června možnost podat písemně, pouze písemně, připomínky k tomu. A ty připomínky podávají obce, kraje, ale může je podat kdokoliv. Spolky i jednotlivci, opravdu kdokoliv. Takže těch připomínek bude neuvěřitelné množství a Ministerstvo pro místní rozvoj se s nimi bude muset nějakým způsobem vypořádat.
1: A bude to tedy řešit rezort ministryně Mrázové.
5: Akcelerační zóny nikomu negarantují, že tam ty větrné elektrárny nebo fotovoltaické elektrárny vyrostou. Následně
0: očekává se, že řada těch oblastí jako nemusí buď to projít vůbec, anebo se tam budou dělat změny.
5: Pouze říkají, že tam jsou nějaké podmínky, nějaká územní opatření, která jsou známá už dopředu.
0: Nicméně, vy jste zmiňoval ty Milovice. Tam je taková zvláštnost. Zrovna jako v těch Milovicích, tak tam Středočeský kraj z Milovic, z letiště, nechtěl dělat jenom jako velkou fotovoltaickou elektrárnu. Tam ta akcelerační oblast je zrovna právě vymezena pro fotovoltaiku. A dopředu, jako vždycky Středočeský kraj říkal a vědělo se to, že to tam nechce v takové míře. Nechce z toho prostě mít jenom jednu velkou fotovoltaickou elektrárnu. I přesto tam vznikla ta akcelerační oblast. Není moc jasné proč, protože já když jsem se o tom bavil s lidmi, kteří to vymezovali a ty akcelerační oblasti, ta příprava

0: začala už za minulé vlády. Tam byl ten jako první výkop. Teď současná vláda to jenom dotahuje do toho finále. Jo.
1: Ministr životního prostředí Červený říká, jako bohužel, prostě přijmout to musíme. Jo. Začali to právě už lidé kolem Fialy.
0: Tak, současná vláda a zejména motoristi na ministerstvu životního prostředí se to spíš snaží osekat, co to jde. A zrovna v těch Milovicích tam není jasné, proč nakonec se tam ta akcelerační oblast vymezila, protože původně se s tím nepočítalo a najednou tam je. No.
1: Takže se můžou měnit.
0: Ale myslím si, že tam je jasné, že
1: ty zásadní parametry se ještě můžou teda měnit, ale...
0: Určitě budou se měnit.
1: Jo, vy jste mluvil o těch 500 metrech, tak třeba Filip Turek navrhuje, aby to byl kilometr, ne, pokud se nemýlím.
0: No, on ten jeho návrh je takový jako dost komplikovaný. To, co on navrhuje, je teda v rámci návrhu změny stavebního zákona a on chce, aby obce a kraje měly možnost si říci, že to chtějí víc než 500 metrů. A ten návrh je, že by to mohlo být místo 500 metrů 900 metrů od obydlené části obce. A pak to tam má ještě jako rozlišené podle výšky těch větrníků, že když jsou do 240 metrů výšky, tak by tam měl být souhlas zastupitelstva obce. A pokud by to mělo být vyšší, tak tam dokonce chce, aby ta vzdálenost byla minimálně pětinásobek té výšky větrníku. Takže když bychom měli třeba větrník o výšce 250 metrů, tak by to nebylo těch 500 metrů, jako je teďka v rámci těch akceleračních oblastí. I když řekli jsme si, že 500 metrů hranice akcelerační oblasti neznamená, že přímo na té hranici někdo postaví větrník, tak to nebude. Ale tady s tím návrhem pětkrát výška větrníku, to znamená, že při výšce 250 metrů u větrníku by to bylo 1,25 km, no. Což už je hodně. V České republice problém ten, že tady máme hodně jako husté zasídlení, takže čím větší limit si dáme, tak tím hůř se nám tady vlastně ty oblasti budou hledat a větrníky stavět. A je tam problém v tom, že tam zas pak jako, když se podíváme tam, kde nejsou obydlené oblasti a kde je to dál od obcí, tak tam je zase problém ten, že tam máme krásnou přírodu, že jo? Tak do kterými nechcem zasahovat. Tam jsou ty chráněné oblasti, do kterých nemůžeme ani zasahovat a stavět. Tam je jasná jako no-go zóna. A...
1: Takže tam není třeba ani zemědělská půda?
0: Zemědělská půda. Na zemědělské půdě se stavět větrné elektrárny smí.
1: Jo.
0: Bude se to posuzovat v rámci toho procesu samozřejmě. Nemělo by to být na té nejvyšší bonitě, ale jako upřímně, on ten větrník zas tak moc zemědělské půdy nezabere oproti jiným stavbám.
1: Kombajnem kolem asi projet můžete i
0: tak, tak.
1: Řekněte, ale nemůžou tyhle ty pozměňovací poznámky a připomínky nakonec vést k tomu, že žádnou tu akcelerační zónu nevytvoříte, nebo že se ten počet jako významně sníží a že se tím to trochu zablokuje?
0: Myslím si, že nakonec jako akcelerační oblasti vymezeny budou a teď se vracím k tomu, že jako současná vláda chce ty miliardy od Evropské unie a z Národního plánu obnovy, takže oni to vymezí. Možná to vymezí tak, že to do značné míry bude vykastrovaný díky těm výškovým limitům, které prostě mnohde jsou takové, že tam ty větrníky skoro nebude možné postavit, protože jak jsme si říkali, v současné době jako je standard větrníků 200 až 250 metrů a velká část těch akceleračních oblastí pro větrníky je s limitem po 200 metrů. Jo. Takže tam jako bude problém stavět. Teďka, když jsem se bavil zrovna pár dní zpátky, jsem se bavil s developery do větrných elektráren a vyprávěli mi o různých projektech, které chystají. A já jsem se jich ptal, a jako to máte v těch akceleračních oblastech a jako čekáte na to, pomůže vám to? A oni mi říkali, naštěstí ne. Říkám, jak jako naštěstí, když ty akcelerační oblasti vám mají pomoc, ne? Oni říkají, no my už to vlastně tak jako neberem, že ona je pro nás už snaží výstavba jinde, že ty akcelerační oblasti tam právě budou mít stanovený ty výškové limity. Když to oni, když to povedou tou normální procedurou...
1: Tak to bude trvat déle.
0: Tak to bude trvat déle a bude to trvat maximálně 2 roky, jo, protože ono krom ta legislativa, která nám tady zavádí akcelerační oblasti, tak říká, že v těch akceleračních oblastech může ten povolovací proces trvat maximálně rok.
1: Mm-hmm, no.
0: A mimo ně maximálně 2 roky, což není zas tak špatný, jo, oproti tomu, co jsme tady zažívali, tady byla norma, jakože se čekalo 10 let na stavební povolení větrníku.
1: Takže už tady jsou cesty, že to bude někdo se snažit obcházet.
0: No, neřekl bych obcházet, tady se počítalo vždycky s tím, že se bude stavět i jinde, než v těch akceleračních oblastech.
1: To je normální. Říct, že to neznamená, že jenom tam.
0: A bude to tím normálním procesem, že prostě investor přijde za obcí, nebo mnohde to je i tak, že ta obec chce větrníky, zrovna tenhle týden jsem v jedný byl, a hledá si sama jako ty společnosti, se kterými na tom bude spolupracovat. Někde to opravdu chtějí, není to tak, že všude by to nechtěli. No, bude to probíhat normálně jako v tom malém a nebudou se řešit akcelerační oblasti. A už jako řada lidí opravdu z branže těch větrníkářů mi říkala, tak jako, když to viděli, kam to jako dospělo, jo, že jste tady akcelerovali ty emoce zatím jenom, říkali, tak možná bude lepší to i zrušit, jako ty akcelerační oblasti, jo.
1: My to budeme
0: ale nezruší se to právě proto, že chceme ty peníze.
1: Ty peníze. Do 1. června je teda prostor písemně připomínkovat větrníky. Co potom?
0: No, potom bude mít Ministerstvo pro místní rozvoj nějaký čas na to zpracování a samotná ta legislativa by měla vzniknout do konce srpna. Zóny by měly být vymezeny do konce srpna, aby jsme právě dostali ty peníze od Evropské unie, které chceme.
1: Dobrá, tak jo, tak to budeme sledovat. Mějte se moc hezky, díky, že jste přišel.
0: Taky, děkuju.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Viktor Votruba z Hospodářských novin, který teď taky byl na veřejném projednávání takzvaných akceleračních zón. Je to pár dní zpátky. Aby nedošlo k mýlce, tak na tom setkání nebyli jen lidé, kteří by s těmi zónami nesouhlasili. Padla tam podle Viktora celá řada konstruktivních věcí, ale ti kritici, ti byli víc slyšet. Jo a v sobotu nezapomeňte na Katy. Naší speciální sérii překlopila se už do své druhé poloviny, vycházet ale bude ještě celý měsíc a ta nadcházející epizoda, ta vyjde právě v sobotu. Naslyšenou zítra.

0: K věci. Štěpánky Duchové.
1: Dobrý den, vítejte u pořadu K věci. Naším dnešním hostem je předsedkyně výboru pro životní prostředí, veřejný prostor a pohřebnictví zastupitelstva hlavního města Prahy, Lucie Kubesa z ODS. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: K věci.
1: Vy dlouhodobě kritizujete skutečnost, že Praha zaostává za zbytkem republiky v třídění odpadu. Proč nestačí třídící linka na odpad v Chrášťanech u Prahy, kterou provozují pražské služby?
2: Bohužel opravdu zaostáváme za celou republikou. Třídící linka, kterou provozují pražské služby v Chrášťanech, jak jste říkala, už bohužel kapacitě nedostačuje. Samozřejmě pražské služby toto nezanedbaly, pořídili novou linku, ale bohužel tato linka není v provozu, protože dodavatel nedodržel podmínky, nedodal to, co si pražské služby objednaly. A linka v podstatě stojí a nedělá to, co by dělat měla, čili netřídí odpad.
1: Jaké konkrétní kroky prosazujete pro modernizaci, ne tedy opravu, ale modernizaci té linky, aby dokázala efektivně zpracovávat ty kombinované odpady?
2: My, když jsme měli minulý měsíc jednání našeho výboru, byl přítomen zástupce pražských služeb, jeden z managementu, pan ředitel Pike, který nás podrobně seznámil s tím, kde je vlastně problém. Kromě toho, že ta linka v tuto chvíli už je zastaralá, nesplňuje ty požadavky, které by v tuto chvíli měla splňovat, tak je potřeba ji nějakým způsobem modernizovat. Samozřejmě pražské služby velice dobře vědí, jakým způsobem se mají modernizovat, ale bohužel naráží na problém, který bych definovala jako nepodpora nebo nespolupráce ze strany gesční náměstkyně pro životní prostředí. V podstatě za tu dobu, kdy ta linka stojí, bohužel nemůže pracovat, nemůže zpracovávat ty odpady, tak se vyčerpává paní náměstkyně bojem s managementem, místo aby je podpořila jako zřizovatel a pomohla jim tu situaci vyřešit.
1: My tady bohužel paní Komrskovou nemáme, tak jí nemůžeme teď dát prostor, aby reagovala. Pokud by tedy měla Praha novou velkokapacitní třídičku, kde by mohla stát?
2: Těch lokalit, kde by ta třídička mohla být, máme vytipováno několik. A já bych asi nerada prozrazovala konkrétní místa, protože bych nerada způsobila dopředu nějaký odpor proti něčemu, co ještě nemáme ani pořízené. Takže místa jsou v souladu s územním plánem, v souladu s metropolitním plánem, protože to je teďka velice moderní říkat, takže já to také řeknu, protože to tak opravdu je a já věřím, že se nám ji podaří pořídit a určitě to bude v lokalitě, která nebude vadit občanům, protože chápu, že samozřejmě mít třídičku za domem není nic příjemného, ačkoliv ta třídička nespůsobuje nic špatného, nějaké vibrace nebo hluk, zápach podobně, ale samozřejmě je to věc, která je ještě k jednání, ale lokality vytipované máme.
1: Já vás budu citovat. Ztratili jsme roky zcela zbytečnými debatami o povinném zálohování nápojových obalů a plechovek. Jakou alternativu tedy nabízíte, aby se zvýšila recyklace cenných surovin?
2: Já v první chvíli musím poděkovat všem obcím České republiky, kteří opravdu třídí jak diví, tak bych to asi nazvala. Je ale zase také potřeba říct, že co se týče například recyklace plechovek, tam trošku pokulháváme, úplně nejsme na špici, jako jsme s tříděním plastu. Nicméně jednou z těch zásadních věcí, která by pomohla v Praze, a já se budu bavit hlavně o Praze, protože jsme zastupitelstvo hlavního města Prahy, umožnění multikomoditního sběru všem občanům. To znamená, že do těch žlutých nádob, do kterých normálně házíme plasty, je potřeba začít také házet plechovky. Ale protože nemáme tu třídičku, tak bohužel tohle to nejsme schopni v tuto chvíli provozovat. Není to tak možné. Je to jenom v omezeném množství v těch soukromých hnízdech, která jsou například v nových bytových domech, kde jsou ty barevné popelnice schované a ty občané vědí, co mají dělat. Ale bohužel je to velice omezené množství lidí.
1: A když tedy srovnáme třeba Prahu a Ostravu, tak čím je to Ostravě jiné?
2: V Ostravě je to jiné v tom, že Ostrava má opravdu Mercedes mezi třídičkami. Já jsem se byla v Ostravě podívat, děkuju za pozvání, které jsem obdržela, aby jsem se podívala, jak to funguje v reálu. A tam skutečně přijede svozové vozidlo a vysype na ten pás pohyblivý to, co všechno nazbíralo, vysypalo z těch nádob, z těch kontejnerů. A ta třídička v podstatě je schopná roztřídit to, co tam je, úplně dokonalým způsobem na plasty, které umí třídit i na, podle barev, rozstřídí plechovky, rozstřídí vlastně obecně veškerý plech na lehčí, těžší a dohlíží na to v podstatě poměrně malé množství zaměstnanců, asi 20, jestli se nepletu, a skutečně na konci vypadne takový jako drobný balíček věcí, které se opravdu vytřídit nedají. Takže můžeme Ostravě v tomto směru jenom závidět. A podobně je na tom upřímně řečeno i Brno. Takže hlavní město Praha tady teda ostudně zaspalo. A myslím si, že to není vina samozřejmě jenom jednoho člověka, je to vina asi napříč celého zastupitelstva, že jsme nebyli velice důslední a nepomohli jsme, nepodpořili jsme naší společnost, kterou vlastníme 100%, čili Pražské služby.
1: Co byste udělala jinak, kdyby měl váš výbor pro životní prostředí, veřejný prostor a pohřebnictví pravomoc nad svozem odpadu?
2: Určitě bych velice podpořila Pražské služby v tom, abychom konečně spustili tu třídičku a abychom umožnili Pražanům třídit ještě víc právě v tom multikomoditním sběru. Čili aby mohli do těch žlutých nádob házet i plechovky a ta třídička už by se o to postarala. K věci.
1: Naším hostem je předsedkyně výboru pro životní prostředí zastupitelstva hlavního města Prahy Lucie Kubesa z ODS. Praha si dala za cíl snížit emise CO2 o 45% do roku 2030. Co se úspěšně dotáhlo a kde to vázne naopak?
2: Cíl je zcela jistě ambiciozní, ale obávám se, že mu chybí taková ta základní důležitá věc. Měl by být také splnitelný. Já se obávám, že už v dnešní době nejsme schopni naplnit ty cíle, které jsme si stanovili. A upřímně řečeno, máme velké nedostatky, co se týče dopravy. Ta opravdu tady působí nejvyšší emise. Ale na druhou stranu nechceme určitě jako ODS omezovat vlastníky aut, řidiče, protože samozřejmě velice dobře chápeme, že oni se potřebují přemístěvat, jsou to řemeslníci a další, takže tam je ta problematika složitá, ten cíl by se měl podle mého názoru přenastavit a hlavně by se měl celý ten klimatický plán aktualizovat, aby se přizpůsobil nejenom ekonomicky, ale také efektivně a hospodárně. To je pro mě velice důležité. Samozřejmě je fajn, že sázíme dřeviny, sázíme stromy, vykupujeme pozemky, rozšiřujeme parky. To se nám určitě daří.
1: Jaké konkrétní úsporné alternativy pro snížení emisí navrhujete vy osobně?
2: Složitá otázka, na kterou asi neumím odpovědět doslova do písmene. Já si myslím, že hodně by bylo zajímavé, kdyby hodně lidí přesedlo do MHD, protože pražská MHD je jedna z nejlepších na světě. Já osobně se po Praze autem nepohybuju, využívám MHD nebo chodím pěšky. Chápu, že pro někoho je to nekomfortní, nepříjemné, ale myslím si, že racionalizace spojů a jejich využívání, které máme, tak určitě povede ke snížení emisí. Určitě jsem o tom přesvědčena.
1: Jak ale může Praha naplnit tedy ten klimatický plán, i když vy jste naznačila, že ho asi nenaplní, když se zastavují zelené oázy v komerčních zónách na hranicích Prahy, například uvedu Čestlice?
2: Je to určitě problém, protože zeleně v Praze, i přesto, že ji stále vysazujeme, ubývá. A kromě toho, že zeleň tedy zadržuje prach, který potom všichni dýcháme, jeho menší množství potom samozřejmě přitahuje přirozeně i vodu. Jsou to zelené plíce, těch oáz máme v Praze poměrně hodně. Myslím si, že tady bychom měli postupovat s velkou opatrností a ty zelené plochy, které jsou takto veliké, by se určitě zastavovat neměly. Ale to je samozřejmě záležitost územního plánu, respektive budoucího metropolitního plánu, který přesně vymezil místa, která jsou určená pro oddech, zeleň, tak aby se nám opravdu v Praze dobře žilo a dobře dýchalo.
1: Ještě jedno téma. Vy kritizujete novelu, která ukládá obcím povinnost kastrovat toulavé kočky na vlastní náklady bez finanční podpory státu. Jaký má Praha konkrétní plán na pokrytí těch nákladů na povinné kastrace toulavých koček?
2: Ona celá ta novela je taková velice nešťastně řešená. Já jsem trošku zaujatá, protože sama mám kočičku, ale protože bydlím v bytě, tak kočka není toulavá, toulá se maximálně po tom bytě. Ale když vidíte venku kočku, tak jak můžete vědět, jestli je toulavá, nebo jenom jestli někomu utekla? Jo, já si myslím, že nějakým způsobem by samozřejmě se měla vést evidence, jako se vede u pejsků, jsou čipovaní, jsou pravidelně chodí k veterináři, mají nějaká povinná očkování. U těch koček je to složitější samozřejmě, ale já mám spíš problém s tím, jak je v té novele naznačováno, jakým způsobem budou, řekněme, označeny ty kočky, které už kastrovány jsou. A to si myslím, pokud jste ten návrh četla, já jsem ho teda viděla, respektive slyšela jsem je další názory ostatních lidí. Myslím si, že není úplně dobrý nápad to, jak v návrhu se uvádí, jak by měly být označeny kočky, které už teda čipované a kastrovány byly.
3: No a řekněte jak? No, ani se vám to vidím nechce vyslovit.
2: Nechce se mi to ani vyslovit právě z toho důvodu, že prostě sama kočku mám.
3: Tak ale vyslovte, aby naši posluchači
2: rozumím,
3: i diváci věděli.
2: Týká se to, řekněme, zakrácení uší, a já bych to opravdu dál nechtěla rozvádět, protože se mi z toho dělá opravdu jako fyzicky špatně. Je to pro mě je to týrání zvířat tohlesto.
3: Já vám rozumím, a proto se vrátím k těm nákladům. Má tedy Praha nějaké konkrétní plány na pokrytí těch zvýšených nákladů, protože pokud tedy se to zrealizuje, tak z čeho to Praha zaplatí?
2: Je to jedna z obvyklých bolestí. Zákonodárce určí nějakou povinnost, přenese ji na obec, ať už je to Praha nebo jakákoliv jiná obec, ale už k ní zapomene poslat finanční prostředky. Takže v tuto chvíli samozřejmě bychom si museli nějak poradit. Je to spíš tady otázka pro radního pro finance, který to asi nebude slyšet tuto chvíli úplně rád, že je to otázka na něj, ale samozřejmě se s tím vyrovnáme, jako jsme se vyrovnali se všemi povinnostmi, které na nás stát neustále přesouvá.
3: Já vám děkuji za to, že jste přišla do pořadu K věci. Naschledanou.
2: Naschledanou, ještě jednou děkuji za pozvání.
3: Naším dnešním hostem byla předsedkyně výboru pro životní prostředí, veřejný prostor a pohřebnictví zastupitelstva hlavního města Prahy, Lucie Kubesa z ODS. Těším se za týden opět naslyšenou. K věci.
4: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.
1: Pražský update.
2: Rádio Praha.
3: Kilometry Jiřího Ješka.
4: Příjemný poslech u aktuálních kilometrů Jiřího Ješka vám od mikrofonu Radiožurnálu Sport přeje Karel Janů. Ve studiu vítám Martina Charváta. Martine, krásné dopoledne.
5: Hezký den.
4: A vítám taky Jiřího Ješka. Jirko, i tobě krásný den. Ty vypadáš, že máš hodně dobrou náladu, možná ještě o trošku lepší než tradičně. Tak krásný den.
6: Krásný den, pardon, já jsem se tady vteřinu před puštěním červené totálně rozboural, protože Martin Charvát se tady ve studiu protahoval, strečoval, tak já jsem ho zkoušel napodobit a málem jsem si utrh ruku, málem mi vyskočilo žebro, prostě už mi bylo 50, takže jako do nějakého protahování se pouštět nebudu.
4: Chtěl jsem říct, že to nesmíš zapomínat na ten jistý věkový rozdíl, který mezi tebou a Martinem Charvátem je. Tak pojďme třeba navázat na to, o čem jsme mluvili minule. Martin Charvát tady mluvil minule o Kuně, tak Kuna bohužel, aktuálně bohužel dojezdila, protože Pavel Bittner měl pád, tak tu náladu malinko dáme dolů a potom ji postupně snad v dnešních kilometrech zase budeme zvedat.
6: No, tak je to samozřejmě smutná zpráva, bohužel tohleto k cyklistice patří. Jako těm pádům, když závodníci závodí, tak se tomu nevyhnou. Samozřejmě jako bylo by super do toho hlavního závodu, pro který jsem se jako v té sezóně rozhodl, a pro Pavla Bittnera samozřejmě Tour de France byl asi highlight roku, tak by bylo asi ideální strávit to někde v nadmořské výšce a jenom v klidu bezpečně trénovat, ale stejně jako nikde jako není psáno, že vám neskočí králík pod kolo nebo prostě
4: klokán,
6: srnka, cokoliv, nepozorný jiný řidič a tak dále. Takže se tomu člověk neubrání. Nevím, jestli to Pavel Bittner stihne. Včera jsme si psali, sliboval mi, já jsem říkal, že už budu na startu Tour de France v Barceloně a že budu strašně rád, když si tam spolu popovídáme a on bude zpátky s čísly na zádech. Psal, že proto udělá maximum, že samozřejmě o něj jako nejlíp pečováno, ale jako jestli měl opravdu natrženou nebo přetrženou šlachu v kotníku, tyjo, tak ale hele, jako zase jsou zázraky, medicína dneska umí maximum, o ty kluky v těch týmech je fakt jako nejlíp možně postaráno.
4: A cyklisti jsou blázni.
6: A cyklisti jsou navíc blázni. A navíc jsem mu psal, že i kdyby se to nezahojilo, tak je to pravá noha, tak já nějaký náhradní díly doma mám. Takže při nejhorším by se to dalo řešit takhle, tak to mi jako s úsměvem odepsal, že jako fajn, že děkuje, ale že jako tohle si fakt nechává jako poslední možnost. A já jsem mu to teda jako poslední možnost nabízal.
5: No to jiná než poslední možnost, bohužel, nebo možná i naštěstí není. Jenom zasadíme do kontextu, kdo jste nestihli. Pavel Bittner pád v spurtu, kdy se dostal do plotu po té, co se tam přesunul peloton v závěrečném spurtu v závodu v Dunkirk. Je to měsíc a čtvrt do Tour de France. Jenom zkus, Jirko, ze své kariéry přiblížit zrovna v tomhle období, jak velká to je komplikace pro ty, co si to nedokáží úplně představit.
6: Hele, má to dvě stránky. Na jednu si myslím, že samozřejmě jako, nebo si myslím, jako je jistý, že to obrovská, jako obrovský zásek do té tréninkové škály samozřejmě je. Na druhou stranu, protože v téhle té době už ti závodníci prostě začínají pilovat i ty spurty, on by určitě potřeboval se nějakým způsobem sjet s tím svým rozjížděcím vláčkem a připravit se na nějakých těžkých závodech, prostě na tu zátěž. Na druhou stranu, častokrát jsme toho v historii byli svědky, že takovýhle neplánovaný volno ten měsíc před tou důležitou akcí může třeba trošičku pomoct. Jde o to spíš jako po té zdravotní stránce, jak se ta noha zahojí, ale pokud jo, on sám jako připouští a dělá pro to maximum, že se vrátí a že to stihne, tak to je jako ten největší předpoklad pro to, aby to opravdu zvládnul.
4: Asi musíme říct, že vlastně ta stáj Pavla Bittnera, piknik, na tom není úplně ideálně, že ty výsledky, řekněme, tam nejsou.
5: Jsi hodně mírný.
4: No, není na tom ideálně. Výsledky tam nejsou, licenci dostali spíš jenom vlastně na jeden rok, než na ty klasické tři, s tím, že se to vlastně po každé sezóně u nich má znovu kontrolovat, jestli mají dost peněz a tak dále, ale nemusíme úplně zabíhat do těch mimosportovních podrobností. Spíš jsem chtěl říct, že si myslím, že zrovna na Pavla Bittnera na Tour de France docela hodně spoléhali a že jsem vlastně zvědavý, jak to bude případně. Samozřejmě závodů je spousta, jede se o body, ano, ty je možné získat třeba i na Vueltě, ale říkám si, že jako ten tlak asi obou straně. Pavel strašně samozřejmě na Vueltu, tedy promiňte, na Tour de France chce a že ho tam prostě bude hodně chtít i za jeho stáj.
6: Jo, ale fakt neříkám, že není možný, aby to zvládnul a že by aby to zvládnul v takové formě, aby opravdu mohl v těch spurtech hrát tu roli, kterou rád chce. Jo. Naopak můžeme to opravdu třeba i pomoct v tom, že najednou ztratí ten tlak, který na něj by určitě byl. Říkali jste oba, že ta stáj prostě, no já myslím, že se jí fakt nedaří letos. Jo. A je to obrovská škoda i pro Pavla Bittnera, protože když ta stáj je v pohodě celá a třeba i tomu té druhé půlce, protože ty závodníci jsou rozděleni do několika skupin, aby mohli obsadit co nejvíc závodů, tak třeba kdyby se teďko dařilo tomu týmu, který aktuálně jede Giro, tak by to samozřejmě zvyšovalo morálku celého toho týmu. Teďko, jako pokud se jim tam moc nedaří a opravdu jako nejsou moc vidět ani na tom Giro, tak jako na toho Pavla, kdyby byl v pořádku a kdyby se připravoval ideálně na tu tur, tak by na něj byl strašný tlak. Teďko ten tlak je z něj úplně sejmutý a může mu to prospět, pokud se ta noha uzdraví natolik, aby mohl jako fyzicky ten výkon dávat, tak mu to pro tu hlavu naopak jako obrovsky pomůže. Takže teď jenom ať se soustředí na to, ať se uzdraví a to, co natrénoval do teďka, tak v těch nohách zůstane, tam se to nestratí. Jo, tam jde jenom o to, aby spíš byl jako s tou hlavou potom v pořádku a ten tým byl připravený mu pomoct, protože on sám tam toho taky moc nezmůže. On potřebuje i ten tým, aby mu vytvářel ty podmínky.
5: Hodně štěstí, hodně zdraví Pavlu Bittnerovi, pojďme na Giro d'Italia v kilometrech Jiřího Ješka. Týden zpátky mi přišlo, že už jsme tak nějak tušili, že touto dobou by mohl být Jonas Vingegaard v průběžném pořadí na prvním místě. Není tam, ale podle mého osobního názoru tak nějak jako kontrolovaně není první, spíš tak jako šikovně a chytře není první průběžně.
6: Mně to taky tak připadá, já jsem dneska četl nějakou zprávu, že on těsně před tím volným dnem taky procházel nějakým virusem nebo prostě nějakou tou nemocí, která ten peloton totálně jako skolila téměř celý díky těm prochladlým a propršeným etapám na začátku a oni to nikde neventilovali, ale bylo to vidět třeba i na tom výkonu v té časovce rovinaté, která přišla vlastně hned den po tom volném dni a ta se podle mě Jonasi nepovedla tak, jak třeba i čekal, že by se mu povést mohla. Samozřejmě nehrála mu do karet, byla to rovinatá časovka na víc než 40 kilometrů, která Jonasi, který má nějakých, já nevím, 62 kilo nebo možná míň ještě, tak pro něj to určitě jako není úplně ideální disciplína. Nicméně on v těch časovkách byl dobrý, ale tohle to nebylo úplně ideální trať pro něj a navíc podle mě nejel tak dobře, jak třeba tým od něj očekával a když jsme viděli ten jeho obličej v cíli, tak opravdu vypadal jako, že mu to nechutnalo. A bylo to možná v souvislosti právě s tím, s tou virózou, kterou prošel téměř jako většina toho pelotonu. Takže oni podle mě pořád ještě volí tu chytrou taktiku, jak říkáš ty, Martine, že jako je zbytečný se rvat do té role toho lídra závodu, rvat se do té růžové barvy, protože to pak vytváří tlak i na celý tým. Ten tým musí potom kontrolovat ty závody. Pro Jonase je to další stres navíc, kdyby jezdil v tom růžovém už delší dobu, protože po každé etapě tisková konference, vyhlašování výsledků, teda těch drezů, jako převlékání na tom pódiu. On tam sice chodí taky kvůli modrému drezu, zatím průběžně nejlepšího vrchaře, ale s tím růžovým trikotem je daleko víc potom těch povinností, takže pro ně je jednodušší, když se takhle jakoby ukraje. Vidět je, protože má ten modrý dres, samozřejmě je pořád největší favorit toho závodu, takže ten tlak i na ně jako od těch novinářů samozřejmě je taky, ale to už ta stáj umí s tím pracovat a umí si ho ohlídat. A co se týče jako tý jeho formy, já si myslím, že bude pořád růst. Pořád si myslím, že platí to, že on na Giro trénuje na Tour. Jo, není pro něj to Giro jako totální jako highlight roku, to znamená, že on sem přijel trošku nedotrénovaný, s tím, že na tom Giro jakoby dotrénuje to, co potřebuje pro Tour de France, samozřejmě jede to vyhrát, protože tam nemá konkurenci, co se týče vrchařů na tom Giro, ale chce ho vyhrát tak, aby ho to nestálo moc sil a aby spíš jakoby na tom Giro trénoval na Tour de France, která bude pro něj to hlavní. Takže podle mě zatím pro něj ideální scénář. A jestli byl nemocný, tak pořád ještě o to líp, že se udržuje takhle jako na nějakých 80% toho výkonu.
4: A když se tě, Jirko, zeptám, jestli věříš té stáji Jonase Vingegaarda, když říká, že vlastně je to pro něj plus, že před Tour de France to Giro jede, že přicházejí s takovými argumenty, že na druhé Tour, že na druhé Grand Tour v sezóně mívá Jonas lepší čísla a že vlastně chtěli něco změnit, aby to neměl každý rok úplně stejné, že vlastně to, že jede to Giro, že je to plus. Není to spíš už taková trošku, my jsme o tom mluvili vlastně i s Martinem. A nemyslí, já spíš myslím, že je to taková, nebo ptám se, jestli to není taková přiznaná kapitulace na Tour, že prostě, jestli oni nevědí, ale nemůžou, nebo nechtějí říct nahlas, že i kdyby všechno dělali tak, jak dělali doteď, i kdyby 100% té sezóny Jonase Vingegaarda soustředili na Tour de France, takže to stejně nebude stačit. Tak proč tedy neskusit vyhrát jiné závody, což je dává absolutní smysl, ale vlastně oni to nesmí říct nahlas. Není to takhle?
6: No, samozřejmě to může být. Já fakt nevím, jako do chemie toho týmu, jako do té taktiky a do těch jejich cílů, ale jako mi přijde pořád logická jakoby to prohlášení, že on chce zvládnout jako nejlíp tu Tour de France s tím, že se rozjede na tom Giro, jo. Může to tak být a dávalo by mi to smysl a i vzhledem k tomu, že už je zase o pár let starší, než byl v těch dobách, kdy byl jako na vrcholu, kdy porážel Pogačara na Tour de France, tak samozřejmě tam potom jakoby ten důraz na to, že ten závodník je schopný jet víc těch závodů a že v průběhu těch závodů, že se zlepšuje, že pořád ta vytrvalost je tam větší a větší, tak to může být pravda. Na druhou stranu, pokud se mu samozřejmě jako nepodaří porazit toho Tadeje Pogačara, tak bude mít aspoň prostě Vavřín z toho Gira a jako super. A proč zase na druhou stranu, proč snižovat jakoby ten výkon Jonase Vingegaarda, i kdyby byl druhý na Tour de France, jo. Jako bej druhý za Pogačarem, sorry, ale jako...
4: Jo, to jsem vůbec, no, to jsem vůbec nechtěl.
6: Ne, jakože i někteří jako fanoušci cyklistiky nebo prostě i experti jako říkají, že stejně nemá šanci a že to je jako o ničem, tyjo, jako bej druhý za Pogačarem, kdyby, nebo vůbec, kdyby vůbec byl protagonista v tom závodě.

0: jako mentálně, že je silnější i s tím týmem, protože ten tým se kolem něj moc netočí, vždycky tam přibude akorát nějaký mladíček, který se u nich učí, tak i ten tým mi přijde sehranější, jo. Má tam borce typu Sepa Kuse, nebo je tam, já nevím, Viktor Campenaerts, jo, takový ten držák, a až bude mít k sobě ještě Wouta van Aerta na Tour de France, tyjo, tak jako ten tým bude nesmírně silný. A kdyby aspoň jako pozlobil toho Tadeje, když budem brát, že ten Tadej bude prostě stejně neporazitelný na té Tour de France, tak je to bezva výsledek a potřebujeme toho Jonase ve formě, aby nás ta Tour de France bavila.
1: Jak když se vrátím k tomu Giro a k tomu, jak ta taktika vlastně byla tebou, Jirko, nastíněná, tedy že Giro je nějakou přípravou na Tour, tak mě do toho sedí vlastně i ten současný způsob, jakým jeho stáj závodí, lomeno ne úplně moc závodí zatím na Giro d'Italia, protože po polovině závodu vlastně ta stáj, kromě momentu, kdy Vingegaard ve dvou horských dojezdech si nastoupil a odjel, tak vlastně ta stáj zas tak moc vidět nebyla, šetří síly, co to jde, ti, co mohou samozřejmě, a snaží se jednak připravit na to vysokohorské soustředění ve třetím týdnu Giro d'Italia a potom i na to, aby to vlastně byla výhra s co nejvíce ušetřenými silami, a přijde mi, že zatím to takticky vlastně ten tým Visma Lease a Bike dělá fantasticky.
0: No, mě to přesně, jak jsi to popsal, mě to přijde jako dobře placený soustředění. Jo, že
2: se oni stravou.
0: Ano, se stravou i s nějakým finančním bonusem, protože na těch soustředěních tam jenom utrácíte, že jo, tam jenom platíte hotel, platíte personál a tak dále. Tady oni pořád nějaký příjem mají, protože ten Jonas veze ten trikot nejlepšího vrchaře, za to nějaký peníze jsou, a očekává se, že to Giro stejně vyhrajou, takže prostě dobře zaplacený soustředění, a je tam taková nějaká politická strana, měla heslo klidná síla, jo.
3: Tak byla taková.
0: Mně to tak jako připadá, jo, že je to prostě klidná síla, že až bude potřeba v těch Dolomitech nebo v Alpách udeřit, takže udeří, a že udeří jako silou, já nevím, jak to bylo v těch Hvězdných válkách, nějakou tou silou nebes nebo něco takového.
3: No, každopádně klidná síla, já úplně souhlasím s vámi, tak jak jste to řekli, vyvíjí se to možná ještě nad plány, podle mě, jak Jonasovi, tak celé stáje prostě. Oni vedou, ale přitom nevedou. Je to úplně pohodové, nádherné. Ti, co ztrácejí nejmíň, tak vlastně už mluvíme o minutách, a zatím nikdo z nich neukázal, že by byl lepší vrchař než Jonas Vingegaard. Tak všechno to vypadá takhle, někdo by mohl říct klidně nudně, až pokud jde o to, kdo vyhraje Giro d'Italia. Ale já jsem to možná chtěl malinko otočit, protože mě ty jednotlivé etapy strašlivě baví. Tak nevím, jak to máš, Jirko, ty.
0: No, teď jsem to chtěl říct, že rozhodně jako nudný to není, jako mě to Giro letos strašně baví. Každý den je to taková jednorázovka, jo, že přece jenom lídr závodu, celý tým Bahrain Victorious, super, Alfonso Eulálio jako šťastný závodník v růžovém, prostě je to taková ta euforie toho, od kterého by to nikdo nečekal, a on už prostě 12. etapu, nebo ne 12., ale ještě ve 12. etapě pořád veze růžový trikot, myslím, že o 4. etapě, kdy se do něj oblékl, jestli to byla 4. nebo
1: pátá,
3: no, už týden
1: pátá.
3: Určitě ho má.
0: No, prostě jako dlouhou dobu, to znamená, jemu to zvedá cenu, obrovský favorit jakoby fanoušků, to znamená radost, ještě navíc, že jo, Portugalec, takže zase země, u který se to úplně nečeká, takže to zase zvedne euforii v téhleté zemi, budou jezdit jejich fanoušci zase na ty Grand Tour a tak dále. Pro tu stáj je to super, že jo, myslím si, že i třeba co se týče pozice Romana Kreuzigera, který sice na Giro není, ale bude podle mě pravděpodobně na
3: Tour de France. Chtěli jsme mu popřát k narozeninám a říkal, že má tolik práce, že ani na narozeniny si na nás čas nenajde, protože se připravuje na Švýcarsko a na Tour.
0: Jo, na Švýcarsko a na Tour, no jasně. Takže i pro něj to bude super, že už na tu stáj nebude takový tlak, protože po tom, co předvádějí i třeba v té etapě, kterou vyhrál Alex Sergent, nebo jak se vyslovuje?
3: Říkali Sechard, dneska jsem jako, to, nikdy jako jsem to neříkal, ale prej to G se čte jako H, tak já jim budu věřit a PCS to tak taky má pod tím amplionkem, tak Sechard.
0: Sechard, tak Alex Sechard, který včera nádherně

0: Herně nebo včera, když to posloucháte dnes živě naše kilometry, jinak ve čtvrteční etapě, tak tu ovládl jako neuvěřitelným způsobem. Takže tahle ta stáj, jako ta je v euforii, ostatní závodníci si tam taky jako zkoušejí, jsou občas vidět některé týmy jsou sice vidět, ale pak se jim to nepodaří, jako třeba Movistar, který právě tu 12. etapu chtěl ovládnout, vlastně rozprášil celý peloton a nakonec z toho neměli vůbec nic, což jako samozřejmě zase pobaví ty ostatní stáje. Takže mě to Giro se líbí a líbí se mi strašně i jako obrazově. Kdo to vidí v té televizi, tak jak se říká, že Tour de France je nejhezčí cestopis sportovní, tak to Giro nad tím vůbec nezaostává. V těchto těch etapách, které jsou opravdu prosluněné, jsou to etapy jak třeba na tom toskánském pobřeží, tak teďko aktuálně na tom ligurijském pobřeží, tak to jsou nádherné výhledy. Azurové moře, jo, sluníčko, ty krásné malebné vesničky, úzké asfaltové cesty, které jsou sice třeba pro závodníky nebezpečné, ale pro diváky super podívaná. Prostě to Giro je krásný.
1: No, když to nedopadne jako v těch úvodních etapách, kdy jsme to hanili, tak potom je to samozřejmě hezké. Jenom co se týče těch jednotlivých etap, tak bych se ještě trochu vrátil i k Jonasi Vingegaardovi a zaměřil bych se na to, co nevím, jestli vás úplně zaujalo, ale mě trochu ano, kdy on mluvil o tom, že byl nemocný před volným dnem, který byl ale v pondělí, a časovka se jela až poté. To znamená, že on v té časovce byl pomalý ve druhé polovině na schvál, nebo že dobíhala ta nemoc, kterou měl předtím, protože on neříkal, že by byl nemocný v posledních dnech při časovce. On říkal, že byl nemocný před tím volným dnem, tak tím pádem to potom jako mu nevyšlo plánovaně, nebo kde to v tom vlastně najít, protože těch variant vysvětlení je několik a úplně mi to tam nesedí.
2: No nevíme, určitě nevíme, ale když navážu na to, co říkal Jirka, Jonas Vingegaard v cíli nevypadal jako někdo, kdo se šetřil, vypadal jako někdo, komu síly došly. Když teď jeho stáj řekla, že pravděpodobně byl nemocný, já jim to věřím, takže tady bych viděl jeden velký důvod. A ten druhý velký důvod podle mě řekl Jirka taky, je to 42 kilometrů po rovině a Jonas Vingegaard prostě je papírový chlapík, který váží 60 kilo. A tady ta fyzika funguje velmi, velmi jednoduše. Tam opravdu, já jsem pak viděl nějakou tabulku, kde bylo vlastně top 10 a do 8. místa jako nikdo nevážil pod 80 kilo, jo, a prostě Ganna a Spol, to jsou všechno pánové 1,90 m pomalu plus a prostě tady se ta fyzika nějakým způsobem nedá podle mě nedá vůbec převést, nebo nedá se prostě nějakým způsobem to očůrat. A to, co jsem chtěl říct, je, že Jonas Vingegaard jako v poslední době ty časovky zas tak dobře nejezdí, jo. 13. na Giro je určitě zklamání, ale on byl i 13. při té poslední na Tour, kde pravda asi ta konkurence je trošku jiná. Ale možná, a teď zase možná budu mluvit i sám proti sobě, a to už je poslední myšlenka, kterou chci říct, on jako víc ani nepotřebuje. On sice v tom cíli nevypadal, že by mohl dát něco navíc, ale když budu navazovat na to, co říkal Jirka a co si říkal i ty. Celé je to pojaté jako nezničit se a být připravený na Tour de France, tak on sice dostal neuvěřitelný náklep od Filipa Ganny, ale to není čas, se kterým se Jonas Vingegaard vůbec jako má proč porovnávat. Takže já to vidím takhle. Mě to trošku zklamalo, já si myslel, že bude rychlejší, ale vlastně to podle mě nic moc neřeší.
0: No, já k tomu jenom připojím to, co už jsem říkal a nechci se moc opakovat, ale prostě jestli tam byla ta viróza, jestli třeba v průběhu volného dne nějakým způsobem už jako doléčili, ale pořád v tom těle jako ten zásek je z té nemoci, tak právě při tomhletom výkonu, hodinovém výkonu, kdy prostě člověk musí jet na plno hodinu, tak pokud není úplně fyzicky jako na tom nejlíp, tak se to někde musí projevit a projeví se to většinou v tom konci tyhletý náročné časovky. A zase ještě navíc v tom porovnání s těmi nejlepšími časovkáři, jako je třeba Filippo Ganna, tak on jel Filippo Ganna na začátku toho startovního pole nebo někde jakoby v půlce a ten vítr, který byl u toho moře, tak on potom odpoledne ještě zesiloval a právě ti závodníci, kteří jsou na čele toho celkového pořadí, to znamená, že startovali v tom opačném startovním pořádku až na konci, tak těm foukalo nejvíc, jo, takže když foukne navíc do Jonase Vingegaarda, tak je to horší, než když foukne do Filipa Gany, který tím větrem prostě ten vítr přetlačí a klidně ten vítr doveze až do toho cíle, kdežto, když foukne někdo takhle do papírového závodníka, jako je Jonas Vingegaard, tak ten s tím to musí hrozně cvičit.
2: No, no ne, Jirko, tak on s tou italskou krásnou trikolorou, že jo, a potom, když byl vlastně sestřih toho, jak Filippo Ganna vyhrál tu časovku, tak v tom sestřihu byl člověk, který startoval 7 minut před ním. Prostě on dokázal dojet závodníka o 7 minut. Já chápu, že ne všichni jedou tu časovku naplno. Ale když se tebe zeptám a nechci vyvolávat žádnou nepříjemnou možnou zkušenost z minulosti, zažil ty si někdy nějaké takovéhle zdravotní potíže, třeba i tím směrem, kde půlka, mně se zdá, že půlka lidí říká, že tam jde virus vyloženě jako do krku. Hmm. A druhá půlka možná snad ještě horším směrem, že
0: níž,
2: mají problém. Ano,
0: níž,
2: o trošku
0: virus.
2: Níž. Tak zažil jsi někdy něco takového, že máš třeba problémy pak udržet to jídlo v sobě?
0: No, samozřejmě, já jsem jednou, a to asi jako každý závodník, pokud má tu kariéru nějakou delší, tak na tohle jednou dojede, a já jsem to zažil v 10denním etapáku, kdy od 3. etapy jsem měl jako tak strašný jako zažívací jako potíže, že jsem nebyl schopný po etapě nic sníst a udržet to, při etapě taky ne, radši už jsem pak nic nejet, abych jako zbytečně nemusel pořád zastavovat, a nebo prát oblečení, jo, takže je to fakt jako těžký a to už opravdu člověk si říká, jestli mu stojí za to jako do té další etapy odstartovat, když už vlastně po té etapě nebyl schopný do sebe natlačit víc než třeba jeden banán, jo, takže já už jsem to pak jel na nějakých injekcích, jako nějakých infuzích, to se tenkrát ještě smělo, dneska už je ta no needle policy, že se většinou tyhle ty věci nesmí jako nic do žíly a tak dále. A já jsem dostával moje glukózu do žíly, jenom abych prostě dokázal nějakým způsobem ten etapák oběd, což už dneska podle mě je zakázaný. Ale je to strašný, když jako ty by si dal gel v průběhu toho závodu, ale víš, že to je jako totální nesmysl. A jedeš to vlastně jenom na nějaký jonťák a je to hrozný. Takže já to chápu, pokud oni mají tyhle ty problémy, tak prostě podle mě nejlepší, pokud to aspoň trošku jde, tak to zabalit a dát se dokupy a potom se vrátit do dalších závodů silnej. A nebo když to nejde a ten tým mě potřebuje, no tak prostě dneska ty doktoři mají podle mě jako nějaký možnosti, jak to zastavit, ale na tom závodníkovi to samozřejmě tu sílu, nebo prostě na té síle to je vidět. Hmm. A je to vidět i třeba na Janu Hirtovi, jo, který taky má nějaký virus, podle mě na něm pracujou, aby ho uzdravili, ale on je to těžký, jako představte, když řeknu našim posluchačům, představte si, že máte chřipku, nebo máte prostě nějakou virózu, jako nějakým způsobem se odšouráte do práce, ale ty kluci musí jet tu etapu 200 kilometrovou a pokud ty etapy jsou tak náročné, jako jsou vlastně teďko na tom Giro, že každá etapa je jako jednorázový závod, že se jede od startu 50, furt, každý se snaží dostat do úniku a i ty, co v tom úniku nejsou, tak v tom pelotonu vidíme ten peloton, že je natažený a oni jedou prostě 200 kilometrů téměř na maximum, tak to je jako v tomhletom stavu, jako zkuste se nějak léčit, jako v průběhu toho Gira, jo.
2: A měli jsme tu cyklisty, kteří prostě to zabalili, protože jim jednoduše ten peloton odjížděl, protože se právě jede, tak jak říká Jiří Ježek, a jenom aktuálně jsem slyšel rozhovor s nutričním specialistou stáje Little Track a ten říkal, že opravdu v těch etapách, kdy oni chtějí jet nějak na výsledek, takže ti závodníci vážně, samozřejmě liší se to individuálně podle velikosti, ale prostě, že jsou aktuálně na nějakých těch 120-130 a prý gramech na hodinu sacharidů. A prý tedy přeborník je Jonathan Milan, protože prostě to je největší závodník, tak ten prý jako atakuje 150, no tak to už prostě je úplně mimo, ale jenom to ukazuje, že člověk, který není schopen nic pozřít, tak prostě s tímhle pelotonem vlastně nemůže dneska už ani jet.
0: No a když to teda slyším, 150 gramů sacharidů, Jonathan
2: dobrou
0: Milan,
2: chuť,
0: dobrou chuť, no tak jako jenom to ujíst je i těžký a udržet to v sobě, ale jako pro tu stáj to musí je hrozný finanční jako náklad, jo. Jeho živit. Podle mě je jednodušší jemu nakupovat kola, levnější nakupovat mu tu techniku, než ho živit.
1: Říká Jiří Ježek v kilometrech Jiřího Ježka, když už se dostáváme k těmhle těm lidským potřebám, tak pojďme k té potřebě, která
2: krásně,
1: je nejdiskutovanější v posledních dnech na Tour de France, a sice dojít si takzvaně na malou a respektive vyřešit to tím, že vy vlastně celou dobu sebou vezete takovou nádobu, do které se dá tahle potřeba uspůsobit. No a když z ní nepijete, tak je to vlastně jako v zásadě pochopitelné, že se někteří závodníci rozhodnou, abych se už dostal k meritu věci, močit do bidonu a nezastavovat při té jízdě. Jak to bereš ty, když si tohle to zjistil?
2: Zimu Ješkovi něco spadlo do oka. Dělají.
0: Já se strašně směju. Mně to přijde jako hrozně vtipný. Zase to jako zličťuje tu cyklistiku, že ti profesionálové nejsou jenom bozy, kteří jsou jako hlídání jídlem a vším možným a prostě testování a tak dále. Že tam je pořád ta lidská potřeba. Samozřejmě, když se vezmeme jenom průměrně 200 kilometrovou etapu, která trvá nějakých, já nevím, dejme tomu 5 hodin, tak během těch 5 hodin, když člověk pije a těch bidonů, oni v tom horku, sice kde jako spoustu toho té vody jako člověk vypotí, ale stejně jako do těch ledvin a do toho močového měchýře tam jako té vody spoustu taky jde, takže si musí odskočit. Navíc častokrát vždycky na začátku té etapy je ta potřeba největší, protože ono funguje i to, že při té regeneraci ve svalech ty svaly, aby se vyčistily z těch odpadních látek z toho předchozího, z té předchozí zátěže, tak oni se i ty svaly docela zavodní, jo, během té regenerace. A jak se člověk začne znova při tém po startu druhé etapy druhý den pohybovat, tak z těch svalů i ta hydratace, já teď nevím, jak se tomu říká biologicky, určitě nějaký lékař by nám to popsal líp, tak z těch svalů prostě jde i ta tekutina zpátky jako do těch ledvin a nutí to člověka si odskočit na malou hned třeba po první půl hodině. Možná kdo jezdí na kole každý den, tak to zná, že jako když vyjede, tak ho to nutí, protože prostě z těch svalů kromě toho, že se člověk logicky zavodňuje před tou etapou i během snídaně a prostě aby byl připravený, tak prostě ta potřeba je tu první hodinu. Dřív se to řešilo, že většinou ten scénář byl normální v tom, že během první hodiny odjel nějaký únik a ten peloton si prostě někde zastavil. Dneska je to tak, že ten první únik se tvoří třeba 2 hodiny a ty závodníci ani nemají myšlenku zastavit, tak kdo by zastavil, tak už na ně nikdo nepočká. Takže to je jedna věc, jo, že ti závodníci prostě jako tu v tom začátku té etapy si odskočit téměř nemůžou, protože prostě není kdy, co se týče toho průběhu závodu. Druhý problém je to, že dneska se fakt trestá, a já bych to stejně nedělal a nikdo to nedělá rád, za jako močení mezi diváky, někde jako prostě ve vesnici nebo prostě v momentě na místě, kde jsou diváci, tak se prostě nesmí jako ten závodník si zastavit a odskočit si, jo, protože to se nedělá.
1: A to se v současnosti trestá téměř v každé etapě. Téměř v každé etapě, v každém závodě je za to nějaký ten postih ve švýcarských Francích. Ono jsou to snad 200, tuším,
2: někdo má i 500,
0: Ale jde o to, že dneska ta cyklistika je tak populární a ty aglomerace těch měst a i těch vesnic jsou tak rozsáhlé, že vlastně se jede, pokud se jede v nějaké jako obydlené části té země, tak se jede vlastně z vesnice do vesnice. A v těch vesnicích jsou diváci, ve vesnicích se jako močit nesmí, od cedule do cedule, to je jako daný a mezi těma vesnicema už těho prostoru moc není a když tam jsou diváci, tak si ten závodník taky nesmí odskočit, jo. Takže řeší to, když to jde, když je to aspoň z mírného sjezdu nebo po rovině, tak se to řeší tím, že si ti závodníci na malou odskočí prostě za jízdy, buď ho tlačí kolega nebo ho tlačí třeba 3 kolegové jako v takovém vláčku. Tam zase jde samozřejmě jde o směr větru. No jasně, ale tak to je normální. To se děje, ale zase se to musí dít někde, kde nejsou diváci. Jo. A za tohle jsou většinou ty tresty, že ti závodníci prostě začnou někde za jízdy močit, ale tím, jak prostě člověk močí chvíli, nějakou, minutu, dvě, tak dojede mezi diváky, jo. A to jako nevohlídáš, že? A utnout to nejde, že jo, kdo to zná.
2: Ne, ale navážno, pořád ještě se zastaví, to se pořád děje, jo, v těch závodech. Ano, pořád ještě já i na televizní obrazovce vidím někoho, kdo si prostě zajíždí na stranu a je úplně evidentní, co jde za jízdy dělat. No. A tohle, co, na co se ptá Martin Charvát...
0: K tomu to, se chci dostat právě.
2: Já jsem tě nechtěl teda přerušovat, ale to ty opravdu si zažil za své kariéry, protože pro mě třeba je to něco úplně nového, já si to ani neumím představit technicky. Teda,
0: pro mě
2: ale,
0: to byla novinka, promiň, jak se někdo jako, no a to jsem právě chtěl říct, že v situaci, kdy prostě se mi strašně chce a teď nemůžu ani zastavit, nemůžu ani jako močit za jízdy, protože jsem uprostřed jako zástavby nebo uprostřed špalíru fanoušků, no tak prý, a teď budeme ho jmenovat, protože jako všichni ho jmenují.
1: Protože už minulý díl jsme ho jmenovali.
0: Ano, Viktor Campenaerts prý jako vynalezl metodu, že prostě v těchto těch momentech on je schopný se, když to řeknu úplně česky, vyčůrat do prázdného bidonu a ten bidon potom zahodí. Jo?
2: A jsme veřejnoprávní, Viktor Campenaerts to popírá.
0: Viktor Campenaerts to popírá.
1: Počkej, už
0: nebo
1: to přiznal,
0: takhle, on to nepopírá, on se uculoval a řekl, že neví, o čem ta otázka je, ale všichni ho ostatní ho označili, že on je na to největší odborník a že tím, že jako, že to vyučuje ve volných chvílích jako jiné závodníky. Nevím, jestli to tvoří tak, že ten bidon si nacpe do kraťasu a nějakým způsobem ho použije jako v nemocnici takového toho bažanta, a nebo jestli to zvládne obouma rukama nějak prostě si pomoct. To technicky jsem to neviděl.
1: Technicky jsem samozřejmě to také neviděl, ale vlastně kdo to někdy takhle jako se snažil...
0: Já to snad budu muset o víkendu nepravdě vyzkoušet někde na tréninku.
2: Doufám, že tě nepotkám.
0: A pak vám řeknu.
1: Kdo někdy se snažil z těch cyklistických kalhot, z toho cyklistického drezu, jakoby jako muž se vyčůrat, tak ví, že on vlastně jako potřebuješ dvě ruce na to.
0: Ne, jednu.
1: No,
0: druhou se musíš držet řídítek.
1: No právě. Tak já
0: podle
1: nejsem
0: toho, jak seš vybavený, jako někdo potřebuje teda dvě ruce, ale to už jako musí být teda opravdu.
1: To jsem nechtěl, Jirko, zabývat.
0: Obrovská ale, váha. Nebo
1: dejme
0: velikost.
1: Tomu, jakoby,
0: že to musím vzít do obou ruku.
1: Tak jak to jako technicky celé, teď tady trošku rudnu z tebe, jak to jako technicky provedeš, tak mě to celé jako nedává smysl.
0: Jako
1: Protože musíš vlastně na tom drezu, který máš po pupík, řekněme, plus mínus, tam někam ho máte asi všichni vytažený, možná kousek nad, tak vlastně se jakoby musíš dostat do té lokace, ze které to jako tam dokážeš pustit.
2: No, jako takhle, já nevím, kolik si toho Martina najezdil v nějaké aeroverzi jako drezu, kterou má na sobě Viktor Campenaerts. Já věřím, že narve ten bidon dovnitř.
0: Já taky si myslím.
2: To chápu a myslím si, že to probíhá takhle.
0: Tak jsem to i nějak jako slyšel od těch, který jako popisovali, co Viktor Campenaerts umí. Hmm.
1: A jako od břicha předpokládám, no, ne jako by od...
2: Ne, ze spodu ne, to určitě ne. Ze zhora...
0: Dá si tam nějak ten bidon a pak ho nějak jako u mě vytáhne, aniž by se polil.
1: Že zároveň ho musíš dát jakoby směrem až do stehna, jinak bys musel nahoru.
2: Jo, ale ze zhora ho tam asi prostrčí. Mě to jenom teda teď připomenulo incident, který tou dobou ještě na Giro byl popisován jako takový incident pro dobrou náladu a teď teda mě trošku taky polil studený pot. Nevím, jestli jste to zaznamenali, ale než ze závodu odstoupil Arnaud Delí, tak on měl obrovské problémy na těch kopcích vůbec je vyjet a při jednom z těch stoupání Viktor Campenaerts si vzal bidon od Arnaudelího a pomohl mu, aby ho jako ten Arnaudelí mohl do toho kopce vyjet bez toho bidonu a nahoře na tom kopci mu ho Viktor Campenaerts zase vrátil. A to prosím přesto, že každý jezdí za jinou stáj a bralo se to jako, že to je kvůli tomu, že Viktor Campenaerts jezdíval za Lotto a že prostě pomáhá kamarádovi Belgičanovi. A teď tedy, když jsme do toho vnesli tenhle element Martina Charváta, tak vůbec nevím, co si tam pánové teda posílají.
1: No a navíc Delí už nepokračuje, viď?
2: No už je ano.
1: Au.
2: Skončil, no.
0: Takže možná Delí měl v kole prázdnej bidon, Viktor Campenaerts to viděl, tak si ho od něj vzal a pak mu ho vrátil. Delí se napil a skončil.
2: No ne, navážno, já tohle se řeší mezi cyklisty, protože kamarádi, zdravím třeba Ondřeje, kteří plánovali jít na Czech Tour sbírat bidony, tak teď nevědí, jestli je to opravdu dobrý nápad a nevědí, čeho by se
0: sbírat,
2: mohli...
0: Sbírat ano, neochutnávat.
2: Co by se mohli nadít, že v tom je, no.
0: Ne, no právě tohle byl problém, proč se to začalo vlastně, tahle ta kauza Viktora Kampenárce, budem tomu říkat, proč se to začalo řešit, jo, možná vyjde i nějaké pravidlo nové na UCI, bude to Lex Kampenárc, že prostě tohle to je zakázané, protože právě si některý z diváků stěžoval, že jako malý chlapeček sebral, rodiče malého chlapečka si stěžovali, že malý chlapeček sebral bidon a jako zjistili, co v něm je, no.
1: On se dušoval, že to prý dává do auta zpátky. Jakože, že to nezahazuje, že to prý dává údajně do týmového auta, ale to by tam samozřejmě po každém musel odjet.
0: V tom případě bych nechtěl být jeho týmový parťák, protože pak si přijedu do auta pro bidon a mechanik se splete a dá mi Kampenárcův.
2: To přece, to jako představ si, že na tomhle prohraješ Tour de France, jo, protože prostě sportovní ředitel to prohodil a přijedou tam pro bidon pro Jonase Vingegaarda v nějaké rozhodující etapě do Alpe d'Huez a on dostane Viktorův bidon, no to přece.
0: Zdravím svého týmového parťáka Jirku Chybu. My jsme měli spolu tým a byli jsme v Rakousku na závodech. Jela s náma moje Soňa, která nám podávala na pevném bufetu v kopci bidony. A já jsem vlastně připravil pro nás ty bidony do takové té přepravky, kde bylo asi 10 bidonů. Sonja nám je postupně předávala, bylo strašné horko. A do toho posledního bidonu, a to jsem jí zapomněl říct, jsem nasypal jako prostě jonťák, jako jenom prostě ten prášek, kdyby potřebovala, aby ještě naředila nějaký. A Sonja v posledním kole, kdy ten Jirka Chyba byl snad v úniku, ještě asi s třema lidma, tak mu podala ten prášek, samotnej v tom bidonu a Jirka Chyba si ho v tom obrovském horku chrstnul do pusy a málem se zadusil a skončil, jo. Takže furt lepší teda asi sypký jonťák, než to, co by tam odložil Viktor Kampenárc, ale pojďme od toho. Takže prosím vás, když budete sbírat bidony od profesionálu při nějakém závodě, klidně berte si je domů, cestou je vylejte a pak je dobře vymydlete doma, protože nevíte, co v tom bylo.
2: Posloucháte Kilometry Jiřího Ježka, přiznáváme bez mučení, že dneska jsme se dostali možná i tam, kam jsme úplně nečekali, že se s Jiřím Ježkem a Martinem Echarátem dostaneme. Budeme možná hodně prostřihovat pro reprízu. Já jsem chtěl jenom vyřídit, Jirko, taky pozdravy z Pálavy. Spousta lidí se mě ptala, kde jsi, tak jsem vyřizoval, že to nakonec neklaplo, tak se na tebe moc těší někdy jindy, někde jinde. A měl jsem velkou radost, protože zase ta zpětná vazba na tebe, na tvůj pořad a vlastně i na celý Radiožurnál Sport byla velmi, velmi pozitivní, tak jsme za to moc rádi, to jsem chtěl
0: předat. Naopak, ty díky patří i vám, protože já také sbírám tuhletu zpětnou vazbu, teď si budeme chvilku plácat po ramenou, ale je to strašně fajn a děkujeme vám, našim milým posluchačům a hlavně posluchačkám, protože vás je taky spousta a tím, že je jaro, je spousta sportovních akcí, tak já fakt jako od těch lidí sbírám jako hrozně příjemnou zpětnou vazbu na náš pořad a vždycky říkám, že vám to vyřídím, tak vám to tady vyřizuju i takhle veřejně a jsme za to strašně rádi. Samozřejmě snažíme se to dělat pořád líp a líp, takže i když máte nějaké návrhy, jak to udělat lepší, tak určitě nám pište, buď třeba, já nevím, pod ty naše videa na YouTube, nebo klidně i jsem zjistil, že i na těch jednotlivých podcastových aplikacích, ať je to Můj rozhlas nebo Spotify, tak se na tom u toho dá už dneska zanechat nějaký odkaz. Tak nám klidně pište nám i na naše sociální sítě a tak dále, jak to můžeme třeba udělat líp, co by vás bavilo, ale snažíme se a je to strašně fajn. Pojďme ještě zpátky na tu Pálavu. Já jsem tam tenkrát nejel, nebo tenkrát je to týden?
2: No, minulý víkend.
0: Jo, minulý víkend. Tak jsem tam nejel, protože mi nebylo úplně dobře, byl jsem trošku nastydlý a jak panovalo takové to ošklivé počasí, tak jsem přesně jako borci na Giro jsem trošku nastydnul a nedovedl jsem si představit, protože byla předpověď, že celý ten závod proprší, že ještě v tomhle tomu jako pojedu závod na Pálavě. Nakonec vám prý nepršelo?
2: Nepršelo, myslím, že pro tebe by to byl nejsuchší ročník, protože ty jsi byl oba dva ty předcházející, tak tentokrát se vlastně jen vyrazilo po mokru, ale pak už to zase taková tragédie nebyla.
0: Ale jak se ti to líbilo?
2: Líbilo se mi to moc, byl tam ten kousek, který se jel po hlíně, který byl hodně mokrý a kvůli němu jsem byl rád, že jsem si nevzal silniční kolo, takže já jsem si ho opravdu nechtěl zničit, protože teď mě čekají další hezké výlety na kole a bylo by mi to líto, už se mi to jednou stalo, pak jsem to kolo skoro celé leto kvůli tomu neměl, ale bylo to super, bylo to velmi dobré, akorát jsem se odstl ve své kariéře silničního jezdce nejblíž pádu, což mi bylo jako nepříjemné a vlastně jsem si jenom uvědomil, že se to prostě může stát a vy s tím vůbec nic nejste schopni udělat, protože já nejsem Matěj van der Poel, ke kterému se dostaneme za malý okamžik a prostě když sedím na sedadle, tak nedokážu přeskočit ani bidon na tož člověka, který padá přede mnou a vlastně jsem jako jenom se štěstím nespadl, což mě na chvilku zkazilo náladu, no, ale pak jsem na to velmi rychle zapomněl a myslím, že se to takhle stalo více lidem, ale všichni ostatní, kteří neskončili na zemi, tak si myslím, že si to moc užili, ta oblast je prostě nádherná, jenom jsme si všichni říkali, že by to chtělo si to jednou užít za hezkého počasí, protože jižní Moravu tak nějak všichni máme spojenou spíš s teplem až s vedrem a vlastně s krásným počasím a s absencí deště a ne s tím, že jedu někde 2 kilometry po mokré hlíně. No.
0: Tak budeme věřit, že už ten držíme další palce. Ročník konečně, už se nám to pomaličku jako zlepšuje to počasí, tak příští ročník na Pálavě, pokud to na Pálavě bude, já věřím, že ano, tak Road Classics na Pálavě bude slunečná, že bude slunečná i třeba Letap v Praze, která nás čeká asi jako nejbližší akce velká pro tu cyklistickou veřejnost. Má tady být Peter Sagan, takže to bude i velká fanouškovská událost.
2: Ten prý mimochodem taky takhle používal bidon, jeho jméno tam padalo hodně, když se vrátím k Viktoru Kampenárcovi.
0: No věda, tak se na to můžeme se ho na to zeptat.
2: Tím bych to otevřel, ten případní rozhovor.
0: A co se týče toho těch osobních zkušeností s cyklistikou, tak u tebe, Martine, jsem zaznamenal, že už opět vyrážíš na horském kole, že už počasí ti to dovolilo, takže už výlety a tréninky probíhají, takže ty seš spokojený.
1: Přesně tak, já mokrou hlínu vlastně také nemusím být na horském kole, ale ne, tak včera jsem jel i potokem, ale suchá hlína, doufejme, bude nejen v dalších dnech, to se těším na to do lesa, ale suchá hlína, doufejme, bude také znovu v Novém Městě na Moravě, kde bylo sucho vlastně už ten loňský rok. Teď tam bude, nebo vlastně jsou už závody světového poháru horských kol.
0: Ty tam jedeš, Martina, jako reportér.
1: Já se tam dostanu v neděli, takže kdybyste chtěli některé vaše zážitky z kilometrů Jiřího Ježka předat osobně, tak budu moc rád. A těším se a vlastně nevím, jestli i na Matěje van der Poela nebo ne, protože zprávy, ať už od něj, ať už z jeho týmu, tak jsou takové různé. Vypadá to, že možná by spolu s Tomem Pitcockem mohli oba dva být na startu, což by bylo moc hezké, kdyby opravdu byli a kdyby třeba Matěj van der Poel jel více než 1,5 kola. No.
2: Můžeš to, Martine, nějak zkusit vysvětlit, jestli do toho vidíš líp než já? Jestli ne, tak řekni klidně, že ne.
1: Protože ne, bych řekl, jo, protože ta situace je v současnosti taková špatně čitelná. Organizátoři vždy dlouho dopředu mají nějakým způsobem naznačeno, kdo by měl jet. Potom přijde nějaké potvrzení, které vypadá to, že ústně z jedné části přišlo, ale potom samozřejmě ještě může přijít s tým, a to je druhá část, a nebo případně nějaký sponzor, nebo přijde ještě nějaké v úzovkách upřesnění a to rázem může změnit celou situaci. Takže co jsem slyšel, variant je několik a nejsem si úplně jistý, jestli přesto, že Matěj van der Poel je na startovní listině, předběžně přihlášený, takže na startu opravdu bude.
0: No budou tam určitě Češi, Bude tam Ondřej Cink, který má být jako v dobré formě, tak v té elitní kategorii mužů myslím si, že bude komu fandit. Mezi ženami Adéla Holubová, Jitka Čábelická a samozřejmě jako naše nejsilnější skupinka juniorská, Bára Bukovská, Lucie Grohová nebo Justýna Novotná, tak myslím si, že bude komu fandit, tak kdo se vydáte do Nového města, Tak si to určitě užijete. Myslím si, že už vlastně probíhají ty závody v short tracku a pak cross country klasické sobota, neděle a v neděle ten elitní závod.
2: Já jsem tam byl 2 roky zpátky při cestě z Pálavy a tenkrát vyhrál Tom Pidcock, který tedy, když nedorazí Matěje van der Poel, asi Martine bude hlavní favorit i letos.
1: Nebo ne? Mohl by být. Ale
0: asi největší hvězda, ne, co se týče jako
2: takový fanoušku. Kluk na plakát.
1: No, ano, právě, přesně tak. Na druhou stranu, ani Matěje van der Poel, protože on startoval v tom minulém roce vlastně ze zadní řady, tak přestože výkonnost měl výbornou v těch úvodních kolech, kdy se snažil propracovávat dopředu, byť tam měl tedy 2 pády.
2: Já už jsem si vzpomněl, to bylo, on předjížděl, že jo?
1: No, on předjížděl, to byl jeden pád a druhý pád byl v technickém úseku, který prostě nemá tak najetý jako ti ostatní závodníci. Takže, jak už to tady v kilometrech naznačoval třeba Ondřej Cink, oni ti bajkeři opravdu to kolo jako ovládají tak, že zrovna v hodně technickém Novém městě na Moravě, nechci tvrdit, že Tom Pidcock, když tráví celou sezónu na silničním kole, takže tam zrovna bude opravdu jako suverénně nejsilnějším borcem. Spíš si myslím, že jestli vyhraje, tak to bude mít jako velice, velice těžké.
2: Takže vlastně říkáš, že tihleti závodníci, kteří se věnují více disciplínám, takže potom to znamená, že třeba v tom horském kole, když technická znamená, že je těžká, chápu to správně, že Nové město je těžká trať.
1: Opravdu velmi těžká trať, zvláště ty kamennité úseky, ten takzvaný rock and roll, jak se tam tomu říká, tak výjezd po kořenech, ten tam velmi dobře zná Jirko, ten nějakým způsobem Tom Pidcock na výkonnost určitě
2: zvládne. Tam vypadalo fantasticky, no.
1: No právě, ale ten sjezd, tak právě v tom sjezdu třeba i van der Poel měl problémy a myslím si, že i ten sjezd pro něj bude těžký, když se tam nezvládne úvod, tak tam je taková úzká část při nájezdu do té spodní pasáže, kdy se závodníci i v té elitě bohužel v prvním kole velmi pravděpodobně zastaví, zvláště když tam někdo prostě podklouzne na kořenu třeba, tak je to poměrně dost jednoduché. Po kamenech velmi pravděpodobně Pidcock nepoletí tak, jako ti borci, kteří to trénují celou dobu, takže si myslím, že to pro něj jako nebude vůbec jednoduché.
0: No, já mám zkušenost, byl jsem tam loni s českým týmem, jak s těma juniorama, tak s 23 a můj bývalý trenér a dneska trenér reprezentace Viktor Zapletal tam s nimi tráví opravdu třeba týden na té trati. Povolá naše nejlepší sjezdaře, jako na horských kolech, aby ukazovali tu nejlepší stopu těm závodníkům v cross country a aby zvládali právě tyhle ty technické pasáže a oni to jezdí prostě několikrát tam a zpátky nahoru dolů, aby si tam najeli tu trať úplně ideálně nejlíp. Ono samozřejmě potom v tom varu toho závodu, kdy člověk si nemůže vybrat úplně tu stopu a na tom horském kole je to opravdu záležitost milimetrů, jestli trefíš ten kámen z té správné strany nebo ne, tak oni tam opravdu pilují, takže jako když tam přijede někdo z silničního programu jenom si to zkusit, tak už to musí být opravdu extrémně talentovaný člověk, jako typu přesně Toma Pidcocka, který mu stačí nějaká tréninková jízda den předtím nebo ráno před závodem, aby si to znova načetl a pak může excelovat, ale pak, jak jsme viděli i u takového talenta, jako je Matěj van der Poel, tak prostě i to může způsobit to, že spadne on a může ještě sestřelit někoho z těch dalších závodníků.
2: No já si říkám, jakou radost asi musí z těchhle dvou zrovna mít v těch jejich stájích, jo. Tom Pidcock prostě poslední Vuelta dojel na bedně, Matěje van der Poel, teď mu vlastně úplně tak nevyšlo to jaro, ty jeho klasiky, nevyhrál monument, což v tom jeho vysokém standardu vlastně znamená, že to jaro nevyšlo. Teď on v kalendáři má podle mě jenom Tour de France a vlastně vy ho platíte, je to jeden z nejlepších cyklistů na světě. A teď, abyste si drželi palce, aby vůbec se vrátil vrátil živý a zdravý z Nového Města, protože jeho snem je vlastně poslední, co mu zbývá, vyhrát je ještě uspět na tom horském kole. A tady on to má takhle těžké, protože už na tom není den co den. Teď vlastně, jak říkal Martin, nestartuje zepředu, takže se musí prokousávat. A já úplně ale chápu, že myslím, jestli si to dobře vybavuju, ten pád, někdo se tam pak rozčiloval a říkal, ano, já mu ale prostě neuhnu. Jako proč bych měl, že jo? To, co jsme tady kdysi rozebírali, že na silnici se děje, že Pogačarovi a Van der Poelovi uhnou. No, tak tady ne, tady je prostě dobře, tak seš dobrý, ale já taky, že jo, já tady taky chci jet, no.
1: No samozřejmě, oni jako nebudou nikoho pouštět, protože pro ně to jsou také peníze, pro ně to jsou také body, proč by uhybali nějakému Van der Poelovi, jako z jejich pohledu to nemá žádný význam. A on se tam navíc snažil předjet vyloženě hloupě, vyloženě na místě, které bylo v podstatě vedle srázu, už mimo ideální stopu a někdo další chtěl také předjíždět a byl tam první, takže Van der Poel vlastně jako způsobil pád a potom spadl sám, no.
0: No tak uvidíme, jestli se tam nakonec objeví. Já bych zase pochopil jako i třeba tu stáj, že mu to dovolí, protože on už pro tu stáj udělal tolik, že pokud mu dělá radost vyzkoušet si cross country, tak ať se baví, protože pokud se tam vyloženě nezraní a to nechce ani on sám, tak věřím, že třeba mu to pomůže mentálně zase proto, aby byl svěží a plný elánu na silnici třeba při té Tour de France, takže já bych ho v tomhle tom podpořil.
2: Jenom si říkám, Mirko, a nechci být negativní, ale jak to musí být těžké i pro ty organizátory, protože když jsem řekl, že Tom Pidcock je kluk na plakát, tak vy chcete někoho mít na plakátu. Jo. A když, jak Martin Charvat naznačil, prostě jedna část toho celého organismu vám potvrdí, že Matěj Van der Poel třeba by rád přijel, no a pak do toho ale může vstoupit někdo další, to musí být úplně šílené. A jak ty chceš prodávat lístky, když vlastně nevíš, koho tam můžeš dát?
0: No a teď to nechci vůbec srovnávat, ale už jenom třeba já, to, že jsem jako na poslední chvíli odpískal tu svoji účast na Road Classics, tak jako já jsem to zvažoval fakt celý den a celý den mi to bylo líto a i když jsem to pak jako jsem se rozhodl a oznámil jsem to na sociálních sítích, že nepřijdu, tak jsem měl jako blbej pocit a to o nic vlastně nejde a to ani tam jako se mnou nikdo jako moc nepočítal nebo neměl jsem tam rozhodně žádnou nějakou důležitou roli. A takže přesně to, co říkáš pro ty organizátory, to je samozřejmě velký zásek. Zdravíme Petra Vaňka, organizátora hlavního těchto závodů v Novém Městě, ale věřím, že i tak, jako tenhle ten závod bude super podívaná, takže kdo máte možnost, jeďte se tam podívat.
1: Určitě. Vidět co nejlepší výsledek, tak Barbora Bukovská velmi pravděpodobně od 10 hodin v neděli je velmi pravděpodobné, že právě ona ten nejlepší český výsledek zařídí.
2: Martin Charvat bude na místě. Martine, díky moc, těšíme se na slyšenou.
1: Díky, hezký den.
2: Díky moc Jiřímu Ježkovi.
0: Krásné jarní dny.
3: Poslouchali jste reprízu pořadu Kilometry Jiřího Ježka. Na rádiu Praha.